0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Aktuální seriál Úvah pro pořad Základy zpracovává vyučující na Evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Ve svém pátém zastavení uvažuje nad dalším elementárním tématem křesťanské víry.
1: Základy. Základy.
2: Dnes před sebou máme krásné téma. Milost. Slovo, které zní jemně a přitom sobě nese obrovskou sílu. Často se o milosti zpívá, často je milost zmiňována v prosbách, aby se Bůh smiloval, aby se sklonil k člověku ve své dobrotě. A přesto, jak o milosti mluvit tak, aby nebyla jen známým pojmem, ale skutečností, která je reálnou součástí lidského života? Možná můžeme začít jednoduše. Milost je dar. Dar, který si nemůžeme zasloužit, vybojovat ani vynutit. Není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování. Je to Boží příklon k člověku. Okamžik, kdy Bůh říká své ano. Ne proto, jací jsme, ale proto, jaký je On. Milost je Boží svobodné rozhodnutí být milostivý. Tato myšlenka prostupuje celou Biblí. Kdo si to vystihl krásným obrazem? Ve Starém zákoně je milost jako malý plamínek. Zatímco v Novém zákoně se rozhořívá jako jasné světlo. Už od počátku vidíme, že Bůh jedná s člověkem ne podle jeho zásluh, ale podle svého milosrdenství. Vrchol tohoto příběhu milosti přichází v Ježíši Kristu. V něm se milost stává konkrétní, viditelnou, na dosah. Nejde jen o jakýsi princip. Kříž je nejhlubším vyjádřením milosti. Místem, kde se Boží láska setkává s lidským selháním a přináší odpuštění. Apoštol Pavel to vyjadřuje velmi jasně. Milostí jste spaseni. Spasení není z nás. Není výsledkem naší snahy.

0: je být lepší, dokonalejší nebo dostatečný. Je to dar. To může být pro nás někdy těžké přijmout. Jsme zvyklí si věci zasloužit, odpracovat, mít pod kontrolou. Milost ale funguje jinak. Nelze ji ovládnout, pouze přijmout. Zároveň milost není pasivní. Není to něco, co se nás dotkne a tím to končí. Je to živá, činná Boží síla, která v nás působí, proměňuje nás a vede nás dál. Dokonává v nás to, co Kristus vykonal. Učí nás žít jinak. Ne ze strachu nebo povinnosti, ale z vděčnosti. Možná právě tady se milost stává srozumitelnější. Ne jako abstraktní pojem, ale jako zkušenost. Jako vědomí, že jsem přijatá, i když nejsem dokonalá. Že jsem milovaná, i když selhávám. Že nemusím dokazovat svou hodnotu, protože už ji mám. Milostí jsme spaseni.
1: Další základy s tématem odpuštění vysíláme v úterý v 9 hodin 30 minut.

Je neděle 5. července. Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Jsou 3 hodiny a před námi jsou poklady z archivu. Helena Brdečková připravila téma Obnova sil.

0: Vítejte zase po týdnu v našem rozhlasovém archivu. Také dnes jsme pro vás vyhledali nadčasové nahrávky, které vznikly v různých letech a pro různé pořady, ale mají co říci ke stejnému tématu. Zvu vás k přemýšlení o obnově sil a o obnově života. První myšlenka do této diskuze s názvem Pramen je z pera Viktorie Šoltézové. Čte Petr Stoj.
1: Čím víc času trávíme s rodinou, tím víc ji poznáváme. To platí i o Bohu. Naslouchejme s očekáváním a přijmeme posilnění. Je dobře, že se můžeme ukrýt v Boží náruči, když jsme zavaleni problémy, jež přesahují naše možnosti a nevíme kudy kam. I Pán Ježíš nás vyzývá, abychom svou žízeň hasili vodou z jeho pramene. Pak nejenže budeme posíleni, ale sami se staneme schopnými posilovat druhé. Staneme se zdrojem živé vody pro ty, kteří v našem okolí hynou žízní a hladem.
0: Mnoho únavy a vyčerpání nám může přinášet snaha dodržovat řadu zvyků a požadavků, které na nás klade naše okolí. Ale Bůh vlastně ne. A nabrat sílu můžeme i tak, že se jich prostě vzdáme. Pavel Křivohlavý se pustil do úvah na toto téma podle Kristova vyučování o novém víně ve starých měších.
2: Marek, 2. kapitola, 21. a 22. verš. Nikdo nepřišívá záplatu z nesebrané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a měchy i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Celou Biblí se jako červená nit prolíná myšlenka nutné osobní změny, poté co se člověk setká s Božím zásahem do svého života. Nic už nemůže být jako dřív. A také nelze staré kombinovat s novým. Boží povolání člověka vede na novou cestu. A nová cesta nemůže vést po starých kolejích. Tuto myšlenku mnohokrát nalézáme také u samotného Ježíše. Dnes se budeme zamýšlet nad jeho výroky, které se výrazně zapsaly do hlubokého lidského povědomí. O nové záplatě na starých šatech a mladém vínu ve starém měchu dnes mluví jak literární autoři, tak i obyčejní lidé. Forma přísloví, kterou Ježíš použil, zanesla jeho výroky až tam, kde o něm samotném třeba nic nevědí. Podívejme se ale napřed do kontextu, ve kterém se Pán Ježíš Kristus v této chvíli pohybuje. Farizové Ježíšovi vyčítají, že jeho učedníci, na rozdíl od farizejských, nedodržují půst. Dokonce i učedníci Jana Křtitele se postí dobře, Ježíšovi nikoliv. Ježíš je tradičním farizeům trnem v oku. Svými novými pohledy narušuje jejich zaběhlé praktiky. Farizové by pořád chtěli všechno dělat stejně. Jakákoliv změna je špatná. Takhle se to dělalo vždycky, takhle je to správné. Na stejnou cestu se vydali i učedníci Janovi. Trochu to připomíná onu stranu mírného pokroku v mezích zákona. Hlavně nevybočovat z cesty. Zajeté koleje jsou prověřené generacemi a proto je není možné opustit. V zásadě mají farizové pravdu. Základ jejich víry je pevný a správný. Na něm není nutné nic měnit. Víra v Hospodina Stvořitele, který člověka vyvedl z otroctví a vede jej do svobody, je platná po tisíce generací a ještě po tisíce generací platná bude. Problém se netýká obsahu, ale formy. Pán Ježíš Kristus nikde neříká, že půst sám o sobě je špatný. Jeho učedníci neodmítají půst jako něco pohanského. Ježíš se jen vyhýbá povýšení půstu na nutnou zbožnostní praktiku. Proto farizeum poukazuje na jejich vlastní zvyk přerušovat půst v době svatby. sňatek a svatební veselí farizové respektovali natolik, že v přítomnosti čerstvého ženicha nemuseli ani jeho spolustolovníci dodržovat postní pravidla. Mnohokrát Ježíš ukazuje, že člověk nemá sloužit půstu, ale půst má sloužit člověku. Když jsem přemýšlel nad analogií dneška, napadla mne neutuchající diskuze o dopisové komunikaci. Často se dnes žehrá na mladé, že díky e-mailům a SMS-kám si vůbec nepíší dopisy. Mnozí se vysmívají teenagerům za jejich rychlé palce. Zajímalo mne proto, kolik dopisů píší ti, kteří si na dnešní situaci tolik stěžují. Odpověď je překvapující, špatná, ba zoufalá. Vzpomeňme jen, kolik dopisů jsme napsali a hodili do poštovní schránky my. V otázce dopisů je také důležitější obsah než zaběhlá forma. Nezáleží na tom, zda se ryje do kamene nebo píše na hliněnou tabulku, pergamen či papír. Není důležité, zda má člověk k dispozici husí brk, propisku nebo klávesnici. Důležité je, zdali člověk myslí na své přátele a ozývá se jim. Záleží na vnitřním obsahu sdělení. Někdo si milé dopisy převázané růžovou pentlí schovává v truhle na půdě a jiný je má pod heslem uloženy v paměti svého mobilu či počítače. Každý ať činí, jak je mu blízké. Dokonalé není ani jedno. Jednomu je můžou sežrat myši a druhému může skolabovat hard disk. Nemá cenu se přít, co je lepší. Má cenu milé dopisy psát. Pán Ježíš Kristus však jde ve svém uvažování ještě dál. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Tak jako nikdo nedělá nerozumné hlouposti v zaběhlých domácích činnostech, stejně nemáme dělat nerozumné hlouposti i v oblasti duchovní. Mnoho lidí, kteří jinak dobře zvládají praktické otázky života, činí totiž úplné nesmysly v otázkách vnitřních. Abychom takto nechybovali, říká nám Ježíš svá kratičká podobenství. Neseprané, doslova nevalchovaná látka zde označuje novou látku, která se ještě sráží. Takováto záplata nikdy nemůže dlouho vydržet. Zakrátko se vytrhne a díru ještě rozšíří. Také mladé víno, které ještě kvasí, není možno dávat do starých, nepružných měchů. Výsledkem by bylo prasknutí a měchy i víno by přišly na zmar. Pán Ježíš Kristus těmito příměry ukazuje na nemožnost míchání starých názorů a nového života. Zvěst o Božím království se nesnese s náboženskou morálkou farizeů. Víra v Boží nezasloužené odpuštění nemůže být kombinována s tradičním dodržováním zákona, nutností dobrých skutků a lidským záslužnictvím. Evangelium o Božím království zvěstuje dar a nestaví na zásluze. Proto je nutné se starých názorů zbavit úplně a dokonale. Jako nelze sedět současně na dvou židlích, stejně také není možné udělat ze své nové víry jen záplatu na starém životě nebo svou novou naději obléci do pytle záslužnických skutků. Ježíš své posluchače staví před jasné rozhodnutí. Buď a nebo. Buď přijmete zvěst o Božím království do svých srdcí naplno a se vším všudy, anebo se připravte na to, že kombinací víry a tradice se vám všechno jen potrhá. Ježíšova podobenství časem téměř zlidověla. Jejich smysl je totiž velice jasný. Nic se ale nesmí ze vše obecňovat. Jinak se člověk velice rychle dostane od pravdy k nesmyslu, tedy ke lži. Právě toho se dopustil pisatel Tomášova evangelia. více než 1,5 století po Kristově ukřižování napsal jakýsi Didymos Juda Tomáš tajné výroky, které pověděl živý Ježíš. Tomáš zde upravil Ježíšovy výroky tak, aby vyhovovali gnostické filozofii. Mnohé verše si vypůjčil z Bible a předělal je. Ve své touze po všeobecnosti však některé naprosto nedomyslel. Tak u něho také čteme, žádný člověk, který pije staré víno, netouží v tu chvíli po mladém. A mladé víno se nedává do starých měchů, aby nepraskly. A nedává se staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Tu poslední větu si Juda přidal. Ale špatně. Staré víno totiž kožené měchy nezničí, protože již nekvasí, jako víno nové, nedokvašené. Didymos Juda Tomáš to trochu přehnal. Nelze všechno zevšeobecňovat. To se potom dostáváme k nesmyslům. Když moudré výroky platí jedním směrem, vůbec to nemusí platit obráceně. Lidé to rádi dělají, je to ale hloupost. Nový život s Kristem nelze kombinovat se starými praktikami. Proto když učedníci mají ve svém středu Mesiáše, nemusí dodržovat postní pravidla. Víc než půst je pro ně nyní důležitější, aby co nejvíc načerpali z mistrových kázání a dokázali to praktikovat ve svých životech. Každá situace má svou důležitost a je hloupé všechny posuzovat podle jednoho, byť dobrého mustru. Farizové by ale všechno chtěli mít černobíle nalajnované, aby na první pohled bylo vidět, kdo co dodržuje a kdo nikoliv. Didymos Juda Tomáš chce univerzální platnost pro svá moudra. A v nedávné době nám komunisté nutili řadu univerzálně a všeobecně platných norem a výroků. Šlechtic a továrník rovná se lump a vykořisťovatel. Cizinec ze země ležící geograficky na západ od naší republiky rovná se nepřítel a diverzant. Člověk s vlastním názorem rovná se podvratný živel a tak dále. Kdo do svého života přijme Krista, musí se umět starých praktik vzdát. To ale není jednorázová záležitost. Starých praktik je potřeba se vzdávat dnes a denně. Ten zlý nám stále znovu podsouvá další a další myšlenky a nápady starého, tedy nekristovského života. Podloudně do naší mysli zasívá touhy po životních způsobech, které bychom jako křesťané vůbec dělat neměli. Právě proto nás Pán Ježíš Kristus zve k životu, který staví pouze na živém Božím slovu a ani v nejmenším se neopírá o myšlení staré a falešné.

0: Písnička Tomáše a Jolanty Michalkových Jen ty mě dobře znáš je v našem archivu od roku 2011. V dnešní relaci pro vás vybíráme z našeho archivu nahrávky, ve kterých zaznívají názory do diskuze o obnovování sil a také o obnovování života. Další pohled přidává Petr Raus. V příspěvku Obnovující milosrdenství uvažuje o apoštolu Petrovi. Přivádí nás až na konec Janova evangelia do situace, kdy se apoštolé po Ježíšově smrti setkávají se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
1: Oslovila mne slova pláče Jeremiášova. Beru si k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Obnovuje se každého rána. Jak tomu rozumět? Hospodinovo milosrdenství se musí každého jitra obnovit? Má snad kvantový charakter? Nebo snad i Hospodin ztrácí k večeru svou sílu jako pravěcí bohové slunce? Nic takového. O Hospodinu čteme, že se nemění. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Kdysi se rozhodl milovat člověka. Vyvolil si nás, na rozdíl třeba od andělů, a tomuto rozhodnutí zůstává věrný, nic z něho neubírá. Boží milosrdenství je věčné, jak nám to písmo připomíná na dlouhé řadě starozákonních míst. Pokud ale Boží milosrdenství neslábne ani nezaniká, proč mluvit o jeho obnovování? Protože my sami věční nejsme. My se měníme. Nedokážeme zachovat svému Bohu věrnost. Naše tělo je příliš slabé a i kdyby duch byl odhodlán, tělo i mysl nás nejednou zradí. Tak se to stalo i apoštolu Petrovi. Nepochybně svého mistra miloval a byl odhodlán s ním vytrvat až do konce. V okamžiku skutečného ohrožení v Getsemanské zahradě, když jeho mistra přišli zatknout, nedokázal zareagovat přiměřeně. Neudržel ostražitost. Podlehl strachu. A zradil. Když církev prvních staletí prožívala těžké časy pro následování, stala se jednou z nejpalčivějších otázek jejího života otázka přístupu k těm, kteří zapřeli. Podle některých ztratili tito padlí nárok na další příslušnost k církvi. Kristovo odpuštění ano, ale jen jednou. Boží milost je příliš vzácná a příliš drahá, než aby bylo možné si s ní lehkomyslně zahrávat. Bez ohledu na tuto historickou epizodu, ale nad církví dodnes zní Kristova výzva k odpouštění až i 70x7. Když za svými učedníky lovícími ryby na Galilejském jezeře přichází z mrtvých starý Ježíš, obrací se zejména na zrádce Petra. Osloví ho jeho starým jménem, jako by se všechno vrátilo na začátek. Připomene Petrovi, že podle čistého práva by měl být už zase jen tím obyčejným rybářem Šimonem od Galilejského jezera. Pak mu ale překvapivě svěří úkol, nejdůležitější ze všech úkolů učedníka. Pas mé beránky. To bylo ráno. V noci Petr zradil. Ráno potkal nové milosrdenství. Z Boží strany to bylo stále to stejné milosrdenství, které Šimona kdysi povolalo od jeho sítí, které snášelo jeho prudkou povahu po dlouhá 3 učednická léta. Pro Petra ale, pro kterého tu noc na dvoře velekněze všechno skončilo, takže pak jednoho večera řekne svým druhům, jdu lovit ryby. Jdu už zase lovit ryby, jako jsem chodíval kdysi. Pro tohoto Petra je Kristovo nové ranní pověření naprosto novým milosrdenstvím, zjevením, o jakém se mu ani nezdálo. Boží milosrdenství se Petrovi toho rána obnovilo. bez ohledu na Boží stálost a spolehlivou věrnost, pro svoji vlastní slabost a kolísavost potřebujeme každého dne nové, obnovené milosrdenství. A Pán Bůh nám ho dává. Neřekne, už si ho dostal dost. Ani kde máš to, co si už dostal. Vždycky znovu odpouští. Vždycky znovu přijímá. Není to cesta k laciné milosti? Lehkomyslné nakládání s příliš vzácným darem? Nemusí být. A nikdo zvenku to nepozná. Jen my sami víme, jak vážně to s Pánem Bohem myslíme. Na té vážnosti záleží. S Hospodinem nejde hrát falešnou hru. Kdo to ale vážně myslí, kdo je odhodlán sadit všechno, celého sebe, celou svou pověst, kdo si v pokání uvědomí hloubku své viny, přijme všechnu svoji odpovědnost a přestane se ohlížet na to, jestli obstojí v očích druhých lidí, s tímto bude i Pán Bůh myslet velmi vážně. A otevře mu svoji náruč, třeba i po 77 zklamáních.
0: Petr Raus hovořil o Božím milosrdenství, do kterého se opakovaně vracíme, abychom přijali nové odpuštění i sílu do budoucnosti. Bůh jedná s každým z nás osobitě. Apoštol Petr prožil velký životní propad i Boží obnovení. V nahrávce, kterou vám pustím teď, uslyšíte životní příběh muže, který mluví o vzestupech a pádech svého vztahu s Bohem a také se svojí ženou. I on prožil obnovení a přesměrování svého života. I když by si býval přál, aby byla přímočařejší, vítěznější a snažší. Nahrávka pochází z roku 2004.
2: Já jsem z klasické křesťanské katolické rodiny. Dostalo se mě křesťanské výchovy, ale v jeden čas úseku svého života jsem pochopil, že ty věci, které mi byly předkládány, tak musím nějak tak přijmout za vlastní. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do křesťanského společenství, ministroval jsem a stýkal jsem se i po domácnostech s lidmi, kde jsme mluvili o víře a modlili se a podobně. Ale řekl bych, že největší obrat v mém životě se dostavil, když jsem poznal duchovní obnovu nebo obnovu v Duchu svatém, což je způsob osobního uchopení věcí, které dosavad byly přijímány jaksi mechanicky nebo tradičně a bez nějakého přílišného osobního zaujetí. Tyto věci mě velice zaujaly a po projití tady této obnovy v Duchu svatém, tak jsem měl dojem, že všechny věci půjdou velice hladce a že můj život se promění v jednu velkou radost, v jednu velkou prostě vynikající záležitost, jo, kdy budu stále jako naplněn Duchem svatým a budu pořád chodit ve světle a nejen to, ale že kamkoliv přijdu, tak bude skrze mě promlouvat Bůh a že budu prostě všude evangelizovat a všichni budou přijímat toto moje svědectví. Tak se nestalo. Naopak věci, které jsem žil, tak se začaly hroutit, začaly se dostávat do krachu, do temnoty a já jsem neustále očekával, že teda přijde to ono slíbené, že všichni teda jako budou ty moje slova přijímat a tak dále. Největší krize, která mě teda potkala, byla v tom, že se mi začalo rozpadat manželství, že jsem začal pociťovat, že se s ženou od sebe vzdalujeme a žena tyto věci nechápala a bylo to z velké části mou zásluhou, protože tyto věci Boží jsem jaksi hlava nehlava chtěl jako hlásat všude, kam jsem přišel. Takže tyto věci začaly krachovat, že ona teda začala mít odstředivé tendence a já jsem začal uvažovat, jak je to možné, až to dospělo k tomu, že jsem toho Boha opustil. Jo, jsem se, řekněme, na něho urazil A začal jsem říkat, když to je prostě tak, tak s tím Bohem jako moc nebudu komunikovat a tak dále. Začal jsem usilovně se snažit o to, abych to svoje manželství nějakým způsobem rekonstruoval. A vlastně jsem začal dělat věci, o nich jsem měl představu, že budou dobré pro záchranu toho manželství, ale byl tam jeden problém, že se to začal dělat pouze z vlastní iniciativy, z vlastních sil, bez konzultace s Bohem. A nyní se začalo jevit, že by to manželství se mohlo rekonstruovat, začaly ty věci se jakoby dávat do pohybu tím kladným směrem, ale bylo to jenom na chvílku. Za několik málo měsíců prostě to šlo ještě do většího ponoru, šlo to ještě do většího krachu a zkrátka ta krize vyvrcholila rozpadem toho manželství. Já teda jsem splakal nad výdělkem a vrátil jsem se k Bohu a začal jsem opět teda s ním vcházet v kontakt a modlit se k němu. A já si myslím, že jsem toho Boha úplně neopustil. Asi teda byla to boží věrnost, která neustále mě jaksi v uvozovkách pronásledovala a pořád jsem toho Boha jaksi v sobě měl, ale sám ze sebe jsem chtěl teda jako dělat si ty věci po svém, ale přimělo to k tomu, že jsem byl úplně na dně. Že jsem opravdu narazil na to dno, kdy jsem pochopil, že tady ta moje cesta, to svévolnictví a toho jednání podle vlastní vůle byla naprosto lichá a naprosto slepá. To bylo tak, že jsem se znovu k tomu Bohu vrátil, no a to manželství se rozpadlo a my jsme do tehdejší doby teda se ženou žili společně a potom teda jsme se rozešli i jaksi fyzicky a já jsem měl dojem, že budu moct se vrátit k té své ženě, až teda ona přijme Boha taky za svého osobního spasitele. Nebo to jsem měl takovou jakousi podmínku, jestli to jako dá říct, jestli jsem takhle mohl toho pána jako vydírat, dalo by se říct. Ale nicméně k tomu potom došlo, že vztah, který ona teda jako navázala v té době, tak se potom rozpadl a zkrátka ona se začala taky obracet teda k Bohu a začala hledat toho Boha jako živého a pravého. Jo? A taky tam byly takové zvláštní okolnosti, že ona už měla dohodnutou svatbu s tím novým partnerem a měla jaksi v sobě podmínku, že kdybych se vrátil jako domů do toho bytu zpátky, tak že by se nevdala za toho nového partnera. A když toto si jako řekla, tak se jí ozval v srdci hlas kvůli jako mně, že bys to udělala, jo? Že si ho nevezmeš a kvůli mně to nechceš udělat. Jo? A toto pro ní bylo rozhodující, že ona se prostě nevdala. Toto já jsem se jako dozvěděl, ale neměl jsem už vůli jako se vrátit zpátky. Já jsem totiž se domníval, že byl jsem jako vnitřně rozhodnut, že už budu žít sám a že už se nikdy nebudu vrátit, protože už jsem nebyl toho schopný. Jako vnitřně už jsem byl tak jako rozložený, že prostě to, jak jsem si myslel, že to prostě nejde. Jo? Až potom, a to trvalo teda, to bylo někdy na jaře, v roce 1986, a potom najednou na podzim se mě ty věci nějak začaly rozkládat a já jsem znovu začal o nich přemýšlet a pak najednou jsem dospěl k rozhodnutí, že teda se vrátím, proti čemu jsem se teda jako bránil, protože se mě už nechtělo. Už jsem byl asi uzdravený z těch traumat a z těch zranění, ale nechtělo se mě opustit takový ten pohodlný život jakéhosi toho společensko-náboženského konzumování, protože já jsem začal jezdit na různý výlety, na různé akce a vlastně jsem byl jakoby svobodný a mohl jsem si v podstatě dělat, co chtěl. A najednou tady přišel tento nárok, jo, a já jsem tušil, že to je boží výzva, ale já jsem začal jako s tím polemizovat, začal jsem se tomu bránit, protože, jak říkám, nechtělo se mě a začal jsem si to zdůvodňovat samozřejmě různě, že zkrátka dělám pro to Boží království hodně jako jinde a že vedu nějak modlitební společenství a já nevím, jezdím na to a na ono. A tak jsem začal jako s tímto bohem a říkal jsem mu, teď to přece jako je výborné a tak dále. A pořád jsem cítil v sobě ten tlak, to jaksi puzení Boží, že teda jako jo, ale přece to není úplně to nejvíc, nebo to, co bylo podle Boží vůle, že teda Bůh mě chce tam, kde on chce sám, jo? Čili to znamená v tom manželství. No a přišel jen okamžik, bylo to při mši, že jsem teda ucítil jako jasný pokyn, abych se vrátil zpátky a našel jsem teda manželku jako jiná než byla, jaksi spokornělou bych řekl, nebo v tomto smyslu a zkrátka začala nová jakási etapa po té očišťující lázni toho utrpení a těch problémů, tak začal ten vztah jaksi se nově vytvářet. A až od toho okamžiku jsem zjistil, že to prvé ta manželská smlouva, že dochází teda svého jakéhosi naplnění a své plnosti a zkrátka od té doby je to všecko jiný. Neříkám, že by, jak jsem měl původně představit, že to všecko půjde směrem jako do nějakého toho té euforie a tak dále, to jako v žádném případě, ale ten náš vztah je obnovený. To mě vyvstalo na mysl taky Boží slovo o tom, že ženu moudrou, ženu rozumnou, kdo najde a že je blaze muži, který má takovou ženu, je v tomto smyslu a že svůj domov spravuje v pořádku a tak dále. Takže když jsem shledal tento stav doma, tak jsem si říkal, kdo by vlastně nezůstal. Tímto způsobem vidím, že Bůh vlastně rekonstruoval jednak celý ten můj osobní život a všechny ty milosti, které člověk přijal a dovolím si tvrdit, že teda zrekonstruoval život i té mé manželky, takže i to manželství potom dostalo jakousi novou inspiraci, nový rozměr a jakousi novou hloubku. Tyto věci, které jsem prožil, tak jsou materiálem asi k přemýšlení na celý život, protože měl někdy představu, že když teda se obrátí a začne žít s pánem, řekněme, intenzivně a tak dále, takže všechno půjde jako po drátkách, ale ono to bývá trochu jinak. On člověk začne zakoušet různé věci, různě zabředávat do různých otázek a problémů, a takže ten život v žádném případě jako není jednoduchý. Ale naopak řekl bych, je komplikovanější, než kdyby člověk nevěřil. Ale zase na druhé straně si myslím, že to stojí za to, že ten život není takový jednorozměrný a není takový plochý. No. A Bohu nemůžu být dost vděčný za to, teda co všechno udělal a ve všech těch mých krizích a nevěrách, takže vždycky ta jeho věrnost byla se mnou a jenom díky tomu teda ten můj život nedopadl nějak úplně drasticky špatně.
3: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

0: Písničku Honzy Nedvěda Sílu mi dej zpíval Karel Řežábek a skupina Filia. O obnovující proměně života a o nových začátcích bude hovořit Miroslav Kubíček v příspěvku nahraném pro pořad Rýmování o životě na začátku roku 2005.
1: Milí přátelé, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsme spolu takhle začínali a už se nám otevírá druhý rok rýmování. Nehodlám se teď zdržovat nějakými novoročními přáními, to jsem si ostatně odbil už před týdnem na Silvestra a také jsem říkal, že nemám tento pomyslný časový předěl moc rád. Teď mi ale naopak napadlo, že je to vlastně z určitého pohledu dobré, že takovéto předěly máme. Dává nám to totiž možnost nových počátků. A to je nesmírný dar, to je nesmírná možnost. A tak se vlastně i dnes můžeme tak trochu pomyslně vrátit k základům, anebo, jak říkali staří latiníci, ad fontes. Když bych pro tuto příležitost hledal vhodné biblické verše, nejspíš bych zvolil dva, oba z Evangelia podle Jana. První je ze 3. kapitoly z rozhovoru pána Ježíše s Nikodémem. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A snad ještě důležitější je ten druhý z kapitoly 8., ten, ve kterém říká Ježíš jisté cizoložnici: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak tyto dva verše bych zvolil pro vykročení do nového roku. Je v nich přítomna veliká svoboda, ale i nesmírný závazek. Otevírá se skrze ně možnost nového začátku. Ať máš za sebou cokoliv, není to důvod k beznaději. Teď

tak pobouřeni ve své počestnosti, že chtěli spravedlivě potrestat hříšnici, anebo spíš tím chtěli zakrýt svou vlastní dychtivost, svou chlípnost a svůj chtíč? Kdo je větší hříšník? Nevěstka anebo její zákazník? Já mám pocit, že ty muže k tomu činu vůbec nevedl smysl pro spravedlnost. Ostatně pán Ježíš to víceméně také sám tak říká. I těm mužům se vlastně takto dostalo možnosti nového začátku. Totiž, abychom mohli vykročit jako skutečně znovuzrození, tak potřebujeme nejdřív prodělat poznání, doslova stanout tváří sobě samému včerejšímu. Když si tak srovnávám ty muže z onoho příběhu s Ježíšem, tak vidím proti sobě stát tíhu tradice a zákona na jedné straně a osvobozující, povznášející radostnou zvěst na straně druhé. Vždyť ti muži vlastně museli jednat tak, jak jednali. Museli jít a kamenovat tu ženu, protože si nějak museli sami před sebou, sami v sobě zdůvodnit i ty své vlastní nejistoty a selhání. Jestliže jsme v průšvihu, je v naší povaze hledat viníka. Kdo za to může, se obvykle ptáme. Hledáme hodně rychle viníka venku, jen abychom ho nemuseli objevit uvnitř, v sobě. Pán Ježíš je vlastně vyrušil v jejich jistotách. Čemu věřili, v čem byli zakotveni, v čem podle nich tkvěla otázka dobra a zla? V podstatě už jen v tom, co se tak a tak dělalo vždycky, co byla zkrátka tradice. To bylo to jejich typicky zákonické myšlení. Co je napsáno, co je tradiční a zaběhnuté, co se tak dělalo vždycky a na co jsme tedy zvyklí, to je správné, dobré a Bohu milé. Naši předkové bez pardonu kamenovali cizoložné ženy, je to tak napsáno i v zákoně, tož to tak dělejme také a bude nám to počítáno za spravedlnost. Hlavně se tak ospravedlníme sami před sebou, ujistíme se, že ctíme zákon. Jenomže pán Ježíš najednou přede všemi otevřel něco zcela nového. Život je víc než zákon, milovat je lepší než ctít tradice za každou cenu. A začít milovat na to není nikdy pozdě. Vždycky je ještě čas zpozornět v těch svých zaběhnutých jistotách a vydat se jinudy, ne už cestou strohé litery, ale bezprostředně cestou pod zorným úhlem věčnosti, či spíše věčného, sub specie eterni. Jdi a už víc nehřeš, jdi jako znovu narozený, narozená, narozené. To bych nám všem dal do erbu pro nadcházející rok. Kéž bychom dokázali hodně rychle upustit kameny své samospravedlnosti, které třímáme v ruce, kéž bychom se dokázali ohlédnout sami na sebe včerejší a na základě toho provedli korekci letové dráhy. Potřebujeme toho každý až. Kdo z nás nemá nějaký ten kousek másla na hlavě? Raduji se z té šance nových začátků. A to nepředpokládá tlustou čáru, ne, naopak. Snaha udělat za sebou tlustou čáru by byla velikou chybou. Omilostnění, ospravedlnění, vykoupení, to přece neznamená, že se nic nestalo. Stalo se a jak? Bůh nás nepřijímá jako čistou linka a nevyňátka. On sám nejvíc ví, že takový nejsme ani omylem. On nás přijímá jako hříšníky, kterými skutečně jsme. Pán Ježíš neříká té ženě, ale vždyť se nic nestalo, to jen ti zlí ti chtějí ublížit. Nic takového. Ona skutečně podle práva to ukamenování zasloužila. On jí říká, jdi a už nehřeš. Jdi a začni znovu, jinak, líp. Jistě se ti to s Boží pomocí podaří. Proměň svůj život od základu. Dává jí šanci. A to je nesmírně důležité, ba nejdůležitější. Já vím, tato možnost nových počátků nám není dána jen na přelomu roku. Tu máme vždy. Kdykoliv se můžeme s pánem Ježíšem setkat a uslyšet ta jeho slova, jdi a už nehřeš. A nebo ta opačná, jsi-li bez hříchu první, hoď kamenem. Možnost zamyslet se nad sebou či zahambit se nad sebou můžeme dostat kdykoliv. Ale já jsem si říkal, že samotný ten začátek kalendářního roku můžeme vzít jako takovou jakousi univerzální možnost. Jako bychom jeden vedle druhého stáli na startovní dráze a jeden každý tak dostali stejné startovní podmínky a tím i stejnou šanci na vítězství.

Těm věrným a vytrvalým je pak zaslíben vítězný věnec života. A tak nám všem přeji, abychom tu šanci nového začátku, nového startu nepromarnili a abychom se na konci setkali jenom sami o věnčení. Loučí se s vámi a na další setkání se, dá-li pán, těší Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

O načerpání sil u Boha zpívala skupina Timothy v písničce Často jsem len zraněné vtáča. Čas dnešní relace se naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Naslyšenou za týden se těší Helena Brdečková. A poslední střípek do mozaiky dnešní relace přidává kapela Grooms Friends písničkou o tom, že Bůh dává novou sílu. Dává.

Helena Brdečková dnes v Pokladech z archivu otevřela téma obnova sil. Další téma únava a vyčerpání uslyšíte v sobotu v 16 hodin.

0: Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Je neděle 5. července, jsou 4 hodiny a před námi jsou písničky z archivu. Jejímž autorem je Lenka Malinová. Moderuje Kateřina Hodecová.
1: Písničky z archivu.

Vítám vás u písniček z archivu. Dnes se spolu vydáme na putování s karavanou. Tak se totiž jmenuje album, které nás bude dnešní půlhodinkou provázet.

Název alba už jsme si představili, Karavana. Zbývá dodat název hudební skupiny. Pokud nejste pamětníci, seznamte se se skupinou Pramínek.

Skupinu Pramínek a její album Karavana jste si mohli poslechnout už v roce 1997, ale dlouho pod tímto názvem nefungovala. Postupně se přetransformovala v uskupení s názvem Medard a posléze Pětník. Spojovacím článkem všech těchto projektů je Jan Hučín, kapelník a folkový publicista.

Album Karavana, ze kterého si dnes hrajeme, nese podtitul Písně a spirituály. Zatím jsme slyšeli skladby z té druhé kategorie, tedy písně s tradičními nápěvy opatřené texty Jana Hučína. V další části se už zaměříme na čistě původní autorskou tvorbu tohoto talentovaného skladatele, textaře, hudebníka, zpěváka a zároveň vedoucího skupiny.

Písnička o toulavém autobusu se nesla v poněkud rozmarném duchu. Na albu Karavana však skupina Pramínek nechává rozeznívat i hlubší tóny.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky z archivu. Dnes písně skupiny Pramínek z jejich alba Karavana. Na tuhle nahrávku si našla cestu i jedna vánoční píseň a myslím, že je škoda si tyhle ty skladby čas od času nepustit jen tak.

Čas strávený putováním s karavanou skupiny Pramínek končí. Než toto album zavřeme a uložíme zpět do archivní poličky, nechme ještě zaznít titulní píseň alba. A já už se těším na příští posazení nad naším hudebním archivem. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Diskuze, dialog, rozhovor a také nepochopení. Taková slova dnes budou znít ve čtvrté části seriálu Bronislava Matulíka o životě starozákonního proroka Eliáše.

Dnes nás slovo Boží zve na horu Karmel. Nikoli jako turisty, nikoli jako zvědavce nebo historiky, ale jako lid Boží, který náleží Hospodinu. Nejsme pozváni nezávazně, naopak. Pán Bůh nás vede ke konfrontaci. Konfrontace znamená porovnání, střetnutí nebo konflikt. Achab versus Eliáš. Kněží Bálovi a prorok Hospodinův. Polovičatý Izrael a jednostranně zásadový Eliáš. Nejistota s jistotou, magie s vírou. Kdo z koho, kdo má pravdu, na čí straně je živý Bůh? V historii církve docházelo nesčetně krátké konfrontaci křesťanských apologetů s římskou či jakoukoliv jinou despotickou či totalitní mocí. Dost často stála taková konfrontace apologety život. Šlo o pravdu a o život. Patrně nejznámějším obráncem křesťanské víry byl Justinos ze 2. století. Vzdělaný filozof, znalec Platóna, který psal samotnému císaři Marku Aureliovi spisy, ve kterých hájil křesťanství. Stavěl se rovněž proti filozofickému směru gnóze, který ohrožoval církev. V roce 166 našeho letopočtu byl odsouzen na smrt. Konfrontace Eliáše s králem Achabem, královnou Jezábel, Izraelem a Bálovými kněžími byla téhož druhu. Šlo o pravdu a o život. Byla to konfrontace, ke které muselo nevyhnutelně dojít. Iniciována Bohem Hospodinem, nikoli Eliášem. Ten byl jen poslušným prorokem. Achab s Izraelem byli diváky a Báloví kněží oponenty. Máme před sebou konfrontaci jako dialog. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Dialog. Dnes jedno z nejužívanějších slov. Kde končí dialog, tam přicházejí ke slovu zbraně. Víra v Boha, víra v Krista je vírou dialogu. Bůh mluví, člověk odpovídá. Křesťané jsou velikými iniciátory i mezináboženského dialogu. Je tomu dokonce tak, že to jsou především křesťané, kterým o takový dialog jde. Eliáš vedl podobný mezináboženský dialog. Nikoli však na území jiného náboženství, ale uprostřed Izraele, my bychom řekli uprostřed církve. Církve polovičaté, obojaké, nerozhodné, církve, která držela liberální postoje a uchylovala se ke kompromisům. To bylo pro Eliáše nepřijatelné. Tak jako za Eliáše Izrael, dnes církev se musíme znovu rozhodovat. Prorokova výzva je vpravdě prorocká. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Není myslitelné, aby člověk neustále poskakoval na obě strany. Nastal okamžik rozhodnutí. Žádné přemlouvání, prošení, brečení. Je třeba následovat toho, kdo je skutečně Bohem. Naše postmoderní společnost má tendenci prohlásit za pravého Boha Bála i Hospodina. V tom je opravdu chaos, zmatek a problém. Eliáš ve své době ještě tak zmatený nebyl. Přece musí existovat pravda s velkým P. Budeme mít odvahu se doopravdy radikálně přiklonit na stranu Kristovu? Nikoli jen na chvíli, citově nebo nezávazně, intelektuálně, ale doopravdy a radikálně. Což znamená, že se pro Krista vzdáme všeho, všechno znovu přehodnotíme. Izraelci Eliášovi na jeho výzvu neodpověděli ani slovo. Mohli bychom říci, že odmítli dialog. Možná si s takovou radikalitou ani my nevíme rady, stejně jako Izraelci za Eliáše. A nebo jsme na pochybách a nevíme, kde je pravda. Možná nám chybí argumenty pro a proti. Možná nemáme odvahu se zcela a úplně přiklonit ke Kristu.
protože za tímto krokem doopravdy tušíme absolutní boží požadavek na náš život. Zatímco falešní bohové dlouho mlčí o tom, že se nás chtějí absolutně zmocnit a vysát z nás všechnu životní sílu. Kdo z nás jsme kdy měli kocovinu, víme, o čem je řeč. Někomu je zle po alkoholu, jinému po drogách, někomu po dlouhém sezení u televize. Kde je ale pravda? V Kristu ukřižovaném a vzkříšeném? Nebo v pití, televizi, kultuře či v něčem dalším? Lidé mlčeli. Někdy je to nejmoudřejší, co člověk může udělat, že mlčí. Ale v tuto chvíli to bylo nemoudré mlčení. Byla to nejistota, neznalost, neschopnost a možná i zbabilost. A pak přišel konec dialogu. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh, řekl Eliáš. A všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Dialog se někdy stává zaklínadlem. Je třeba vést dialog, je třeba se domluvit, je nutné najít společnou řeč. Ano, dobrá, ale asi všichni máme zkušenost s tím, že někdy musí slova ustoupit činům. Někdy už nepomůže dětem neustále vysvětlovat, co je správné a co ne. Někdy holt, a rodiče to bolí, musí dítě dostat na zadek. Pak pokračuje teprve dialog. Někdy v zaměstnání musí dojít k tomu, že je zaměstnanec propuštěn, protože nereagoval na slova a výzvy k nápravě pracovní morálky. Podobně tomu bývá s lidmi, kteří skončili ve vězení. Nepochybně slyšeli mnohokrát, jaká cesta vede do kriminálu. Nakonec tou cestou šli a vrata věznice se za nimi zabouchla. A nebo víme, co vede k nemoci. Kouření, špatný životní styl. Vyprávěl mi jeden muž, že ho zdravotně zničil jeho nevázaný a bujný život. Pak končí slova a musí dojít k činu. Člověk je oslovován nikoli dobrými radami a výzvami, ale třeba skalpelem lékaře. V Izraeli za proroka Eliáše skončil dialog v okamžiku, kdy Izraelci nevěděli, na čí stranu se mají dát. Tak, jako když se někdy stane, že muž má manželku i milenku zároveň. To se mužům občas stává, že se neumí rozhodnout. Bláhově si myslí a cítí, že mají rádi obě ženy. V manželce jistotu, v milence rozkoš. Takoví muži, někdy i ženy, poskakují na obě strany a neumí přestat. Eliáš šel až na nejvyšší možné riziko. Je víra v Hospodina účinná nebo ne? Je účinnější jiná víra, jiná filozofie? My bychom řekli, má křesťanství moc, anebo je hluché, slepé a neúčinné. Lidem se Eliášův návrh líbil. Proč? Nic je to nestálo. To Eliáš riskoval všechno. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník. I spadl Hospodinův oheň. Eliáš se jen modlil, žádná magie, žádné donucovací prostředky, žádné sebezraňování či askeze. Eliáš pokorně volal k Hospodinu. Modlil se, aby to nebyla plichta. Modlil se, aby Hospodin prokázal, že je Bohem. To Eliáš nemohl udělat za Pána Boha. Eliáš neměl v ruce ani v hlavě důkazy. Ty musel dát jedině Bůh sám. I spadl Hospodinův oheň. Nebylo to poprvé, kdy Hospodin seslal oheň. Hospodin odpověděl na prorokovo volání. Hospodin se ukázal jako Bůh, který není hluchý ani slepý. Když to všechen lid spatřil, padl na tvář a volal, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Izrael byl přemožen. Izrael se pokořil před Bohem a vzýval Hospodina. Izrael začal uctívat Boha, kterého zvěstoval Eliáš. Co by přesvědčilo, anebo co přesvědčí nás? Jedině účinné křesťanství, jedině to,
co přesvědčilo apoštoly, když tehdy seděli ustrašení a zavření v hrůze a strachu. Tehdy jim ženy přinesly zvěst o tom, že Kristus žije. Tehdy se jim samotným Kristus zjevil. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Falešní proroci a bohové byli odstraněni, radikálně a bez dialogu. A to je vrchol zvěsti Božího slova z hory Karmel. Nestačí se jen dopracovat k uctívání, chválením či chvalospěvem. Nestačí vnější pokora a stváří u země. Je třeba učinit radikální řez, je třeba podstoupit dialog, ale stejně tak je třeba zcela jasně se vymezit. Když přijmeme pozvání na horu Karmel, je to podobné jako pozvání na kopec s názvem Golgota. Tam také skončil dialog. Tam byl popraven Boží syn, Ježíš Kristus. Tam vede dělící čára mezi pravdou a nepravdou, svatostí a hříchem, Bohem a ďáblem.

příští biblické úvaze Bronislava Matulíka uslyšíte o Eliášovi a Jezábel. Vysíláme v pondělí v 6:45.

0: Dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.
1: Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl.

že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objel bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl.

0: jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Smyslem Rádia 7 je věčný život jeho posluchačů.

Přiblížila se 5. hodina z neděle 5. července. Za mikrofonem Rádia 7 je Martina Zachralová. Za 15 minut se společně zaposloucháme do modliteb podle Bible. A nyní si pustíme písničky.

Za co se asi pán Ježíš modlil? Napadla vás někdy taková otázka? V modlitbách podle Bible v sérii Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín se v posledním díle zaměříme na dvě Ježíšovy modlitby. Obě souvisí s jeho smrtí a vzkříšením. Mým přáním je, aby pro nás byly tyto modlitby povzbuzením a posilou ve víře a hlubším poznáním našeho Pána. Je tu s vámi Dana Kenningová.

Než si obě modlitby přečteme, tak jak jsou zaznamenány v evangeliích, poprosíme, jako obvykle, Ducha Svatého, aby byl naším průvodcem. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme teď zastavit a ztišit. Prosíme, pomoz nám naslouchat Božímu slovu, tomu, co nám chce Pán říct, každému z nás osobně, do naší situace. Děkujeme ti, že Boží slovo je živé, tvoří nové věci a rozsuzuje naše myšlenky, i ty, které si ani sami neuvědomujeme. Otevíráme ti své srdce. Prosíme, aby v nás Boží slovo probouzelo nový život, proměňovalo nás víc do podoby Pána Ježíše. Abychom viděli svět kolem jeho očima a milovali tak, jak miluje on. Abychom žili k Boží slávě. Amen.

První modlitba, kterou si přečteme, není sama o sobě dlouhá, ale důležitý je příběh, kdy ji Ježíš říká. Je spojená s jeho největším zázrakem a znamením. To slovní spojení, zázraky a znamení, je důležité, protože pán Ježíš nedělal zázraky pro zázraky samotné, ale právě jako znamení, která ukazují na něco velmi důležitého. A tento zázrak ukazuje přímo na to, co čeká pána Ježíše, ale také, co je nadějí pro nás všechny. Ježíš se modlí před vzkříšením Lazara, jak čteme v Janově evangeliu 11. kapitole. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby ji potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že ačkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče, a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: Hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel? Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého, Marta, mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce a nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: Rozvažte ho a nechte odejít. Pane, někdy nerozumíme, proč dopouštíš těžké věci, a často právě v životech těch, kdo ti slouží, kdo s tebou žijí. Proč si nechal svého blízkého přítele zemřít? Pane, pomoz nám přijmout utrpení, když nepřichází odpověď na naše modlitby tak, jak bychom si ji představovali. A dej, ať i my uvidíme tvé slzy, tvou dokonalou lásku, která nese bolest s námi, tvé srdce, které se ani na okamžik neuzavírá, přestože víš, že za malý okamžik tvůj přítel bude žít.
Nepřecházíš bolest smrti mávnutím rukou, ale vstupuješ do ní a naplno ji prožíváš. A co víc, ty ji bereš na sebe. Ty, Ježíši, víš, že Lazarovým vzkříšením si kopeš hrob. Protože tím poštveš proti sobě náboženské vedoucí, kterým nezapadáš do jejich představ Mesiáše. Víš, že aby Lazar mohl žít, budeš ty muset zemřít. Díky tobě za naději, kterou nám dáváš v tomto znamení, že jsi pánem nad smrtí i nad životem. Díky, že potvrzuješ své odhodlání naplno vstoupit do našeho lidského údělu a vzít ho na sebe i s bolestí, bezprávím i se smrtí. Pane, kéž bychom měli víru jako Marta, že můžeš udělat zázrak, i když si ho v tu chvíli pro ní neudělal tak, jak si představovala. Amen. Tyto myšlenky jsem slyšela v kázání amerického teologa Tima Kellera, který dál řekl: máme Boha, který je natolik odhodlaný ukončit utrpení a smrt, že byl ochoten vstoupit do světa a sám prožít toto utrpení a smrt. Když Ježíš říká, já jsem vzkříšení, tak neříká, že nám jednoho dne dá jen lepší místo, nedává jen útěchu, ale chystá se začlenit i ty nejhorší věci, které se vám kdy staly. Budou vzaty do slávy, která má přijít, takovým způsobem, že učiní slávu lepší a větší za to, že byla kdysi zlomená.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, dnes uzavíráme sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Dostáváme se k té nejdelší Ježíšově modlitbě, kterou máme zaznamenánu. Je to modlitba, kterou se modlil za své učedníky před svým ukřižováním. Byl to důležitý okamžik a tato modlitba je vyvrcholením všeho, co je 3 roky učil, co se jim snažil předat. S tímto vědomím naslouchejme jejím slovům. Jan 17. kapitola. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe. Neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po svět je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich.

Posloucháte modlitby podle Bible. Před písničkou jsme si četli Ježíšovu modlitbu za učedníky z Janova evangelia. Které myšlenky Ježíšovy modlitby k vám promlouvají? Co považujete za důležité? Proč se modlí Ježíš právě za tyto věci? A co to vypovídá o jeho vztahu k Otci a jeho vztahu k učedníkům? Týká se některá z jeho prozeb i nás? Pojďme společně rozjímat nad těmito otázkami. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Pane, děkujeme ti, že jsi kvůli nám podstoupil to nepředstavitelné utrpení, abys nám daroval věčný život. Děkujeme ti, že na tvém vztahu k Otci a na tvém životě poznáváme tebe i našeho nebeského Otce. Dej, ať se učíme od tebe plně Otci důvěřovat a být mu oddáni, být jeho dětmi. Uč nás poslušnosti a podřízenosti z lásky, ne ze strachu či povinnosti. Uč nás pravé pokoře, jakou vidíme u tebe. Pane, prosíme za všechny, kdo dar věčného života od tebe zatím nepřijali. Možná proto, že o tom neví, nebo nerozumí, co tato nabídka znamená. Prosíme, dej se jim poznat, aby zakusili tvou bezpodmínečnou, jedinečnou lásku, která hojí zranění, zachraňuje, dává naději i smysl životu. Amen.

Slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje, v nich jsem oslaven. Pane, děkujeme ti, že za nás prosíš, protože jsme příliš slabí a všelijak omezení vlastní hříšností, než abychom mohli vždy vítězně obstát v boji s hříchem, s pokušením. Vysvoboď nás od všech klamů a lží, pokroucených představ o tobě či o sobě a světě kolem. Posvěť nás pravdou svého slova, abychom rozpoznávali dobré a zlé, byli citliví na tvého ducha a žili z tvé moci. Díky, že ty jsi průvodcem i dokonavatelem naší víry, která je tak křehká a zmítaná mnoha pochybnostmi. Otevírej nám oči, abychom viděli tvou slávu a moc i tam, kde se nám zdá, že zlo vítězí, kde jsme bezradní, zoufalí. Ať naše víra v tebe roste a je pevnější, protože je ukotvena v tobě. Amen.

Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Pane, odpusť nám, že kvůli naší nejednotě nemůže svět poznat tebe, tvou lásku. Děkujeme ti, že ty jsi v nás, že skrze Ducha Svatého přebýváš v srdci každého, kdo ti své srdce otevřel a pozval tě dál. Kéž nás tento duch, který v nás přebývá, také spojuje v jednotu tvého těla, v dokonalou jednotu lásky v pravdě i v rozmanitosti, aby svět poznal a uvěřil, že ty jsi Pán. Prosíme, abychom nelpěli na nepodstatných teologických sporech, abychom byli ochotni se smířit tam, kde je rozdělení či konflikt, abychom pochopili, že se blíží čas tvého druhého příchodu, že brzy s tebou budeme všichni u jednoho stolu. Kéž padnou zdi rozdělení a můžeme už tady a teď zakoušet tuto jednotu, kvůli které si umíral na kříži. Jako je jeden chléb, tak i my jsme jedno tělo. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen.

Po těchto slovech už není moc co dodat. Doufám, že vás série Ježíšovy modlitby aneb, jak se modlil židovský rabín, obohatila a uvítám jakoukoliv zpětnou vazbu. Můžete psát na e-mail Rádia 7, který najdete na webu. Zakončím náš společný čas slovy apoštola Pavla a s přáním Božího požehnání se s vámi loučí Dana Kenningová. Efeským 4:14-16. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Za chvíli bude 6 hodin a pro mě to znamená, že předávám mikrofon dalšímu moderátorovi. Děkuji, že jsem s vámi mohla být. Krásný den, nejlépe s naším, vaším rádiem, vám přeje Martina Zachrlová.

0: Krásné dobré ráno. Je krátce po 6. hodině neděle 5. července a u vysílání Rádia 7 vás tuto dobu vítá Kateřina Hodecová. Budeme spolu až zhruba do 10. dopolední, na což se moc těším, a tady už je stručný přehled pořadů, které jsou pro vás nachystané. Ranní čas po 6:45 bude opět patřit tichému času, krátkému zastavení a modlitbě. Skutečnost, že je člověk povolán Bohem, proměňuje jeho náhled na samotnou práci i její vykonávání. Kde pak zůstává obdiv k takové práci nebo prostor k tomu být na ní hrdý? Spolu s Jiřím Hurtou o tom můžete uvažovat v programu Studna slova po 6:45. List Římanům představuje celkem ucelenou teologii apoštola Pavla. Jak přemýšlel o soudu a spravedlnosti, zjistíme po 7. hodině při čtení Bible. A vůbec celá tahle hodina bude patřit čtení Bible a jejím nejrůznějším úryvkům ze žalmů, z evangelií, z novozákonních listů i třeba z knihy Přísloví. Odpočinek je důležitý, zvlášť v této hektické a výkonnostní době. Ale umíme to? Nepřipadáme si důležití a pracovití jen s plným diářem. Sváteční slovo Aleše Bartoška nabídne možná nový pohled. Poslouchejte v 8 hodin. Manipulovat druhými je špatné, ale nechat sebou manipulovat také. Jana Frantíková promluví o tom, jak tento problém rozpoznáváme, kdo se v Bibli kvůli manipulaci minul s Božím posláním a jak se jí ubránit. Maminka a pěstounka 13 dětí věří tomu, že naše příběhy mají v Bohu dobré konce, byť leckdy jiné, než bychom si představovali. Kázání uslyšíte v 9 hodin a nabídneme vám záznam z křesťanského společenství v Kutné Hoře. Tak tolik dnešní ranní nabídka programu Rádia 7. Dobrý poslech vám od mikrofonu ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

0: kdo v něho věří. Nezahynul, ale měl život věčný.
1: Vezměte nás sebou do lesa. Léto s Rádiem 7.

Ptáš se, co je láska? To byla písnička Ivety Janacké-Kuželové a já u téhle písně vždycky přemýšlím nad tím, jak slova mohou odemknout různé oblasti a různé věci a zároveň kolik sebou nesou balastu a nánosů. A zejména slovo láska, myslím, že je obaleno lecčím, co s pravdou potom v životě nemá úplně moc co společného. Láska je krásná věc, ale musíme rozumět tomu, že to není ani tak pocit, jako spíše rozhodnutí a hlavně vytrvalost. Vytrvalost v tom dobrém. Ostatně stačí si přečíst 13. kapitolu 1. listu do Korintu a člověk má o lásce hned jiné představy. Teď je to skladba Smím stát a křesťané ze sboru ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích.

Je 6:45, čas, ve kterém nabízíme ranní tichý čas. Takové krátké zastavení na prahu nového dne, abychom se v něm nadechli a správně zorientovali a tedy i vykročili tím dobrým směrem. Chcete-li, nalistujte spolu se mnou 13. kapitolu Lukášova evangelia, ve které budu číst od 22. verše.

Lukáš, 13. kapitola, verš 22. Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdo si mu řekl, pane, to je opravdu málo těch, kteří budou spaseni. On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopní. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Pak budete říkat, jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích si učil. On však vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mě všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. Tenhle text může znít vlastně možná až výhružně. Takové jako pozor, pozor, pozor, něco dělej, nebo... Ale já myslím, že to není to, jak to máme číst. Ano, varování tu je. Jedno určité, totiž, že čas není bezbřehý. Že tak, jak se naplní ten náš životní čas, každý se jednou rodí a jednou umírá, tak se také naplňuje ten duchovní čas. Čas, kdy je možné vejít do Božího království. A pokud Pán nepřijde dřív, pak na to máme právě jen ten náš život. A o jeho konci nevíme nic. A tak je dobré neotálet a nenechávat ty věci dobrého rozhodnutí se pro život s Bohem na poslední chvíli. To, co se tu učím a co vidím, je hned taková malá poznámka v úvodu tohoto úryvku. Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Tahle půlvětička ukazuje to, že Ježíš si byl velmi dobře vědomý svého povolání, že z něho neslevoval, že to nebylo, že by se bezcílně toulal a jenom hledal, kde je třeba potřeba nějakého zázraku a uzdravení. Kdepak Ježíš stále směřoval k Jeruzalému, k tomu místu, kde bude chycen, odsouzen a také popraven. A tam také vstane z mrtvých. Pořád měl ten směr, pořád věděl, proč tu je. A to je to důležité, co musíme vědět v životě i my. Proč tu jsme, kam směřujeme. A nestrácet to ze zřetela. I když jsou možná kolem nás lidé, se kterými je moudré a dobré se zastavit. Pomoci, poradit, být s nimi. Ale pořád směřovat k tomu našemu Jeruzalému. Tedy k Bohu samotnému. Tenhle vnitřní kompas je velmi důležitý. Je důležité mít tu střelku správně vyváženou, aby nám stále ke Kristu ukazovala. No a pak to varování času. Ano, nikdo nevládneme časem, ten je nám opravdu dán a máme pouhých 24 hodin denně. Tak kéž jsme v tom moudří, protože, jak se z tohohle úryvku dozvídáme, čas se krátí, každému z nás. Je to vlastně spravedlivé, všichni máme jen ten svůj život, ale právě proto bychom ho měli využít moudře. Pane, a tak ti chceme i na prahu dnešního dne poděkovat za to, že se nám dal život, že se nám dal i tento den. A moc tě prosíme o moudrost, o to, abychom se opravdu uměli řídit tvým slovem, tvou radou, tvým ukázáním, tak abychom ten čas nemarnili a nestráceli hloupostmi, abychom ho nevěnovali věcem, které spíš ten čas jenom zabíjí, než aby ho naplňovali smyslem. A jsme si vědomi toho, že nejde jen o ty velké věci, že možná někdy maličkosti dávají smysl
životu a těm velkým věcem v součtu. Ale postupně jsou to malé věci, které, Pane, nedovol, abychom přehlíželi anebo přehlédli v nějaké nevědomosti. Prosím, zastavuj nás tam, kde je to potřeba a dávej nám opravdu, prosíme, moudrost srdce. Ty jsi slíbil, že každý, kdo o moudrost bude žádat, ten ji dostane. A tak tě teď chceme opravdu prosit o to, aby se nad námi smiloval, aby si nám dal to své vidění věcí, abychom tak mohli dobře rozlišovat, co je moudré, co není moudré, co spěchá, co počká, s kým být, s kým, komu se možná raději vyhnout, protože jeho přítomnost způsobí jenom malomyslnost anebo ztrátu nějakého nadšení. A zároveň nám, Pane, dávej odvahu, prosíme, jít do vnitřních bojů i těch možná vnějších těžkých věcí, tam, kde chceš, abychom přinesli tvůj pokoj a tvoje dobro. Pomoz nám to, Pane, vidět a dej nám k tomu sílu. Díky moc. Amen.

cítím každý den, kolik si toho udělal, co si stvořil a nic si nevynechal. Každý list na světě je úplně jiný, na louce miliony druhů stébel trávy, hory, po kterých denně kráčím sám, oceán, jehož moc vůbec neznám. 9

Velký Bůh, skladba, která upozorňovala na to, že přestože je Bůh blízko, není to žádný kamarádíček. Je 6:30, posloucháte ranní vysílání Rádia 7 s datem 5. července. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: are out of line, sometimes intertwined behind a mind in lies and fights that only fools still trying to fight.
1: Už jen jedna písnička nás dělí od pořadu Studna slova, ve kterém se tentokrát Jiří Horta bude zamýšlet nad tím, co je před Bohem k chlubení.

0: אשר בריון יתן ביתו, ועליו הוא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Ten, kdo je povolán, plní svěřený úkol. A tak se i na jeho odměnu pohlíží trošku jinak než při běžném zaměstnání. Alespoň tak na práci pro Boha nahlíží apoštol Pavel a ke stejnému náhledu zve i čtenáře svého prvního dopisu do korinské církve. V dalších chvílích se díky výkladu Jiřího Hurty znovu ocitneme uprostřed řádků 9. kapitoly tohoto listu. Pojďme si poslechnout, v čem je tento náhled nečekaný a revoluční nejen ve své době, ale i dnes. Z archivních nahrávek pořadu Studna slova vybíráme díl s názvem Co před Bohem je k chlubení.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Stačí sám za sebe. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo. Že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Pavel těmito slovy nechce v žádném případě korinským křesťanům připomínat, jaké povinnosti snad vůči němu mají. Naopak radikálně prohlašuje, že to by raději umřel, než by za svou službu přijímal honorář. Vždyť právě v tom, že své právo neuplatňuje, je jeho odměna, kterou se může chlubit. A stojí za povšimnutí, že zatímco Pavel jinak všechnu lidskou chloubu odsuzuje, v této věci se cítí k chloubě oprávněn. Tato chlouba je totiž jakýmsi vnitřním zadosti učiněním, které spočívá v tom, že ho za dobrý čin nikdo odměňovat, chválit ani vyvyšovat nemůže. Spíš naopak. Tahle zvláštnost je daná prostředím, ve kterém Pavel působí. V řeckém světě byl totiž člověk pracující vlastníma rukama považován za člověka hodného opovržení, protože nikdo neměl pracovat rukama, pokud to byl člověk svobodný. Práce rukama byla pouze pro otroky. Toto pohrdavé stanovisko k manuální práci bylo zvlášť silné mezi inteligencí a lidmi, kteří měli jakékoliv vlivnější postavení, především v náboženském životě. Není tedy divu, že Pavel za to, že nepřijímal od korinského sboru žádnou pomoc, ale živil se vlastníma rukama, byl nejen vystaven pohrdání, ale byl i odsuzován, protože on v očích mnohých vlastně svým postojem ponižoval i korinský sbor. Určitě ho za to nikdo nechválil. A právě proto šlo o něco, čím se mohl chlubit. Pavel totiž svým postojem hájil boží věc a nezískával přitom vůbec lidský obdiv. Proto na něj nelze vztahovat slovo Pána Ježíše z kázání nahoře, když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Je jisté, že sláva, která platí u lidí, nemá před Bohem vůbec žádnou cenu ani trvání. Ale Pavlovi jde o odměnu boží, proto o něm platí slovo, které říká v kázání nahoře Pán Ježíš dál. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Pavlova odměna je v tom, že apoštol může odmítnout každou odměnu vnější a očividnou, a Pavel se může chlubit tím, že v očích lidí nemá žádný důvod k chloubě. Nemůže se nikdy chlubit tím, že snad se rozhodl kázat evangelium. Pavel se totiž pro tuto službu nerozhodl z vlastního popudu. Kdyby se byl pro ní rozhodl sám, dalo by se mluvit o nároku na odměnu za to, že dělá víc, než musí, a než je povinen. Pak by Pavlova práce mohla být považována za jakýsi nadměrný skutek a šíření evangelia by se mohlo nazývat záslužnou činností.

Potom by Pavel třeba dělal něco, čím se například chlubili mnišské řády a nebo církevní svědci. Ačkoliv taková představa zásluhy je přímo výsměchem do tváře Kristovi a je přímo urážkou Boží milosti. Vždyť právě tato zvrhlá představa vedla reformátory k tomu, aby vystoupili proti kupčení s odpustky. Podle této zvrácené představy totiž měly být odpustky jakýmsi duchovním kapitálem, nashromážděným lidmi, kteří prý dělali víc, než byli povinni dělat, aby si údajně zasloužili Boží milost. Ovšem sama představa, že Boží milost je možno si zasloužit, je už nesmyslem. A ten, kdo stojí opravdu v Boží službě, dělá vždycky pouze to, co dělat musí, to, k čemu byl povolán a vystrojen, čím byl pověřen. Nikdy nemůže udělat víc. Úkol hlásat evangelium cítí Pavel bytostně jako svou životní nutnost. Je to pro něho důsledek neuniknutelného působení Boží milosti, která se chce Pavlovým nitrem, jeho kázáním a životním příkladem osvědčit viditelně ke službě druhým lidem. Pavel má tutéž zkušenost jako starozákonní proroci, například Amos, který vyznává: lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Ví, co znamená Jeremiášův nářek nad údělem Božího posla, jenž o svěřeném slově vyznává: řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Jestliže se Pavel stal správcem Božích tajemství, jak vyznává ve 4. kapitole, není to jeho zásluha a nemá se tedy čím chlubit. Kdo si připadá jako užitečný služebník a myslí si dokonce, že má právo na pochvalu a na odměnu za to, že byl užitečný, ten nebyl pánem k službě povolán. Ten se hrne do práce sám, bez ohledu na Boží vůli. Pracuje tedy ve vlastní režii a taky má už svou odměnu. Odměňuje totiž sám sebe. Nečeká na pozvání: vejdi v radost svého pána. A uslyší naopak: nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Pavel však jednu odměnu má, že totiž hlásá evangelium bezplatně, že při jeho zvěstování nepoužil svého práva. Ale abychom se znovu nemýlili, tady nejde o žádnou askezi, která snad má sloužit k tomu, aby se Pavel vyvýšil. Nejhlubším motivem mnohých stoupenců askeze totiž bývá často snaha dosáhnout obdivu v očích jiných lidí. Pro Pavla taky není zvěstování evangelia žádným soukromým koníčkem, kterému se věnuje zdarma po práci. Pavel pouze pochopil, že úžasná zvěst o ukřižovaném vysvoboditeli bude v jeho ústech nejúčinnější, když on sám půjde za svým pánem poslušně cestou utrpení. A tak ponížení i otrocká práce vlastníma rukama do úpadu, to je právě Pavlův osobní podíl na utrpení Kristově. A to je taky mocné svědectví, jaké nejvíce potřebují právě ti namyšlení, ti zazobaní, sebejistí a samospravedliví, silní křesťané v Korintu, kteří ani netuší, jak jsou na tom v duchovním životě uboze. Ale apoštol Pavel ani je neodepisuje a chce jim jako bratr věrně posloužit. A aby jim opravdově mohl posloužit evangeliem, tedy

19. žalm přináší zprávu o tom, že nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím

světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a zhledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.

OK, čau stromy. Chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku. Budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

Už král Šalamoun věděl, že jednoduché přísloví, jednoduchá někdy i slovní hříčka, pomůže zapamatovat si princip. A proto je kniha přísloví inspirativní i dodnes. Budu číst její 9. kapitolu. Moudrost si vystavěla dům, vytesala 7 sloupů, porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin, kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí. Toho, kdo nemá rozum, zve, pojďte, jeste můj chléb a pijte víno, které jsem smísila. Nechte prostoduchosti a budete živi. Kráčejte cestou rozumnosti. Kdo napomíná posměvače, dojde pohany. Kdo domlouvá své volníku, poskvrní se. Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší. Pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. Jsi-li moudrý, k tvému prospěchu si moudrý. Jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. Paní hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle na městských výšinách a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách. Kdo je prostoduchý, ať odbočí sem. Toho, kdo nemá rozum, zve, kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží. Ale on neví, že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: List Římanům, 2. kapitola. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš to též. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, že když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš to též, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí. Poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Ty se tedy nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou v tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámů bereš? Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno. Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to jako kdybys nebyl obřezán. Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to jako kdyby byl obřezán. Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. Pravý Žid není ten, kdo je jím navenek. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.

První list Janův, 3. kapitola, 16. verš. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv, neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha.

Naše hodinka čtení Bible se pomalu chýlí a já vám přečtu ještě jeden úryvek z listu Janova, z prvního listu Janova, tentokrát z 5. kapitoly. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

0: 8. hodina je tu. V neděli 5. července posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Kateřina Hodecová. A v tuhle chvíli vám každou neděli nabízíme sváteční slovo. O odpočinku bude mluvit Aleš Bartošek.
1: Sváteční slovo.
2: První neděli po prázdninách. Většina lidí si brala dovolenou a nějak odpočívala. Odpočinek není nic hříšného. Říkám to proto, že občas mám pocit, jako by někteří lidé, i křesťané, museli pořád něco dělat. A když si lehnou na divan, tak trpí a stydí se. Nyní si ale nevšímám lenochů. To je jiná kapitola. Bůh počítá s odpočinkem člověka a dokonce si přeje, aby každý odpočíval. A lidé vyznávající Boha za svého pána by ho měli poslouchat. Odpočinek je Boží dar a tak jako děkujeme za jiné dary, měli bychom být vděční i za odpočinek. A tak jako děkujeme za službu a sloužíme podle Božích představ, tak bychom mohli i odpočívat podle Božích představ. Malý odskok jinam. Kdo z nás, věřících lidí, ještě nepřemýšlel o tom, proč Bůh někdy nereaguje? Kdo z nás nepochyboval o tom, zda Bůh opravdu vnímá a slyší naše volání? Kdo z nás, věřících, nebyl nikdy prázdný a bez šťávy? Jak rádi si můžeme číst slova Božího zaslíbení Izraeli a rádi si je i přivlastňujeme, Hospodinova ruka není krátká, a jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tato krátká věta je natolik silná, že věřit jí by mělo totálně změnit náš život. Ale po této větě jsou slova už méně lichotivá a skoro se ani nehodí, abych je četl v neděli. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk a tak dál. A nyní bychom mohli sestavovat nějakou tabulku hříchů a všech možných přestupků, biblickým metrem měřeno. Ale chci zůstat u odpočinku, u dne, který je vyčleněn z pracovního týdne. Oné úžasné větě, že Hospodinova ruka není krátká a jeho ucho není zalehlé, totiž předchází slova o odpočinku. Izajáš říká, jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib, můj svatý den, a nazveš-li den odpočinku dnem rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, pak nalezneš rozkoš a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších a z dědictví tvého otce tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa a Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tak to vypadá celý text pěkně pohromadě. A co děláme my třeba v neděli, když odpočíváme? Pochůzky, záliby, golf nebo pravidelné malé pivečko v restauraci? Že bychom toto nesměli nebo neměli? Nemyslím si. V uvedeném textu jsou dvě přivlastňovací zájmena. A já doporučuji každému, aby si ten text přečetl ve vlastní Biblii. Je to konec 58. a začátek 59. kapitoly Izajáše. A ta zájmena jsou své a jeho. Bůh touží po přenesení svého pokoje do našeho života a k tomu je nutné to svoje odfiltrovat a jeho nasávat. To, jak probíhal den odpočinku Izraelitů, mělo přímý vliv na to, jak je Hospodin slyšel a jaký z toho oni měli potom pocit. Prázdný, bez spojení, anebo radost a pokoj s Hospodinem. Jsem pevně přesvědčen, že nejde o to, co děláme, ale o to, co je motivační silou našeho dělání, odpočívání. Takže nakonec vlastně jde o to, co děláme. A také v neděli. Den odpočinku je důvodem k oslavě. Nazveš-li den odpočinku rozkošným a svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak a tak. No, nemám, co bych dál asi k tomu řekl, ale zkusme to. To zaslíbení určitě stojí za to.
0: Odpočinek je velké téma, ke kterému se musíme stále vracet, protože jak jsme často přetížení, tak potom volíme formy odpočinku, které moc k ničemu nevedou. Neodpočine si ani tělo, ani duše a jak to potom vypadá, víme. Tak kéž k tomu máme všichni dost moudrosti i takové vytrvalosti a odvahy postavit se zvykům.

Spasená Ukrajina. Krásná píseň, kterou zpíval Pavel Helan a také pěvecký sbor Soniašnik, který tvoří zejména ukrajinské ženy, které prostřednictvím těchto koncertů vybírají peníze na lékárničky, které pak posílají vojákům na frontu. Určitě záslužný čin. Kromě té dobročinnosti, která je zatím, ale určitě stojí za to Soniašnik sledovat i po té hudební stránce, a tak klidně hledejte na jejich stránkách anebo na stránkách Církve bratrské Litomyšl.

Víme, že nejvíce posluchačů Rádia 7 je pravděpodobně v autech, ale pokud si chcete Rádio 7 vzít sebou i na dovolenou anebo někam třeba do lesa na houby, samozřejmě můžete. K dispozici je vám nová aplikace Rádia 7, kterou najdete na Google Play anebo také na Apple Store. Hledejte Rádio 7 a objeví se vám velmi jednoduchá aplikace, ve které můžete sledovat buď naše živé vysílání, to proudové, anebo můžete sáhnout i do archivu k už odvysílaným pořadům.

0: Pokud ještě nemáte hotové prázdninové plány a chcete se potkat s docela velkou částí redakce Rádia 7, zaměřte na festival United, multižánrový křesťanský festival ve Vsetíně, který se koná 20. až 23. srpna tohoto roku. I letos tam bude altán Rádia 7, místo v parku poblíž centra města, ve kterém budeme mít spoustu rozhovorů s jednotlivými účastníky a protagonisty, hlavně protagonisty různých programů na United. Bližší informace najdete na stránkách festivalunited.cz. Letošní téma festivalu je uprostřed a samozřejmě kromě spousty koncertů a představení, divadla, street scény a tak dále, můžete zamířit i na různé semináře a workshopy, anebo zrovna do toho altánu Rádia 7. Kapely vám nebudu vyjmenovávat, těch je spousta a na zmíněných stránkách je všechny najdete. Mezi řečníky najdete třeba Žanet Oubrechtovou, Daniela Skokana, Ráchel Bícovou a další. A tak pokud chcete načerpat nejenom něco krásné muziky, ale taky důležitých seminářů a témat, pokud se za námi chcete zastavit v altánu Rádia 7, zavítejte 20. až 23. srpna na festival United do Vsetína.
1: Někdy je těžké.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasí. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Řadě lidí nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením, řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá.

Posloucháte Rádio 7. Tenhle čas je věnovaný pozvánkám na nejrůznější zajímavé akce. Z těch prázdninových bychom vás rádi upozornili ještě na Vrba Wetzler Memorial. To je pochod, letní pochod, koná se ve dnech 17. až 22. srpna. A trasa pochodu kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 unikli dva mladí židovští vězni, právě Wetzler a Vrba, z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Tihle dva mladí muži chtěli informovat o tom, co se děje v koncentračních táborech. A skutečně se jim jejich útěk podařil, takže tu zprávu přinesli. Ale bylo to velmi dramatické a právě na tomto letním pochodu se můžete seznámit s mnoha věcmi a informacemi o jejich životě, o jejich útěku i o holokaustu jako takovém. Za akcí stojí Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě, tedy jeho česká pobočka, takže hledejte na stránkách www.icej.cz a tam se dozvíte mnoho podstatných dalších informací.

První část letní školy charakteru se bude konat v Malenovicích 19. až 22. srpna. Je to kurz pro učitele a vychovatele, který pořádá etická a charakterová výchova. Totiž učit jenom informace se ukazuje býti málo. A tak právě etická a charakterová výchova nabývá stále většího významu. Bližší informace najdete na www.etikacharakter.cz a tam se dozvíte mnohé další informace, pokud se věnujete dětem, výchově, pokud vám není jedno, jak a v čem vaše děti vyrůstají. S další pozvánkou míříme na učednický kurz Svoboda v Kristu. Konat se bude ve Svobodě nad Úpou v tamním hotelu Prom. Za akcí stojí křesťanská misijní společnost a záměrem tohoto kurzu je pomoci každému křesťanovi, aby se stal učedníkem, který nese ovoce a žije zralý život v Kristu. Možná to tak nevypadá, ale není to samozřejmost být učedníkem, který nese ovoce a je zralý. A tak pokud vás tenhle kurz zajímá, vězte, že přednášejícími jsou Petr Kácha a Tomáš Růžička. Svoboda v Kristu, to je jeho název, koná se tedy 28. až 30. srpna v úplném závěru prázdnin ve Svobodě nad Úpou v hotelu Prom. A bližší informace najdete na stránkách www.kmspraha.cz.

S poslední pozvánkou této hodinky míříme na druhý ročník Worship Academy v Ostravě. Je to tedy druhý ročník školy chval, která se koná v Ostravě v kostele v parku od 13. do 16. srpna. Proč letní škola chval a pro koho? Organizátoři píší, žiješ hudbou, zpěvem, chválou a uctíváním Pána Ježíše. Přijeď načerpat, posunout se, získej odpovědi na otázky a pojď trávit čas s dalšími stejně zapálenými. Vyučování a semináře v podání zkušených worship lídrů. Až 7 workshopů pro zpěváky a muzikanty rozdělené do skupin podle nástrojů. Teorie i praxe. Pro všechny muzikanty, skladatele, milovníky chval a chválící kapely, kteří chtějí věnovat několik dní tomu, aby se zdokonalili ve vedení chval. Tak tedy ještě jednou 13. až 16. srpna tohoto roku, čtvrtek až neděle, Církev Bratrská Ostrava, kostel v parku na třídě 28. října 148. To je pozvánka na druhý ročník Worship Academy v Ostravě.

Končí hodinka pozvánek a informací. Pokud i vy o něčem zajímavém víte, pište nám na pozvánky@radio7.cz.

proč lidé často brečí nad rozlitým mlíkem, než aby stáli pevně na nohou. Proč žádný slušný člověk není politikem,

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Proklik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Minula 9. dopolední, v neděli 5. července posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová. No a tahle hodinka už tradičně patří záznamu bohoslužby z některého z křesťanských společenství po naší republice. Tentokrát vám nabídneme záznam z Kutné Hory, kde o tom, že se nemáme nechat manipulovat, mluvila Jana Frantíková. Její promluvu vám nabídnu za necelou čtvrt hodinku.

Musíš mít víru, i když říkají, že jsi skončila. Tahle věta zazní v následující písni Eminem, která tohle píseň složila tehdy, když přišla o hlas a tím pádem i částečně o směr svého života.

Ještě jedna písnička je před námi, kapela Třetí den, Call My Name. A po ní už je tu záznam bohoslužby z křesťanského společenství v Kutné Hoře, kde o tom, že se nemáme nechat zmanipulovat, mluvila Jana Frantíková.

0: Jim.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Jednou jsem jela metrem, což není zase tak zvláštní věc, protože já jsem z Prahy. A to metro je prostě narvaný, bývá tam hodně lidí, obzvlášť ve špičce. A vlastně v takovém tom jako skoro nejužším místě žebrala peníze jedna taková stará paní. A vypadala prostě jako stará paní. A šlo kolem davy lidí, i já, a teď já jsem si říkala, mám jí dát, nemám jí dát. Já jsem poměrně štědrá a spíš jakoby dávám, ale prostě narvaný metro, kdy prostě vás tlačí dáv a vy jdete s ním a spěcháte, takže jsem jí nedala nic, ale celou dobu jsem si říkala, bylo to správně, nebylo to správně a jako opravdu jsem nevěděla. A je to tak, teď jsou ty, to, co slyšel Saša, já pracuji v neziskové organizaci, já vím, že žijeme v zemi, kde úplně není nezbytný žebrat. Jo, že opravdu, jenže zároveň taky vím, že jsou lidi, kteří si neumějí tu pomoc říct, nevědí, kam se obrátit, anebo mají nějaký třeba i psychiatrický problémy a já nejsem ráda, když má někdo hlad. To mi přijde nesprávný, i to radši dám jako zbytečně, než abych nechala někoho hladovět. No tak mi to celou dobu běhalo takhle v hlavě. A dojela jsem metrem, vylezla jsem z toho metra ven a přistoupila ke mně taková paní, a úplně takovým agresivním způsobem se snažila ze mě získat peníze a přesně takový to, že má hlad a že už dlouhou dobu nejedla, ale jsem fakt dát nechtěla. Jenomže to byla taková opravdu jako agresivní paní, ne že by mě nějak jako vysloveně ublížila, ale takovou tou manipulací, znáte to, prostě mě natlačila do kouta a říkala, že potřebuje nutně teplý jídlo a že prostě v obě teď v restauraci stojí 150 korun a já jsem se jí vůbec nedokázala ubránit, já jsem dokonce nedokázala ani jako beze slova odejít, protože ona mě opravdu tím tělem jako zablokovala tak, že bych jí musela odstrčit. A nakonec, takhle jsem jí prostě dala 50 korun a ona říkala, ale já jsem vám říkala jasně, že potřebuju 150 korun, vynejte z té peněženky ještě něco. Tak jsem vydala korunu a řekla jsem jí a o zbytek si řekněte někomu jinému. A odešla jsem. A celou dobu jsem měla pocit, jak když jsem spadla do bahna. Jsem si říkala, seš blbá, jako, vím, že se v kázání nepoužívají vulgární slova, ale jak si to jinak říct, zatímco tý starý paní jsem vlastně jako by chtěla dát, nevím, jestli to bylo správně nebo ne, ale nějak vnitřně bych jí dala. Tak týhle paní s naprostou jistotou jsem nechtěla dát. A abych měla jeho jistotu, tak já jsem ještě něco někde vyřizovala, pak jsem někam jela a pak jsem potkala tu paní jak jde s cigárama v ruce. Samozřejmě, že to nebylo na teplej oběd. Jo. A já jsem si pak říkala, ty, já jsem takový truhlík, já se prostě opravdu nechám zmanipulovat. Přemýšlela jsem nad tím. Bylo to hodně jakoby ve mně a opravdu jsem prožila, že nechat se zmanipulovat je hřích. To není jako, že vy jste chudáčkové, možná trošku přiboudlí, ale chudáčkové. Prostě vy stojíte mimo Boží vůli. Vy jste se nechali natlačit někým druhým do věcí, co pro vás Pán Bůh nepřipravil, do skutku, který pro vás nepřipravil. A já normálně, přestože jsem se cítila, jako že mě bylo v uvozovkách trochu oblíženo, tak jsem ale věděla, že já z toho musím činit pokání. Teď, když o tom vyprávím, tak někdo z vás si tady řekne, jasně, no, stará paní, ta se nechá úplně jako snadno zmanipulovat a jako asi byste měli trošku pravdu, jo, protože já jsem prostě milá, laskavá, nemám ráda konflikty a jsem stará paní. Ale není to jenom můj problém. Teď bych poprosila, přečteme si něco z Bible, zjistíte, že nejen křehká, stará, unavená paní, i jiný.
3: I stalo se potom, že se zamiloval do ženy v údolí Sorek jménem Dalíla. Vypravili se k ní tedy pelištejští vladaři a řekli jí, umluv ho a zjisti, v čem spočívá jeho velká síla a čím jej přemůžeme a svážeme, abychom ho pokořili. My ti dáme každý 1100 šekelů stříbra. A tak Dalíla řekla Samsonovi, pověz mi prosím, v čem spočívá tvá velká síla? Čím můžeš být spoután, abys byl poražen? Samson jí pověděl, jestliže mě svážou 7 syrovými lany, která nebyla vysušena, zeslábnu a budu jako kterýkoliv jiný člověk. Pelištejští vladaři jí tedy přinesli 7 syrových lan, která nebyla vysušena a těmi ho svázala. Ti, kdo na něj číhali, seděli u ní v pokoji. Řekla mu, jdou na tebe plištejci, Samsone. Zpřetrhal ta lana, jako se přetrhne šňůrka z koudele, když se přiblíží k ohni, a jeho síla nebyla odhalena. Na to Delíla Samsonovi řekla, Vida, podváděl jsi mě a vykládal jsi mi lži. Nyní mi prosím pověz, čím můžeš být spoután? Řekl jí, jestliže mě pevně svážou novými popruhy, s nimiž nebyla konána práce, zeslábnu a budu jako kterýkoliv jiný člověk. Delíla tedy vzala nové popruhy a svázala ho jimi. Pak mu řekla, jdou na tebe plištejci, Samsone. Ti, kdo na něj číhali, seděli v pokoji. Ale on je na svých pažích zpřetrhal jako šňůry. Delíla na to Samsonovi řekla, až doposud si mě podváděl a vykládal si mi lži, pověz mi, čím můžeš být spoután. Řekl jí, stačí, když vetkáš 7 pramenů vlasů mé hlavy do osnovy. Upevnila osnovu ještě kolíkem a řekla mu, jdou na tebe pelištejci, Samsone. On se probral ze spánku a vytrhnul ten kolík, člunek i osnovu. Na tomu řekla, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou. Takhle si mě 3x podvedl. Nepověděl jsi mi, v čem spočívá tvá velká síla. I stalo se, když na něho naléhala svými slovy celé dny, dotírala na něho, že se jeho duše k smrti unavila. Tu otevřel celé své srdce a řekl jí, na mou hlavu nevstoupila břitva, protože od lůna své matky jsem boží nazír. Pokud bych byl oholen, odstoupí ode mě má síla, zeslábnu a budu jako každý jiný člověk. Když Delíla viděla, jak se jí otevřel celé své srdce, vzkázala a zavolala pelištejské vladaře. Tentokrát přijďte, protože mi otevřel celé své srdce. Pelištejští vladaři k ní přišli a přinesli sebou stříbro. I uspala jej na svých kolenou a pak zavolala jednoho muže a nechala oholit 7 pramenů vlasů jeho hlavy. Začala ho ponižovat a jeho síla od něj odstoupila. Opět řekla, jdou na tebe pelištejci, Samsone. Probral se ze svého spánku a řekl si, vyjdu z toho jako tolikrát předtím a otřepu se. On nevěděl, že se od něj Hospodin odvrátil. Pelištejci ho chytli, vyloupali mu oči, zavedli ho do gazy a svázali ho bronzovými okovy. Byl přinucen mlít ve vězení. Tam, kde byl oholen, mu ale vlasy na hlavě začaly dorůstat.
2: To nebyla stará laskavá paní, která se nechá snadno zmanipulovat. To byl silný statečný bojovník, kdybyste ten příběh znali, pravděpodobně ho znáte. Prostě lva chytnul za čelist, přepral hromadu lidí, taky se nechal zmanipulovat. A takže to není ani vaše pohlaví, ani váš věk, ani vaše povaha, co by vás chránilo před tím, aby druhý lidi vás nedotlačili do věcí, které Pán Bůh po vás nechce, nebo dokonce v tomto případě i zakázal, ale aby vy jste udělali, co chtějí oni. Ne, abyste naplnili Boží vůli, ale abyste naplnili lidskou vůli. Proto je to tak velký hřích. A když čteme Bibli, tak vlastně nechat se zmanipulovat, zejména v tomhle případě, mělo docela dalekosáhlý důsledky. Fatální pro toho Samsona. A když to čtete a když to posloucháte, tak si říkáte, to není možný. To není možný prostě. Ona mu řekne, miluju tě, ráda bych věděla něco, co ti může připravit o sílu, řekni mi to tajemství, přeci jsme pár, máme se rádi. A on jí to jako svěří a ona zavolá plištinský knížata. Dobře, chybu může člověk udělat jednou, ale jako teď on už měl zkušenost. Po druhý, po třetí, protože manipulace je prostě silná věc. Zdůraznila bych tady jeden verš, jo. Když jej po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, tak jí to řekl. Prostě, když s váma někdo manipuluje, tak to jako vyčerpává. Bránit se tomu je duchovní boj, to znamená, jste z toho unavený. A On to vzdal, ten Samson, nedobojoval to do konce. Což to je taková jako dobrá satanská zbraň, bojujte hodně dlouho a vzdejte to těsně před cílem. On bojoval, tak prostě si vymýšlel, prostě použil svoje zbraně, ale každý máme svoji cestu, tak Samsona prostě nehodnotím. Já jsem s tou paní, taky jsem se neubránila, tak mám pro Samsona pochopení. Ale jako byl z toho unavený. Ale je to prostě, to nebyla jeho životní láska, jeho životem prošlo těch žen spousta. Prostě on se nechal jenom ohloupnout. Už toho měl dost, už ho to nebavilo. Už prostě byl z ní unavený. A jak to dopadlo? Opravdu úplně fatálně. Fakt to bylo špatný. A ještě mám jeden příběh z Bible. To je taky hodně zajímavý. To je první královská, 13. kapitola. Já vám ho jenom přeříkám, nebudu ho číst, protože tyhle příběhy jsou všecky dlouhý, protože příběhy o manipulaci jsou vždycky dlouhý. Někde to začíná a někde to končí, ale příběhy o manipulaci obvykle bývají dlouhé. Tohle je příběh o někom, kdo se v Bibli ani nemenuje. Říká se o něm Boží muž, dostal nějaký úkol, měl někam jít a Pán Bůh mu řekl, až tam půjdeš, tak tam nejez, nepí a vrať se zpátky jinou cestou. On tam došel, splnil, co měl, ještě ho tam zvali na jídlo a on říkal, ne, Pán Bůh mě řekl, nejez, nepí a vrať se jinou cestou. A vyrazil tou jinou cestou. Potkal se tam s prorokem a prorok mu říká, a teď jsme u verše 15, řekl mu, ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska, odpověděl jsem. Na to mu řekl, pojď se mnou do domu a pojez chléb. Muž Boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou, na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, ani se nevrátíš cestou, po ní si šel. On mu však řekl, i já jsem prorok jako ty. Na Hospodinu v pokyn ke mně promluvil anděl, přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a pije vody. Tak ho obelhal. I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. Příběh opět končí fatálně. Když já jsem to teď četla v nějakém svým denním čtení, tak jsem říkala, Pane Bože, tak tomu fakt nerozumím. To je tak jako takový zvláštní příběh. Jeden Boží muž, druhý Boží muž. A v tom písmu je jasně napsáno, obelhal ho. A já jsem si říkala, ale tohle je taky naše riziko, protože my žijeme prostě v Božím lidu, máme tam kamarády, známí, lidi, který vidíme a Pán Bůh mluví k nám, ale spousta lidí okolo nás má třeba nějaké svoje dobrý nápady, má svoje životní zkušenosti, ví, jak se věci dělají nebo nedělají a pokud máte nějaký úkol od Hospodina, pokud Pán Bůh k vám něco říká, tak to říká vám, ne druhým lidem vo vás. Když k vám přijde někdo a má pro vás proroctví, tak je to buď to povzbuzení nebo nějaký napomenutí, ale neříká, co máte dělat, neříká to, co si přijal od Hospodina, teď ti Bůh praví, to není pravda. To by musel říct Bůh opravdu vám. Může to člověk vyslechnout, může se nad tím zamyslet, může to být jako impuls, to tak by třeba i mohlo být, ale já myslím, že chybou toho Božího muže bylo, že on se toho Boha nezeptal. Když už nedržel si to, co mu Pán Bůh řekl, když už si řekl, dítě to taky prorok, teď mi tady vypráví, že mu anděl řekl, ať mě pozve pohostí. Někdo by ještě mohl říct, to mi tak Pán Bůh nastrojil, už jsem byl takovou dobu hladovej žízeň a teď mě tady Hospodin dal do cestu proroka a teď mě zve a můžu se najíst, už to neplatí. Ale proč se nezeptal? To byla ta chyba. Když člověk narazí na něco, že má nějakou svoji vizi od Hospodina, nějaký boží slovo, nějaký impuls, a někdo jiný přijde, komu on třeba věří, nebo o kom taky ví, že Boha zná, ale mluví do jeho života. Já nevím, proč to ten prorok udělal. Vůbec tomu jako nerozumím. Prostě možná to má nějaký příběhy, který jakoby my neznáme. Ale nakonec to skončilo tak, že ten boží muž zemřel. Tragicky zemřel, že jo. Nevrátil se zpátky. Jo. Já si myslím, že manipulace, nechat se opravdu oddělit od toho, co Bůh pro vás připravil a nechat se natlačit do nějakých lidských plánů, je prostě hřích. Samozřejmě z každého hříchu se činí pokání a můžeme jít dál. Jo, Pán Bůh opravdu je tak laskavý a slitovný, že tuhle šanci máme. Ale někdy člověk, když podlehne manipulaci, tak si najednou přijde trošku jako chudák, trošku jako špinavý a spíš by se měl i možná tendenci jako malinko litovat. Ale to není ta cesta z toho ven. Ta cesta z toho je, teď to řeknu tak, jako duchovně, Hospodine, zhřešila jsem a potřebuji, abys mě to odpustil, abych mohla jít dál tou cestou, kterou si pro mě připravil. Pravděpodobně to řeknete svým slovníkem, já bych to taky řekla svým slovníkem, ale tohle je gro toho, co říkáme Bohu. Mně se jednou v noci zdál sen a zdálo se mi, že jsme byli s manželem a ještě skupinkou nějakou na takových divokých horách, což je něco, co by se klidně mohlo stát. A zatábořili jsme, všichni tam tábořili a já jsem říkala, že se ještě jako chci projít a tak, to už je teda méně reálný, ale ve snu je možný všechno. A tak jsem vzala hole a zatímco všichni tábořili tam dole, tak já jsem ještě vylezla do takového prudkého kopce nahoru a tam se rozkládala taková malebná vesnička. Je to sen, pořád je to sen, jo. A v té vesnici jsem viděla takovou starou paní se starým pánem, vezli tam na trakaři seno a já jsem tam šla o takových těch hůlkách a dali jsme se do řeči s těma lidma. Byla to jakoby cizí země, ale já jsem jim nějak rozuměla, tak jsme si jako vyprávěli, já jsem se ptala, jak se jim tam žije a tak. Bylo to takový jakoby milý setkání, jo, takový prostě dvě kultury se potkaly, oni byli takový sympatický, starý, hodný lidi, se mně zdálo. Ta paní mě říkala, my tady máme takový muzeum, týhle z té vesnice, pojďte, já vám to tam ukážu. Tak já jsem s ní šla, ten pán prostě někde byl jinde a to muzeum stálo hned naproti kostel a ona říká, no musíme jít tajně, on pan farář nemá rád, když já se někomu jako chlubím tou minulostí té vesnice a tak. A to mě už bylo takový jako něčím malinko divný, no ale byla to taková stará hodná paní, pořád jsme v tom mým snu, to jsem si říkala, no ona mi to chce ukázat, abych ji nesklamala, jo. To je jedna z takových věd manipulace. Ona protáhla dveře, rozhlídli jsme se, tam není pan farář a vklouzli jsme tam, ale já jsem nechala venku ty hole před těma dveřma. A ona zavřela dveře, zamkla, vzala klíč a já už jsem věděla, že jsem na špatném místě. A ona teďkon říkala, já vám tady něco ukážu, napijte se, já jsem vůbec jako nechtěla, ale furt jsem ještě byla takový, je to jiná kultura, abych ji neurazila. Teď ona tam na mě v tom snu jako sehrála divadla a jsem říkala, tak se prostě jako napiju a tak, jo. A pak ona tam zapálila nějakou vůni a já jsem úplně viděla, jak jako ztrácím jakoby vědomí a jak mi začíná být hrozně špatně a viděla jsem, jak ona nade mnou začíná čarovat a já už jsem s tím nebyla schopná vůbec nic udělat. A mezi tím mě můj manžel postrádal a vyrazil tam do té vesnice a viděl, že já jsem tam nechala ty hole, rozrazil prostě ty dveře a vzal mě a snes mě dolů do údolí. Tam jsme měli nějaký kamarád, jeden z nich byl lékař a on mě dal tělo do pucu. A já jsem se zbudila a já jsem normálně se cítila, když jsem opravdu jako prokletá. Jo. Měla jsem v sobě, úplně mi tlouklo srdce strašně rychle. Teď jsem říkala, tak ale já vím, že to byl sen, nebyla to pravda, ale Pane Bože, já teď fakt, jestli potřebuji nějak se k tobě přitulit, nějak se z těch věcí jako očistit, hrozně to na mě jako leželo, jako kdyby se to opravdu stalo. Úplně jsem se cítila taková strašně zanesená. A pak jsme měli skupinku s mýma kamarádkama ze sboru, pár nás tam bylo a já jsem jim to říkala. A pak jsme šli ještě s jednou holkou, jako moje kamarádka, šli jsme se projít a znova jsme ten sen probírali. A já jsem říkala, hele, ale víš, co mě na tom snu nejvíc jakoby děsí, že mě by se tohle mohlo stát ve skutečnosti. Že já bych přesně si říkala, chudák paní, ona mi chce udělat radost, no abych ji neurazila, aby nebyla smutná. Já to prostě nepoznám. Já to normálně nepoznám. A to mě na tom nejvíc vyděsilo. Jakože, kdybych byla Samsonem a měla jsem takovouhle opakovanou zkušenost, to už bych fakt musela být ruhlík, kdybych si myslela, jakože po čtvrtý to bude jinak. Ale to zase není takhle, když narazíte na agresivní žebračku, která smrdí cigaretama a alkoholem a chce po vás peníze, aby si mohla dát v oblečení do čistírny, taky máte celkem signál, že to asi nebude úplně pravda. Ale pak narazíte na lidi, kteří jako vlastně jsou milí. Jo. Který tu cestu té manipulace mají prostě jinou, ale není správná. Zase je to manipulace, která vás vede mimo Boží cestu a plníte přání člověka, ne Hospodina. Proto je ta manipulace tak špatná. A já pak jsme o tom spolu mluvili a já jsem si říkala, hele, víš co, já si myslím, že jediná cesta je právě v situaci, kdy člověk není ohrožený, kdy tohle to neřeší, kdy je úplně v pohodě, normálně se modlit za to, aby měl opravdu jako dar rozlišování duchu, možná zní honosně, jo, ale aby to prostě rozpoznal, aby ho Hospodin v té situaci zastavil, aby mu dal nějaký signál. Ale já jsem i v tom snu měla ten signál. Už to, jak ta paní řekla, aby nás ten farář neviděl. Já v tu chvíli jsem věděla, tady to smrdí. Celou dobu jsem věděla, že to smrdí i v tom snu. A ve chvíli, kdy máte takovýhle pocit, že to prostě něčím smrdí, aby člověk fakt měl tu osobní statečnost se tomu nějak postavit. A nemusíte se stavět proti těm lidem, je potřeba stavit se proti těm duchovním věcem. Nemusíte být na ty lidi voškliví. Já jsem mohla té paní říct, jsme v tom snu, a já jsem mohla říct, určitě máte tu výstavku strašně pěknou, ale já mám dole manžela, ona mě čeká, já už musím jít, nezlobte se. Vždycky se z toho jako dalo nějak odejít včas, aniž byste ublížili. To si myslím, že je taková vlastně zpráva, kterou jsem sem chtěla přinést. Že nechat se zmanipulovat je hřích. Není to legrace. Může to mít až fatální důsledky. Když jsme četli Boží slovo, tam to mělo fatální důsledky. V mém životě, díky Bohu, zas až tak ne. Je to jenom, že mi to ukradlo čas, energii, peníze, jo, jako když jsem podlehla nějaký manipulaci. Ale to, co mě nejvíc na tom mrzí, je, že to je chvíle, kdy já nejsem blízko svého nebeského tatínka. Kdy prostě si vykročím z té jeho cesty. A to nechci, to mě prostě mrzí. A tak prostě opravdu jsem si říkala, jo, jedině se musí člověk úplně normálně dopředu, když ví, že je na tyhle věci určeným způsobem jako ohrožený, tak si říct jako, pane Bože, ale já v tom potřebuju pomoc. Já potřebuji, aby si mi dal opravdu jasný signál, když mě znáš, víš, že já jsem taková maková. Musí mi to říct tak, abych tě já slyšela, abych to já pochopila. A pak už je to o vaší poslušnosti. O vaší poslušnosti, jestli to uděláte nebo neuděláte. Pokud to uděláte, skvělý. Pokud to neuděláte, čiňte pokání, jdeme dál. To je jediná naše cesta směrem k Hospodinu. Tatínku náš nebeský, modlím se teď za sebe i za všechny, kteří jsou tady, protože je tak strašně snadný podlehnout manipulaci. I z důvodu toho, že už jsme unavení a že už nemáme chuť třeba se těm věcem postavit a že nemáme chuť nějaký věci řešit. A nebo že nás taky přemůže nějaká naše představa humanismu toho, že je prostě potřeba někomu nějak pomoct a nějak požehnat. A přitom to vůbec není tvoje vůle, nebo to není tvoje vůle pro nás. Tatínku nebeský, prosím tě tak, aby si nám teď tak požehnal tou moudrostí, rozpoznáním té duchovní situace, kdy se kdokoliv z nás dostane v situaci, kdyby nějaký člověk chtěl po nás, abychom konali jeho vůli a ne tvoji vůli. Amen.
0: Poslouchali jste promluvu Jany Frantíkové z křesťanského společenství v Kutné Hoře. Nenech se zmanipulovat, tak nazvala své kázání. Za týden vás touto dobou pozveme k promluvě Jiřího Šroma. Ten bude mluvit o znovuzrození. Děkujeme za váš poslech, přízeň i reakce. Děkujeme, že jste s námi. Díky vaší podpoře, té písemné, modlitební i finanční, to Rádio 7 pořád je.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
4: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
4: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
5: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8:24-25.

Audrey Assad a Fernando Ortega zpívali o hluboké Ježíšově lásce. O takové, kterou lze poznat jedině v osobním vztahu. Můžete o ní spoustu věcí číst a slyšet, ale nic vás nepřesvědčí než osobní kontakt. A tahle ta nabídka ochutnávky boží lásky, která jediná člověka skutečně přesvědčí, je tu pro každého člověka. Ostatně bude o ní, nechci říct řeč, ale spíš zpěv, i v následujících písní Dany Pechánkové a Petera Křemena. A zároveň vám chci popřát do dnešního dne situaci, chvíli, kdy opravdu prožijete to, že Pán Bůh vám je blízko. Nemluvím nutně o nějakém emocionálním vzedmutí, ale o hlubokém vnitřním doteku, který vás osobně ve vaší situaci a vašem životě přesvědčí. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

Znělka ohlásila 10. hodinu svátečního nedělního dopoledne s datem 5. července 2026. Letní prázdniny jsou v plném proudu, děti a studentstvo se radují z prvních týdnů, kdy nemusí vstávat do školy. Většina z nás se těší na dovolenkové chvíle s rodinou někde u vody, v horách nebo v klidu doma na zahrádce a i ve všech těchto šťastných okamžicích, tam, kde právě jste, ať na cestách nebo v pohodičce, vyvalení u bazénu, vám dělá společnost Vysílání Rádia 7, které je s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 12 měsíců v roce. Dnes je také státní svátek, kdy si připomínáme příchod dvou bratří ze Soluně, křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v dějinách naší země hráli významnou roli. Od mikrofonu vás ve slavnostní den slavnostně vítá Milan Remeš, který vás bude vysíláním provázet až do pozdního odpoledne. Připravené jsou písničky a také pořady, které vám krátce představím.

Dvě velké životní události potkaly Davida Kaláče, ale i přesto je plný optimismu a radosti. První zlom nastal po obyčejné jízdě na tobogánu, druhý o několik let později v rodině. Co mu pomohlo překonat tyto životní krize, se vyptává Petr Vaďura v pořadu Život víry. Poslouchejte od 10:45. Dosáhnout cíle bez zbytečného plýtvání energií, tak se dá stručně definovat efektivita. Jak se dá tento princip využít i v rodinném životě? Připomeňte si v 11 hodin v repríze pořadu Rozmarína, kde byla hostem Petry Eliášové Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. První díl čtyřdílného cyklu nese název Jak se naučit pochopit chování dítěte. Odpočinek je důležitý, zvlášť v této hektické a výkonnostní době, ale umíme to? Nepřipadáme si důležití a pracovití jen s plným diářem? Sváteční slovo Aleše Bartoška nabídne možná nový pohled. Poslouchejte ve 12 hodin. Skupina Trabant vznikla v roce 1995 a během bezmála 20 let fungování si získala srdce mnoha posluchačů. Její kapelník Jarda Svoboda jí do vínku vložil zajímavý pohled na svět kolem, zvučné tóny i jímavé písně, které berou za srdce. Tvorbu Trabandu bude v červenci připomínat Interval. Odstartujeme deskou Přítel člověka z roku 2007, deskou, která má v diskografii Trabandu zvláštní postavení. Proč? I to uslyšíte popoledni. Knížka, co umí mluvit, a přitom v ní není ani jedno písmenko. A co v ní teda je? Přeci barvy. Kormidelnice Petra nás zve na plavbu barevným světem. Knížku beze slov otevřeme v kormidle od 13 hodin. Poklady z archivu přinášejí mozaiku nadčasových nahrávek slova a hudby, které spojuje jejich téma. Pokud chcete popřemýšlet o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život, poslouchejte ve 14 hodin. Erik Satie byl francouzským skladatelem, o kterém se skutečně dá říci, že patřil mezi tvůrčí jedince. Jako člověk se však potýkal se svým životem a neuměl si s ním moc poradit. Podléhal módním vlnám, co se týče oblékání, rád se řadil mezi bohémy, ale při osobních, častých krizích se opět vracel ke skromnějšímu způsobu života. Nejen o něm, ale jeho hudbu uslyšíte v koncertínu v 15 hodin. V relaci Séla se po 4. odpolední vypravíme společně s evangelistou Matoušem za dětmi na tržiště. O 16:30 nás čeká putování s karavanou. Půl hodinka písniček z archivu nabídne k poslechu hudební album právě s tímto názvem. Prázdniny sebou přináší nové příležitosti, jak se seznámit s novými lidmi. Jak moc nám v životě pomáhá networking s ostatními a jak aktivně vytvářet spojení v našich vztazích? Na přednášku Davida Pokorného, která proběhla na Broadfestu, se vypravíme po 5. odpolední. A
A po 6. večerní uslyšíte reprízu svátečního slova Aleše Bartoška na téma odpočinek. Tolik pořady, které zpříjemní a zpestří následující hodiny, a nyní vám posílám pár písničkových pohlazení od kapel Kamis a Souznění.

0: To se mi nikdy nemůže stát. Takhle nikdy nedopadnu. I tyto věty nám mohou přicházet čas od času na mysl. Jak jít životem dál, když se opak stane pravdou, uslyšíme v následujících minutách. Dobrý poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Hostem dnešního pořadu je David Kaláč, mladý muž, který prodělal několik životních otřesů a přesto se stále usmívá. A to je vlastně důvod, proč jsem ho do našeho vysílání pozval. Davide, kdy ty jsi se stal vlastně křesťanem?
3: Moje setkání s Bohem, takové první, bylo asi v mých 12 letech, přibližně v 11-12, kdy vlastně mý rodiče byli rozvedení a můj tatínek si nás brával jednou za čas k sobě. On byl těžký big beaták, v té době hrál v kapele a najednou jsem zjistil, že on si čte Bibli a že chce v té kapele skončit, protože se mu to nějak nezdálo. A najednou jsem poznal, že on je křesťanem, že on uvěřil v Ježíše Krista. Tak jsem se najednou dostal do prostředí věřících lidí, křesťanů, kteří věřili v Pána Ježíše Krista, kteří mi o něm vyprávili různé příběhy, tak v té době já jsem uvěřil.
2: Nebylo ti to divné, že tatínek byl byťák a najednou křesťan?
3: No, bylo mi to velmi divné, protože pro mě on byl vždycky takovým vzorem. Já jsem vždycky chtěl být jako on, chtěl jsem hrát v nějaké kapele a najednou, když jsem se dozvěděl, že on končí, tak pro mě to bylo jako ztráta nějakého snu. Prostě jsem najednou si říkal, tak to není možné, proč, když on to tak měl rád a najednou on končí. Ale on se mi to snažil nějakým způsobem vysvětlit, že nemůže sedět jakoby na dvou židlích, že to, co on vidí při těch zábavách tam, že to pro něho už teďka není to, co ho naplňovalo, spíš je to, co mu nedělá dobře, to, na co se nerad dívá, to, co nedělá rád.
2: Přestal hrát v kapele úplně nebo hraje někde jinde?
3: Přestal hrát v té světské kapele, přestal hrát s těmi kluky, s kterými jezdil po zábavách a zažívali určitě různé bujaré večírky a tak. Ale začal hrát zase v jiných kapelách, které měly jiné zaměření a to, že uctívali tou hudbou Boha.
2: Co ty jsi studoval po škole?
3: Po základní škole jsem šel na učňák jako elektrikář, takže jsem elektrotechnik a potom jsem vlastně odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, tak jsem potom nastoupil do zaměstnání, kde jsem pracoval na výstupní kontrole ve výrobě průmyslové elektroniky.
2: Tvůj život poznamenal těžký úraz, řekni nám o tom něco.
3: Tak to bylo zhruba asi půl roku potom, co jsem se vrátil z vojny. Bylo to na Slovensku, kde jsme byli s přáteli a bylo to poslední den, kdy jsme měli už odjíždět domů, ještě jsme se stavili na koupaliště, kde jsme blbli. Byly tam tobogány, takže jsme s přáteli jezdili po těch tobogánech a napadla nás jedna taková velmi hloupá myšlenka, že se spojíme a pojedeme za sebou. Tak poprvé se nám to nepovedlo a když jsme jeli po druhé, tak se nám to povedlo, ale při dopadu do vody, tak jsem ucítil obrovský náraz, protože jsem jel mezi prvními a těch zbylých pět lidí spadlo na mě a vlastně mě přimáčkli ke dnu a já jsem najednou ucítil takové obrovské zamrazení v celém těle a zjistil jsem, že se nemůžu postavit na své nohy, že jsem si nemohl stoupnout. A když jsem se dostal nad hladinu, tak jsem viděl své nohy, jak se vznáší jenom ve vodě. Takže mě hned napadlo, že to bude prostě něco vážnějšího a v hlavě mi proběhlo, to snad není možné, to se mi přece nemůže stát tady tohle, ale přesto byl jsem prostě úplně bezvládný, nemohl jsem se pohnout a mý přátelé s tím plavčíkem mě vytáhli na břeh a když mě odvezli do nemocnice, tak tam zjistili, že mám úraz páteře, tříštivou zlomeninu bederního obratle. Ty úlomky mi tlačily na míchu, některé byly zapíchlé přímo v míše. Takže jsem ochrnul.
2: Jak to ochrnutí vypadalo? Co jsi měl nepohyblivé?
3: Nemohl jsem hýbat vůbec nohama, byly tam jenom nějaké záškuby v pravém stehnu, nějaké takové svalové tonusy, takže jsem nemohl pohnout vůbec nohama a když jsem se jich dotkl, tak jsem taky nic necítil, bo to jako bych se dotýkal úplně někoho jiného. Takže jsem zůstal vlastně ochrnutý od pasu dolů.
2: Byl jsi na vozíku?
3: Byl jsem na vozíku. Po tom úrazu jsem asi půl roku jenom ležel, nesměl jsem si pořádně ani sednout a potom půl roku jsem dostal vozík, takže jsem jezdil na invalidním vozíku. To trvalo asi tak přibližně rok, postupně, když jsem byl na nějakých rehabilitacích, tak se to jakoby zlepšovalo. Takže po tom roce a dvou měsících jsem už, jakoby, dá se říct, odešel po svých nohou, i když za pomocí berlí spíš jsem šel po rukou než po nohou. No.
2: Byl jsi na nějaké rehabilitaci někde v nějakém ústavu nebo léčebně?
3: Přímo vlastně po tom úraze, po třech měsících strávených v nemocnici, jsem byl převezen do Chuchelné, což je vlastně na Opavsku, tak tam jsem strávil asi přibližně půl roku, možná přes půl roku, a s tama jsem vlastně odjížděl už, dá se říct, bez vozíku, když ten jsem měl stále v záloze, kdyby náhodou.
2: To si nám vylíčil svůj zdravotní stav a pokrok, ale co se dělo uvnitř tebe? Tobě bylo kolik, 21 let, když se ti stal ten úraz?
3: 21, tak nějak.
2: No a přece 21letý mladý muž, když má před sebou život, plánuje si kariéru, plánuje si svatbu nebo další takovéhle věci, a teď najednou tohle?
3: Já jsem prožíval jakoby obrovský boj vevnitř, protože do té doby já jsem byl silný, zdravý, schopný udělat si věci všechny sám, obstarat se. Najednou jsem byl v pozici, kdy jsem potřeboval pomoc, a já jsem ji potřeboval i k tomu, abych se mohl otočit na posteli, jo? Že to bylo opravdu těžké a některé situace byly pro mě jakoby hodně trapné a nepříjemné, že člověk se cítí fakt úplně na dně.
2: To je takové to, že člověk nemůže sám na záchod a podobně.
3: Přesně tak, no, že tomu potřebuje někoho, aby ho obsloužil. Takže to pro mě nebylo vůbec příjemné. A tak jsem si na to mohl uvědomit, že opravdu život člověka je jakoby nic, jo, že to zdraví, které má, tak si toho často neváží, až ho ztratí. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že opravdu jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, jako by šlo to kolem mě. Když jsem viděl někoho na vozíku, tak jsem si ani nedokázal představit, že bych tam mohl jednou skončit já sám. A najednou jsem byl v té pozici, kdy jsem se díval ze spodu nahoru na ty lidi, kteří chodili kolem mě a dívali se na mě a možná si taky říkali, tohle mě nikdy nemůže potkat, já prostě takhle nikdy neskončím. A najednou si člověk nenaděje, je to prostě zlomek vteřiny a život se změní.
2: Napadlo tě, že si tě třeba nebude chtít žádná žena vzít?
3: No, napadlo mě to. Protože jsem si říkal, kdo by chtěl takového chlapa, který vlastně se nedokáže postarat o sebe a natož ještě o svoji ženu. Takže pro mě to bylo hodně těžké, protože chlapi mají v sobě zafixováno to, že jsou ti ochránci, ti, co mají ženu chránit. A to já jsem zrovna v té chvíli nemohl poskytnout.
2: Jak jsi to řešil s Pánem Bohem? To je přece taková bariéra psychologická, že ten, který tě má chránit, který je dobrý a laskavý Bůh, tak najednou dopustí, aby si zůstal na vozíku.
3: Tak já jsem, i když je to zvláštní, já jsem Bohu v tu chvíli úplně stoprocentně věřil. Bylo to takové, že mě to jakoby tady tenhle úraz jakoby ještě více přimknul k němu. Že jsem to nebral jako nějaký trest za něco, protože v Biblii je napsáno, že on na nás nedopustí zkoušku, ve které bychom nedokázali obstát. A tak tady tenhle verš mě jakoby ukazoval na to, že Bůh se mnou má nějaký plán a on ví, co dokážu, co zvládnu, co zvládne mé tělo. A tak on to na mě dopustil, aby se něco mohlo stát, a já jsem v té době nevěděl, co se stane. Takže on si mě potom mohl používat daleko možná víc než předtím.
2: No ale když jsi ležel v té nemocnici a nebyl jsi schopen se ani otočit z boku na bok, tak to ses modlil nebo co jsi dělal?
3: Přesně tak, no. To byly chvíle, kdy jsem strávil asi nejvíc času na modlitbách a bylo to pro mě jakoby ohromně posilující. I když byly chvíle, kdy jsem probrečel noci, kdy jsem si uvědomoval to, jak jsem najednou slabý, jak jsem zranitelný, jak nic nedokážu, tak to byly takové střídání té radosti z toho, že mám Boha, který se o mě postará, který ví, co na mě může naložit, abych to zvládl. Na druhé straně to bylo to, že jsem přemýšlel o tom, co bude dál, že mě nečeká nic dobrého, a tady ty pocity se takhle jakoby střídaly stále, takže jsem se hodně modlil, hodně modlil.
2: Sehrála tenkrát nějakou roli církev ve tvém životě?
3: Určitě ano. Bylo to v tom, že jsem mohl vědět, že se za mě modlí spousta lidí, a nejen tady v České republice, ale i v zahraničí. Takže to bylo pro mě obrovsky posilující. Bylo to i silné v tom, že třeba i mý přátelé ode mě neodešli v tom okamžiku, kdy se mi to stalo, ale ještě navíc snažili se mi pomoct, snažili se být ještě lepšími přáteli.
2: Davide, když jsi odešel z rehabilitačního zařízení, tak jsi skutečně odešel, ne odjel, což je svým způsobem podivné na to, jaké bylo tvé zranění.
3: No je to tak. Odešel jsem, dá se říct, po svých. A bylo to podivné, protože po tom úraze mi lékaři nedávali úplně moc naděje, ani neřekli mi, budeš chodit nebo nebudeš chodit, bylo to prostě úplně takové nejisté. Takže já jsem o to víc asi možná se snažil bojovat a na té rehabilitaci jsem opravdu do toho dával maximum, co jsem mohl. Taky jsem zadem propotil několik triček, protože jsem ušel asi 5 kroků a už jsem prostě byl tak vyčerpaný, jak kdybych uběhl 10 kilometrů. Takže bylo to fyzicky hodně náročné, možná, že mi trošku dala průpravu i vojna, že to bylo těsně po vojně, kdy jsem byl plný sil, dá se říct. Tak mě to hnalo takhle dopředu, taková ta vidina toho, že zase budu jednou stát na svých nohou.
2: No a z fyziologického hlediska, co se stalo? Ta porušená páteř se nějak dala dohromady, nebo jak to bylo?
3: Nevím, jak je to přesně, že nervy se nějakým způsobem obnovují, i když pomalej než třeba nějaké tkáně, takže ta mícha nebyla přerušená úplně, což bylo dobře. Při tom úrazu se tam stalo to, že se úlomky kostí částečně nějak zamáčkly do té míchy. Vznikl tam nějaký otok, který vznikne vždycky, když je nějaké poranění. To taky tlačilo na tu míchu, takže oni, když mě operovali, tak mě uvolnili ten míšní kanál a dali mi tam nějakou výstuž, kterou tam mám doteď a možná se tam nějak částečně obnovili ten průchod toho míšního kanálu, té míchy. Samozřejmě dodnes mám nějaké zdravotní komplikace s tím spojené, což jsou křeče v nohách, nemůžu hýbat úplně pravou nohou v kotníku, nemůžu to ovládat svou vlastní vůlí. Chůze je daleko složitější, musím chodit do berlích.
2: Ale chodíš?
3: Chodím, je to krásné, no. Je to úplně jiný pohled než z toho vozíku.
2: Když jsi přišel z toho rehabilitačního zařízení, tak jaká byla tvá základní zkušenost z toho všeho? Jak jsi to zhodnotil, to období?
3: No, tak toho období v tom rehabilitáku a v té nemocnici, myslím si, že mě to hodně posílilo vnitřně, že jsem jakoby dospěl daleko rychleji, protože i v těch 21 jsem byl takovým klukem, takže jsem porostl, dá se říct, jakoby duchovně. A samozřejmě přitáhlo mě to daleko víc k Bohu, že jsem mu najednou více důvěřoval, více jsem se mu svěřoval s věcmi, o kterých bych si možná předtím řekl, to nějakým způsobem zvládnu, to je v pohodě. Takže snažil jsem se více důvěřovat Bohu ve všem.
2: No a co tvoje osobnost, co ty sám? Neprožíval jsi nějaké komplexy z toho, že nejsi úplně v pořádku? Jak se cítil jako chlap, jako muž, jako člověk, který by měl být na vrcholu sil?
3: Bylo to takové střídavé. Ty záplavy radosti z toho, že jsem na svých nohou a můžu se pohybovat a přežil jsem to, tak najednou jsem tam vystřídali prostě takové chvíle, kdy jsem se cítil úplně bezcenný, úplně na dně. Když jsem byl třeba někde se svými přáteli, které jsem viděl, jak tam někde hrajou třeba volejbal nebo běhají, tak najednou jsem si uvědomil, tak tohle už nikdy nebudu moc dělat. Tohle už nikdy nepoznám, jaké to je. A strašně jsem toužil se rozběhnout, ale prostě to nešlo. A musel jsem se vnitřně smířit s tím, že je to prostě tak, jak to je, že už to asi ten zdravotní stav nebude lepší, protože mi to potvrdili i lékaři, že to vypadá, že tak, jak to je teď, že už to bude stabilní a že spíš na stáří se to bude nějakým způsobem zhoršovat, že člověk už nebude mít tolik síly, tolik stability. Takže jsem se musel smířit s tím, že s tím nic nenadělám a že se nechci trápit nad tím, že nikdy nebudu běhat a nikdy nebudu nějaký vrcholový sportovec nebo nikdy nebudu moc někomu pomoct s něčím těžkým, abych mu to odnesl. Musel jsem se smířit s tím, že budu moc dělat jen to, na co budu mít sílu. A asi v tomhle mi Bůh pomáhá hodně, že on mě bere takového, jaký jsem, že on si mě může použít takového, jaký jsem, že on nepotřebuje nějakého vrcholového sportovce pro to, aby si mě mohl použít. Takže já to beru takto, že pro Boha jsem důležitý. A on mi to dává velmi najevo, že pro něho jsem důležitý.
2: Jak ti to dává najevo? Jak si tě používá?
3: Když jsem byl na tom rehabilitáku v nemocnici, tak člověk víc přemýšlí o životě. A já jsem v té době hrál na kytaru, vždycky jsem si přál něco složit, A najednou, když jsem tak ležel na tom pokoji, tak mě napadlo, pojď složit nějakou písničku o tom, co jsi prožil, nebo to, co vidíš kolem sebe. Tak jsem vzal do ruky kytaru a začal jsem skládat písně. A potom, co jsem se vrátil z toho rehabilitáku, tak jsme založili kapelu. Je to asi 9 let zpátky, ta kapela se jmenovala Dor, teď už neexistuje, teď už máme jinou kapelu. A s tou kapelou jsme měli možnost hrát lidem, potěšit je tou hudbou a taky jim sdělit něco o Pánu Bohu, o tom, jaký je, co on dělá v lidském životě a co on udělal v mém životě.
2: Takže ta oblast hudební je takovou největší parketou, kterou pro tebe Pán Bůh připravil, nebo je to ještě někde jinde taky?
3: Teďka poslední taková zkušenost, kterou jsem mohl prožít, že jsem se dostal po dlouhé době opět do školy, ale ne do pozice žáka, ale do pozice učitele, což mi bylo velmi divné. Já nemám žádné pedagogické vzdělání a teď pracuji asi 5 let na filmových ateliérech tady ve Zlíně, kde dělám ve zvukovém studiu. A tam spolupracujeme s filmovou školou, která je vlastně přímo součástí filmových ateliérů. No a je to tak měsíc a půl zpátky, co za mnou přišel ředitel filmové školy a řekl mi, budeš učit na filmové škole zvuk. A já jsem na něho koukal úplně s otevřenou pusou a říkám, ne, já nemůžu učit, já vůbec nevím, co bych tam měl dělat, jak je mám učit. A on říká, ne, neboj se toho, my potřebujeme prostě člověka, který v tom dělá a který ví, o co jde z praxe, aby jim to mohl sdělit tak, jak to ve skutečnosti je. Oni nepotřebují vědět tuny teorie, oni potřebují vědět, jak to funguje všechno dohromady i z pohledu té praxe. A já jsem o tom přemýšlel, o té nabídce a řekl jsem si, že to nemůžu vzít, že prostě na to nemám, abych něco takového dělal. Takže jsem tomu řediteli volal, on mi to nebral, potom jsem se s ním potkal a bavili jsme se společně o tom. A on mě znova říkal, že já se toho nebojím, že po mně nechce nějaké zázraky, že po mně chce, abych ty lidi prostě naučil, jak s tím zvukem pracovat a jak ho tvořit. A tak v tu chvíli jsem si řekl, asi to má nějaký záměr. Bůh se mnou má nějaký plán. A mohl jsem si na tom uvědomit, že Bůh si může použít člověka, který není úplně dokonalý, není ideální, není nějaký super, tak si ho může použít k tomu, aby dělal věci, o kterých si myslí, že je nedokáže. Takže já už mám odučených asi nějakých 16 hodin a myslím si, že Bůh je úžasný. Že on opravdu si mě používá i k tomu, o čem jsem si myslel, že nezvládnu.
2: Davide, jak člověk může překonat strach?
3: To je asi složitá otázka. Každý ten strach překonává nějak jinak. Někdo říká, že strach nemá, ale myslím si, že každý člověk má vždycky z něčeho strach. Já ho překonávám tak asi, že to, z čeho mám strach a čeho se nejvíc bojím, tak o tom mluvím s Bohem. A on mě dává tu jistotu a tu sílu a on mě říká, neboj se, já jsem v tom všem s tebou, nemusíš se bát. A já ti pomůžu, když nebudeš moct a když už fakt budeš ležet na zemi vyčerpáním, tak tě ponesu. To mi dodává sílu a tím vlastně překonávám ten strach.
2: Když jsi ležel na tom rehabilitačním zařízení nebo ještě předtím v nemocnici, přemýšlel jsi o tom, jak to bude jednou třeba s tvým osobním životem. Tak jak to teď je s tvým osobním životem, manželství, rodina?
3: Já jsem teďka prožil celkem takové těžké období. Já jsem se před 4 lety oženil. Měl jsem ženu, kterou jsem miloval a po nějaké době, asi po roce a půl, našeho manželství jsem zjistil, že má žena má jiného muže, kterého poznala a řekla mi, že už se mnou nechce být, že miluje jenom ho. Tak jsme se snažili nějak to zachránit ještě, ale ta její láska, ty city k němu byly velmi silné, takže mě opustila, odešla k němu a po asi půl roce, když byla pryč, tak mě došly rozvodové papíry od jejího právníka, takže jsme byli rozvedeni.
2: Dokážeš nějak říct, co člověk prožívá, když ho ten nejbližší takovýmto způsobem zradí?
3: jsou to chvíle velmi těžké, jsou to chvíle bez naděje. Vůbec jsem nechápal, proč se to muselo stát. To je další věc, o které jsem si myslel, že se mě nikdy nestane, že se mě netýká, a to je rozvod. Protože mý rodiče se rozvedli, tak já jsem si říkal, tohle se mi nikdy nestane. Já budu dokonalým manželem, budu mít skvělou ženu, která mě bude milovat. Ale bylo to úplně jinak, než jsem si to naplánoval, a nevím, jaký to má smysl, jestli to bude mít pro mě nějaký užitek, nebo jak to říct, proč se mi to muselo stát, protože v Biblii je napsáno, že všechno napomáhá k dobrému těm, co milují Boha. A jestliže všechno, tak je to opravdu všechno, tudíž i ty věci, které se nám třeba zrovna nelíbí, tak já věřím tomu, že Bůh v tom má nějaký plán. I když vím, že Bůh nesouhlasí s rozvodem a on je naprosto proti tomu. Takže jsem jakoby pln očekávání, co z toho bude.
2: To by řekla tvá bývalá manželka něco, co jsi třeba ty dělal špatně, nebo co jí na tobě vadilo?
3: No, tak to nevím.
2: Ten tělesný handicap asi nehrál nějak roli.
3: Ze začátku ne. Nebo takhle mi to aspoň bylo řečeno, že to je v pořádku, ale postupem času to asi hrálo velkou roli, protože ten muž, do kterého ona se zamilovala, tak to byl sportovec, jakoby sportovní typ, takže asi to hrálo nějakou roli.
2: Tohle muselo být pro tebe zase takové těžší, ne? Se s tím to vyrovnat, když jsi věděl, že to je zase něco, co je vlastně taková podpásovka.
3: No, bylo to těžké, protože já jsem si myslel, že jí to jakoby nevadí. Najednou, když mě řekla, že přece jenom jí to trochu vadí, tak já jsem na to nemohl nic říct. Já jsem prostě musel si v duchu říct, je to pravda, je to tak. A já nikdy ji nebudu moc vzít do náruče, nebudu jí moc ochránit, kdyby ji někdo ubližoval, tak můžu se postavit, ale asi by to špatně dopadlo pro mě i pro ní. Takže jsem věděl, že v tomhle má pravdu a že já se prostě musím smířit s tím, že to tak je.
2: Davide, tebe potkali v životě různé karamboly fyzické, i teď jsme mluvili o takovém osobním, a přesto se dokážeš usmívat a nevypadáš jako člověk zlomený. Kde bereš naději nebo kde bereš sílu k tomu, abys ten život nevzdal, abys neřekl, všecko to stojí za houby?
3: No, jak už jsem tady mockrát řekl, tak tu sílu a ten optimismus, který ze mě možná srší a spousta lidí to takhle vnímá. A já jsem za to vděčný, že mě lidé vidí jako usměvavého, radostného člověka, že mě nevidí jako nějakou trosku. Tak tu sílu a to všechno beru od Boha. To je prostě jeho práce, to není má zásluha, protože já bych se zesypal. Já když si vzpomenu na ty chvíle, které mě srážely na kolena, tak to byly chvíle, kdy jsem se cítil úplně na dně, kdy jsem byl plný beznaděje a plný zoufalství. A v tu chvíli si člověk uvědomí, jak moc je slabý, že takové věci nedokáže přenést sám a někdy mu v tom nedokážou pomoct ani jeho přátelé, protože třeba neprožili něco takového, nedokážou se do toho vcítit. Ale Bůh je ten, který je citlivý, který vnímá mé potřeby a který mě posiluje v těch chvílích, kdy už se plazím z posledních sil, tak on mi dává tu sílu, tu radost.
2: Jenomže Bůh tě nevezme za ruku, Bůh tě nemůže obejmout, Bůh není bytost, která by stála vedle tebe a třeba jenom s tebou mlčela. Takže když řekneš, beru sílu od Boha, tak to je pořád trošku metafora. Jak to děláš? Co to znamená?
3: Snažím se mu naslouchat. Máme Bibli, z které se můžeme učit. Bible je vlastně takovým návodem pro život, jak člověk má žít. A když člověk neví opravdu, co má dělat v dané situaci, tak můžu poradit, podívejte se do Bible a tam to najdete. Tam je úplně kompletní návod k použití našeho života. A to je asi to, odkud beru tu sílu, to, že můžu s tama čerpat, můžu se učit, jak žít. Tam jsem se taky mohl dozvědět, jaký Bůh je. A i když ho ještě teďka si možná dovolím říct, že ho neznám úplně dokonale, tak ho můžu stále poznávat a čerpat z toho.
2: Vzpomínáš si na nějaké biblické místo, které tě oslovilo v době, kdy ti bylo nejhůř?
3: To bylo asi právě ten verš, který jsem tady zmiňoval, a to bylo, že Bůh na mě nevloží nic těžšího, než bych dokázal snést. To mě asi posilovalo. A potom je to, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. To bylo pro mě taky obrovsky silné, že i v té situaci, v které jsem byl, tak Bůh byl stále se mnou, to jsem mohl prožívat.
2: Hostem našeho dnešního vysílání byl David Kaláč. Davide, děkuji za tvou návštěvu a těším se někdy na slyšenou.
3: Naschledanou, přeji hezký den.
2: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.
0: Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Karolína Vološinová. Pořad Život víry naplní Marie Macáková v pátek od 11.15. Na Rádiu 7 je teď před námi písnička Vozíčku ke mně leď od kapely Vokap a po ní nahlédneme do dnešního kalendáře.

Dnes je 5. července a možná se ani nebudete muset dívat do kalendáře a budete vědět, že dnes mají svátek Cyril a Metoděj. Jméno Cyril je řeckého původu a v řečtině znělo Kyrios. Někteří badatelé je vykládají jako přídavné jméno pánův. Jiní kladou důraz na to, že se vlastně jedná o jméno perské s významem slunce. V perštině Kuruš. Druhé jméno Metoděj nebo Metod je také řeckého původu. Základem je slovo metodos. Pokud vám připomene běžně užívané slovo metoda, nejste daleko od jeho rozluštění. Metodos se překládá jako způsob zkoumání, poznání nebo bádání. Cyril a Metoděj patří k velice známým osobnostem českých a obecně slovanských dějin. Oba bratři ze Soluně dosáhli všeobecného uznání za uvedení křesťanství na Velkou Moravu. Před nimi zde sice již působili irští a germánští misionáři, ale příchod a působení slovansky hovořících věrozvěstů mělo pro střední Evropu zásadní význam. Cyril vlastním jménem Konstantin a Metoděj přišli na Moravu roku 865. Tehdy je sem na přání knížete Rostislava poslal byzantský císař Michal III. Jejich prvním počinem je zavedení slovanského jazyka do bohoslužby. Staroslověnština je jazyk vytvořený na základě nářečí Slovanů z okolí Soluně, kde oba bratři vyrůstali. Starý slovanský jazyk se tak přidává k latině a řečtině, které už jako bohoslužebné jazyky fungovaly. Cyril k tomuto účelu dokonce vytváří na základě řeckého písma a částečně i arabštiny vlastní písmo, takzvanou halaholici. Cyril sám překládá do staroslověnštiny mimo jiné evangeliář, to je úryvky z evangelia, a sepisuje nejstarší staroslověnskou báseň Proglas, předzpěv, jakousi předmluvu k evangeliu. V tomto díle pokračuje i Metoděj, který zakládá významnou překladatelskou školu, ve které měla být původně přeložena celá Bible. Po několikaleté úspěšné misijní činnosti na Moravě odcestovali oba bratři do Říma. Od císaře Hadriána dostali příslib, že bude slovanská řeč uznána za liturgickou, tedy používanou při bohoslužbě. Za svého pobytu v Římě však Cyril onemocněl a na zpáteční namáhavou cestu neměl ani pomyšlení. Nakonec těžkému onemocnění podlehl a 14. února 869 zemřel. Po bratrově smrti se však Metoděj stává obětí mocenských zájmů. Je Hadriánem II. Jmenován arcibiskupem Panonie, to je území, které zahrnovalo dnešní východní Rakousko, západní Maďarsko a Moravu. Toto území však pokládal za své pole působnosti salcburský arcibiskup, který dává pro jistotu Metoděje na 2,5 roku uvěznit. Metoděj je sice nakonec osvobozen a slovanský jazyk schválen, Metoděj však 6. dubna roku 885 umírá. Po Metodějově smrti byli jeho žáci a pokračovatelé ze země vyhnáni a slovanský jazyk používaný při bohoslužbě opět zakázán. Ještě z tohoto velkomoravského období pocházejí dvě životopisné skladby o obou bratrech, život Konstantinův a život Metodějův. Život Cyrila a Metoděje byl plný zvratů a nelehkých situací. Jejich touha a snaha přinést dalším lidem zvěst evangelia byla obdivuhodná a silná. Kdo ví, jestli bychom dnes bez jejich přispění četli Bibli v českém jazyce. Tolik kalendář a na Rádiu 7 vám teď posílám písničku Čekáme na tebe od kapely Efod.

11. hodina, která už na Rádiu 7 klepe na dveře, přinese pořad Rozmarína, který se tentokrát věnuje efektivnímu rodičovství, tak zůstaňte s námi. Také jsem vděčným i pyšným rodičem a právě dnes slaví má dcera Kristýnka půlkulaté 25. narozeniny. Protože je rozená na Cyrila a Metoděje, říká jí můj kamarád Cyrilka. Rád bych jí popřál krásné a požehnané narozeniny. A protože oba máme rádi kapelu Skelet, pustím písničku Stars, hvězdy, nejen pro ni, ale také pro vás, pro všechny, kdo ve svém životě hledáte směr, ukotvení, smysl a také lásku, která nikdy nesklame. Ta písnička je o boží moci, ale také věrnosti a osobní lásce, kterou má Bůh ke každému z nás. Volá nás a zve nás do vztahu s ním. V písničce se zpívá: vyřkl jsi slovo a začal život. Řekl jsi oceánům, kde mají začátek a konec. Uvedl jsi do pohybu čas a prostor, ale i přesto přicházíš a voláš mě mým jménem. Ani ty nejhlubší kroky a nejtemnější noci mne nemohou oddělit od tvého boku. Ztrácím se a zapomínám svou cestu, ale ty i přesto miluješ a nezapomínáš mé jméno. Pokud udržíš hvězdy na svých místech, jsi stejně tak schopný držet moje srdce, kdykoliv odpadám a jsem zlomený. Tak tady jsem a pozvedám své srdce. Pokud jsi schopný utišit rozbouřené moře, můžeš utišit i bouři v mém nitru. Nikdy nejsi příliš daleko a nikdy se neukážeš příliš pozdě. Tak tady jsem a pozvedám své srdce k tomu, který drží hvězdy. Tvá láska zavolala mé jméno. Čeho bych se měl bát? Kapela Skelet a Stars.

kapelou Adonai jsme překročili 11. hodinu státno-svátkové neděle křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje s datem 5. července 2026. Posloucháte Rádio 7, které vám nyní nabídne pořad Rozmarína, ve kterém si v první části čtyřdílné série o efektivním rodičovství povídá Petra Eliášová s Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči o tom, jak se naučit pochopit chování dítěte. A pochopení přinášející poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

0: Ve vysílání Rádia 7 pro vás voní Rozmarína, pořad pro rodinu, pro ty z vás, kdo jsou rádi s dětmi. Co si představíte pod tím, když se řekne efektivita? Je to trošku suchopárný pojem, co říkáte? Pojem, který většinou asi přiřazujeme k pracovním výkonům a já si pod efektivitou představuji to, že moje snahy neminou cíl, že cíle dosáhnu rychle, účelně a ještě s pokud možno minimálními ztrátami energie. Prostě efektivita je to, že moje záměry rychle a dobře dojdou na plnění. Fakt, že efektivitu, tenhle suchopárný pojem, můžeme spojovat i s našimi rodičovskými snahami, tak tento fakt bude náplní dnešního pořadu dnešní Rozmaríny. Hostem ve studiu je Eliška Vondráčková z Centra pro rodinu a sociální péči Brno. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak už jsem zmínila, dnes bude řeč o tom, co dělat, aby se naše rodičovské snažení nemíjelo účinkem. A z které strany na to půjdeme? Možná se u vás doma v něčem pořád opakuje ten samý scénář. Určitá situace mívá podobný průběh a vy nevíte, co způsobuje to, že to vždycky dopadne jinak, než jste chtěli. Jakoby v tom fungoval nějaký podivný, neovlivnitelný mechanismus. Naším úkolem dnes je proto naučit se chování našich dětí pochopit.

Zvolal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho znenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano, a já už mám ruku od krve.

0: děkuji.
1: Pánové Svěrák a Uhlíř a dětský sbor Sedmihlásek ve vysílání Rádia 7 posloucháte Rozmarínu s Petrou Eliášovou a Eliškou Vondráčkovou. Chceme si povídat o tom, jak se naučit pochopit chování našich dětí. Ty děti hrozně zlobí, jsou strašně nevychované. Napadne nás nejčastěji, když naše děti začnou zlobit, anebo to napadne naše okolí a dost nás to obvinuje. Co všechno může způsobit dětské zlobení?
2: Tak to je otázka, která může být zodpovězena buď to konkrétně, jako třeba nedostane bonbon, nedovolíme mu se dívat na nějaký pořad v televizi, posíláme ho spát, anebo se na to můžeme podívat trošku všeobecně a to bychom řekli, to, že děti nemají naplněné nějaké potřeby, které by měly mít naplněny. A je tam analogie mezi dítětem a dospělým. Tady ten koncept efektivního rodičovství vychází z toho, že žádný člověk, ať už je to dítě anebo dospělý, nechce být protivný, nechce být neoblíbený, nechce být druhýma nějak opovrhovaný. A stejně jako my v nějaké skupině lidí chceme, aby nás uznávali, brali, oceňovali a pak my se budeme snažit, aby k tomu měli důvod, tak stejně tak to dítě ve skupině, kdy rodina je pro něho ta nejdůležitější skupina na světě, tak chce, aby ho brali, aby ho uznávali, aby ho oceňovali a aby k tomu měli i důvod. Proč se to někdy tak zvrtne, že ten důvod jako kdyby není, tak to je důsledek určité soukromé logiky, takové nesmyslné logiky v hlavě toho dítěte, které si může říkat, když nemůžu být nejlepší v téhle rodině, tak budu aspoň nejhorší.
1: Aha. Je taková základní asi lidská potřeba být přijímán, milován. Tohle máme zakódováno a potřebujeme to, aniž bychom o tom věděli?
2: Je to takzvaný pocit sounáležitosti. Cit sounáležitosti, který nás vlastně žene do té skupiny lidí, do těch našich nejbližších, mezi ty naše nejbližší a který je potřeba, aby byl naplněn, aby byl dennodenně naplňován tím, že cítím, že ti druzí mě milují, že mě mají rádi. I když to je takové trošku ošemetné, co to znamená milovat své dítě, že? Potom ten cit sounáležitosti zahrnuje to, že mě ti druzí uznávají. Že byť jsem dvouleté nebo pětileté nebo patnáctileté dítě, takže ten třeba můj názor nebo můj nápad aspoň občas ty ostatní zaujme a řeknou, aha, to je dobrý, to by nás nenapadlo. A třetí taková součást toho citu sounáležitosti je to, že jsem spojený s těma druhýma, že mezi ně prostě patřím vždycky a za všech okolností. To znamená to bezpodmínečné přijetí. To přijetí, i když jsem jakýkoliv jiný, než si mě ti ostatní třeba vysněli a naplánovali, tak přesto k ním patřím.
1: Kdo někdy alespoň trošku přemýšlel nad výchovou, nad tím, jak dobře vychovat svoje děti,

0: být dobrými rodiči. Většina rodičů se snaží k těm dětem chovat hezky a dávat jim to nejlepší, co může. A někdy je trošku problém v tom, že i když ví, máme své děti bezpodmínečně přijímat, tak v reále to nedělají. V reále ty děti peskují, mají na ně nepřiměřené požadavky, naplňují si na nich svoje vlastní sny, chtějí prostřednictvím těch dětí dosáhnout něčeho, čeho sami nedosáhli, nebo třeba získat uznání u, já nevím, u tchánu, tchyně, tchána, kamarádek, učitelek ve škole. Tam bychom měli vždycky sledovat ten primární vztah já a dítě. To je to nejdůležitější. A dítě je originál, já rodič jsem originál. Takže možná toto je tam ten důvod, proč když to většina rodičů ví, nebo já bych řekla valná většina opravdu těch, kteří se o své děti starají, tak jim to v tom reále až tak úplně nejde. No a druhá věc je ta, že nám se narodí miminko, krásné, vonavé, čisté, milé a najednou začnou se objevovat určité problémy. Může to být už od toho, kdy se dítě narodí, že je třeba hodně uřvané a my se nevyspíme jako maminka a jsme přetažený, unavený, máme toho opravdu až nad hlavu. Někdy začnou ty problémy vznikat v roce, kdy dítě začíná chodit a začíná neposlouchat.
1: Fáze škodič.
0: Ano, fáze škodič, kdy všechno zvedáme o metr výš, o dva metry výš, pak se naučí dosáhnout na kliku a to už jsme úplně ztracení. Potom začne prosazovat svoji vůli a řekne vám ne na úplně všechno. Půjdeme ven, nepůjdeme ven, budeme si hrát, nebudeme si hrát. Takový ten negativismus úplně v nejhorší možné míře. Tehdy se rodič začne dostávat do takové situace, kdy už reaguje automaticky na některá zaběhlé situace, které se v té rodině dennodenně opakují. A problém je tehdy, když je to dítě těžce vychovatelné. Když je dítě takovéto tvárné, milé, bezproblémové, tak pro toho rodiče to není tolik náročné si ho dostat do té polohy a do toho chování, jaké vyhovuje jim oběma. Pěkně se spolu domluví, pěkně si všechno vysvětlí a krásně to funguje, běží to jak po másle. Jenomže pak je jiné dítě a nejhorší je, že takové jiné dítě může být i v rámci jedné rodiny, můžou to být dva sourozenci, které není takto snadno vychovatelné. A pro toho rodiče je to strašný zápřah, prostě zátěž na to zůstat klidný, zůstat nad věcí a nenechat se vtáhnout do takového zacyklení, do takového bludného kruhu, kdy na zlobení dítěte vždycky nastoupí nějaká reakce rodiče, která vyvolá většinou ještě větší zlobení dítěte a takhle se točíme třeba celý den. A to potom je smutné, protože je to velice vyčerpávající pro rodiče i konečně pro to dítě. Je to hrozně málo efektivní, teď můžeme použít to slovo, protože vlastně rodič vydává spoustu energie, spoustu úsilí, spoustu i nejenom fyzického, ale i citového vypětí a ten výsledek je nula. Prostě dítě zlobí pořád, případně je teda naštvané a ten vztah mezi mnou a rodičem se hodně odcizuje, hodně zhoršuje.
1: Dalo by se nějak vlastně tedy odlišit to pravé zlobení z nějaké své vole, nebo no, pravé zlobení od jenom reakce na tedy nenaplnění nějaké té základní potřeby, zatím jsme mluvili o těch spíše citových, psychických potřebách.
0: Víte, já se tomu, to pravé zlobení, co to je to pravé zlobení? Ono vlastně tady podle tohoto přístupu by v ideálním případě mělo být mezi tím rodičem a dítětem takový vztah a taková pohoda, aby opravdu to dítě usilovalo o to dělat rodiči radost a dělat mu radost tím svým chováním, aby se chovalo tak, jak ten rodič chce. Jenomže právě někdy se dostaneme do toho, že i když to není chyba rodiče, a v tomto bych hrozně chtěla apelovat na všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby si to nedávali jako svoji vinu. Protože můžou se chovat velice dobře, velice hezky a stejně to dítě bude mít a myslím si, že každé dítě aspoň

0: někdy ten pocit, že teď není spojené s těmi ostatními a teď musí se nějak vymezit a teď nějak musí ukázat tu svoji pravou tvář, tak do takové situace se každé dítě někdy dostane. Takže já bych to nerozlišovala na pravé zlobení a nepravé zlobení, protože pravé zlobení z té své vole, ano, když jako kdyby se proti těm rodičům tak naštvu a tak zatvrdím, že jim chci dokázat, že jim teď udělám to nejhorší. Ale i to je vlastně důsledek toho, proč chci těm rodičům ukázat to nejhorší, proč se proti ním tak zatvrzují. Asi mám pocit, třeba falešný, nepravdivý, že ti rodiče mě taky ublížují a tak já jim ublížím ještě víc, já ještě víc jim ukážu, co dovedu zlého udělat.
1: Jestli to tedy dobře chápu, tak ať se snažíme sebe více a sebe lépe, tak nikdy nejsme s to jako rodiče nachystat tu situaci a rodinnou pohodu tak a všechny svoje reakce vycizelovat tak, aby to dítě vždycky z toho četlo ten pocit sounáležitosti, přijetí, milování a tak dále.
0: Určitě. Máme i takové heslo tady celého toho programu, dokonalost je nereálná. To bychom žili někde v jiném světě, v nějaké prostě společnosti, která by neměla žádné chyby, abychom my jako rodiče byli dokonalí, protože i my se někdy zbudíme, máme špatný den a bolí nás hlava, nebo máme nějaké problémy v práci, máme problémy sami se sebou, v partnerském vztahu. Z různých důvodů můžeme být v neúplné pohodě, nebo prostě my sami se cítíme mizerně a nemáme v té chvíli sílu a schopnost tomu dítěti dávat úplně všechno dokonalé. Dokonalá maminka, dokonalý tatínek opravdu neexistuje. A kdo by takový chtěl být, tak si na sebe šije teda hrozně těžký úkol, protože toho nezvládne. Bude jenom nešťastný. Přiznat si to, že někdy udělám chybu, udělám něco špatně, je úplně normální a velice osvobozující. Přesto ale by rodiče měli se snažit tady ty svoje zacyklení a ty svoje automatické reakce rozlišovat. A to třeba může být díky takovému pořadu nebo díky absolvování nějakého semináře nebo i třeba toho dlouhodobějšího kurzu efektivního rodičovství nebo i po přečtení knížky v takové klidné chvilce, kdy se nad tím můžu zamyslet. Představím si to zlobení dítěte. Co to je? Je to, že se hádáme, jestli si dá tyhle boty nebo ty druhé boty. A dostaneme se tam do strašné hádky jako dva berani, kteří na sebe naráží a skončí to křikem, hádkou, plácnutím. Třeba tím, že ho přemůžu, to dítě, ale za takovou cenu, která není vždy úměrná tomu, o co šlo.
1: Mm-hmm. Takových situací je spousta. Nachystáme rohlíky s marmeládou a dítě chce prostě rohlík se sýrem. Mění se roční období, nachystáme jinou bundičku, tu zimní, a ono zase chce tu letní. Mm-hmm. Jsou to vlastně situace, kdy nejde o nějaký podnět, který by to dítě mělo nějak zvlášť rozčilit, ale něco v něm to způsobí, že je z toho rozladěné. Mm-hmm. Ale my zase víme, proč je pro ně dobré, aby... Ano. Něco udělalo, anebo už jsme nachystali prostě ty rohlíky s marmeládou, tak by se to mělo. A je to tak. Když o tom mluvíte, znamená to, že bych nám třeba mohlo i pomoci, že si třeba jednou týdně nebo dvakrát za týden večer sedneme a vypíšeme si třeba ty situace, tedy ty cykly, které se nám opakují, a budeme se je snažit popsat a nějak jakoby rozpitvat? Mohlo bys nám to pomoci?
0: Toto je dobré cvičení, kdy si můžu napsat, co je za zlobení dítěte, co ve mně vyvolává a jak reaguji. A jestli ta moje reakce, jestli je efektivní, jestli přináší to ovoce, které by měla přinášet. Ono vlastně tento koncept vychází z teorie pana Dreykurse, psychologa, který žil v minulém století. A on říká, že to zlobení dětí má v takovém podtextu nebo v tom, z čeho vychází, jsou jako kdyby čtyři cíle, které se mění podle naturelu dítěte, podle situace, podle toho, v jaké fázi to zlobení už je. Jsou to čtyři cíle, které rozlišujeme na upoutání pozornosti, a to může být pozitivním i negativním způsobem. Potom boj o moc, potom msta a jako čtvrtý, úplně takový nejhorší, je vyhnutí se neúspěchu neboli předvádění neschopnosti, taková jako vzdání se všeho jakékoliv snahy. Myslím si, že většina rodičů se setkává s těmi prvními dvěmi cíly, s tou pozorností a s tím bojem o moc. A to, o jaký cíl dítěti jde, o co se snaží, tak rozliší rodič právě podle té své emoce, co to v něm vyvolává. A ta emoce se zvedá od takové nejjemnějšího takového rozladění, nějaké takové rozlady, trapnosti, nepříjemnosti, která je právě v té pozornosti, kdy dítě usiluje o naši pozornost nevhodným způsobem, přes takové už naštvání, už takový jako pocit ohrožení, to teda ne, co si to dovoluješ, až po opravdový vztek, bolest, řekla bych až nenávist vůči dítěti, kdy se cítím dítě tam velice zraněná, ponížená, dotknutá. To už jsme v té mstě, to už jsme v tom čtvrtém cíli, teda v tom třetím cíli. Ten čtvrtý cíl, to vyhnutí se neúspěchu, to už je taková nejhorší situace, kdy už vztah mezi rodičem a dítětem je natolik špatný nebo natolik už zaběhnutý v určitých tady těch cyklech, že to dítě už ani nechce nic zkoušet, už je mu to všechno jedno, už s náma ani nebude bojovat, ani se nám nebude mstit a už jenom říká, nechte mě bejt, já jsem úplně nemožnej, hroznej, nic nezvládnu, nic nedokážu. A když se vrátíme k těm prvním dvěma cílům, který opravdu si myslím, že jsou nejčastější u rodičů, tak tam u obou, když se zacyklíme, tak je nám nepříjemně. A naopak, když dokážeme na to hledět s tím odstupem, s tím, že se nenechám vtáhnout do té hádky, do toho motání se pořád dokola, tak s tím můžu něco dělat. U té pozornosti je taková pomůcka. Věnujte pozornost dítěti, ale nevěnujte pozornost tomu jeho chování. To znamená dítě...
1: To se těžko odděluje.
0: Víte co, když bych měla dát konkrétní případ. Půjdete po ulici, víte, vidíte kamarádku, za kterou chcete mluvit a pamatuju si to velice dobře, když jsem chodila se svýma chlapečkama a je vám jasné, že když se s ní zastavíte a budete mluvit, tak to vaše dítě vás bude tahat za ruku, křičet, bude něco chtít, bude vám odbíhat, bude nějakým způsobem vyžadovat tu vaši pozornost, protože vy ji teď věnujete někomu jinému. Vy tam, když dokážete vystoupit z toho zacyklení, tak můžete něco udělat jiného, můžete vzít dítě do náruče, můžete ho, viděla jsem jednu maminku, která v takové situaci hladila dítěti ouško. Držela ho u sebe blízko, vykládala si s tou kamarádkou, ale hladila mu ouško. Měli takový prostě nějaký rituál v té chvíli, kdy ona dává velkou pozornost tomu dítěti, přestože mluvila s tou maminkou. Jo. Nejhorší je, když v té chvíli budete pořád říkat, nech toho, no tak nech toho, prosím tě, netahej mě, nelítej tady.
1: Za chvilku už půjdeme.
0: Jo, tak ten efekt je úplně nula, protože dítě nepřestane zlobit a vy si stejně nepovykládáte, stejně z toho nic nemáte, z toho zastavení se. Takže ve chvíli, kdy já potřebuju si někým povykládat, nebo chci, protože prostě zrovna teď na to mám chuť, tak buď to můžu zvolit tady to, že budu věnovat pozornost tomu dítěti nějakým způsobem, který mu nasytí tu jeho potřebu pozornosti a nepovede k tomu, aby mě rušilo v té chvíli. A nebo teda nenasytím jeho potřebu pozornosti, ale pak bych si toho neměla všímat, toho jeho zlobení. Tak je to jenom důsledek toho, tak je tam chvilku běhá a křičí a zlobí. Když si toho nebudu všímat, tak s nás se přesto přeneseme. Ono, ten výsledek bude stejný. Stejně tam bude křik a stejně se mě bude špatně vykládat. Ale aspoň si ušetřím spoustu vlastní energie, kterou bych využila na to peskování a na to okřikování a na to zbytečné prostě ukazování toho teď zlobíš.
1: Mm-hmm. No. Takže si mám vybrat to, co je pro mě v tu chvíli důležitější i pokud si chci opravdu popovídat a je mi jasné, že to moje dítě tam bude chvilku se válet a bude špinavé a bude si tam hrát se špinavými kamínky, tak ano, dobře, nebudu se na něj zlobit, protože je to důsledek mého rozhodnutí, že se chci popovídat. Jsem vám teď to tak hodně zjednodušila.
0: Řekne, ale... je to takové hodně vždycky, když se ty konkrétní případy takhle popíšou, tak to hodně zjednodušíme a mnoho lidí by nás mohlo napadnout, k čemu to ty rodiče vybízíme.
1: Žloutenká, dítě špinavé.
0: Přesně, nevychované a hrozné a já nevím jaké. Samozřejmě, že ideál je ten, že si dokážeme s tím dítětem najít nějaký způsob, že si to vysvětlíme, ano, budeš tady teď chvilku postojíš, protože si maminka chce povykládat. Ale když to nejde, když to nefunguje, tak je rozhodně toto, co jste popsala, lepší varianta, než když já budu jednu větu říkat kamarádce a druhou větou okřikovat to dítě. A stejně ten výsledek bude stejný. Akorát ještě se sama rozčílím a sama se dostanu zaciklím právě v tom zaciklení a po skončení toho hovoru s kamarádkou ještě tomu dítěti naplácám na zadek.
1: S tou pozorností mě napadá další příklad. Přijdu z práce, něco potřebujeme si s manželem říct, nebo chceme si něco říct, ale děti nám také chtějí říct ty svoje zážitky. A my ale potřebujeme si doříct tu větu s manželem a oni tam hopsají a skáčou nám do řeči. A v tu chvíli, pokud jsou to děti třeba větší, už dejme tomu předškolní, mladší školní, je třeba na místě říct, ano, chviličku ještě vydrž, hned tě budu poslouchat, anebo třeba přerušit tu komunikaci s partnerem.
0: Zase si myslím, že je to těžké říct takhle všeobecně. Jo? Zase musíte hledat ten svůj konkrétní situaci. Pokud je to důležité, co si s tím manželem potřebujete říct a z nějakého důvodu to potřebujete vyřešit teď, tak samozřejmě je vaše právo i povinnost ty děti vymezit do patřičných mezí. Ono se trošičku dostáváme možná k těm výchovným stylům, kdy já jako rodič mám dávat hranice, mám dávat prostor, přes který už se dál nemůže. A to může být třeba to, nemůžete skákat do řeči mamince a tatínkovi, když mluví, ale v rámci toho prostoru si volte, co chcete. Tak pojďte na klín, pojďte poslouchat, co my si vykládáme, a pak se do toho můžete vložit i vy, až my domluvíme tady tu věc. Nebo běžte si spolu hrát do pokojíčku, my se tady teď zavřeme. Jo, ta autorita rodiče by tam pořád měla být, nebát se toho říct, vymezit je do patřičných mezí ty děti. Na druhé straně jsme pořád v tom, když řešíme to nevhodné chování, že? Ale my bychom měli být vždycky ty 2-3 kroky dopředu a těžiště toho našeho rodičovství by nemělo být tady v těch intervencích a řešení už těch sporů, ale mělo by být v podpoře toho dítěte a v preventivních opatřeních. To znamená, když bude dítě vždycky vědět, že si na něho opravdu ten čas udělám, že se s ním budu bavit, že se mu budu věnovat, že budu třeba se snažit navodit tu situaci takovou, abych preventivněji navodím takovou, abych zvládla si promluvit i s manželem, i s dítětem, aby jsme tam měli ten prostor, tak ty děti si na to zvyknou. Tady ten problém nastává, když se třeba několikrát přesvědčí o tom, že teď si povykládáme s manželem a pak řeknu, já už teď na tebe nemám čas, potřebuju jít nakupovat. A ono udělá třeba několikrát zkušenost, že se takhle spálí, že na něho ten čas není. Nechtěla bych teď zase, aby to bylo jako kdyby nějaké výčitky pro ty rodiče, aby si to brali jako no to jsem teď hrozná máma, že si to špatně zorganizuju a špatně zařídím. Ono v mnoha situacích a v určitých časových obdobích, kdy třeba mám dvě malé děti, jsem doma, manžel je celý den v práci, tak se to velice těžko tady toto zvládá. Ale ta snaha by tam vždycky měla být. I s tím vědomím, ano, někdy se mě to nepodaří, třeba se mě to i často nepodaří, ale to o nic nejde. Když se snažím, tak se k tomu zas můžu vrátit zpátky, můžu i tomu dítěti to vysvětlit. Teď jsem to nezvládla, dneska odpoledne jsem ti slíbila, že si s tebou budu vykládat a pak jsem šla nakupovat, že to teda muselo být nepříjemný. Tak já se budu snažit příště, abych ten čas si tam na tebe udělala. Toto, když to dítě slyší, tak uvidí i tu rodičovskou slabost a tam mu nevadí. Tam by mnohem horší je, když rodič je slabý v tom vymezování pravidel, kdy řekne to nesmíš a za minutu řekne, no tak si to udělej, když to tak chceš a tam já nevím, to ti nedám, ale tak tady to máš, protože už moc řveš. Tam by měla ta pevnost být mnohem jasnější a a výraznější.
1: Mm-hmm. Takže máme vymezená pravidla pro naši rodinu fungující, která naše děti už znají. A v rámci těch pravidel je ale nějaký prostor pro pohyb, pro to, jak to pravidlo v té konkrétní situaci můžeme případně nějak upravit. Nebo...
0: Například, nebo pro nějakou invenci toho dítěte, to, že to dítě řekne, teď bych chtěl to, že třeba, jak jste mluvila o těch rohlíkách, že třeba se ho to ráno ta maminka zeptá, chceš rohlík s máslem nebo se sýrem? A dá mu to, co chce. My jako rodiče se někdy snažíme honit příliš mnoho psů najednou. A je to často zbytečné. Často opravdu vydáváme energii tam, kde bychom ji nemuseli vydávat. A pak nám nezbývá na to, co je opravdu důležité. Takže rodina, mně se moc líbí pojem ústava rodiny. Rodina by měla mít ty svoje nejdůležitější věci, to, co je pro ní důležité, zásadní, přes co vlak nejede, nějakým způsobem vymezené a i třeba vnitřně zdůvodněné. Může to být třeba to, u nás se nemluví sprostě, u nás se neboucháme, u nás... Nevím, u nás chodíme spát v určitou hodinu,
1: držíme slovo,
0: nedíváme se na nějaké pořady. A to, co si ta rodina dá jako ty svoje základní věci, tak ty jsou důležité a přes ty vlak nejede, těch se držíme. A potom je milion věcí, které jsou tak jedno. No, jestli teda bude rohlík nebo chleba, jestli bude máslo nebo sýr, jestli bude tohle tričko nebo to druhé tričko, kde můžu úplně s čistým svědomím nechat to rozhodnutí na dítěti a tím vlastně posiluju ten jeho pocit, ano, mě tady berou, já jsem tady důležitý, to, co já vymyslím, tak to i ti ostatní uznávají. A s nás se mu potom přijímá to, co třeba já jako rodič z pozice své autority a z pozice své zodpovědnosti, zkušenosti, znalosti řeknu, toto opravdu musí být takhle. Jo? A třeba ti ani v téhle chvíli nemůžu vysvětlovat, proč to takhle musí být. Protože třeba na to teď není čas, anebo ti to nemohu vysvětlit, nemohu ti říct, proč to tak je. To třeba může být v situacích, kdy opravdu před tím dítětem něco potřebujeme skrýt, nemůže vědět všechno.
1: Říkala jste, že člověk je z toho někdy špatný, že se mu to nepovede, večer třeba hodnotí ten den a říká si, a zase se to stalo, ale když o tom mluvíte, to lze asi naučit, když si budu uvědomovat, co to moje dítě tím zlobením, dáme ho do uvozovek, chce říkat, že třeba chce pozornost nebo nějakou tu vědět, že je uznávané. Když si třeba tady tyhle věci budu uvědomovat a večer si to vezmu a párkrát si vypíšu pár těch situací, a tak se v tom můžu trénovat.
0: Určitě, je to naučitelné, je možné toto vysledovat, protože ono těch situací zas není tolik. Těch situací
1: se
0: pořád podobné scénáře, ano, v těch rodinách, to když je pozorujete další dobu, tak tam vysledujete, jak se to pořád točí do kolečka. Tam je to těžké tehdy, když je vztah mezi rodičem a dítětem už takový, že tu maminku jedno, nebo třeba má dvě děti a jedno je právě takové poddajné, dobře vychovatelné a to druhé je to zlobivé v uvozovkách, kdy ji dráždí. To se s ním často setkávám u maminek, už malých dětí, že opravdu je to dítě vyloženě rozčiluje, dráždí, je jim protivné, jo, když to takhle řeknu. I když je jí to velice líto, mrzí to, ráda by s tím něco udělala, ale už se dostala do takové fáze, kdy opravdu padá kosa na kámen. A tehdy doporučuji, nebo říkám maminkám, aby se zamysleli, že to dítě je malé děcko a ona je dospělá, nebo ten tatínek. Jo? Oni jsou rodiče, jsou dospělí, kteří by měli mít určitý nadhled nad tou situací a měli by si uvědomovat tu svoji roli. To dítě se něco učí, to přišlo na svět jako malý sobeček. Vlastně je to takový ten sebestředný sobeček zaměřený sám na sebe a je to normální. A právě působení rodiče by z něho mělo po x letech udělat člověka, který bude vstřícný k druhým lidem, spolupracující, ochotný, milý. A to je dlouhá cesta, která není hotová v roce, není ve třech letech, není v pěti letech. Ti rodiče jsou takový průvodci, kdy dítě někam přivedou a pak ho dají někomu jinému. Mm-hmm. Pak ho vlastně vychovají pro někoho jiného. Ale není to otázka pár dnů, pár týdnů. A proto, když se od, já nevím, pětiletého dítěte takhle už to zablokuje, tak mně to připadá velká škoda, protože opravdu ta cesta trvá mnohem déle než pět let. A zase je tam dobré, když si to ten rodič přizná. První fáze je, aby si to přiznal třeba před někým, kdo je mu opravdu blízký, kdo je mu, ke komu má důvěru. Když mu to řekne, ano, tohle dítě mě strašně rozčiluje, protože je takové makové, dráždí mě, provokuje, koleduje si o nářez. A když toto dokáže vyslovit nahlas, tak pak si může říct, no ale je to moje dítě, možná je to úkol, možná je to výzva, možná jsem ho z nějakého důvodu dostal a mám se snažit z toho udělat to nejlepší, zkusit se dostat do takové té jiné polohy, ne jako, že jsme dvě děti, které na sebe narazily, ale že já jsem ten rodič a on je to dítě a já bych měl mít trošku zhovývavosti a pochopení.
1: Zatím jsme převážně mluvili o té pozornosti. Vlastně ze začátku jste vymezila takové čtyři body, o které ty děti většinou, o které jim jde, získání pozornosti, získání moci a ty další dvě pak už bylo msta a určitá lhostejnost nebo apatie. Zatím jsme mluvili o té pozornosti a ta druhá, ten druhý bod, ten boj o moc, to si myslím, že je taky velmi, velmi ožehavé téma, které řešíme. Tady se právě hodně, hodně je to o nás, o rodičích, jestli jsme hodně přísní, jestli dokážeme třeba ta pravidla, které jsme vymezili, tak dodržovat. A zase, kdy to vyvážit, kdy je to opravdu nutné to pravidlo dodržet a kdy tady klidně můžeme povolit a nechat to dítě vybrat. S bojem o moc často souvisí dětské vztekání, hněv, takový ten výbuch emocí. Když za tohle budeme děti trestat, není to dobré. Oni mají, měli by umět dát najevo své emoce. Ale má to nějaké hranice.
0: Tak to jsme teď ve dvou otázkách, jak řekla. První je ten boj o moc. Vy dobře říkáte takové to první období toho dětského vzdoru, kdy si dítě začne uvědomovat, já můžu taky o něčem rozhodovat. Kdy najednou to pochopí, že může na něco říct ne a vůči něčemu se vztekat a chce být jako tou právoplatnou osobností. A my samozřejmě mu to nemůžeme dopřát úplně v bezbřehé míře. To je ten přístup rodiče, který je zodpovědný, který má autoritu, rodičovskou autoritu a ví, že přes některé věci nejede vlak. Nemůžeš běhat do té silnice, nemůžeš jíst bombony před obědem. Jsou věci, které nemusím řešit. A co je někdy taková mýlka tady toho efektivního rodičovství, že rodiče říkají, no to s ním budu pořád diskutovat o něčem. Mm-hmm. O to tam vůbec nejde. V mnoha případech nemusíte mluvit vůbec a naopak máte jednat. Naopak ten postoj rodičovský, zvlášť když jsou to malé děti, se hezky dá projevit tím, že něco udělám. To znamená, třeba dítě vezmu a odnesu ho. Nebo ho chytnu pevně za ruku a prostě o tomhle diskutovat nebudem. Nemusím se vyčerpávat žádným mluvením, žádným vysvětlováním, žádným rozčilováním. Jenom jednoznačně dám najevo, prostě toto nejde.
1: Někdy je to, že jsem vám skočila do řeči, ale těžké ustát před okolím, potom když táhnu to řvoucí dítě někde po ulici, protože jsem ho odtáhla třeba z té silnice, do které si vyběhlo a teď okolí neví, že já jsem nějak zasáhla, nějak jsem jednala a teď ty pohledy těch paní, co chodí, říká, no chlapečku, ty tak pláčeš, co pak ti ta maminka udělala? Tak to je někdy pro slabší povahy tak hrozný tlak, že raději vyhoví tomu dítěti.
0: Ano, ustát rodičovství je těžké, rodičovství není legrace, to je pravda. To, co vy říkáte, že někdy je snazší tomu dítěti vyhovět, taky je někdy důsledek tady této situace, že já se zlobím na tu paní nebo na to okolí a tu zlost si vyliju na tom dítěti. To dítě dostane na zadek ne kvůli tomu, že se vztekalo, ale kvůli tomu, že je mě nepříjemné to okolí.
1: A může za to jakoby ono, že já jsem se znemožnila před okolím. Je to něco, nějaký mechanismus, který si asi ani neuvědomíme v tu chvíli. Ale kdo z nás to nezažil, co nás
0: já
1: teď posloucháte?
0: To zná mnoho lidí. Vy jste hezky řekla, že dítě by mělo mít možnost to neříct. Ono by mělo mít možnost, má na to právo říct ne na to, co se mu nelíbí. Neznamená, že je špatné, neznamená, že je zlé, zlobivé, když se snaží ty naše hranice prorazit. Když s tímhle k tomu budu přistupovat, že to je normální, že dítě se snaží prorazit ty hranice, že to není projev nějaké jeho své hlavosti, že je to naopak projev toho, že roste ta jeho osobnost, a spíš je to zkouška mého rodičovství a mé důslednosti. No a tehdy já můžu to dítě tak v uvozovkách ošetřit tím, že mu dám pocítit, že mu rozumím. Jo, já ti rozumím, že bys tam chtěl jít. To je jako dobrý hrát si tady na té silnici, to je taková pěkná, široká, pěkně by se pod ní běhalo, to by se to asi hrozně líbilo. A tím se mnoho věcí vyřeší. Někdy tady toto opravdu stačí. Byť když to rodiče slyší, tak tomu nevěří, ale pak když to vyzkouší v reále, tak najednou vidí, že když to dítě cítí to moje pochopení, tak se mu to snáz přijme. Snáz se jako kdyby vyrovná s tím, že to nemůže. Jo, a to se týká hrání na hřišti. Chce si hrát na hřišti a my už potřebujeme domů. Ty bys tady ještě chtěl hrát, bylo by to hezký, že? No ale musíme jít. Chvilku ho ošetřím to dítě tím, že mu dám to svoje pochopení, že tomu rozumím, že ono by chtělo něco jiného. Ale já mu to přesto nemůžu dovolit jako rodič. Někdy tady tato zastávečka, toto zdržení vlastně, než se udělá to, co já chci, tak to pomůže k tomu, abychom to zvládli líp. A přitom pozor, není to ta diskuze, není to diskutování, ty bys chtěl, no ale já bych nechtěla, víš, ale to není moc dobré. Ne, nemusím vysvětlovat, proč tam nemůže být. Stačí to, že ho vyslechnu, my tomu říkáme vstřícné naslouchání, vyslechnu ty jeho negativní emoce, přijmu ty jeho negativní emoce, i když nemůžu udělat to, co by jako to dítě chtělo. A to jsme se dostali k tomu boji o moc, že? My jsme v mnoha situacích, když vysleduju u svého dítěte, že se mnou bojuje o moc, že se snaží prorazit s tím svým názorem a být ono teď to důležitější v té rodině, tak není vůbec od věci takovému dítěti dát ty kompetence v mnoha věcech. Může se starat o kytky, může se starat o zvířátko, může si rozhodovat o tom, jak si poskládá v pokojíčku něco. A já bych to měl jako rodič brát, to byl dobrý nápad, to jsi hezky vybral, to se mně líbí, to seš jako fakt jako důležitý člověk, dát mu tu důležitost pocítit, přestože jenom v tom určitý množství věcí. Zase v jiných věcech je důležitý ten rodič. Někdy mají rodiče strach, že tím vychovají z toho dítěte takového jako příliš namyšleného sobce. Ale to, když cítím uznání druhých, ve věcech, které opravdu dělám dobře, které se mně podařily, tak to ze mě nevychovává nějakého sebestředného sobce. To ze mě vychovává zdravě sebevědomou osobnost. A to my chceme mít děti zdravě sebevědomé.
1: Povídáme si s Eliškou Vondráčkovou o tom, jak poslouchat, pochopit vlastně chování našich dětí. Takže pouštím písničku a připomínám naše kontakty. 515 535 485 je číslo sem k nám. 608 566 773 je číslo SMS-kové a mail studio@radio7.cz jsou maily.

0: Mária Podhradská a Richard Čanakivé, vysílání Rádia 7 v Rozmaríně. Boh ťa má rád, zpívali, a právě Bůh je ten, který nás vždy bezpodmínečně přijímá a miluje. Kaž bychom se to od něho i učili, abychom tak dokázali přistupovat ke svým dětem. Mluvili jsme hodně před písničkou o projevech vlastně nenaplnění určitých dětských potřeb, kterému my potom říkáme zlobení, i když možná tak pravověrným zlobením vlastně nejsou. Můžeme ještě zhrnout nebo více zmínit ty potřeby dětí, které jsou pro ně důležité, životodárné.
1: Tak my jsme hodně mluvili o těch psychických potřebách. Já bych ještě předtím zmínila ty fyzické potřeby, které rodičům taky jsou úplně jasné. Rodiče ví, že děti musí být najezené, odpočaté, musí mít pohyb, musí být teplo. Ale potom, když se dostanou v reále do situace, kdy, já nevím, s dítětem stráví celý den na výletě, dítě už je unavené, hladové, žíznivé, vy se vracíte domů a dítě je protivné, zlobí, tak jako kdyby zapomenou na to, že na to má právo to dítě, že má v této chvíli právo na to zlobit, že prostě už toho má dost a ty jeho fyzické potřeby nebyly naplněny. Takže to je taková jako úplně kraťučká vsupka, aby když děti budou zlobit, tak aby rodiče zkusili se zamyslet, jestli to náhodou není jenom tím, že třeba jsou opravdu unavené, nebo jsou hladové, nebo třeba na ně něco leze, bolí je hlava, protože i děti může bolet hlava, nebo mají málo pohybu, například v čekárně u doktora, kdy řeknete posaď se a seď tady a po 10 minutách opravdu teda to dítě nebude hodné a bude tam zlobit. Nad tímhle jenom takové zamyšlení pro rodiče, spíš takové ťuknutí pro ně, aby si na to dávali pozor.
0: A já na to mám asi klasickou otázku rodičovskou, no ale neměli by se přece naučit už trošku ovládat od určitého věku a postupně?
1: No, určitě by se měli naučit ovládat. Někdy ovšem po nich chceme opravdu příliš. To je často takové přehnané požadavky rodičů, kdy zrovna třeba to čekání v čekárně já znám velice dobře, protože chodím s jedním synem na alergologii, tak kdo chodí na alergologii, zná to, jak jsou tam ty narvané čekárny a sedíte a sám ten dospělý, já sama, která mám s tím problémy sedět v chvíli v klidu na tom sedadle, tak si stoupám a chodím a jdu se dívat na letáčky a jdu se tam projít a pak si něco čtu a pak si něco hledám na mobilu. A vedle sedí dítě třeba 5leté, které už by se mohlo svým způsobem ovládat a má tam sedět a hledět do zdi. Mm-hmm. Jo, takže jestli tam není trošku na tom rodiče, by mu pomohlo. Zase, aby mu rodič pomohl se ovládat. To znamená třeba mu dali nějakou tu knížku, aby si četli, nebo já nevím, ho posílali pro nějaké letáčky, nebo s ním hráli takové ty slovní fotbal, nebo cokoliv, co se dá v té čekárně dělat. Ono, příčinou hodně zlobení je nuda. A může to být i tady v tomto případě.
0: Na čekárny mám také své vzpomínky a musím říct, že když jsem to pak nevzala jako zbytečný čas, ale jako nějaký bonusový čas, který máme pro sebe, kdy musíme někde být spolu a čekat, a vlastně jsem si i pro ten čas něco připravila, tak z toho nakonec jsme se na ten čekací čas spolu se synem těšili, a když nás paní doktorka pak vzala rychle, chodili na nějaké injekce, tak syn byl zklamaný, že jsme si dnes nestihli pořádně popovídat. Tak to, když se třeba zadaří, tak to můžeme otočit úplně do něčeho dobrého. Ještě než budeme povídat o tom, co jste vlastně chtěla dodat, tak tu máme jeden povzbuzující mail. Milé kolegyně, maminky, srdečně vás zdravím, děkuji za povzbuzující a podnětné povídání. Určité věci může člověk poslouchat opakovaně. Vždy je naděje, že v něm zase něco uvízne a pomůže mu se v určité oblasti zlepšit. Pěkný den přeje Martina. Tak děkujeme za povzbuzení a za pozdrav. Můžete pokračovat.
1: Tak my jsme od těch fyzických potřeb mohli přejít těm psychickým, už jsme o nich mluvili několikrát. Zase je to uvědomění pro rodiče, zase taková ťuknutí, jak můžou z toho zacyklení vystoupit, když si zanalyzují, že jsou v nějakém tom nevhodném chování, nevhodné chování dítěte vyvolává jejich automatickou reakci, když si toto rodič uvědomí, jaké emoce to v něm vyvolává, jak reaguje, pořád stejně, už nás ty děti mají přečtené, ví, co uděláme, tak když se z toho naučí vystoupit, tak může mnoho nevhodného chování usměrnit a změnit. A k tomu můžou rodiči pomáhat zase uvědomění si těch základních potřeb, které dítě má, které bychom mohli říct pocit bezpečí, do kterého patří i pevnost toho rodiče, ta jistota, že když rodič něco řekne, tak to platí a jako dítě se o to můžu opřít a budu pořád zkoušet, jestli ten plot je pevný, jestli opravdu se neprolomí, ale když se neprolomí, tak pro mě je to ohromná úleva a ohromný pocit bezpečí. Ano, moje máma a můj táta jsou silní, já se o ně můžu opřít. Potom podpora. To je podpora dítěte, možnost jeho, právě to možnost něco dokázat. A to nemusí být jenom v tom, že rozhoduje, jestli budeme dělat to nebo ono, ale že třeba si může hrát s dobrýma hrama a postaví z kostek komín a já jako rodič to obdivuju. A opravdu upřímně to obdivuju, ne takovým tím způsobem, jo, jo, to je pěkný, tak já teď jdu dělat něco důležitého. Mm-hmm. Ne, ten komín z kostek je velice důležitý pro dítě. Možnost experimentovat, dávat dětem možnosti, které se mně zdá, že mají čím dál tím míň, ale takové ty možnosti patlat se s hlínou a s vodou nebo dát dítěti mouku s vodou a zkoušet, co to udělá. Hrát si s těma hrncema, která maminka v dnešní době dovolí, když má pěkný nádobí, pěknou línku, tak se třeba bojí, aby toto dítě nezničilo. Tak vymyslet něco, dát třeba umělohmotné misky a vařečky.
2: Petláhve jsou
1: oblíbené. Petláhve, jo, cokoliv vymyslet právě, aby dítě poznávalo ten svět skrze nějaký experiment a něco mohlo dokázat, v něčem bylo dobré. Ne v něčem, ale v hodně věcech bylo dobré. Mělo možnost být dobré. Tady bych trošku odskočila pro rodiče školních dětí, kdy mnoho dětí ve škole, které nezažívá takovou tu klasickou školní úspěšnost, kdy nemá pěkné známky, byť se snaží, byť to může být šikovné, hodné, milé dítě, ale když si bude nosit pořád přes svoji snahu trojky, čtverky z té školy, tak je to pro něho velice zničující, velice to snižuje právě to jeho sebevědomí. A tehdy by ti rodiče měli moudře mu najít nějaký prostor, kde bude dobré, kde něco bude umět dobře, ať už to bude sport, ať už to bude nějaké umění, nebo to třeba bude pomoc v té rodině. Kdyby to měla být fyzická práce, tak i ta je přece velice hodnotná a důležitá. Třetí taková oblast je přijetí. To je to bezpodmínečné přijetí, co jsme na začátku říkali, jak všichni rodiče to ví, že je mají děti dopřávat a jak často ho nepřijímají bezpodmínečně, jak často mu říkají, podívej se na tamtoho chlapečka, jak ten je hodný, nemohl bys být taky takový a podívej se, kdyby se snažil, tak by to mohlo být lepší a srovnávají ho, ukazují mu, v čem je ještě hodně špatný a v čem by měl být lepší. A to potom není ten signál toho přijetí. To je to, ano, přijmeme tě, až budeš takový, jakého tě chceme mít. Do tady té oblasti přijetí bych hodně rodičům doporučila takovéto hledání kořenů vlastní rodiny. My jsme rodina, my patříme k sobě, měli jsme babičku, dědečka, ty se s námi narodil, byli jsme šťastní, když se s námi narodil, nebo když jsme si tě přivezli, třeba pěstounská rodina, přivezli jsme tě od někud a byli jsme šťastní. Hledání toho, co nás spojuje, co opravdu patříme k sobě a nikdo nás nemůže rozdělit. No a poslední příklad, vlastní příklad rodiče, který zase se může týkat i toho vyskočení z toho cyklu.
0: Tak, alespoň jsme to tak z rychlíku projeli, to, na co bychom si měli dávat pozor. Já myslím, že to, co paní Eliška dneska zdůraznila, co pro nás může být povzbuzující, je to, že z těch zacyklených, nesprávných nebo nedobrých situací můžeme vystoupit. A není to zase tak náročné. Záleží na tom, jestli jsme ochotni odhlédnout od sebe, nahlédnout na tu situaci trošku z vrchu a zkusit to udělat jinak a nechat si třeba poradit, buď od někoho blízkého, anebo třeba vyhledat nějaké centrum pro rodinu, případně můžeme poradit i tady dát nějaké kontakty. Já vám moc děkuju za návštěvu a budu se těšit, že není poslední. Z Rozmaríny zdraví Petra Eliášová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: S pořadem Rozmarína jsme se přes 12. hodinu přehoupli do druhé poloviny sváteční neděle s datem 5. července. Další část série, ve které se baví Petra Eliášová s Eliškou Vondráčkovou o efektivním rodičovství, si můžete naladit ve čtvrtek v 10 dopoledne. Tématem tentokrát bude chvála a povzbuzování. Naladěné máte Rádio 7 s moderátorem Milanem Remešem, které chce také chválit a povzbuzovat. Chválit a oslavovat Boha a přinášet povzbuzení všem, kteří poslouchají. Nyní dostane ve vysílání prostor sváteční slovo Aleše Bartoška na vpravdě nedělní téma – odpočinek. A poté už vám nabídneme hudební pořad Interval.
1: Sváteční slovo.
2: První neděli po prázdninách. Většina lidí si brala dovolenou a nějak odpočívala. Odpočinek není nic hříšného. Říkám to proto, že občas mám pocit, jako by někteří lidé, i křesťané, museli pořád něco dělat. A když si lehnou na divan, tak trpí a stydí se. Nyní si ale nevšímám lenochů. To je jiná kapitola. Bůh počítá s odpočinkem člověka a dokonce si přeje, aby každý odpočíval. A lidé vyznávající Boha za svého pána by ho měli poslouchat. Odpočinek je boží dar a tak jako děkujeme za jiné dary, měli bychom být vděční i za odpočinek. A tak jako děkujeme za službu a sloužíme podle božích představ, tak bychom mohli i odpočívat podle božích představ. Malý odskok jinam. Kdo z nás, věřících lidí, ještě nepřemýšlel o tom, proč Bůh někdy nereaguje? Kdo z nás nepochyboval o tom, zda Bůh opravdu vnímá a slyší naše volání? Kdo z nás, věřících, nebyl nikdy prázdný a bez šťávy? Jak rádi si můžeme číst slova Božího zaslíbení Izraeli a rádi si je i přivlastňujeme, Hospodinova ruka není krátká a jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tato krátká věta je natolik silná, že věřit jí by mělo totálně změnit náš život. Ale po této větě jsou slova už méně lichotivá a skoro se ani nehodí, abych je četl v neděli. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk a tak dál. A nyní bychom mohli sestavovat nějakou tabulku hříchů a všech možných přestupků, biblickým metrem měřeno. Ale chci zůstat u odpočinku, u dne, který je vyčleněn z pracovního týdne. Oné úžasné větě, že Hospodinova ruka není krátká a jeho ucho není zalehlé, totiž předchází slova o odpočinku. Izajáš říká, jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib, můj svatý den, a nazveš-li den odpočinku dnem rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, pak nalezneš rozkoš a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších a z dědictví tvého otce tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa, a Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tak to vypadá celý text pěkně pohromadě. A co děláme my třeba v neděli, když odpočíváme? Pochůzky, záliby, golf nebo pravidelné malé pivečko v restauraci? Že bychom toto nesměli nebo neměli? Nemyslím si. V uvedeném textu jsou dvě přivlastňovací zájména a já doporučuji každému, aby si ten text přečetl ve vlastní Biblii. Je to konec 58. a začátek 59. kapitoly Izajáše. A ta zájména jsou své a jeho. Bůh touží po přenesení svého pokoje do našeho života, a k tomu je nutné to svoje odfiltrovat a jeho nasávat. To, jak probíhal den odpočinku Izraelitů, mělo přímý vliv na to, jak je Hospodin slyšel a jaký z toho oni měli potom pocit. Prázdný, bez spojení, anebo radost a pokoj s Hospodinem. Jsem pevně přesvědčen, že nejde o to, co děláme, ale o to, co je motivační silou našeho dělání, odpočívání. Takže nakonec vlastně jde o to, co děláme, a také v neděli. Den odpočinku je důvodem k oslavě. Nazveš-li den odpočinku rozkošným a svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak a tak. No, nemám, co bych dál asi k tomu řekl, ale zkusme to. To zaslíbení určitě stojí za to.
0: Doznělo sváteční slovo Aleše Bartoška o odpočinku. Jeho reprízu si můžete poslechnout ještě od 18 hodin. Před námi je hudební relace Interval, jejíž prázdninová vydání bývají jiná než obvykle. Po celý červenec se budeme setkávat s hudbou dnes již nefungující kapely Trabant. Připomeňme nejprve její asi nejvýraznější album Přítel člověka z roku 2007.

Skupina Trabant už nějakou dobu nekoncertuje. Ovšem v případě téhleté party se skupené kolem autora písní, zpěváka, hráče na harmonium, kytaru, baskytaru a muže mnoha dalších schopností Jardy Svobody je s otazníkem, zda je tahle skutečnost už trvalý stav nebo jen hlouběji nespecifikovaná pauza, jejíž délka zatím nebyla určena. A tak těžko říct, zda je možné dopouštět se takových soudů, jako by bylo tvrdit, že deska Přítel člověka z roku 2007 je to nejlepší v diskografii téhle kapely. Nebo je třeba počkat, zda se objeví ještě nějaké další nahrávky. Jisté ovšem je, že tenhle počin si získal tolik příznivců, že v roce 2017, tedy 10 let po svém původním vydání, se dočkal remasterované podoby a vyšel znovu s několika přidanými bonusy. Dnešní interval se chce ovšem tvářit jako pořad vzpomínkový a tak připomene původní podobu nahrávky. Deska Přítel člověka vyšla v roce 2007 po jisté pauze, kterou si kapela Trabant dala. Nahrávku pořizovala kapela v zeštíhlené, tříčlenné podobě. Kromě Jardy Svobody tvořili základ uskupení také trumpetistka Jana Modráčková a hráč na bicí Vašek Pól. Samozřejmě, že nechyběli hosté, ale v dnešním kontextu je třeba zmínit především ono trio. Trabant se totiž rozloučil s tubou, benžem a baskřídlovkou a Jarda Svoboda do základního nástrojového obsazení přibral harmonium, za které usedal a na album nahrál také baskytaru a kytaru. Bez zajímavosti není ani to, že deska Přítel člověka je, co se týče hudby i textů, opravdu mnohovrstevnatá. Mnoha způsoby se v ní dotkneme nebe. Setkáme se s Bohem, s odkazy k Bibli. Není to žádná sladkobolná červená knihovna. Budou chvíle, kdy naopak může být mainstreamový křesťanský posluchač, jestli něco takového existuje, možná až pohoršen. Ale o to více, snad, doufejme, může být tahleta deska nečekanou interpretací takovým mostem pro člověka, který by tahleta témata možná sám nevolil, nevyhledával. Jsou písně, které se ani do intervalu nevejdou, jako třeba Tichý muž, v jehož refrénu se textař vykřičí a ptá se, kdo zprasil tenhle svět, který byl tak krásný. Můžeme být pohoršení, anebo poslouchat, doposlouchat se až k tomu, proč právě tato otázka a právě touto formou. Ale tohle je možná taková forma domácího úkolu, protože do intervalu opravdu Tichý muž tentokrát nevstoupí. V tvorbě Trabantu se periodicky střídaly desky spíše epické s těmi spíše liricky laděnými, méně zbožné s těmi zbožnějšími. Přítel člověka je rozhodně ten druhý případ, i když hned první píseň může možná evokovat úplně jiné asociace. Ale poslouchejte prosím text pozorně, nenechejte se odradit hned po prvních slovech. Stojí to za to.

Když jsem ti křivdil, když jsem ti vyčítal tvé mlčení, vyznává v textu písně Tak to mám rád Jarda Svoboda. Kdo z nás by nechtěl něco takového směrem k nebi prohlásit, co říkáte? Zaznělo tu před písničkou, že deska Přítel člověka je deska zbožná a že je tohle tvrzení na místě, doloží hned druhá skladba z alba, píseň Ve stejném okamžiku, píseň na pokraji meditace, zdá se. Zastavení, vnímání onoho tady a teď, které přináší spoustu zajímavých pozorování. Mimochodem, pokud byste tuhle píseň chtěli dotáhnout k dokonalosti, doplnit nevšedním zážitkem, zkuste si na YouTube vyhledat videoklip se záznamem z koncertu, kde je tato skladba tlumočena do znakového jazyka. Její metafyzičnost už nemůže být více podtržena.

0: Vyskočí na břehu rybník a nahodí prut a na obloze zazáří padající hvězda, prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.
1: Když Jarda Svoboda před natáčením desky Přítel člověka oznámil zeštíhlení kádru Trabandu, mnozí očekávali sklidnění, meditativnější písně. Uvažovalo se o tom, kam vlastně kapela se svými písničkami bude směřovat. O to zajímavější je sledovat Přítele člověka s jeho hudební barevností, s nejrůznějšími polohami, které se na album vejdou, s rapem, elektronickými vychytávkami, hudební linkou určenou tóny harmonia a mnohými dalšími překvapeními. A že nechybí i textařský to už jsme si dokázali a dokládat to budeme i v dalších chvílích. V další písničce s prozbou Dej mi Bože dobrou ženu, s výborným vtipem na téma Já budu její pán, hrad, muž, stroj a ona moje žena, duše, píseň, kost.

Časně z rána za rozbřesku lovec vstal a nabil zbraň. Pán mluvícího blesku

Jarda Svoboda zdůrazňuje, že jeho alba vznikají jako jakési uzavřené, semknuté celky. Výjimkou není ani Přítel člověka, ve kterém se stále dokola ozývá téma vztahů, rodinných vztahů, domova. Ať už jde o vztah partnerský, muž-žena, nebo o rodiče a děti. A možností je ještě více. Další téma, které deskou proznívá, je jakási touha po pevnosti, po zakotvení, po přístavu v bouři. A tohle téma vlastně doplňuje to, které už bylo zmíněno. Kdo z nás by netoužil po domově, jako po onom přístavu v bouři, jako po té kotvě, která dá jistotu tam, kde jistota chybí. A tak domov dostává svůj dodatek, rozšíření, třešničku na dortu.

Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče. Čtu si nohama tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je mi, jako bych se vracel

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, ve kterém dnes připomínáme desku Přítel člověka skupiny Trabant. Desku, která původně vyšla v roce 2007. O 10 let později byla remasterována a vyšla znovu doplněná o několik bonusů. My si ovšem hrajeme z té původní starší podoby. Už to dnes znělo, že Trabant v průběhu své kariéry většinou střídal liričtější, duchovnější a epičtější, méně duchovní nahrávky. Kapelník, zpěvák a textař Trabantu Jarda Svoboda je velmi umný vypravěč příběhů. Na deskách, které mají epické texty, si vyslechnete mnoho příhod, které budete ušima sledovat a přitom budete mít dojem, že vám před očima běží barevný film na velkém promítacím plátně. Ale ani ty spíše lyrické desky nejsou o epičtější příběhovou část ošizeny. Důkaz předloží hned následující píseň Partizán v bojovém pochodovém rytmu a se spoustou otazníků.

0: Proč člověk potřebuje domov? Proč po něm touží? Co mu vlastně domov symbolizuje? A jaké místo dostane od nás onu nálepku doma? Místo, kde každý večer překračuju práh, abych se sem přišla vyspat? Místo, kde jsou lidé, kteří mi rozumějí a naslouchají? Ty, které miluji a kterým chci naslouchat já? Kde se vlastně nacházíme doma? A proč?
1: Já se snažím.

0: jsem tam.
1: Když srdce bije.

jsme z míst, která jsme zabydli, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.

Je dobré na kapelu Trabant nezapomínat. Není a nebylo na české hudební scéně mnoho podobných kapel, které by s jednoduchostí a bez zjednodušování uměly podobným způsobem spojit duchovní svět s úplně obyčejným životem. Někdo, kdo by přivedl posluchače k přemýšlení, k zastavení, k naslouchání nejen druhým, ale i sobě. Mnohokrát jsme v průběhu dnešního pořadu zmínili, že hrajeme z desky Přítel člověka. Když se doposloucháte k poslední písni, zjistíte, že žádná podobně pojmenovaná skladba se na albu nenachází. Hle, další část poselství. Je o ním přítelem člověka Bůh? Autor písní? Svět, do kterého je posluchač zván? On sám sobě? V poslední písni desky jste pozváni k hořícímu keři, i když se nachází na velmi nečekaném místě. A tak jsme pozváni přemýšlet. A přemýšlet můžeme i dál. Album Trabandu k tomu skýtá mnoho možností. Má smysl je projít a nechat se jimi zaujmout. Uzavírá se interval, který připravila, a na setkání u toho dalšího se těší Lucie Endlicherová.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Na vlnách alba skupiny Trabant, Přítel člověka, kterému patřilo dnešní vydání Intervalu, jsme dopluli ke 13. hodině svátečního nedělního odpoledne, které nese datum 5. července 2026. Příští vydání Intervalu, jehož premiéra je připravena ve čtvrtek od 21 hodin, přinese album, které skupina Trabant vydala v roce 2010 pod názvem Domasa. Následující chvíle už jsou ve vysílání Rádia 7 určené vám, děti, i když poslouchat může samozřejmě každý. Jaká je vaše oblíbená barva? Proč se ptám? Protože možná právě do té vaší oblíbené bude zabarveno dnešní kormidlo. Zaposlouchejte se a uvidíte. Hezky barevný a pořádně zábavný poslech vám přeje Milan.

U mikrofonu je s vámi Petra a to znamená, že je čas právě pro vás, kluci a holky, protože právě začíná magazín pro děti s názvem Kormidlo. A vy všichni můžete teď s námi plout do světa pohádek, písníček a nápadů a doufám, že se něco nového dozvíme a taky se společně zasmějeme.

A jaké barvy máte rádi vy? Jakou barvou malujete nejraději? Tak třeba moje oblíbená barva je modrá a tmavě červená jako třešně, ale taky bílá, bílá jako sníh. Holčičky, ty mají rády většinou červenou, růžovou, žlutou nebo bledě modrou. A kluci, kluci zase modrou, námořnickou, zelenou nebo hnědou. Ale všechny barvy, všechny jsou krásné. A já jsem moc ráda, že máme oči, abychom se na ten barevný svět mohli dívat. Co říkáte? Že to přece může úplně každý, že je to obyčejné, že se můžeme dívat. Představte si, že jsou i lidé, i děti, které ten barevný svět nevidí. Mají nemocné oči a vidí jen maličko, anebo dokonce nevidí vůbec. Učí se pak tento svět poznávat hlavně ušima a rukama. A víte, co jsem dokonce jednou slyšela? Jak se děti posmívali svému kamarádovi ve školce, že nosí brýle. No to bylo od nich pěkně hloupé. Brýle se přece nosí proto, aby nemocné oči lépe viděly. A navíc může to být i pěkná ozdoba. Ale kdo se kvůli brýlím ostatním posmívá, no tak ten by opravdu zasloužil. Tím myslím, na zadek by zasloužil. A navíc v létě přece nosíme brýle všichni. Proti sluníčku, když moc pálí. Ale pojďme od těch brýlí a očí a vraťme se ještě k našemu malování. Páni malíři malují obrázky i do knížek. Namalovali i ty, co máte doma. A já se vás chci zeptat, jestli si rádi prohlížíte a vy větší čtete knížky. Já totiž neznám ani jednoho kluka a holku, co by neměl knížky rád. Moje děti se ke mně nebo k tátovi vždycky večer zavrtají pod peřinu, vyberou nějakou pohádku a před spaním si čteme. Jenom někdy musí dávat pozor, abych jim u toho čtení neusnula dřív než oni sami. A já tady mám pro vás dneska taky jednu knížku. Je na ní něco zvláštního. Nejsou tam totiž vůbec žádná slova. Za to spousta barev. Ale ta knížka přesto umí mluvit. Místo slov totiž za ní mluví právě ty barvy. Říká se jí knížka beze slov a naučí se jí rozumět úplně každý, protože barvy přece každý pozná. A každá ta barva nám vypráví svůj příběh. O nás, lidech, o Bohu a taky o světě, který stvořil. Každý týden si teď v našich rozhlasových piškotkách budeme o jedné takové barvě povídat.

A jaká je ta dnešní barva? Barva na první stránce knížky beze slov? Je to barva... Ale ne, já vám to neprozradím. Vždyť my jsme tu ještě dneska neměli vůbec žádnou hádanku. Tak, poslouchejte pozorně a hádejte. Hádej, co to je. Svítí to, hřeje to, uvidíš to nad domy, nad stromy, usmívá se z nebe na zem, sníh uteče z polí rázem. Co je to? No ano, správně. Víme přece, co se třpítí nad domy a nad stromy, nad střechami, co se usmívá z nebe na zem, až sníh všechen roztaje. Je to správně sluníčko a já to slyším až sem do studia, jak to voláte na mě. A jakou barvu má sluníčko? Zlatou, tu nejzářivější na celém světě. Leskne se tak, že na něj ani nemůžeme pořádně se podívat, protože by nás bolely oči. A proto si je taky v létě chráníme a nosíme ty sluneční brýle. O tom už jsme dneska mluvili. Tak si pojďme o tom sluníčku pustit jednu písničku a pak už vám pustím naše rozhlasové piškotky, které pro vás jako obvykle připravila teta Zuzka a napsala je pro vás teta Míša.

Teď se děti pěkně posaďte a natáhněte uši. Já vím, uši se natáhnout nedají, ale to se tak říká, když chceme, abyste všechno dobře slyšeli. Aby vám neuniklo ani jedno slovíčko. Jinak byste se totiž nedozvěděli nic o jedné nádherné barvě, která září jako sluníčko, třpití se a blízká, a my lidé jí říkáme zlatá. A to by byla škoda. Zlatá je barva úplně pohádková. Zlatá je korunka princezny a žezlo krále. V pohádkových zahradách dokonce rostou i zlatá jablka. Pohádky začínají vždycky asi takto. Bylo, nebylo. Taky to tak znáte, že? Ale to naše vyprávění není žádná pohádka. A proto začíná trošku jinak. Ale není to ani příběh, který se už stal. Je to totiž vyprávění o městě, které teprve bude. Říká se tomu někdy v budoucnosti. Teď si asi myslíte, že si pěkně vymýšlím a že to mám v té hlavě pořádně popletené. Tak to tedy ne. Já jsem totiž před lety objevila knihu plnou nádherných tajemství. A právě v této knize jsem se dočetla o tom nádherném zlatém městě, které teprve bude.

Sama si na to dobře vzpomínám. Víte, někdy lidé moc naříkají, když se jim stane nějaké neštěstí. Třeba nějaká nehoda v autě. To potom moc a moc pláčou, křičí, zlobí se. Prostě jsou moc nešťastní. A v takových chvílích si většina lidí přeje, aby všechno zlé ze světa zmizelo a aby se všichni mohli mít dobře. Říkáte, že to není možné? Ale je. Právě v tom zlatém městě, co teprve bude, na nás čeká někdo, kdo nám chce vysušit všechny slzičky, pofoukat bolístky a kde už nebude žádné neštěstí. A taky tam nikdy nikdo nebude křičet, nebude tam nářek ani bolest. Nic smutného ani bolavého.

No dobře, řeknete si. Bydlet v takovém městě by tedy bylo fajn. Ale je opravdu celé zlaté? Píše se v té knize plné tajemství i o tom, jak to město vypadá. No, to bych řekla. A já si to nenechám pro sebe. Já vám to prozradím. To město celé září jako ten nejkrásnější drahokam. Že nevíte, co je to drahokam? Drahokam je vzácný kámen, který se třpití a dělají se z něj krásné šperky, třeba ty pro princezny a krále. Ale třeba má i vaše maminka takový malý kamínek, drahokamínek, zasazený do zlatého prstýnku a je na něj moc opatrná, protože je pro ní vzácný. Takové drahokamy mají zvláštní jména, třeba křišťál nebo diamant. Ten drahý kámen, ze kterého je celé to tajemné město, se jmenuje jaspis a je tak průzračný, jako když se díváte přes kapky té nejčistší vody. To město bude mít velikou a vysokou hradbu a 12 bran. Umíte už napočítat do 12? Tak zkuste počítat se mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viděli jste už někdy nějaké město na mapě? Vypadá tam většinou jako kaňka nebo různě cípatá hvězdička. Tak jak ho lidé postupně staví. Ale tohle město by na mapě vypadalo, jako když obkreslíte kostku ze stavebnice. Bude to krásný, pravý.

0: Pravidelný čtverec. Možná jste už různé tvary ve školce trénovali, tak už čtverec umíte. Hradby toho města jsou tedy z drahého kamene jaspisu, ale jinak je všechno z lesklého a hladkého zlata. A co je hladké, hladoučké? Třeba kočičí kožíšek, maminčin šátek z hedvábí a taky třeba sklo, co máme v okně. A všechno bude zářivé a čistoučké. Tak už jste přišli na to, proč je to město celé ze zlata? A proč je tak přesně a dokonale postavené? A proč tak nádherně září? No jasně, protože ho pán Bůh sám celé vymyslel a udělal. Kdo někdy zkoušel ze stavebnice nebo z lega postavit dům, ví, že to není žádná legrace. A co teprve město? To je dřina. Ale pro Boha to není těžké. Má ty nejlepší nápady a je taky ze všech nejšikovnější. A protože to město udělal Bůh, mohou se v něm dít i zvláštní věci. Jaké třeba? Toto město nepotřebuje slunce ani měsíc. Teplo a světlo, které každý z nás teď tady na zemi potřebuje k životu, tam už nebude potřebovat. Z Pána Boha půjde takové teploučko a světlo. Světlo jeho lásky a slávy, že nás to bude hřát jako ta nejteplejší peřinka. A lidé, kteří v tom městě budou bydlet, se budou procházet v tom božím světle a bude jim nádherně. Všichni si budou připadat jako králové a královny. A brány toho města se nebudou nikdy zavírat, protože v něm nikdy nebude noc. V tom městě je ještě něco zvláštního. Teče tam řeka. Cože? U vás doma taky teče řeka? Tak to vám moc přeju. Ale tahle bude dokonce zázračná. Jmenuje se řeka života. Jasná a čistá jako křišťál. Ještě lepší než horské pramínky s chladnou vodou, co jste viděli třeba o prázdninách na výletě. Ale tahle řeka nebude pramenit ve skalách. Bude vytékat z božího trůnu. A to žádný, i ten nejmocnější král tady na zemi neumí mít trůn s řekou. Uprostřed ulice toho města je další zvláštní věc, totiž strom života. I tento strom je velice zázračný, protože dává ovoce každý měsíc. Nikdo tam nemusí celý rok čekat na čerstvé. A listí toho stromu má uzdravující moc, takže tam vůbec nepotřebují doktory. My lidé tady na zemi, kteří Bohu věříme, s ním můžeme mluvit. Zpívat mu, prosit a děkovat, ale očima ho nevidíme. Ale lidé, kteří v tom zlatém městě budou, uvidí také Bohu do tváře a bude jim tam všem moc dobře. No, neříkejte mi, že byste nechtěli v takovém nádherném městě bydlet. Já tedy rozhodně ano. A že o něm slyšíte poprvé, to nevadí. Důležité je, že teď už o něm víte. A protože Bůh své město před lidmi netají, dozvěděli se o něm i tři chlapci, tři bratři. Jarda, Mirda a Franta. A dozvěděli se také, že vstoupit do tohoto města mohou až tehdy, když opustí tento svět, jinak řečeno, až umřou. A tak je to s námi se všemi. I my se do něj můžeme dostat, až když náš život tady na zemi skončí. To je dobrá zpráva, vidíte. Někteří lidé se totiž bojí, že až umřou, nebude už nic. Ale my už teď víme, že nás může čekat ještě něco báječného, parádního, prostě super. Ale pozor, je dobré, když se na tu cestu k tomu městu každý člověk vydá co nejdříve. Nejlépe hned. Nevíme totiž, jak dlouhý život máme ještě před sebou. A je jasné, že ten, kdo se na žádnou cestu nevydá, nemůže nikam dojít. Jarda, Mirda a Franta se na tu cestu vydali. Prvním krokem, který udělali, byla touha do zlatého města vstoupit. To znamená, že to opravdu moc a moc chtěli. Měli už dost toho, že ve světě se jenom podvádí, lže, krade, vraždí, čaruje. A také toho, že si lidé navzájem hodně ubližují. Přemýšleli a přemýšleli, jak se asi do toho města dostat.
1: Jarda se vyučil tesařem. Rád pracoval se dřevem a co se mu dostalo pod ruce, tomu vzkvétalo. Sousedům vyrobil králíkárnu a opravil dřevěný domek na nářadí. Dcerušce vyřezal dřevěný nábytek pro panenky a synkovi zase koníčka na běhání po dvoře. Každý z vesnice si nechal u Jardy vyrobit nějaký kus nábytku. Tu postel, stůl, skříň, židli, co kdo potřeboval. A protože za svou práci neúčtoval příliš mnoho peněz a dělal ji dobře a kvalitně, měl stále plno práce. Byl tak šikovný, že se o něm brzy rozkřiklo, že má zlaté ruce. A tak Jarda žil a byl sám se sebou spokojený. Radoval se ze své poctivosti a myslel si, že až bude chtít vstoupit do zlatého města, ukáže Bohu své zlaté ruce a že ho Bůh dovnitř pustí.
0: Podobné to bylo s Mirdou. Mirda se sice nevyučil, ale vystudoval na pana doktora. A že z něho byl nějaký doktor. Čekárny před jeho ordinací byly neustále plné. Každý totiž věděl, že spolu s receptem si odnese vlídné slovo, které pohladí srdce. Pana doktora Mirdu měl každý moc rád a říkali o něm, že je to člověk se zlatým srdcem. A tak pan doktor Mirda chodil městem, odpovídal každému na pozdrav a těšil se z toho, jak je vážený a slavný. Čas od času si vzpomněl na zlaté město a představoval si, že Bůh z něj udělá zlatoměstského váženého občana. Vždyť má přece zlaté srdce, plné laskavosti a ochoty pomáhat lidem.
1: A do třetice Franta. Napůl se vyučil a napůl vystudoval. Říká se tomu učební obor s maturitou. Pracoval jako vedoucí číšník v restauraci. Sám své zákazníky sice neukrádal, ale často přihlížel k tomu, jak to dělají ti, co s ním pracují. Místo toho, aby je napomenul, zavíral oči a bál se, aby ho ostatní nepřestali mít rádi. A tak to dělal vždycky. Bál se říkat pravdu, aby nestratil kamarády. Chtěl se oženit s jedním děvčetem. Vyprávěl jí

0: říkal něco jiného, než to, co bylo v jeho srdci. Vždycky byl prostě napůl. Doufal, že k Bohu a do Zlatého města se dostane. Vždyť je přece známý tím, že pořád chodí po zlaté střední cestě.
1: Tak co vy na to, děti? Dostane se tam alespoň jeden z nich? Kde pak? Nenechte se unést představami stejnými, jako měli naši tři bratři. Ani zlaté ruce, ani zlaté srdce nestačí k tomu, abychom mohli do Zlatého města vstoupit. Nestačí nám naše šikovnost, dokonce ani to, že jsme jeden na druhého hodní. Nevede tam ani ta zlatá střední cesta, když děláme všechno tak, abychom se zalíbili ostatním. Dokonce bychom tam nemohli vstoupit ani tehdy, kdybychom byli celí ze zlata. Ale já jsem naštěstí před lety objevila tu knihu plnou nádherných tajemství. A dočetla jsem se tam i to, že do Zlatého města mohou vejít jenom ti, kteří jsou zapsáni v knize života. Že tomu nerozumíte, že je to moc složité, že nevíte, jestli tam ta vaše jména jsou zapsána a že nevíte, kde ta kniha vůbec je? Dobrá, dobrá, všechno se dozvíte. O té knize, knize života, si budeme povídat zase příště. Ale já vám můžu už teď prozradit, že ten, kdo Pánu Bohu uvěří a kdo ho chce poslouchat a má ho rád, ten se do toho zlatého města určitě a jistě dostane. Dnes naše vyprávění o Zlatém městě a nádherné zlaté barvě končí. A my už víme, co ta zlatá barva znamená. Víme, že nám vypráví o Bohu, o městě plném lásky, radosti a o tom, že to město je připravené k tomu, abychom tam společně s Bohem mohli navždycky bydlet.

Knížka beze slov, kterou jsme dneska poprvé otevřeli, má barev dohromady 6 a každá z nich znamená něco jiného. První barva je zlatá. Zlatá jako sluníčko. A druhá je černá. Černá jako tma. Třetí barva je červená. Červená jako krev. A čtvrtá je bílá. Bílá jako sníh. Pátá barva je barva zelená. Zelená jako jarní tráva. A poslední, šestá barva je barva modrá. Modrá jako nebe. Výborně. Tak teď už víme, jakými barvami kniha beze slov mluví. Víme taky, že ta první barva je zlatá. A ta se jistě líbí každému, protože má svůj půvab a lesk. O zlatu se často mluví v pohádkách, to už jsme slyšeli. Mluví se tam o zlatém pokladu, který se někde ukrývá. Ten, kdo měl zlato, to byl velmi bohatý člověk. A protože nejen v pohádkách, ale i v opravdovém světě lidé touží po bohatství, můžou se kvůli němu dokonce hádat a navíc i zabíjet. Lidé často sní o tom, že najdou zlatý poklad a že pak budou šťastní. Ale já vám můžu prozradit velké tajemství. Žádný poklad, bohatství ani spousta peněz nespůsobí, aby byl člověk šťastný. No ano, jasně, můžeme mít chvilku dobrou náladu, když si třeba koupíme něco nového, ale to není to opravdické štěstí. Mám pro vás teď pohádku, která vypráví o jednom zlatém pokladu. A tenhle poklad je na dosah pro každého, dokonce i pro takové malé děti, jako jste vy. Napsala ji spisovatelka Marie Rafajová a jmenuje se Princeznička. A pustím vám ji hned po písničce o zlatém hadu.

Byla tak chudá, že ani jméno neměla. Ale nač potřebovala jméno? Vždyť byla princeznou. Skutečnou, opravdovou princeznou. Každý to na ní zdaleka poznal. A jak by nepoznal, když jí to svítilo na čele a hledělo z očí a každý její krok se houpal jako plachetnice na moři. Nikdo se tedy neptal, jak se jmenuje. Říkali jí princeznička. Byla na světě úplně sama. Neměla lesklý zámek ve vzorně udržovaném parku se služebníky, kočáry a auty. Neměla ani malou chaloupku, ani komůrku, do které by se mohla schovat před zimou a deštěm. Neměla, kam by hlavu složila. Chodila světem. Živila se tím, co jí pán Bůh posílal. Spávala na hebkém mechu nebo v měkké vonavé trávě a zvířátka ji hlídala. Někdy přenocovala také u dobrých lidí. A přece nebyla tak chudobná. Naopak, měla velmi vzácný poklad. Když její otec umíral, zavolal ji k sobě a povídá: Děvenko, musím tě nechat na světě samotnou, protože mne volá nebe. Těžko by se mi ale odcházelo, kdybych neměl, co bych ti zanechal. Tady máš rodinný poklad. Je drahý a má jednu zvláštnost. Kdo jej nosí u sebe, nikdy se v životě nestratí. Lidé jej mají rádi, a v jeho stopách vyrůstají krásné červené a bílé květy. Dobře si však pamatuj, že ho nikdy nesmíš zakopat, jinak by ztratil své kouzlo. Po těch slovech vtiskl princezničce do ruky malou hroudičku zlata. Dobře ji opatruj, ať ti ji nikdo nevezme, řekl ještě, usmál se, a princeznička byla na světě sama. Zavěsila si hroudičku na modrou stužku a nosila ji na hrudi ukrytou pod šaty. Čekala, kdy kouzlo zapůsobí. A opravdu, kam vkročila, všude přinesla světlo a úsměvy. Radost jí chodila v patách, ale poklad jí působil také potíže. Zlato, které měla zavěšeno na hrudi, při každém kroku zvonilo. Zvonilo, když se o princezničku opřel vítr, zvonilo, když pohodila hlavou, zvonilo, když pohodila rukou, zvonilo a zvonilo. Lidé se okolo ní zbíhali. Co se to s tebou děje, princezničko? Ptali se. Všechno na tobě hraje? Táhl se za ní celý zástup zvědavců, kteří princezničce lichotili. A princeznička nedělala nic jiného, jen se na lidi usmívala. Když uviděla děti, pohladila je po vláskách nebo po tvářičkách, někdy zvedla cíp zástěrky a utřela jim uplakané oči, jindy vzala unavené babičce nůši roští, kterou si nesla z lesa, aby si mohla v zimě zatopit, nebo sbírala ustarané ženě v lese houby, ukázala zabloudilým dětem cestu domů, odhodila z cesty trnitou větev, aby si bosý člověk neporanil nohu. Nabrala žíznivému ze studánky vodu a samými takovými maličkostmi si zpříjemňovala den. Ale když se lidé začali příliš okolo ní tlačit a strkat, dostala najednou strach. Co kdyby mi tak někdo můj poklad vzal? Chtěla jej lépe uschovat, ale kam? Kam schová hroudičku zlata? Zakope ji pod strom v lese? Nemůže, vždyť by přestalo působit její kouzlo. Musí poklad nosit u sebe, nechce-li se v životě ztratit. Nevěděla, co má dělat, a zlato zvonilo dále při každém kroku, až byl vzduch okolo ní samá písnička. A ještě víc lidí okolo ní. Co udělá, aby tu hudbu trochu stlumila? Už ví. Doposud nosila svoji hroudičku na srdci. Teď si ji schová do srdce, hluboko dovnitř. Tam se nikdo nedostane. Odtud ji nikdo nevezme. A jednoho rána byli všichni lidé udiveni, ba přímo zděšeni. Potkali princezničku, dali se s ní do řeči jako jindy,
ale nepoznávali ji. Princezna se neusmívala a nic kolem ní nezvonilo. Byla mrzutá a unavená a toho dne v jejich stopách nevykvetla jediná kytička. Celý svět nějak zešedivěl. Princezna zpočátku nic nepozorovala. Myslela si jen, teď se budu mít dobře, nemusím se už tolik o svůj poklad strachovat. Ale najednou jí bylo divné, že je okolo ní tak prázdno. Lidé už za ní neběhali, ba vyhýbali se jí. Děti se před ní schovávali a polní i lesní zvířátka utíkala, jakmile ji jen zdaleka spatřila. Až dosud princeznička nevěděla, že je chudá, ale teď najednou ucítila, co to znamená nic nemít a být na světě sám. Bylo jí smutno. Sedla si na mez a dala se do usedavého pláče. A jak tak pláče, belhá se k ní stará bělovlasá babička. Těžce se opírá o berličku. Co si jí k ní pobízí, že ne? Když přišla až k princezně, povídá. Co pak se to s tebou děje, princezničko? Proč tak naříkáš a pláčeš? Princezna však neodpovídá. Jen pláče a pláče. Babička se znova ptá, ale princezna zase nic. Děvenko, děvenko, pokyvuje hlavou babička. Vím velmi dobře, co tě trápí. A přišla jsem ti to povědět, protože jsi byla ke mně vždycky hodná. Princeznička zvedla hlavu a udiveně se na babičku podívala. To jste vy, babičko? Řekla smutným hlasem a neusmála se ani trošičku. Poznala, že před ní stojí žena, které kdysi odnesla z lesa těžkou nůši dříví a u které potom přenocovala. Než mohla povědět, co si myslí, začala babička. Tobě je zlé, princezničko, protože jsi schovala svůj poklad. Jak víte, že mám poklad? Vykřikla princeznička prudce. Měla jsi, ale už nemáš, babička na to. Myslíš, že nikdo o něm nevěděl? Bylo ti na očích, na čele i na každém pohybu znát, že jej nosíš u sebe. Zvonil přece, kudy jsi chodila a lesk zlata se ti odrážel ve tváři. A co ty květy, které rostly za každým tvým krokem? Ale teď už dlouho nic okolo tebe nezvoní. Ztratila jsi úsměv, už nejsi tak ochotná. Utíkáš od nás a myslíš si, že my utíkáme od tebe. A pod tvými kroky všechno vadne a umírá. A to všechno jen proto, že jsi měla strach o svůj poklad a že jsi ho zakopala. Dám ti radu. Jdi, vykopej jej a zase jej nos jako dříve. A uvidíš, že budeš šťastná. Ale než si svou zlatou hroudičku zavěsíš okolo krku, přečti si, co je na ní vyryto. Princezna poslouchala s hlavou v dlaních. Když konečně hlavu zvedla, nebylo po babičce ani památky. Vždyť jsem svou hroudičku nezakopala, přemýšlí princeznička. Jen jsem ji schovala, aby mi ji nikdo nevzal, ale nosím ji u sebe, jak mi přikázal tatínek. Unavená, uplakaná, princezna na mezi usnula. Najednou se jí zdá, že padá do hluboké černé propasti. Není v ní vzduch ani světlo, jen tma a tma. Když však padla ke dnu, neuhodila se. Dopadla na hromádku měkké hlíny. Rozhrnula ji a vida. Celá temná propast se ozářila. Pod hromádkou byl ukryt princeznin poklad. A když byl teď odkrytý, vycházela z něho záře, až oči přecházely. Princeznička se rozhlíží a v údivu volá,
Ale to je přece moje srdce. Ano, když se rozhlédla, uviděla, že tmavá propast, do které padla, je veliké černé srdce a na dně tohoto srdce byl zakopán její poklad. Vstáhla po něm ruku a hledá, co je na něm vyryto. Čte a čte. A čím déle čte, tím více se diví. Četla znovu a znovu. Konečně čte nahlas. Jsem vzácný poklad. Zdarma radost dávám a v smutné tváře úsměv vyvolávám. Kdo nosí mne, ten nestratí se v žití a v jeho stopách roste krásné kvítí. Vždy vonavé a červené a bílé a všechny jeho cesty jsou Pánu Bohu milé. Hned kouzla pozbudu však, jsem-li zakopán, hluboko v srdce černý lán, kde mého lesku nikdo nevidí. Vždyť jsem byl stvořen pro lidi. Jsem chudé princezničky vzácné věno a láska ke každému je moje jméno. Princeznička dočetla a probudila se. Vyskočila ze země a volá: přece jen měla babička pravdu, že jsem svůj poklad zakopala, ale už ho v srdci déle nenechám. Vběhla do lesa a dlouho, dlouho zůstala v jeho stínu. Když konečně vyběhla, leskly se jí na řasách dvě veliké slzy. Ale oči už nebyly uplakané, zářilo v nich štěstí. Princezna spěchala k vesnici mezi lidi. Bylo jí, jako by ji někdo nadnášel. Okolo ní byla zase samá nebeská hudba. Potkala pasáčka s těžkým rancem v ruce. Ve druhé měl bič a poháněl neposlušné stádo. Usmála se na něho. Počkej, pasáčku, pomůžu ti, řekla a vzala mu ranec z ruky. Na kmeni košaté lípy jako prapor visela šedivá pavučina a v ní zamotaná zlatá včelička. Bzučí zoufale a malá očka se úzkostlivě obracejí k nebi. Její život visí na vlásku. Ale princeznička už je u ní. Nebojí se jejího žihadla, vymotává ji z pavučiny. Vysvobozená včelka jí poletuje kolem hlavy a bzučí jí písničku poděkování. Ze stráně běží několik dětí. Nesou si plné košíčky malin. Ale to nejmenší běží nějak divně. Princeznička se zastavuje a vidí, že kulhá a že mu na noze teče krev. Rychle trhá svou zástěrku a chlapečkovi nohu zavazuje. Děti se okolo ní seskupily, vesele povídali, natrhali květiny, upletli věnec a vsadili jej princezničce na hlavu. Potom se společně ubírali k vesnici. To vám byl průvod. V čele kráčí princeznička, ozdobená věncem z pestrého kvítí, v náručí nese chlapce s ovázanou nohou, na paži zavěšen pasáčků franec. Okolo ní poskakují děti, pobíhají ovečky a kolem hlavy jako svatozáří létají včeličky, vděčné, že jim zachránila sestřičku. Když pasáček zapráskal bičem, vybíhali lidé ze stavení a nevěřili vlastním očím. Je to princeznička? Je to skutečně ona? Dívají se a dívají. A jak slunce zapadalo, vylilo proud zlatorudého světla na cestu, po které princezna přicházela, a hle, po celé dlouhé cestě z lesa, co krok, to květ, červený a bílý. V okénku se objevila bílá hlava. Byla to babička, která ráno s princezničkou mluvila na mezi. Když uviděla tu dlouhou stužku květin, která se za princezničkou táhla, usmála se, šťastně si povzdychla a zvolala. Princeznička už svůj poklad vykopala, zase jeho kouzlo působí.

Pán Bůh by si určitě přál, aby každý z nás měl u sebe právě ten jeho zlatý poklad, tak jako princeznička. Tak mě napadá, že v Biblii je napsané, že o tom, co nosíme ve svém srdci, tak potom mluví i naše pusa. A když máme v sobě vztek a jsme naštvaní, tak z nás padají samá špatná a škaredá slova. Ale když jsme veselí, spokojení a máme radost, tak mluvíme hezky. Nezapomínáme třeba pozdravit, poděkovat, poprosit a taky někoho pochválit nebo mu zaspívat písničku.

Dneska je naše kormidlová plavba celá zlatá. Zlaté piškotky, pohádka o princezničce se zlatým pokladem. Jestli pak víte, jaké písmenko nám tu zní a zvoní pořád dokola. Výborně, je to písmenko Z. A jak pak vypadá napsané? Jako zuby na velké pile. Někdy se na ní mrkněte, třeba v tatínkově nebo dědečkově dílně, jaké má zuby. A přesně tak to vypadá, jako kdyby byla poskládaná se samých písmenek Z. Tohle písmenko potřebujeme, když chceme říct třeba tahle slova. Koza, zima, zelí, lízátko, zmrzlina, zoubky, taky zívání, jazyček. A nebo zvoneček. I názvy některých zvířátek jsou na Z. A na jedno z nich znám hádanku. Víte, které zvířátko vypadá, jako by chodilo pořád v pyžamu? No správně, výborně. Je to zebra. A taky znám třeba ještě zubra a zmiji a zlatohlávka. To je brouček, který má ve svém jméně zase další zlato. Písmenko Z se nám podaří říct jedině tehdy, když necháme jazyček schovaný za zoubky a pusu roztáhneme pěkně doširoka, jako když se usmíváte. A pak už to můžete zkusit bzučet a zvonit samé Z. No a o zebře a zubrovi tady mám malý jazykolam, speciálně pro kluky. Zebru zebou zuby. Zubr se zas zubí. Je to úplně jednoduché, krátké, tak to zkuste ještě se mnou, všichni kluci. Zebru zebou zuby. Zubr se zas zubí. A když se to naučíte říkat pořádně, tak vám to písmenko Z už určitě nikdy neuteče. A teď to s námi zkusí i holčičky a i mámy a tátové. Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí. A kdo to umí rychle? Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí. Vy jste výborní, jste šikulky. A mám tady samozřejmě něco i pro holky. Mám tady takovou zlatou říkanku na Z. Zlatice se zlatem zlatí, pozlacené má i šaty. Tak pojďte holky se mnou, říkejte se mnou. Zlatice se zlatem zlatí, pozlacené má i šaty. A teď všichni, i bráškové, i rodiče. Zlatice se zlatem zlatí, pozlacené má i šaty. A teď rychle. Zlatice se zlatem zlatí, pozlacené má i šaty. Tak, vy jste moc šikovné děti. A já vám ty dva jazykolamy řeknu ještě jednou. Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí. Zlatice se zlatem zlatí, pozlacené má i šaty. No a nakonec našich říkanek hýbanek pro pusinku ještě zbývá pozdravit všechny, jejichž jméno začíná na tohle zubaté písmenko Z. A tak já zdravím všechny Zuzanky, i tu naši, co nám chystá rozhlasové piškotky. A taky Zdenky a Zdeničky, Zlatky, Zdislavy, Zbyňky a Zvonimíry. Že jste taková jména ještě neslyšeli? A představte si, že existují ještě další a některá jsou i hodně stará, třeba Zikmund nebo Záviš, anebo taková jména jako Zoe, Zora, Zita nebo Zina. A já zdravím všechny s těmito zvonivými jmény. Tak, naše dnešní nedělní pohádková plavba je u konce. A mám pro vás ještě jeden vzkaz. Nezapomeňte se usmívat. Usmívat jako to sluníčko na nebi. Je, děti, a když se tak těmi zoubky zubíme jako ten zubr, o němž jsme si před chvilkou říkali říkanku, jestli pak jste si je dneska už čistili. Co? Cože? Co? Že myslíte, že se to v neděli nemusí? Ne, ne, tak to není, to teda ne. Zoubky čistíme, ať je neděle, pondělí nebo středa. Tak to hned po kormidle udělejte, ať se pak můžete na všechny pěkně usmívat a zubit a zářit jako sluníčko.
Příští týden se s vámi na setkání u kormidla těší vaše Petra. Tak ahoj!

I barvy mohou vyprávět příběh o nás, lidech a Bohu, který barevný svět stvořil. Zlatá barva nám dnes povídala o nebi. A jaká barva nás čeká příště? Nechte se překvapit zase příští neděli v 13:00 odpoledne. Pokud byste si chtěli poslechnout dnešní zlatý díl ještě jednou, budeme ho vysílat i ve čtvrtek od 17:00. S dětským kormidlem jsme dopluli ke 14:00. Je neděle 5. července, slavíme státní svátek, který připomíná křesťanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, a my vám na Rádiu 7, které máte naladěné, přinášíme poklady z archivu, které nás dnes zvou k přemýšlení o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život. Pořad připravila Helena Brdečková a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje síly obnovující poslech.

0: Vítejte zase po týdnu v našem rozhlasovém archivu. Také dnes jsme pro vás vyhledali nadčasové nahrávky, které vznikly v různých letech a pro různé pořady, ale mají co říci ke stejnému tématu. Zvu vás k přemýšlení o obnově sil a o obnově života. První myšlenka do této diskuze s názvem Pramen je z pera Viktorie Šoltézové. Čte Petr Stojí.
1: Čím víc času trávíme s rodinou, tím víc ji poznáváme. To platí i o Bohu. Naslouchejme s očekáváním a přijmeme posilnění. Je dobře, že se můžeme ukrýt v Boží náruči, když jsme zavaleni problémy, jež přesahují naše možnosti a nevíme kudy kam. I Pán Ježíš nás vyzývá, abychom svou žízeň hasili vodou z jeho pramene. Pak nejenže budeme posíleni, ale sami se staneme schopnými posilovat druhé. Staneme se zdrojem živé vody pro ty, kteří v našem okolí hynou žízní a hladem.
0: Mnoho únavy a vyčerpání nám může přinášet snaha dodržovat řadu zvyků a požadavků, které na nás klade naše okolí. Ale Bůh vlastně ne. A nabrat sílu můžeme i tak, že se jich prostě vzdáme. Pavel Křivohlavý se pustil do úvah na toto téma podle Kristova vyučování o novém víně ve starých měších.
2: Marek, 2. kapitola, 21. a 22. verš. Nikdo nepřišívá záplatu z nesebrané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a měchy i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Celou Biblí se jako červená nit prolíná myšlenka nutné osobní změny, poté co se člověk setká s Božím zásahem do svého života. Nic už nemůže být jako dřív. A také nelze staré kombinovat s novým. Boží povolání člověka vede na novou cestu. A nová cesta nemůže vést po starých kolejích. Tuto myšlenku mnohokrát nalézáme také u samotného Ježíše. Dnes se budeme zamýšlet nad jeho výroky, které se výrazně zapsaly do hlubokého lidského povědomí. O nové záplatě na starých šatech a mladém vínu ve starém měchu dnes mluví jak literární autoři, tak i obyčejní lidé. Forma přísloví, kterou Ježíš použil, zanesla jeho výroky až tam, kde o něm samotném třeba nic nevědí. Podívejme se ale napřed do kontextu, ve kterém se Pán Ježíš Kristus v této chvíli pohybuje. Farizeové Ježíšovi vyčítají, že jeho učedníci, na rozdíl od farizejských, nedodržují půst. Dokonce i učedníci Jana Křtitele se postí dobře, Ježíšovi nikoliv. Ježíš je tradičním farizeům trnem v oku. Svými novými pohledy narušuje jejich zaběhlé praktiky. Farizové by pořád chtěli všechno dělat stejně. Jakákoliv změna je špatná. Takhle se to dělalo vždycky, takhle je to správné. Na stejnou cestu se vydali i učedníci Janovi. Trochu to připomíná onu stranu mírného pokroku v mezích zákona. Hlavně nevybočovat z cesty. Zajeté koleje jsou prověřené generacemi a proto je není možné opustit. V zásadě mají farizeové pravdu. Základ jejich víry je pevný a správný. Na něm není nutné nic měnit. Víra v Hospodina Stvořitele, který člověka vyvedl z otroctví a vede jej do svobody, je platná po tisíce generací a ještě po tisíce generací platná bude. Problém se netýká obsahu, ale formy. Pán Ježíš Kristus nikde neříká, že půst sám o sobě je špatný. Jeho učedníci neodmítají půst jako něco pohanského. Ježíš se jen vyhýbá povýšení půstu na nutnou zbožnostní praktiku. Proto farizeům poukazuje na jejich vlastní zvyk přerušovat půst v době svatby. sňatek a svatební veselí farizové respektovali natolik, že v přítomnosti čerstvého ženicha nemuseli ani jeho spolustolovníci dodržovat postní pravidla. Mnohokrát Ježíš ukazuje, že člověk nemá sloužit půstu, ale půst má sloužit člověku. Když jsem přemýšlel nad analogií dneška, napadla mne neutuchající diskuze o dopisové komunikaci. Často se dnes žehrá na mladé, že díky e-mailům a SMS-kám si vůbec nepíší dopisy. Mnozí se vysmívají teenagerům za jejich rychlé palce. Zajímalo mne proto, kolik dopisů píší ti, kteří si na dnešní situaci tolik stěžují. Odpověď je překvapující, špatná, ba zoufalá. Vzpomeňme jen, kolik dopisů jsme napsali a hodili do poštovní schránky my. V otázce dopisů je také důležitější obsah než zaběhlá forma. Nezáleží na tom, zda se ryje do kamene nebo píše na hliněnou tabulku, pergamen či papír. Není důležité, zda má člověk k dispozici husí brk, propisku nebo klávesnici. Důležité je, zdali člověk myslí na své přátele a ozývá se jim. Záleží na vnitřním obsahu sdělení. Někdo si milé dopisy převázané růžovou pentlí schovává v truhle na půdě a jiný je má pod heslem uloženy v paměti svého mobilu či počítače. Každý ať činí, jak je mu blízké. Dokonalé není ani jedno. Jednomu je můžou sežrat myši a druhému může skolabovat hard disk. Nemá cenu se přít, co je lepší. Má cenu milé dopisy psát. Pán Ježíš Kristus však jde ve svém uvažování ještě dál. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Tak jako nikdo nedělá nerozumné hlouposti v zaběhlých domácích činnostech, stejně nemáme dělat nerozumné hlouposti i v oblasti duchovní. Mnoho lidí, kteří jinak dobře zvládají praktické otázky života, činí totiž úplné nesmysly v otázkách vnitřních. Abychom takto nechybovali, říká nám Ježíš svá kratičká podobenství. Neseprané, doslova nevalchovaná látka zde označuje novou látku, která se ještě sráží. Takováto záplata nikdy nemůže dlouho vydržet. Zakrátko se vytrhne a díru ještě rozšíří. Také mladé víno, které ještě kvasí, není možno dávat do starých, nepružných měchů. Výsledkem by bylo prasknutí a měchy i víno by přišly na zmar. Pán Ježíš Kristus těmito příměry ukazuje na nemožnost míchání starých názorů a nového života. Zvěst o Božím království se nesnese s náboženskou morálkou farizeů. Víra v Boží nezasloužené odpuštění nemůže být kombinována s tradičním dodržováním zákona, nutností dobrých skutků a lidským záslužnictvím. Evangelium o Božím království zvěstuje dar a nestaví na zásluze. Proto je nutné se starých názorů zbavit úplně a dokonale. Jako nelze sedět současně na dvou židlích, stejně také není možné udělat ze své nové víry jen záplatu na starém životě nebo svou novou naději obléci do pytle záslužnických skutků. Ježíš své posluchače staví před jasné rozhodnutí. Buď a nebo. Buď přijmete zvěst o Božím království do svých srdcí naplno a se vším všudy, anebo se připravte na to, že kombinací víry a tradice se vám všechno jen potrhá. Ježíšova podobenství časem téměř zlidověla. Jejich smysl je totiž velice jasný. Nic se ale nesmí ze vše obecňovat. Jinak se člověk velice rychle dostane od pravdy k nesmyslu, tedy ke lži. Právě toho se dopustil pisatel Tomášova evangelia. Více než 1,5 století po Kristově ukřižování napsal jakýsi Didymos Juda Tomáš tajné výroky, které pověděl živý Ježíš. Tomáš zde upravil Ježíšovy výroky tak, aby vyhovovaly gnostické filozofii. Mnohé verše si vypůjčil

upřehnal. Nelze všechno zevšeobecňovat. To se potom dostáváme k nesmyslům. Když moudré výroky platí jedním směrem, vůbec to nemusí platit obráceně. Lidé to rádi dělají, je to ale hloupost. Nový život s Kristem nelze kombinovat se starými praktikami. Proto když učedníci mají ve svém středu Mesiáše, nemusí dodržovat postní pravidla. Víc než půst je pro ně nyní důležitější, aby co nejvíc načerpali z mistrových kázání a dokázali to praktikovat ve svých životech. Každá situace má svou důležitost a je hloupé všechny posuzovat podle jednoho, byť dobrého mustru. Farizové by ale všechno chtěli mít černobíle nalajnované, aby na první pohled bylo vidět, kdo co dodržuje a kdo nikoliv. Didymos Juda Tomáš chce univerzální platnost pro svá moudra. A v nedávné době nám komunisté nutili řadu univerzálně a všeobecně platných norem a výroků. Šlechtic a továrník rovná se lump a vykořisťovatel. Cizinec ze země ležící geograficky na západ od naší republiky rovná se nepřítel a diverzant. Člověk s vlastním názorem rovná se podvratný živel a tak dále. Kdo do svého života přijme Krista, musí se umět starých praktik vzdát. To ale není jednorázová záležitost. Starých praktik je potřeba se vzdávat dnes a denně. Ten zlý nám stále znovu podsouvá další a další myšlenky a nápady starého, tedy nekristovského života. Podloudně do naší mysli zasívá touhy po životních způsobech, které bychom jako křesťané vůbec dělat neměli. Právě proto nás Pán Ježíš Kristus zve k životu, který staví pouze na živém Božím slovu a ani v nejmenším se neopírá o myšlení staré a falešné.

0: Písnička Tomáše a Jolanty Michalkových Jen ty mě dobře znáš je v našem archivu od roku 2011. V dnešní relaci pro vás vybíráme z našeho archivu nahrávky, ve kterých zaznívají názory do diskuze o obnovování sil a také o obnovování života. Další pohled přidává Petr Raus. V příspěvku Obnovující milosrdenství uvažuje o apoštolu Petrovi. Přivádí nás až na konec Janova evangelia do situace, kdy se apoštolé po Ježíšově smrti setkávají se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
1: Oslovila mne slova pláče Jeremiášova. Beru si k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Obnovuje se každého rána. Jak tomu rozumět? Hospodinovo milosrdenství se musí každého jitra obnovit? Má snad kvantový charakter? Nebo snad i Hospodin ztrácí k večeru svou sílu jako pravěcí bohové slunce? Nic takového. O Hospodinu čteme, že se nemění. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Kdysi se rozhodl milovat člověka. Vyvolil si nás, na rozdíl třeba od andělů, a tomuto rozhodnutí zůstává věrný, nic z něho neubírá. Boží milosrdenství je věčné, jak nám to písmo připomíná na dlouhé řadě starozákonních míst. Pokud ale Boží milosrdenství neslábne ani nezaniká, proč mluvit o jeho obnovování? Protože my sami věční nejsme. My se měníme. Nedokážeme zachovat svému Bohu věrnost. Naše tělo je příliš slabé a i kdyby duch byl odhodlán, tělo i mysl nás nejednou zradí. Tak se to stalo i apoštolu Petrovi. Nepochybně svého mistra miloval a byl odhodlán s ním vytrvat až do konce. V okamžiku skutečného ohrožení v Getsemanské zahradě, když jeho mistra přišli zatknout, nedokázal zareagovat přiměřeně. Neudržel ostražitost. Podlehl strachu. A zradil. Když církev prvních staletí prožívala těžké časy pro následování, stala se jednou z nejpalčivějších otázek jejího života otázka přístupu k těm, kteří zapřeli. Podle některých ztratili tito padlí nárok na další příslušnost k církvi. Kristovo odpuštění ano, ale jen jednou. Boží milost je příliš vzácná a příliš drahá, než aby bylo možné si s ní lehkomyslně zahrávat. Bez ohledu na tuto historickou epizodu, ale nad církví dodnes zní Kristova výzva k odpouštění až i 70x7x. Když za svými učedníky lovícími ryby na Galilejském jezeře přichází z mrtvých starý Ježíš, obrací se zejména na zrádce Petra. Osloví ho jeho starým jménem, jako by se všechno vrátilo na začátek. Připomene Petrovi, že podle čistého práva by měl být už zase jen tím obyčejným rybářem Šimonem od Galilejského jezera. Pak mu ale překvapivě svěří úkol, nejdůležitější ze všech úkolů učedníka. Pas mé beránky. To bylo ráno. V noci Petr zradil. Ráno potkal nové milosrdenství. Z Boží strany to bylo stále to stejné milosrdenství, které Šimona kdysi povolalo od jeho sítí, které snášelo jeho prudkou povahu po dlouhá 3 učednická léta. Pro Petra ale, pro kterého tu noc na dvoře velekněze všechno skončilo, takže pak jednoho večera řekne svým druhům, jdu lovit ryby. Jdu už zase lovit ryby, jako jsem chodíval kdysi. Pro tohoto Petra je Kristovo nové ranní pověření naprosto novým milosrdenstvím, zjevením, o jakém se mu ani nezdálo. Boží milosrdenství se Petrovi toho rána obnovilo. bez ohledu na Boží stálost a spolehlivou věrnost, pro svoji vlastní slabost a kolísavost potřebujeme každého dne nové, obnovené milosrdenství. A Pán Bůh nám ho dává. Neřekne, už si ho dostal dost. Ani kde máš to, co si už dostal. Vždycky znovu odpouští. Vždycky znovu přijímá. Není to cesta k laciné milosti? Lehkomyslné nakládání s příliš vzácným darem? Nemusí být. A nikdo zvenku to nepozná. Jen my sami víme, jak vážně to s Pánem Bohem myslíme. Na té vážnosti záleží. S Hospodinem nejde hrát falešnou hru. Kdo to ale vážně myslí, kdo je odhodlán sadit všechno, celého sebe, celou svou pověst, kdo si v pokání uvědomí hloubku své viny, přijme všechnu svoji odpovědnost a přestane se ohlížet na to, jestli obstojí v očích druhých lidí, s tímto bude i Pán Bůh myslet velmi vážně. A otevře mu svoji náruč, třeba i po 77 zklamáních.
0: Petr Raus hovořil o Božím milosrdenství, do kterého se opakovaně vracíme, abychom přijali nové odpuštění i sílu do budoucnosti. Bůh jedná s každým z nás osobitě. Apoštol Petr prožil velký životní propad i Boží obnovení. V nahrávce, kterou vám pustím teď, uslyšíte životní příběh muže, který mluví o vzestupech a pádech svého vztahu s Bohem a také se svojí ženou. I on prožil obnovení a přesměrování svého života. I když by si býval přál, aby byla přímočařejší, vítěznější a snažší. Nahrávka pochází z roku 2004.
2: Já jsem z klasické křesťanské katolické rodiny. Dostalo se mě křesťanské výchovy, ale v jeden čas úseku svého života jsem pochopil, že ty věci, které mi byly předkládány, tak musím nějak tak přijmout za vlastní. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do křesťanského společenství, ministroval jsem a stýkal jsem se i po domácnostech s lidmi, kde jsme mluvili o víře a modlili se a podobně. Ale řekl bych, že největší obrat v mém životě se dostavil, když jsem poznal duchovní obnovu nebo obnovu v Duchu svatém, což je způsob osobního uchopení věcí, které dosavat byly přijímány jaksi mechanicky nebo tradičně a bez nějakého přílišného osobního zaujetí. Tyto věci mě velice zaujaly a po projití tady této obnovy v Duchu svatém, tak jsem měl dojem, že všechny věci půjdou velice hladce a že můj život se promění v jednu velkou radost, v jednu velkou prostě vynikající záležitost, jo, kdy budu stále jako naplněn Duchem svatým a budu pořád chodit ve světle a nejen to, ale že kamkoliv přijdu, tak bude skrze mě promlouvat Bůh a že budu prostě všude evangelizovat a všichni budou přijímat toto moje svědectví. Tak se nestalo. Naopak věci, které jsem žil, tak se začaly hroutit, začaly se dostávat do krachu, do temnoty a já jsem neustále očekával, že teda přijde to ono slíbené, že všichni teda jako budou ty moje slova přijímat a tak dále. Největší krize, která mě teda potkala, byla v tom, že se mi začalo rozpadat manželství, že jsem začal pociťovat, že se s ženou od sebe vzdalujeme a žena tyto věci nechápala a bylo to z velké části mou zásluhou, protože tyto věci Boží jsem jaksi hlava nehlava chtěl jako hlásat všude, kam jsem přišel. Takže tyto věci začaly krachovat, že ona teda začala mít odstředivé tendence a já jsem začal uvažovat, jak je to možné, až to dospělo k tomu, že jsem toho Boha opustil. Jo, jsem se, řekněme, na něho urazil A začal jsem říkat, když to je prostě tak, tak s tím Bohem jako moc nebudu komunikovat a tak dále. Začal jsem usilovně se snažit o to, abych to svoje manželství nějakým způsobem rekonstruoval. A vlastně jsem začal dělat věci, o nich jsem měl představu, že budou dobré pro záchranu toho manželství, ale byl tam jeden problém, že se to začal dělat pouze z vlastní iniciativy, z vlastních sil, bez konzultace s Bohem. A nyní se začalo jevit, že by to manželství se mohlo rekonstruovat, začaly ty věci se jakoby dávat do pohybu tím kladným směrem, ale bylo to jenom na chvílku. Za několik málo měsíců prostě to šlo ještě do většího ponoru, šlo to ještě do většího krachu a zkrátka ta krize vyvrcholila rozpadem toho manželství. Já teda jsem splakal nad výdělkem a vrátil jsem se k Bohu a začal jsem opět teda s ním vcházet v kontakt a modlit se k němu. A já si myslím, že jsem toho Boha úplně neopustil. Asi teda byla to boží věrnost, která neustále mě jaksi v uvozovkách pronásledovala a pořád jsem toho Boha jaksi v sobě měl, ale sám ze sebe jsem chtěl teda jako dělat si ty věci po svém, ale přimělo to k tomu, že jsem byl úplně na dně. Že jsem opravdu narazil na to dno, kdy jsem pochopil, že tady ta moje cesta, to svévolnictví a toho jednání podle vlastní vůle byla naprosto, naprosto lichá a naprosto slepá. To bylo tak, že jsem se znovu k tomu Bohu vrátil, no a to manželství se rozpadlo a my jsme do tehdejší doby teda se ženou žili společně a potom teda jsme se rozešli i jaksi fyzicky a já jsem měl dojem, že budu moct se vrátit k té své ženě, až teda ona přijme Boha taky zase za svého osobního spasitele. Nebo to jsem měl takovou jakousi podmínku, jestli to jako dá říct, jestli jsem takhle mohl toho pána jako vydírat, dalo by se říct. Ale nicméně k tomu potom došlo, že vztah, který ona teda jako navázala v té době, tak se potom rozpadl a zkrátka ona se začala taky obracet teda k Bohu a začala hledat toho Boha jako živého a pravého. Jo? A taky tam byly takové zvláštní okolnosti, že ona už měla dohodnutou svatbu s tím novým partnerem a měla jaksi v sobě podmínku, že kdybych se vrátil jako domů do toho bytu zpátky, tak že by se nevdala za toho nového partnera. A když toto si jako řekla, tak se jí ozval v srdci hlas kvůli jako mně, že bys to udělala, jo? Že si ho nevezmeš a kvůli mně to nechceš udělat. Jo? A toto pro ní bylo rozhodující, že ona se prostě nevdala. Toto já jsem se jako dozvěděl, ale neměl jsem už vůli jako se vrátit zpátky. Já jsem totiž se domníval, že byl jsem jako vnitřně rozhodnut, že už budu žít sám, že už se nikdy nebudu vrátit, protože už jsem nebyl toho schopný. Jako vnitřně už jsem byl tak jako rozložený, že prostě to, jak jsem si myslel, že to prostě nejde. Jo? Až potom, a to trvalo teda, to bylo někdy na jaře, v roce 1986, a potom najednou na podzim se mě ty věci nějak začaly rozkládat a já jsem znovu začal o nich přemýšlet a pak najednou jsem dospěl k rozhodnutí, že teda se vrátím, proti čemu jsem se teda jako bránil, protože se mě už nechtělo. Už jsem byl asi uzdravený z těch traumat a z těch zranění, ale nechtělo se mě opustit takový ten pohodlný život jakéhosi toho společensko-náboženského konzumování, protože já jsem začal jezdit na různý výlety, na různé akce a vlastně jsem byl jakoby svobodný a mohl jsem si v podstatě dělat, co chtěl. A najednou tady přišel tento nárok, jo? A já jsem tušil, že to je boží výzva, ale já jsem začal jako s tím polemizovat, začal jsem se tomu bránit, protože, jak říkám, nechtělo se mě a začal jsem si to zdůvodňovat samozřejmě různě, že zkrátka dělám pro to Boží království hodně jako jinde a že vedu nějak modlitební společenství a já nevím, jezdím na to a na ono. A tak jsem začal jako s tímto Bohem a říkal jsem mu, teď to přece jako je výborné a tak dále. A pořád jsem cítil v sobě ten tlak, to jaksi puzení Boží, že teda jako jo, ale přece to není úplně to nejvíc, nebo to, co bylo podle Boží vůle, že teda Bůh mě chce tam, kde on chce sám, jo? Čili to znamená v tom manželství. No a přišel jen okamžik, bylo to při mši, že jsem teda ucítil jako jasný pokyn, abych se vrátil zpátky a našel jsem teda manželku jako jiná než byla, jaksi spokornělou bych řekl, nebo v tomto smyslu a zkrátka začala nová jakási etapa po té očišťující lázni toho utrpení a těch problémů, tak začal ten vztah jaksi se nově vytvářet. A až od toho okamžiku jsem zjistil, že teprve ta manželská smlouva, že dochází teda svého jakéhosi naplnění a své plnosti a zkrátka od té doby je to všecko jiný. Neříkám, že by, jak jsem měl původně představit, že to všecko půjde směrem jako do nějakého toho té euforie a tak dále, to jako v žádném případě, ale ten náš vztah je obnovený. To mě vyvstalo na mysl taky Boží slovo o tom, že ženu moudrou, ženu rozumnou, kdo najde a že je blaze muži, který má takovou ženu, je v tomto smyslu a že svůj domov spravuje v pořádku a tak dále. Takže když jsem shledal tento stav doma, tak jsem si říkal, kdo by vlastně nezůstal. Tímto způsobem vidím, že Bůh vlastně rekonstruoval jednak celý ten můj osobní život a všechny ty milosti, které člověk přijal a dovolím si tvrdit, že teda zrekonstruoval život i té mé manželky, takže i to manželství potom dostalo jakousi novou inspiraci, nový rozměr a jakousi novou hloubku. Tyto věci, které jsem prožil, tak jsou materiálem asi k přemýšlení na celý život, protože měl někdy představu, že když teda se obrátí a začne žít s Pánem, řekněme, intenzivně a tak dále, takže všechno půjde jako po drátkách, ale ono to bývá trochu jinak. On člověk začne zakoušet různé věci, různě zabředávat do různých otázek a problémů, a takže ten život v žádném případě jako není jednoduchý. Ale naopak řekl bych, je komplikovanější, než kdyby člověk nevěřil. Ale zase na druhé straně si myslím, že to stojí za to, že ten život není takový jednorozměrný a není takový plochý. No. A Bohu nemůžu být dost vděčný za to, teda co všechno udělal. A ve všech těch mých krizích a nevěrách, takže vždycky ta jeho věrnost byla se mnou a jenom díky tomu teda ten můj život nedopadl nějak úplně drasticky špatně.
3: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat, snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

0: Písničku Honzy Nedvěda Sílu mi dej zpíval Karel Řežábek a skupina Filia. O obnovující proměně života a o nových začátcích bude hovořit Miroslav Kubíček v příspěvku nahraném pro pořad Rýmování o životě na začátku roku 2005.
1: Milí přátelé, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsme spolu takhle začínali a už se nám otevírá druhý rok rýmování. Nehodlám se teď zdržovat nějakými novoročními přáními, to jsem si ostatně odbil už před týdnem na Silvestra a také jsem říkal, že nemám tento pomyslný časový předěl moc rád. Teď mi ale naopak napadlo, že je to vlastně z určitého pohledu dobré, že takovéto předěly máme. Dává nám to totiž možnost nových počátků. A to je nesmírný dár, to je nesmírná možnost. A tak se vlastně i dnes můžeme tak trochu pomyslně vrátit k základům, anebo, jak říkali staří latiníci, ad fontes. Když bych pro tuto příležitost hledal vhodné biblické verše, nejspíš bych zvolil dva, oba z Evangelia podle Jana. První je ze 3. kapitoly z rozhovoru pána Ježíše s Nikodémem. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A snad ještě důležitější je ten druhý z kapitoly 8., ten, ve kterém říká Ježíš jisté cizoložnici: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak tyto dva verše bych zvolil pro vykročení do nového roku. Je v nich přítomna veliká svoboda, ale i nesmírný závazek. Otevírá se skrze ně možnost nového začátku. Ať máš za sebou cokoliv, není to důvod k beznaději. Teď jdi a začni znovu, s čistým štítem jako znovu zrozená. Takhle nějak bych možná interpretoval či parafrázoval ta Ježíšova slova. On té ženě, hříšné, cizoložné, otevřel z brusu nový život. Podle tradice, ale i podle zákona zasloužila smrt ukamenováním, a najednou má před sebou život. To nové ovšem otevřel nejen před ní, ale i před těmi rozhořčenými muži. Ti se jeden vedle druhého zahambeně vytráceli. Já se ale hlavně teď ptám, proč byli prve tak rozhořčeni? Proč tak hlasně a veřejně chtěli tu ženu ukamenovat? Byli skutečně tak pobouřeni ve své počestnosti, že chtěli spravedlivě potrestat hříšnici? A nebo spíš tím chtěli zakrýt svou vlastní dychtivost, svou chlípnost a svůj chtíč? Kdo je větší hříšník? Nevěstka anebo její zákazník? Já mám pocit, že ty muže k tomu činu vůbec nevedl smysl pro spravedlnost. Ostatně pán Ježíš to víceméně také sám tak říká. I těm mužům se vlastně takto dostalo možnosti nového začátku. Totiž, abychom mohli vykročit jako skutečně znovu zrození, tak potřebujeme nejdřív prodělat poznání, doslova stanout tváří sobě samému včerejšímu. Když si tak srovnávám ty muže z onoho příběhu s Ježíšem, tak vidím proti sobě stát tíhu tradice a zákona na jedné straně a osvobozující, povznášející radostnou zvěst na straně druhé. Vždyť ti muži vlastně museli jednat tak, jak jednali. Museli jít a kamenovat tu ženu, protože si nějak museli sami před sebou, sami v sobě zdůvodnit i ty své vlastní nejistoty a selhání. Jestliže jsme v průšvihu, je v naší povaze hledat viníka. Kdo za to může, se obvykle ptáme. Hledáme hodně rychle viníka venku, jen abychom ho nemuseli objevit uvnitř, v sobě. Pán Ježíš je vlastně vyrušil v jejich jistotách. Čemu věřili, v čem byli zakotveni, v čem podle nich tkvěla otázka dobra a zla? V podstatě už jen v tom, co se tak a tak dělalo vždycky, co byla zkrátka tradice. To bylo to jejich typicky zákonické myšlení. Co je napsáno, co je tradiční a zaběhnuté, co se tak dělalo vždycky a na co jsme tedy zvyklí, to je správné, dobré a Bohu milé. Naši předkové bez pardonu kamenovali cizoložné ženy, je to tak napsáno i v zákoně, tož to tak dělejme také a bude nám to počítáno za spravedlnost. Hlavně se tak ospravedlníme sami před sebou, ujistíme se, že ctíme zákon. Jenomže pán Ježíš najednou přede všemi otevřel něco zcela nového. Život je víc než zákon, milovat je lepší než ctít tradice za každou cenu. A začít milovat na to není nikdy pozdě. Vždycky je ještě čas zpozornět v těch svých zaběhnutých jistotách a vydat se jinudy, ne už cestou strohé litery, ale bezprostředně cestou pod zorným úhlem věčnosti, či spíše věčného, sub specie eterní. Jdi a už víc nehřeš, jdi jako znovu narozený, narozená, narozené. To bych nám všem dal do erbu pro nadcházející rok. Kéž bychom dokázali hodně rychle upustit kameny své samospravedlnosti, které třímáme v ruce, kéž bychom se dokázali ohlédnout sami na sebe včerejší a na základě toho provedli korekci letové dráhy. Potřebujeme toho každý až. Kdo z nás nemá nějaký ten kousek másla na hlavě? Raduji se z té šance nových začátků. A to nepředpokládá tlustou čáru, ne, naopak. Snaha udělat za sebou tlustou čáru by byla velikou chybou. Omilostnění, ospravedlnění, vykoupení, to přece neznamená, že se nic nestalo. Stalo se a jak? Bůh nás nepřijímá jako čistoulinká neviňátka. On sám nejvíc ví, že takový nejsme ani omylem. On nás přijímá jako hříšníky, kterými skutečně jsme. Pán Ježíš neříká té ženě, ale vždyť se nic nestalo, to jen ti zlí ti chtějí ublížit. Nic takového. Ona skutečně podle práva to ukamenování zasloužila. On jí říká, jdi a už nehřeš. Jdi a začni znovu, jinak, líp. Jistě se ti to s Boží pomocí podaří. Proměň svůj život od základu. Dává jí šanci. A to je nesmírně důležité, ba nejdůležitější. Já vím, tato možnost nových počátků nám není dána jen na přelomu roku. Tu máme vždy. Kdykoliv se můžeme s pánem Ježíšem setkat a uslyšet ta jeho slova, jdi a už nehřeš. A nebo ta opačná, jsi-li bez hříchu první hoď kamenem. Možnost zamyslet se nad sebou či zahambit se nad sebou můžeme dostat kdykoliv. Ale já jsem si říkal, že samotný ten začátek kalendářního roku můžeme vzít jako takovou jakousi univerzální možnost. Jako bychom jeden vedle druhého stáli na startovní dráze a jeden každý tak dostali stejné startovní podmínky a tím i stejnou šanci na vítězství. Těm věrným a vytrvalým je pak zaslíben vítězný věnec života. A tak nám všem přeji, abychom tu šanci nového začátku, nového startu nepromarnili a abychom se na konci setkali jenom sami ověnčení. Loučí se s vámi a na další setkání se dáli pán, těší Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

O načerpání sil u Boha zpívala skupina Timothy v písničce Často jsem len zraněné vtáča. Čas dnešní relace se naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Naslyšenou za týden se těší Helena Brdečková. A poslední střípek do mozaiky dnešní relace přidává kapela Grooms Friends písničkou o tom, že Bůh dává novou sílu. Dává.

0: Příští poklady z archivu přinesou podnětné myšlenky na téma, jak čelit únavě a vyčerpání, a také co dělat s unavenými. V premiéře si je můžete naladit v sobotu od 16 hodin. Co nevidět, překročíme 15. hodinu, po které nás na Rádiu 7 čekají chvíle s klasickou hudbou v pořadu Concertino. A my budeme rádi, když si i ty následující okamžiky vychutnáte společně s námi.
1: Jsem s ní

15. hodina je za námi. Je neděle 5. července 2026 a společnost během svátečního odpoledne vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. V tento čas se pravidelně modlíme za Ukrajinu a další země, ve kterých probíhají válečné konflikty, a pak už vás pozvu k poslechu pořadu Concertino, ve kterém nám Dalibor Bakala představí nejen francouzského skladatele Erika Satieho, ale také jeho hudbu. Nyní vás zvu ke společné modlitbě. Nebeský Otče, i v dnešní slavnostní den odpočinku, kdy si navíc připomínáme příchod bratří ze Soluně, kteří v naší zemi šířili křesťanské poselství lásky a naděje v Pánu Ježíši Kristu, k tobě chceme pozvedat svůj hlas a srdce a prosit tě za situaci v zemi, kde zuří válka. Děkujeme ti, že můžeme v tuto chvíli žít v míru, ale uvědomujeme si, jak křehké je dění v tomto světě a že si ta situace může kdykoliv změnit. Chceme myslet na všechny, kteří právě teď nesou ve svých životech a srdcích hrůzy války. Dnes k tobě chceme pozdvihnout všechny, kteří mají někoho blízkého na frontě, v boji a s touhou a nadějí vyhlížejí den, kdy se vrátí. Čekání může být tíživé a nepříjemné, když nevíme, co se s našimi blízkými děje a máme o ně strach, protože jsou každý den v nebezpečí a balancují mezi životem a smrtí. Prosím za ně, za všechny, rodiče, manželky, přítelkyně, děti, kteří čekají, až se jejich blízci vrátí. Buď jim prosím na blízku, buď jim ty sám nadějí, oporou, útočištěm a nedobytným hradem. Utěšuj a potěšuj jejich srdce a dej, aby se dočkali návratu svých blízkých. Prosím, aby se jim dostalo povzbuzení a pomoci i od těch, kteří jezdí na zasažená místa pomáhat, aby do těch jejich temnot přicházelo tvoje světlo i dnes. Ve jménu tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Vážení posluchači, přijměte pozvání na malý koncert Rádia 7. Na programu koncertina je výběr z klavírního díla francouzského skladatele Erika Satieho. Na klavír bude hrát Aldo Ciccolini a pořad připravil Dalibor Bakala.

Erik Satie se narodil 17. května 1866 ve francouzském městě Honfleur. Po smrti matky jej vychovávala babička a poté se vrátil k otci. Ten jej vedl ke studiu řečtiny a latiny, což v něm probudilo vztah ke všemu antickému. Ve 13 letech začal studovat klavír na konzervatoři. Ze školy je po 3 letech pro své studijní výsledky nadaný, ale nejlenivější student školy vyloučen. Přihlásil se pak jako dobrovolník do armádní služby. Po půl roce na to však onemocněl zápalem průdušek a byl z vojenské služby propuštěn. Svou první kompozici Allegro pro klavír napsal Satie roku 1884 a jeho tehdejší styl lze ještě označit za salonní hudbu.

Styk s umělci, básníky a malíři mu umožnil objevit dosud nepoznaný svět. Začal se oblékat a chovat jako bohém. V důsledku zostřených vztahů s rodinou se přestěhoval na Montmartre, kde se z finančních důvodů stěhuje z podnájmu do podnájmu. V roce 1890 vznikly skladby jako Cygnosines, jež jsou prvními Satieho kompozicemi napsanými bez taktových čar. Poprvé se v nich objevují také textové vsuvky. Najdeme v nich nejtypičtější rysy tehdejšího Satieho stylu. Tvrdošíně se opakující melodické fráze, modální kadence, základní rytmus plynoucí až do konce, použití gregoriánských a exotických módů. V roce 1888 vydává první ze tří gymnopedií pro klavír.

Následující léta však sebou přinesla konec jeho bohemské periody. Skromné rodinné dědictví se vyčerpalo vydavatelskými aktivitami a štědrostí vůči bohemským přátelům. Opět byl chudý. Koupil si 12 stejných sametových obleků, ostříhal si dlouhé vlasy, zbavil se svých bohemských příkras a navrátil se k image vážného gentlemana. Na hlavu si nasadil tvrdý klobouk, okolo krku škrobený límec a do ruky neodmyslitelný deštník. Definitivně se přestěhoval z Montmartru do Arcueil. Začal si vydělávat jako kavárenský klavírista a denně chodil několik kilometrů pěšky do Paříže a zpět. Ve svých 40 letech se navzdory Debussyho přesvědčování začal znovu věnovat studium na Schola Cantorum. Učil se analýze, formám, kontrapunktu, fugám, sonátové formě a instrumentaci.

Začátek roku 1911 znamenal v Satýho uměleckém životě zlom. Seznámil se se Stravinským a Ďagilevem a Ravel uvedl na koncertu jeho skladby. Konečně se dočkal ocenění své práce. Za 2 měsíce na to dirigoval Debussy Satýho Gymnopédies ve vlastní instrumentaci a sám byl překvapen jejich úspěchem. Následují další provedení, v tisku se objevují první články, zdvíhá se vlna zájmu o Satýho tvorbu, zejména mezi mladými hudebníky a důsledkem toho je i zvýšený zájem vydavatelů. Jean Cocteau se zasloužil o Satýho hvězdný nástup ke slávě v době po první světové válce. Cocteau vycítil genialitu Satýho osobnosti a využil svých kontaktů ve vysokých kruzích. Vybavil mu objednávky, přesvědčil virtuózní interprety, psal a přednášel o jeho hudbě, uváděl koncerty. Posunul ho dále do centra zájmu a podnítil vývoj jeho divadelní kariéry. Od roku 1916 plánuje Satý balet Paráde. Ten otevřel vrcholnou periodu Ďagilevova souboru. Byl výsledkem spolupráce 4 umělců, z nich každý byl svým způsobem a ve svém oboru géniem a novátorem. Libreto k baletu napsal Jean Cocteau, výpravu a kostýmy navrhl Pablo Picasso, choreografii vytvořil Massine a hudbu napsal Erik Satie. Premiéra se uskutečnila v květnu roku 1917 a vyvolala skandál. Další skandály přitáhly k Satýmu mladé skladatele sdružené ve skupině, ze které po Satýho odchodu vznikla v roce 1920 slavná pařížská šestka.

V roce 1918 vzniká mistrovské dílo Sokrates na text překladů Platonových dialogů. Kompozice byla reakcí na smrt přítele Debussyho, již byl Satý zdrcen. O významu vztahu k Debussymu Satý píše: kdybych neměl Debussyho, nevím, s kým bych hovořil o věcech přesahujících rámec běžné konverzace, s kým bych se dělil o své ubohé myšlenky, pokud se o ně s někým vůbec dělím. Umělci našich dnů se stále více stávají obchodníky a myslí jako právníci.

Touhou Erika Satieho bylo vytvořit hudbu, která by byla bílá a čirá jako antika. V Sokratovi nabyly střídmé prostředky mimořádné koncentrace a rovnováhy, jež jsou zdrojem čistoty a pokoje. Již po neveřejné premiéře roku 1919 se o něm pochvalně vyjadřoval Igor Stravinský.

roku 1923 se kolem Erika Satieho ustavila nová skupina, takzvaná Arkwaleská škola. Satieho zdraví se hlavně díky nadměrnému pití alkoholu stále zhoršovalo. Soustředil se na vytvoření hudby, která by byla nová, vkusná, pařížská.

Zdraví Erika Satyho se však dále rapidně zhoršuje kvůli cirhóze jater a zápalu plic. Těžké roky strávené v chudobě a askezi spolu s alkoholem zaplatili svou daň. 1. července 1925 Erik Satý umřel v jedné z pařížských nemocnic. Když po jeho smrti Satýho bratr Darius Milhaud a další dva přátelé vstoupili do pokoje v Arkwell, ve kterém Erik Satý bydlel skoro 30 let, byli šokováni jeho chudobou. Postel, židle a stůl, spolaprázdný šatník s 12 sametovými obleky, starý nepoužitý klavír a další drobnosti. Mimo to zde byly Satýho rukopisy a deníky datované počátkem 90. let 19. století a spousta dalších dokumentů. Většina z nich byla později zničena požárem, ale hudba se díky Dariu Milhaudovi zachránila.

Život Erika Satieho probíhal v periodách úspěchu, obdivu a slávy střídaných s výsměchem a ústraním. Ve 20. letech byl znám jako Picasso v hudbě a jeho balet Paráde byl označován jako kubistický. Jeho poslání spočívalo v odvedení hudby od impresionismu směrem k dalším moderním a novým směrům. Za 59 let stihl vystřídat několik církví, náboženských spolků, uměleckých hnutí a sdružení a zkomponovaných řádů ojedinělých skladeb. Z originálních podnětů jeho tvorby těžili jak jeho současníci Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky a další, tak dnešní skladatelé.

Vážení posluchači, uzavřeme dnešní koncertino slovy Jeana Cocteau, který o Satieho hudbě řekl. Jsou díla, jejichž důležitost tkví v jejich hloubce a málo záleží na jejich kalibru. Satieho nejmenší skladba je malá jako klíčová dírka. Vše se změní, jakmile k ní přiblížíte oko.

Reprizu dnešního koncertina s hudbou skladatele Erika Satieho si můžete poslechnout ještě ve středu od 22 hodin. Příště nás čeká nejslavnější skladba německého skladatele Karla Orffa, kantáta Carmína Burana. Na Rádiu 7 se blížíme k 16. hodině, po které vám nabídneme pořad Séla, se kterým se vypravíme společně s evangelistou Matoušem za dětmi na tržiště. Po písničce vám ještě nabídnu krátký pohled do kalendária.

0: Kalendárium.
1: Pojďme i dnes nahlédnout na události a osobnosti spojené v historii s datem 5. července. Právě dnes si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ti sem z Byzantské říše dorazili právě 5. července roku 863. V roce 1503 vydal král Vladislav II. Jagellonský mandát proti jednotě bratrské. V roce 1865 zakládá William Booth křesťanskou misii, později přejmenovanou na Armádu spásy. V roce 1950 uzákonil izraelský parlament právo všech Židů na imigraci do Izraele a v roce 1990 byl Václav Havel podruhé zvolen prezidentem Československa.

5. července roku 1880 se narodil český houslový virtuos Jan Kubelík. Byl výborným interpretem Paganiniho skladeb. V rodinné hudební tradici pokračoval slavný dirigent a skladatel, syn Rafael. A poslední, koho dnes vzpomeneme, je Milan Opočenský, český teolog, filozof, duchovní Českobratrské církve evangelické a profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. Ten se narodil 5. července, přesně před 95 lety. Patřil k žákům Josefa Lukla Hromádky. Zabýval se teologií Petra Chelčického a vztahem křesťanství a marxismu, revolucemi a takzvanou teologií osvobození. V letech 1960 až 1968 byl předsedou Komise mládeže při Křesťanské mírové konferenci. Tolik z dnešního kalendária, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.
1: Posloucháte vysílání Křesťanského rádia 7, kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Je neděle 5. července 2026. Slavíme státní svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje a právě bylo 16 hodin. Před námi jsou od 16.30 písničky z archivu a nyní zveme k bohoslužbě slova z kuřímského sboru Církve Československé husitské, kde slouží manželé Šanderovi. Pořad Séla právě začíná a já vám přeji hezký poslech.
2: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Další séle je tady, začaly nám prázdniny.
0: Ale my jsme pořád tady, i o prázdninách.
1: Pěkně vítejte. Najeli jsme na takový letní mód.
0: Snad to nebude na škodu, ale naopak k užitku.
1: Doufejme. Co přesně vlastně myslíme tím letním módem?
0: No, je to takové rozvláčnější, pomalejší, nikam nespěcháme.
1: Aha, takže pohodička a tak. No dobře, dáme si k tomu nějaký dobře chlazený, dobrý nápoj?
0: No, uvidíme. Teď, abychom se zorientovali v nedělích.
1: To nebude tak těžké. Neděli máme 14. během roku.
0: Zároveň si dnes taky připomínáme památku Cyrila a Metoděje a zítra budeme připomínat mistra Jana Husa.
1: Ta připomínka Cyrila a Metoděje 5. července je taková místní specialita. Zavedl to papež Pius IX. Od roku 1863.
0: A proč?
1: Říká se, že z pragmatických důvodů. Do té doby se solunští věrozvěstové připomínali 9. března. Ostatně ve světové církvi je to tak stále.
0: A ty pragmatické důvody?
1: No, začátkem března bývá půst, to není zrovna čas ke slavení a pak je tak ještě zima. To se moc nedají dělat, nějaké poutě a oslavy venku.
0: A souvisí to nějak s mistrem Janem Husem?
1: O tom se nikde nemluví, tak kdo ví? Bůh to ví.
0: Ale dost řečí. Stišme se na chvilku.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože, tvůj syn, rovný ti ve slávě a moci, se ponížil až k smrti kříže, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Amen. Čtení z knihy Genesis, 24. kapitoly, bude o ženitbě Izákově.
0: Pravil tedy Eliezer. Jsem služebník Abrahamův. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. A Sára, žena mého pána, ač velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. Mne pak můj pán zavázal přísahou. Nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kenánců, v jejichž zemi sídlím. Půjdeš do domu mého otce a k mé čeledi a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna.
1: Dnes jsem přišel k prameni a řekl jsem, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys dal zdar cestě po níž jdu. Hle, stojím nad pramenem. Dívce, která přijde čerpat vodu, řeknu, dej mi prosím napít ze svého džbánu trochu vody. Jestliže mi ona řekne, jen se napij a také tvým velbloudům načerpám, bude to žena, kterou synu mého pána předurčil Hospodin. Ještě jsem sám u sebe nedomluvil, když tu přišla Rebeka se džbánem na rameni. Sestoupila k pramenu a čerpala vodu. Řekl jsem jí, dej mi prosím napít. Rychle spustila džbán z ramene a řekla, jen se napij a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a ona napojila i velbloudy. A pak jsem se jí zeptal, čí jsi dcera? Odvětila, jsem dcera Betuela, syna Náchora, kterého mu porodila Milka. Navlékl jsem jí tento kroužek do nosu a náramky na ruce. Padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl pravou cestou, abych mohl dceru pánova bratra přivést pro jeho syna. A teď mi povězte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost? Ne-li, povězte mi a já se obrátím napravo nebo nalevo.
0: Zavolali Rebeku a otázali se jí. Půjdeš s tímto mužem? Řekla, půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy. Sestro naše, Buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. To se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázela se služebníka. Kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětil, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky.
1: Amen. Modlíme se část žalmu 45., což je královský svatební žalm.
0: Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho. Zapomeň na svůj lid, na otcův dům. Neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj pán a jemu se klaněj.
1: I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu.
0: Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř. Svůj šat má protkaný zlatem.
1: V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky k tobě je uvádějí.
0: Průvodce ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.
1: Na místo otců budeš mít syny, učiníš je velmuži po celé zemi.
0: Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení. Proto ti národy budou vzdávat chválu na věky a navždy.
1: Amen. Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z kapitoly 7. Apoštol píše o vnitřním, duchovním a morálním rozporu člověka.
0: Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Matouše, kapitola 11, verše 16 až 19 a pak 25 až 30.
0: Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. V ten čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbil. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Stůl slova máme dnes opět bohatě prostřen.
1: To tedy věru ano. Tak, co si dáme nejdřív? Svatební koláčky, nebo Pavlovu rozpolcenost, anebo rozhádané děti na tržišti, či výměnu jech?
0: Čeho?
1: Jech. Já to myslel jako plurál od jeha. Jeho jako město, jech jako měst. Víš, to naše jeho za to Ježíšovo.
0: Asi to dnes nechám na tobě.
1: A proč? Nemáš nějakou svou preferenci?
0: Jen rozhodni ty.
1: Dobře, vzácný čas nám běží, tak tedy pojďme.

0: Uvěřil. Někomu se nezdál.
1: Byli rozpolcení, jak to tak bývá. To jsou přesně ty děti na tržišti. Hrají si. My víme, jak je hra důležitá.
0: Ano, je to příprava na život. Na různé životní role a situace.
1: Přesně tak. Hra, to je docela vážná věc. Ale tady máme konkrétně velký nelad.
0: A dej pokoj, neladů máme dost kolem nás.
1: Markéta tím jistě myslela hlavně nelady ve světě a v politice a tak podobně, že rozhodně tím nemyslela nějaký nelad mezi námi, tedy doufám.
0: Myslíš?
1: No počkej.
0: To byl jen žert, ale polekal se svi.
1: I to víš, že polekal.
0: Nelad je mezi těmi dětmi. Skvělá hra na pohřeb a možná i na svatbu. Ty, hrál jsi někdy na svatbu nebo na pohřeb jako dítě?
1: Na svatbu jo, na pohřeb nikdy. Rodiče nás totiž na pohřby nebrali. Tak jsem neměl jako dítě možnost takový funus vidět. Ale svatby to jo. Vzpomínám si na dvě svatby. Ty svatby byly v kostele. A pro nás to bylo jako v pohádce, víš, nádherný starý kostel, hudba na varhany, krásná roucha, nádherná sváteční atmosféra, no to bylo.
0: Dobře, tak to by stačilo. Radši se vraťme na tržiště někde v Tiberiadě, nebo kde?
1: Krásná, dobrá hra na pohřeb a svatbu se pokazila.
0: A kdo ji vlastně pokazil?
1: No, to vlastně nevíme. To je prostor pro naši fantazii. Možná jiná skupina dětí, možná nějací dospělí na tržišti. Jiří Mrázek ve svém komentáři Matouše domýšlí takovou výčitku dětí trhovcům. Hráli jsme na flétnu a vy místo, abyste si s námi hráli na svatbu, tak jste prodávali svou mrkev a další produkty.
0: No, ti dospělí. Málo kdy mají smysl pro hru.
1: Co dodat? Ti dospělí. Škoda mluvit. Zdají se vám ty děti pošetilé? No, mávneme nad nimi rukou. Jsou to prostě jenom děti.
0: A nevědí, co vlastně chtějí. A to je pak skutečně těžké.
1: Tak, no co byste chtěli od dětí? No, a pak jim Ježíš řekne těm lidem. A vy jste přesně takový. Nedělejte se. Víte, co vlastně chcete? Přišel Jan Křtitel a nepozdával se vám.
0: Bral to moc vážně.
1: A byl nezdravě asketický.
0: Mohli bychom takového pošuka vzít vážně?
1: No, nezesměšnili bychom se sami.
0: A tak jste pro jistotu neudělali nic.
1: A krátce na to přišel syn člověka. U něho bychom se mohli trochu zastavit. Co myslíš?
0: Proč ne? Ale aby to nenarušilo souvislost.
1: No, tak to asi zaručit nedokážu, ale pokusím se. Syn člověka znamená prostě člověk, jeden z lidí. Ale pak se s ním setkáváme v apokalyptice, konkrétně ve vizi Danielově.
0: Daniel 7?
1: Přesně tak. Tam se takto označuje nebeská bytost, které věkovitý s velkým V.
0: Což je Danielův výraz pro Hospodina.
1: Tak, doslova starý dnů. Tak který tomuto synu člověka věkovitý svěřuje vládu nad královstvím svatých. Ten je ten jeden jediný syn člověka, podobá se člověku, anebo možná spíš člověk, jakýkoliv se podobá jemu.
0: Takže prototyp člověka?
1: No, já bych asi nepoužil slovo prototyp, jelikož mi zní moc technicky, ale jinak máš v podstatě pravdu. A kdo pak to asi je?
0: No, kdo jiný než...
1: Ovšemže, když Ježíš mluví o sobě, hlavně o tom, že bude vydán a potupen a umře, a tak dál, používá ono syn člověka. Proč? To můžeme taky domýšlet.
0: V podstatě vidím dva důvody a každý je jiný. Stále to zůstává takové nejednoznačné.
1: A to se mi na Biblii líbí.
0: Proč? Ty nemáš rád jasné odpovědi?
1: I mám, nic proti ním nemám, ale Bible, ta hovoří o skutečnostech, které náš svět přesahují a my máme rádi v tom našem světě, když A je A a B je B, ale to, co náš svět přesahuje, může být klidně A i B zaraz.
0: Jasně, logika tohoto procesu je poněkud nelogická, že ano?

0: No ano, Ježíš tím vyjadřuje evangelní paradox. Jo. Se synem člověka, který tou zářnou nebeskou bytostí bude naloženo jako se zločincem. A pak se Ježíš ve svém utrpení stotožňuje s každým člověkem, s naší křehkostí a smrtelností.
1: Ale taky s naší svobodou a otevřeností transcendentnu, ne?
0: Páni, ty jsi četla nějakého Ranera nebo něco takového, ne?
1: Ne, ale snažím se trochu vzdělávat.
0: Dobře, já myslel, že vytáhneš das unfassbare woraufhin der menschlichen Existenz. Já totiž Ranera miluji.
1: Já vím, kolikrát jsi mi o něm povídal.
0: Ano, ano, máš se mnou obrovskou trpělivost, ale správně jsi mě doplnila. Ve všem, i v té svobodě a transcendenci, je Ježíš jedním z nás.
1: Avšak vraťme se na tržiště.
0: Pojďme tam. Takže Jan Křtitel byl pro ně moc asketický.
1: Nic pro nás, tedy jako říkali ti lidé tenkrát.
0: A dneska by to bylo asi úplně stejné. Někdo řekne, kdyby ti křesťané byli aspoň trochu normální, trochu jako my, tak bychom o tom možná uvažovali.
1: Kdyby ten farář byl takový normální, víš, jako my, tak bychom si ho poslechli.
0: Kdyby někde jinde zrovna nedávali něco zajímavějšího, no tak to s tou asketikou by se dalo pochopit. Fajn. Ale když přijde Ježíš, tak je, jak to říct?
1: Takový málo asketický.
0: Ano, a je to ještě horší, protože pořád s někým sedí u stolu, účastní se večeří a hostin, popíjí vínečko a povídají si dlouho do noci.
1: Přehání to. To by slušný člověk přece nedělal. Kdo ví, co je zač?
0: Přesně tak. Milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků, fuj.
1: Na nás se tahá s velmi pochybnou společností, mírně řečeno. Takže říkáme, ne.
0: Tím jim vlastně Ježíš říká, teď vy nevíte, co chcete. Jako ty hašteřivé děti, co říkají, a ne, a ne, a ne, basta. A je to vaše škoda, veliká škoda.
1: A pak je tam ještě jedna věta o dětech. Ne, tam jsou skutky, ale v jiném evangeliu jsou, myslím, děti, nebo se pletu?
0: Pravda, některé staré rukopisy tam mají skutečně děti, tekna řecky, i když většinové znění je skutky, tedy erga. Nic jim není dobré těm lidem. Poslechnou si Ježíše, možná si u něho nechají uzdravit nějakou tu chorůbku, ale zachovávají si distanc. Ale ne všichni. Mezi nimi jsou tací, co ho přijali, a na nich vidíš, že to je moudré.
1: Že ne všichni vy věřící jsou divní?
0: No, někteří jsou tak sympaticky divní.
1: Kéž bychom byli.
0: Ano, ano, kéž bychom byli.
1: Pak je střih a následuje ten zvláštní výrok o Ježíšovu jhu.
0: Tak, někdo říká, že to působí tak janovsky. Jo, jakoby svatý Matouš začal psát a mluvit jako Jan, tedy evangelista Jan, o otci s velkým O a synu s velkým S.
1: A dá se to nějak vysvětlit?
0: Jinou písmo je plné tajemství.
1: Jo, to je takový ten chomout, ne?
0: Asi ano. Prostě to, co musíš, co je ti naloženo. Všem nám bylo něco naloženo. Každý zápolíme s něčím, co nám stěžuje život. Takový halt je úděl člověka.
1: Jako v té písni. Je to úděl člověčenství?
0: Jemu se chci podrobit. Ano, píseň 40 ve zpěvníku, tvůrce mocný nebezemně. Ježíš nenabízí odložit všechna jeha a kráčet si volně. Nabízí pouze výjmenu jech.
1: Ty plurály, koukám, ti stále dělají problém.
0: Proč? Přijměte mého a půjde se vám líp.
1: Opět tu máme ten paradox.
0: Jistě, že? Bez nich to nejde. Evangelium prostě je paradoxní. Když vyměníš svého za to Ježíšovo, půjde se ti líp. bude to pro tebe úleva. Když ztratíš život, najdeš ho. Když svůj život zachováš, ztratíš ho. Když se odevzdáš Bohu, když se vzdáš sebe, konečně se najdeš. Prostě tak to je. Přijmeš evangelium jako moudrost Boží?
1: Tak, tady nepomůže nic než důvěra a odvaha.
0: Že to je přesně tak, jak Ježíš říká.
1: Doslova je tam, mé ho netlačí a břemeno netíží.
0: Ale úplně doslova tam je, mé ho je prospěšné a užitečné, řecký chrestos. A to je něco tuze dobrého. A pak mé břemeno je lehké, což je taky takový paradoxíček. Břemeno přece znamená vždycky zátěž.
1: A tady máš břemeno, co spíš odlehčuje.
0: A to jsou zase ty paradoxy. Tentokrát řekneme z druhé strany. Břemeno, které Ježíš nabízí, to jest nebeské království, Boží vláda, dokonce podíl na jeho kříži, to všechno ve skutečnosti přináší útočiště, úlevu. Prostě je to pozitivum. Poznáš to, ale až to přijmeš.
1: Ježíš vlastně říká, podívejte se na mě. Ano, není to lehké jít Boží cestou v tomto světě, ale dává to sílu. Podívejte se, co to dělá se mnou. A pojďte do toho taky. Není to zas tak těžké.
0: Amen.
1: Amen. Ale ještě co ten svatý Pavel?
0: Myslíš ta rozpolcenost? Nemusí to být jeho osobní rozpolcenost. Prostě se snaží vylíčit vnitřní dilemata typického člověka, co se snaží žít dobře a dodržovat všechna přikázání a tak.
1: A asi se mu to dost podařilo, ne?
0: Taky bych řekl.
1: A co z toho vyplývá?
0: Že není v naší moci překonat to silou vůle. Není to totiž otázka pouhého chtění nehřešit. Je to hlouběji v nás.
1: Naštěstí Bůh nás z toho vytahuje prostřednictvím Ježíše.
0: A to otvírá šanci každému člověku.
1: Blahoslavený jsi Bože, Pane nebes i země, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevuješ je těm, co si na sobě tolik nezakládají.
0: A teď už opravdu amen.
1: Amen.
0: Ještě Otče náš?
1: Zkusíme.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, loučíme se pro dnešek.
0: Děkujeme, přejeme pěknou neděli i celý týden.
1: Školákům a studentům přejeme pěkné prázdniny.
0: A za týden opět naslyšenou.

Pořad Séla si můžete naladit ještě v pondělí ráno od 5:30. Po písničce Pavla Helana už k vám poletí písničky z archivu, ve kterých nás dnes čeká putování s karavanou, což je název alba skupiny Pramínek. Dobrý poslech.

Vítám vás u písniček z archivu. Dnes se spolu vydáme na putování s karavanou. Tak se totiž jmenuje album, které nás bude dnešní půlhodinkou provázet.

Název alba už jsme si představili, Karavana. Zbývá dodat název hudební skupiny. Pokud nejste pamětníci, seznamte se se skupinou Pramínek.

Skupinu Pramínek a její album Karavana jste si mohli poslechnout už v roce 1997, ale dlouho pod tímto názvem nefungovala. Postupně se přetransformovala v uskupení s názvem Medard a posléze Pětník. Spojovacím článkem všech těchto projektů je Jan Hučín, kapelník a folkový publicista.

Album Karavana, ze kterého si dnes hrajeme, nese podtitul Písně a spirituály. Zatím jsme slyšeli skladby z té druhé kategorie, tedy písně s tradičními nápěvy opatřené texty Jana Hučína. V další části se už zaměříme na čistě původní autorskou tvorbu tohoto talentovaného skladatele, textaře, hudebníka, zpěváka a zároveň vedoucího skupiny.

Písnička o toulavém autobusu se nesla v poněkud rozmarném duchu. Na albu Karavana však skupina Pramínek nechává rozeznívat i hlubší tóny.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky z archivu. Dnes písně skupiny Pramínek z jejich alba Karavana. Na tuhle nahrávku si našla cestu i jedna vánoční píseň a myslím, že je škoda si tyhle ty skladby čas od času nepustit jen tak.

čas strávený putováním s karavanou skupiny Pramínek končí. Než toto album zavřeme a uložíme zpět do archivní poličky, nechme ještě zaznít titulní píseň alba. A já už se těším na příští posazení nad naším hudebním archivem. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Příští týden premiérově v sobotu od 15 hodin zazní v písničkách z archivu skladby Petra Coufala z desky s názvem OK. Za dveřmi je 17. hodina, která na Rádiu 7 přinese Akademii s přednáškou Davida Pokorného o networkingu. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je 17. hodina ze svátečního nedělního odpoledne s datem 5. července je minulostí. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a vítá Milan Remeš, který vás zve do akademie, která přináší přednášky na různá témata. Dnes si poslechneme Davida Pokorného, který na Broadfestu hovořil o networkingu, tedy navazování spojení s druhými. Jak nám to jde? A potřebujeme vůbec druhé? Přeji vám dobrý poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Moje jméno je David Pokorný. Vítám vás na dnešním semináři o networkingu, a sice jak budovat vztahy s přidanou hodnotou. A na začátek mám pro vás takové cvičení. Zkuste se zamyslet nad tím, přes kolik lidí jste se schopni dostat k našemu panu prezidentovi současnému. 3, 1. Aha, super. 10.
3: 38.
2: Dobře. Každý má nějaký odhad. A já bych vám chtěl ukázat, že to každý zvládne minimálně na 3 lidi. Jak je to možný? Je to možný díky networkingu. Když si uděláme takový krátký výpočet nebo takovou myšlenku. Kolik lidí teďka si myslíte, že znáte? Kolik máte ve svém okolí lidí v průměru? Pár tisíc? Tak to už jsi docela zkušený networker.
3: Jako dohromady?
2: Jo.
3: Za celý život.
2: Kolik lidí znáš a dokážeš říct, kdo to je? A ten člověk třeba ví taky, že existuješ. Nemyslím takový to, že znáš někoho z Instagramu třeba.
4: Nespíš pár stovek.
2: Pár stovek? No, může být. Nižší nebo vyšší stovky?
4: Vyšší stovky.
2: Vyšší. A já vám řeknu takový obecný průměr v populaci. Před dobou, co byly sociální sítě, tak v průměru člověk znal zhruba nějakých 250 lidí. A tím, že můžeme teďka ty vztahy navazovat i na dálku, nebo je spíše na dálku udržovat, tak teď je takový průměr něco kolem třeba 400 lidí. A když bychom vzali tady ten networking, 400 lidí, co máme kolem sebe, a skrz tady ty lidi se dokázali seznámit s někým dalším, tady bychom seznámili se úplně se všema těmahle lidma, udělali to, že se propojíme skrz ty jejich networkingy, tak se dostaneme k nějakým 160 tisícům lidem. No a když budeme fakt dobrý networkeři, tak to dáme na třetí a to už se dostaneme na nějakých 64 milionů lidí. Je jasný, že se neseznámíte s takovým počtem lidí. A taky je možný, že ty lidi se znají navzájem, takže ty celkový čísla nebudou tak vysoký. Ale i kdybychom měli úspěšnost v tom třeba 20%, tak furt budeme na té třetí úrovni třeba na nějakých 12 milionech, což nám na potřeby České republiky bude stačit. Takže přes 3 lidi se opravdu schopný se seznámit s kýmkoliv v Česku. A teďka teda nějakým způsobem prostě, když si tohle to uvědomíte, tak najednou se otvírají nekonečné možnosti toho, jak se seznamovat. Že? Ale ten networking není o tom, aby jsme se seznámili s panem prezidentem, i když někdo třeba může. Já si myslím, že jsem schopný se k němu dostat přes jednoho člověka, přes víc lidí, jako, že mám víc lidí, kteří ho znají třeba osobně nebo tak. Ale aby jsme si ukázali tu důležitost, jak nám tohle ta dovednost nebo schopnost může sloužit k tomu, aby jsme právě budovali vztahy s přidanou hodnotou. A já vás nemusím nějakým způsobem přesvědčovat o důležitosti vztahu. A my jsme byli ke vztahům stvořeni a Bůh nás stvořil tak, aby jsme měli vztah s ním. Tom, že on nám stvořil jako muže a ženu, aby jsme měli vztahy mezi sebou i takovýhle. A já bych vám chtěl ukázat, že ta sociální bublina, ve které žijeme, tak není nějakým způsobem teďka pevně daná, že ty lidi, který znáte teďka, tak už jste odsouzený do konce života, že budete žít v té svojí sociální bublině, ale že s ním můžeme nějakým způsobem v průběhu života pracovat. Kultivovat ji a rozvíjet. A dnešní doba je totiž velice paradoxní v tom, že ačkoliv máme největší možnosti historicky za to seznámit se s lidma, tak zároveň pozorujeme ve společnosti, že se lidé cítí co možná nejvíc osamělí, co historicky bylo. Proč to tak je? Je to několik důvodů. První z nich může být to, že vlastně máme neomezené možnosti propojení díky technologiím. To je skvělý z toho pohledu, že můžeme udržovat ty vztahy i na dálku. Já jsem třeba za tohle nesmírně vděčný, když pořádáme English Camp, že můžeme komunikovat s tím naším týmem v Americe, můžeme společně volat, můžeme se i domlouvat a nakonec můžeme domluvit i vzájemnou návštěvu, jo, dneska, takže to je prostě úplně skvělý. Na druhou stranu tady ty vztahy udržované na dálku nebo skrz ty sociální sítě, nevím, kolik máte třeba přátel na Facebooku nebo sledujících na Instagramu, ale budou to určitě vyšší stovky, někdo tam má i tisíce lidí. Tak mě dá to za pravdu, že s takovým počtem lidí nemůžete budovat takové kvalitní vztahy do hloubky, že většinou ty vztahy jsou nějakým způsobem povrchnější. A taky vlastně můžete mít prostě takhle ty tisíce přátel a oni s váma můžou i nějakým způsobem reagovat, že vám třeba lajkujou příspěvky, jo, nebo dávají někde srdíčka, ale my si občas pleteme tady ty sociální interakce jako nějaký lajkování s tím, že bychom s tím člověkem reálně budovali vztahy. A už jsem se s tím taky párkrát setkal, že se mládežníci taky řeší vlastně, že vztahy a vlastně řeší, jestli jim to někdo lajknul nebo jestli na to nějak zareagoval. A prostě strašně se tím zabývají. Přemýšlejí nad tím, co to znamená, když jim ten příspěvek nelajknul, ten člověk nebo lajknul. Ale realita je taková, že často vůbec nepřemýšlíte nad tím, co lajkujete nebo nelajkujete, že jo. Vlastně většinou to neznamená vůbec nic, ale my si myslíme, že to ty vztahy buduje, ačkoliv prostě většinou vůbec. Takže je důležité si tohle z toho uvědomovat. A další jaký riziko nebo příležitost v rámci těch budování vztahů je to, že když máme přístup k takovému množství lidí, tak máme i velkou tendenci se s těma lidma porovnávat. Jako zase, má to tu dobrou stránku věci, že máme přístup ke komukoliv, takže pokud chceme se od někoho něco učit, inspirovat, tak teďka nemusíme prostě chodit někde do knihovny nebo sledovat prostě v televizi, až bude prostě tam mluvit nějaký odborník, ale můžeme si ho pustit kdekoliv, můžeme těm lidem často i napsat nebo prostě se s ním nějakým způsobem propojit. Když tohle to člověk umí, tak opravdu se může dostat úplně k top informacím, k top vzdělání a expertům a lidem prostě na cokoliv. Na druhou stranu, zase, když se porovnáváme s kýmkoliv a vidíme, že všude kolem nás může být někdo, kdo je lepší, kdo je schopnější, tak si můžeme připadat, že jsme méně cenní a že vlastně ty druhé straně nemáme co nabídnout. Takže je to dobrý sluha, ale špatný pán v rámci tohohle. A vlastně musíme s tímhletím se naučit pracovat, protože dnešní doba je taková, že my nejsme schopni všechny věci zjistit a zařídit si sami. Pravděpodobně jako historicky to nebylo nikdy tak, že bychom mohli úplně všechno si zařídit sami, ale nějaký obsah vědění lidstva, tak dřív ještě třeba do nějakého roku 1950, dejme tomu, pokud jste byli fakt jakoby top, tak jste byli schopni se naučit nějaký všeobecný přehled a mít nějaký všeobecný přehled o nějakém obecném poznání světa jako ze všech nějakých hlavních oblastí. To v dnešní době už vůbec není možný, protože ani jako fyzikálně to do té hlavy nedostanem a jsme vyloženě závislí na tom, aby jsme budovali vztahy s druhejma a aby jsme si navzájem pomohli. A já se vás zeptám, na koho se obrátíte, když potřebujete třeba vyřešit něco ve škole? S kým to řešíte? Pokud teda jste někdo z vás studenti ještě. Nebo když bude to nějaký třeba technický problém v práci.
5: Dířatel někoho velmi blízký, tam pro mě té škole ještě třeba někoho, kdo má se naučit předmět, tak jak to.
2: Jo, jestli nějakých spolužáků třeba. A když nebude vědět spolužák?
5: Normálně si mělo měšit za tím učitel.
2: Třeba, jo. S vypětím všech sil, že jo. Jasně. A to jsou takové obecné věci, ale když budete potřebovat nějakou radu ohledně zdraví, kde budete hledat radu ohledně zdraví?
5: Foru.
2: Na foru. Miminko, nebo jak se to jmenuje. Asi bude lepší za nějakým odborníkem, že? Nebo můžou to být i vztahové věci prostě, taky potřebujeme s někým řešit. Finance, bydlení, auto třeba, potřebujete opravit, tak jako můžete něco najít třeba na YouTube, ale občas je lepší se poradit s někým, kdo tomu doopravdy rozumíš. Jo. A s kým se lidi nejčastěji raději? Často jsou to právě ty jejich blízký. Že? Rodina, přátelé, internet. Až když si nevíme rady, když už si nemůžeme pomoct, tak často pak teprve vyhledáváme nějaký rady někoho, kdo tomu doopravdy rozumí nebo je doopravdy odborník. A já si myslím, že je důležitý umět si tohle nějakým způsobem trošku zrevidovat a hledat opravdu v rámci toho svého networkingu nebo prostě té sítě vztahu, kterou máme, ty odborníky a vlastně budovat kvalitní vztahy na to, aby když řešíme ten náš složitý život, složitý svět, tak jsme to řešili s někým, kdo je k tomu opravdu kompetentní. Já mám pro vás několik takových tipů, nebo tak, jak ten networking budovat obecně a budování vztahu v rámci nějaký tý vztahový sítě. První takový tip je, že vztahy jsou jako svaly. To asi znáte, když je nový rok, takže lidi asi řeknou, že začnou chodit pravidelně do posilovny. Pak to skončí třeba, že přijdou jednou za měsíc. A když to děláte takové to cvičení pravidelně v uvozovkách jednou měsíčně, tak se ten efekt samozřejmě moc nedostavíš. Jo. A u těch vztahů je to úplně to stejné. Prostě pokud se jim nebudeme pravidelně věnovat, tak nemůžeme čekat, že ty vztahy půjdou nějakým způsobem do hloubky. Protože jednou za rok popřem někomu k narozeninám na Facebooku, prostě ten vztah úplně nevybuduješ. Jo. Nemůžeme jít prostě tady na tu kvantitu, nebo prostě to, že budeme to dělat tak málo, že nebudeme moc jít do hloubky, ale zaměřit se na kvalitu ve vztazích a dávat tomu ten čas investovat do toho. Další důležitá věc je, že ten networking by měl fungovat obou straně. Takže není to tak, že my někoho uháníme, ale i vlastně snažíme se tomu druhému taky přinést nějakou hodnotu, něco, čím zase my můžeme být prospěšný pro tu druhou stranu. Každý je prostě na něco stvořený, každý má nějaké obdarování a můžeme prostě navzájem se podporovat, být tady jeden pro druhýho. A vztahy by neměly být takový, že druhý lidi využíváme pro splnění nějakých našich cílů, ale ani, že se necháme někým využívat prostě a budeme tam prostě kdykoliv k dispozici a ten druhý nás bude zneužívat. Musí to fungovat obou straně. Další takový důležitý prvek je komfortní zóna, protože budování nových vztahů, třeba takhle jako fyzicky, je pro většinu z nás výstup z komfortní zóny. Asi úplně běžně nechodíte oslovovat neznámý lidi a budovat s nima vztahy. Každopádně rozšiřování toho okruhu vztahu často znamená výstup z komfortní zóny a já bych vám chtěl ukázat, že to opravdu stojí za to. Takže když to uvedu třeba na nějakým příkladu, který teďka jsem zažil nedávno, tak nevím, jestli někdo znáte Adama Valacha ze Slezska. A můžeš říct, kdo to je, nebo představit ho krátce?
3: Neznám jsi osobně.
2: Jasně. A kdo to je teda?
3: Já spíš znám, že to je syn známé Olandy.
2: Aha, jo, tak zajímavý, tak networking funguje všude možně. Ale já jsem ho třeba předtím rozhodně neznal přes nějaký osobní vztah, znal jsem ho skrz to, že ještě s dalšíma bráchama vybudoval firmu Walmark, kterou potom prodali za několik miliard a vytvořili nadační fond, ze kterého financují misi a evangelizaci. A my jsme měli možnost se s tady tím člověkem potkat v létě, kdy pro nás měl nějakou přednášku, nějaké svoje životní svědectví. A na konci té přednášky on tam ještě chvíli byl. Teď byla možnost za ním zajít a seznámit se s ním a na něco se ho zeptat. Že? No a takovýhle člověk, že jo, prostě evidentně kapacita, něco dokázal jako na začátku kariéry, nic v tomhle tom ohledu. A tak prostě nikdy jsme se neviděli, že neznáme se, tak oslovit takového člověka nějakým způsobem výstup z komfortní zóny.

sebere tu kuráž a jde do toho, do nějaký zóny růstu a jde do akce a tam teda jsem ho šel oslovit a že mě prostě zaujalo nějaké věci, co říkal, tím, že se taky vyvinul financím, tak prostě nějaký témata. Jeho to zaujalo, že mě to vůbec zajímá, že se s ním chci bavit a říkal, no hele, teď už nemám čas, ale tady když tak ti dávám kontakt na sebe a můžeme se spojit prostě v budoucnu, jako domluvíme si nějakou schůzku prostě a můžeme to prodat později. No a takže tady ten člověk totálně jakoby nedostupný, dá se říct, nebo jako domluvit si s ním termín znamená prostě domluvit se s ním třeba 3 měsíce dopředu, aby si na nás vyhradil půl hodiny. A díky tomu, že člověk prostě překonal tady nějaký předsudky nebo svoje strachy, tak byl schopný se s ním takhle spojit a může to přinést nějaký strašně zajímavý věci do budoucna, třeba získat nějaký služby v církvi nebo prostě zajímavý spojení. Prostě, jo? A stačilo k tomu jenom prostě vzít tu kuráž a jít. A v tomhle, pokud si chcete z toho přednášky něco odníst, tak minimálně bych řekl, jako nebát se vzít tu kuráž a opustit tu svoji komfortní zónu, tu svoji sociální bublinu, ale čas od času prostě se nebát a jít se seznamovat, prostě rozšiřovat tu svoji síť, protože nevíte, co potom najdete a když to vyjde, tak to může být extrémně zajímavý. Další rada, kterou si myslím, že je dobrý mít, je, že se nemusíte zalíbit každému. Opravdu ta naše síť přátel kolem nás, která je, tak není pevně daná. My občas můžeme v církvi trošku žít v takový té bublině, že ty lidi, který máme okolo sebe, tak je máme prostě nějak pevně daný. A buď je to super, cítíme se v tom dobře, je nám tam dobře a třeba ani nemáme potřebu z té bubliny nějakým způsobem vycházet. Možná i tak jako trošku pak zabijíme i nějaké poslání církve. A nebo naopak to může být pro nás jako velice špatný, že se v tom prostředí necítíme dobře nebo nefunguje to tak jako pro nás úplně, ale my z toho nevidíme cestu ven. Myslíme si, že prostě takhle to bude navždycky a že to nemůžeme prostě opustit nebo nikdy se to nemůže změnit, to naše okolí. A já bych chtěl, abyste cítili, že v tomhle tom máte možnost to nějakým způsobem ovlivnit a že nejste povinný nebo nucený k tomu prostě fakt se zalíbit každému. Jo? Prostě svět je velký, to pole, který tady kolem nás máme, je obrovský a určitě stojí za to prostě hledat a nacházet lidi, kteří nám budou blízký, se kterými si budeme rozumět a se kterými můžeme budovat ty hluboké vztahy a nemusíme se trvávat v těch nefunkčních vztazích, pokud ta druhá strana s tím třeba nechce nic dělat nebo nechce na sobě pracovat. Takže mějte v tom svobodu a hledejte třeba ty svoje lidi, se kterými můžete budovat. Jo, neříkám, že nemáte mít lásku k lidem, který vám nejsou sympatický, to určitě mějte, ale není povinnost dlouhodobě prostě do nějakých nefunkčních vztahů prostě vstupovat nebo prostě dávat do nich tu energii. Někdy prostě je i projevem lásky to, že třeba ten styk nějakým způsobem omezíme, když je to toxický. Máme nějakým způsobem 3 možnosti, jak s tím networkingem pracovat, nebo takový 3 druhy networkingu. První z nich je ten vnitřní okruh. To jsou lidé, který už teďka známe, se kterými máme nějaký vztahy teďka navázaný. Potom je vnější okruh, což je taková ta rozšířená bublina lidí, který známe třeba od vidění, nebo jsou to nějaký známí toho našeho okolí prostě. Takže se k ním dokážeme dostat přes nějakou tu přímou vazbu. A potom jsou už pro nás vlastně cizí lidi, kde žádná přímá vazba neexistuje. A s nimi se můžeme samozřejmě taky seznamovat. A každá tady ta oblast má nějaké svoje pro a proti, nějaké úskalí a pozitiva. Já bych se s váma chtěl podívat blíž, v jakých těchto sférách se dají budovat vztahy a jakým způsobem. A když vezmeme ten vnitřní okruh, tak jsou to lidi, který my známe, oni znají nás. Takže výhoda je, že často budovat s těmahle lidma vztahy nějaký hlubší, nebývá takový výstup z té komfortní zóny. Je to pro nás mnohem jednodušší. A nevýhoda je, že jsme zavřený v nějaký svojí sociální bublině, už jenom na základě toho, že jsme se narodili do nějakého prostředí. Ta bublina může vlastně mít nějaké svoje názory a něco, co třeba nám omezuje určitý úhly pohledu a nějaké možnosti. Já bych vám to chtěl ukázat na takovém příkladu, který vám přečtu. Skupina vědců, jo, jedná se o experiment, umístila 5 opic do klece a doprostřed dala žebřík s banánem na vrchu. Pokaždé, když opice lezla na žebřík, vědci pokropili ostatní opice studenou vodou.

Po chvíli, pokaždé, když opice lezla na žebřík, tak ji ostatní zmlátili. Po nějaké době se žádná z opic neodvážila vylézt na žebřík, nehledě na pokušení. Vědci se rozhodli nahradit jednu z opic. První věc, kterou tato nová opice udělala, byla, že lezla na žebřík. Ostatní ji okamžitě zmlátili. Po několika výprascích se nový člen naučil, že nemá lézt na žebřík, aniž by ale věděl proč. Druhá opice byla vyměněna a objevilo se to samé. První opice se přidala k mlácení druhé. Třetí opice byla prohozena a opakovalo se to samé. Výprask. Čtvrtá byla nahrazena a výprask se opakoval. A nakonec pátá opice byla taky nahrazena. Co zbylo, je skupina pěti opic, které přesto, že nikdy nebyly trestány studenou vodou, pokračovaly v mlácení opice, která se pokusila vylézt na žebřík. Pokud by to bylo možné, a my se jich mohli zeptat, proč mlátí všechny ty, co se pokusí vylézt na žebřík, odpověď by nejspíš byla. Já nevím, takhle to tu prostě chodí. Připadá vám to povědomé? Pokud budeme celý život žít jenom v nějaký svojí sociální bublině, tak je dost pravděpodobný, že budeme mít nějaký návyky, přesvědčení a věci, podle kterých žijeme, o kterých vůbec nepřemýšlíme a nevíme, proč to děláme. A můžou to být pozitivní věci, ale můžou to být i negativní věci. A pokud nebudeme vystupovat z té svojí sociální bubliny a nebudeme si rozšiřovat tenhle ten pohled, tak se nám může stát, že nám nějaký naprosto zásadní aspekty života můžou uniknout, nebo věci, které třeba pro nás Bůh připravil, nějaký požehnání, které jsme úplně minem, protože jsme se rozhodli prostě žít v nějaký svojí bublině. Zároveň v rámci našeho vnitřního okruhu prostě musíme dbát na to, že zpětná vazba, která chodí z toho okolí, nemusí být vždycky relevantní nebo objektivní. No často je tam nějaký subjektivní hodnocení, že ty lidi nás znají už od toho, když jsme byli malí, takže na nás třeba nahlížejí prostě jako na ty děti a už nevnímají, že už jsme se někam posunuli tím časem. Takže můžou na nás být velice hodný, anebo naopak prostě jsou na nás příliš tvrdý, protože si říkají, jsou to ty malé děti, potřebují furt neustále vychovávat. Časem prostě, když se uzavřeme nějaký jakovýho bublině, tak to není vůbec dobrý. A může se stát to, co s těm opicím. Druhá forma toho networkingu je teda navazování těch hlubších vztahů v rámci toho vnějšího okruhu. Tam jsou to teda lidi, kterým máme nějakou vazbu, ale ne přímou. Takže už je to určitý výstup z komfortní zóny, s nima ten vztah navázat. A na druhou stranu nám to může extrémně přinést nějaký zajímavý zkušenosti, rozšířit ty pohledy a často i skvělý vztahy. Já bych vám tady uvedl příklad z mýho života, kdy jsem se takhle jako seznámil se Zuzkou Kytlovou z KAMU, kterou jsem osobně neznal, znal jsem jenom od vidění, že jsem ji viděl na nějakém tréninku, ale protože jsem na ní dostal doporučení od kamarádky, že se věnuje nějaký oblasti služby, kterou jsem dlouhodobě hledal, že nám jako v mládeži chybí služba holkám, tak jsem ji kontaktoval, spojil jsem se s ní a pobavil jsem se s ní, co řešíme, jaká je potřeba a padlo to na úrodnou půdu a rozjeli jsme projekt vzdělávání služby ženám a mám z toho strašnou radost, že prostě u nás se můžou v regionu holky jako vzdělávat, přináší to super požehnání a stali se z nás, jako řekl bych, dobrý parťáci. A je to jenom díky tomu, že se podařilo vystoupit z té mojí sociální bubliny, i když je to vlastně furt jako v církvi, že není to někdo totálně cizí, ale mohli jsme se prostě seznámit a přináší to takovýhle požehnání. Jo. Takže stojí to za to prostě rozšiřovat si i ty obzory a Broadfest je taky skvělá příležitost prostě jak tady poznat někoho, koho znáte třeba jen od vidění a potom to v budoucnu může přinést nějaký ovoce. Třetí oblast jsou ty úplně cizí lidi, který ani neznáme. Tam je to největší výstup z komfortní zóny. Zároveň, ale když se naučíme oslovovat i ty lidi nebo navazovat vztahy s lidma mimo takhle, tak tam už přichází takový ten efekt toho, opravdu je možný se seznámit s kýmkoliv, nebo všechno je možný v tomhle tom. Jo, není to jenom nějaký prezident. Zase, když bych uvedl třeba příklad, co se mi stal, tak já jsem zapojený v jedné komunitě od člověka, který možná znáte z Instagramu, jmenuje se Václav Tomanec.
to takový úspěšný mladý kluk. A já jsem ho začal sledovat, protože mě ten jeho příběh zaujal, zajímalo mě to, připojil jsem se do jeho komunity, něco jsem o sobě napsal. A tady ten člověk se mě potom po pár měsících ozval, mě zavolal a říkal, Davide, sleduju tady ten tvůj profil, a zajímá mě, čemu se věnuješ ohledně té služby a tak, co jsi tam psal, jako chtěl bych se s tou potkat, to jestli mě o tom něco povyprávil. Prostě člověk, který když dělá nějaký individuální biznisový konzultace, tak mu platí 30 tisíc na hodinu a ona zavolá a chce se s váma potkat, protože ho zajímá prostě, co člověk dělá v rámci služby. Jo. Tak se cizí člověk, ale jenom protože jsem se někam přidal, bylo možné ten vztah navázat, umožnil jsem to, jsem to nevyignoroval nebo jsem se neleknul toho, co by se se mnou ten člověk bavil, tak jsme se mohli potkat reálně a teďka máme spolu nějaký vztah, zase se uvidíme za nějakou dobu. Já jsem mu i dával nějakou křesťanskou knížku, když jsme se potkali a uvidíme, co z toho vznikne. No. Takže je to možný, můžete se fakt seznámit s kýmkoliv, může to přinášet ovoce, ale je potřeba vystoupit z té komfortní zóny. Teď jsme se pobavili trošku o tom, kde se dají ty networkingové vztahy navazovat. A pojďme se podívat na to, jak to často děláme my a jak to třeba dělal Ježíš, protože myslím si, že Ježíš je dobrá inspirace na to, jak budovat vztahy. Často jak vypadá náš běžný den. A tak vstaneme, potkáme se doma s rodinou, vyjedeme do školy nebo do práce, tam se potkáme se stejným kolektivem, potom jdeme na nějaký kroužek nebo volnočasovou aktivitu, pak třeba jdeme nakoupit, jdeme domů a takhle to funguje den co den. Potkáváme se každý týden s těma stejnýma lidma, děláme ty stejné věci a pak se třeba divíme, jak to, že jsme nepoznali nový lidi za tu dobu. Že? Tak pokud chceme poznávat nový lidi, tak potřebujeme v našem životě i zavádět nějaké určité změny, chodit na místa, kam běžně nechodíme, nebo nějakým způsobem poznávat to okolí a ten svět okolo nás. Pokud tomu prostě nepůjdeme cíleně naproti, tak můžeme těžko čekat, že poznáme někoho novýho. Ježíš nežil v takovéhle rutině. Ježíš prostě chodil za lidma a seznamoval se. Máme na to celou řadu příběhů. Já bych s váma teď chtěl vlastně sdílet několik těch principů, který Ježíš využíval na budování vztahu. Protože věřím, že chceme být jeho učedníkama a máme se od něj co učit. První taková inspirace může být to, že Ježíš vždycky budoval osobní přístup a individuální vztah. To můžeme vidět krásně k jeho přístupu k jeho učedníkům, jak je oslovoval, jak je nacházel, jak šel za Matoušem do té celnice, za rybářema. Vždycky k ním přišel, oslovoval je jménem a jmenoval je jménem, prostě povolal je tím. Je těch příkladů hodně, určitě doporučuji, pokud chcete i tady ty principy třeba víc vysledovat, tak seriál Chosen si myslím, že vám v tom taky může pomoct zvědomit nějaké tady ty věci, takže doporučuji taky na něj mrknout, nebo tady bude Chosen Club, tak třeba toho využít. A Ježíš prostě nevytvářel ty vztahy nějakým způsobem jenom povrchně, ale chtěl ty lidi reálně poznat, dát jim nějakou svoji osobní pozornost, svůj čas jim věnovat a chtěl znát i ty jejich potřeby, ty jejich touhy a přání a chtěl k ním přistupovat takhle individuálně. A i to bychom měli dělat, když ty vztahy chceme budovat. Další princip je, že naslouchal a snažil se porozumět potřebám. Když vezmeme třeba příklad té ženy u studny samařský, tak on za ní přišel a mluvil tam něco o vodě, ale samozřejmě věděl, že ta žena nepotřebuje se napít vody jako ty fyzický, ale že potřebuje tu vodu věčného života a přinášel jí to, co doopravdy potřebuje. Věděl přesně, jaké jsou ty její potřeby. A my bychom měli taky bedlivě naslouchat těm lidem, když budeme vztahy a hledat, co jsou opravdu ty jejich vnitřní potřeby a to se jim snažit přinášet a skrz to se můžeme dostat doopravdy na tu hloubku. Ale tam je empatie a soucit. A když se podíváme na Ježíše, jak třeba v Matoušovi se píše, když Ježíš uviděl zástupy lidí, měl s nimi soucit, protože byli jako ovce bez pastýře. Ten soucit se může projevovat nějakou praktickou pomocí, ale už jenom to, že třeba člověka vyslechneme, věnujeme mu zase pozornost a
Nebo ho pozveme na kafe, nebo na nějaký jídlo. Jo. Můžou to být prostě fakt nějaké drobnosti, ale skrz to, že naplníme často ty základní životní potřeby, můžeme pro ty lidi udělat neskutečně hodně a ne, nadarmo prostě spousta misí a budování vztahu je i skrze třeba jídlo. Jo, takže Ježíš prostě hodně času trávil s lidma, prostě, že trávil s nima čas tam, kde byli, kde se nacházeli, šel za nima, zval je k jídlu a měli spolu takovýhle fajnový čas. Taky vlastně nějakým způsobem to nebylo jednorázové setkání, že Ježíš přišel a za učedníkem oslovil ho a pak už by ho nechal bejt, ale učedníkům se věnoval pravidelně, dával tomu ten čas, jak jsem říkal, že ty vztahy jsou jako svaly prostě. Dělal to opakovaně, s nějakým záměrem. Ten princip učednictví je o tom, že jako doprovázíme dlouhodobě a to přináší potom to dlouhodobý ovoce. Taky důležitý princip, který tam je, tak říkat věci tak, jak jsou, že máme k druhým přistupovat s láskou, ale pokud chceme budovat opravdu hluboký vztahy, tak jsme schopni říct i těm druhým, co se nám třeba nelíbí, nebo co vidíme, že třeba dělají špatně. V lásce? Ale řekneme jim to. Nebudeme budovat prostě povrchní vztahy, jenom prostě, že budeme s každým za dobře, ale to opravdu i přátelství nebo ty hluboké vztahy dokážou jít takové do hloubky. A když vezmeme třeba Ježíše, když přišel k té cizoložnici, kterou měli kamenovat a řekl, kdo jste bez viny, ať první hodí, všichni odešli. A on za ní pak přišel, vidíš, nikdo nehodil, tak běž a nehřeš víc. Takže neřekl, neudělal vlastně nic špatně. On řekl, bylo to špatně, ale nikdo tě nesoudí, tak už prostě se z toho poučil. Už to nedělej znovu. Tím se pojí i vlastně odpouštění a nějaký dávání druhý šance, že my nemáme fungovat, takže když nás někdo tím způsobem zklame, tak ho odepíšeme prostě na poprvé. Ale jsme lidi, prostě každý chybujeme, ty vztahy nikdy nebudou ideální, je to prostě narušený svět, ve kterým žijeme a to, že budeme odpouštět a dávat i tu další šanci, tak nám zase pomáhá prostě jít do té hloubky, protože i když jdeme do hloubky, tak může tam být prostě nějaký zranění, je to citlivý a někdy prostě se to stane. V neposlední řadě poslední princip je modlit se za ty vztahy, opravdu modlit se za jednotlivý lidi. Ježíš se modlil za svoje učedníky a my se máme taky modlit za naše vztahy, protože prostě Bůh má to jako nedílnou součást vztahu. Prostě. Když se Ježíš modlil za své vztahy, tak my bychom měli asi taky. Jo. Teď jsme si prošli několik těch principů od Ježíše a pojďme se podívat na to, jak by měly naše vztahy vypadat, abychom je měli v nějaký zdravý rovnováze. Vy jste určitě asi už někdy slyšeli, že jsme nějakým průměrem 5 lidí, se kterýma trávíme nejvíce času. Což si myslím, že je do velké míry pravda, ale já bych vám rád dneska chtěl tenhle pohled rozšířit a já na to použiju takový příklad s kompasem, nebo mám to tak jako pojmenovaný jako kompas. Kdy máme takový vztahový kompas, na kterým máme nějaký sever, který nám někam ukazuje. A to jsou vztahy, kterým říkám učitelský vztahy. Co se týká tohohle typu vztahu, který bychom v našem životě měli mít, tak jsou to vztahy, kde se máme od koho učit, kdo nám má co předat. Jsou to lidi, kteří nás můžou rozvíjet, výst v oblastech, kde ještě nejsme třeba tak silní, kde to potřebujeme a je naprosto zásadní, aby jsme v životě měli typy vztahu, které nás dokážou tady tím způsobem posouvat, protože pokud nebudeme mít tyhle vztahy, tak budeme stagnovat a stagnace pak vede často k úpadku. A za mě je strašně důležitý, abych měl učitele nebo někoho, kdo mě bude provázet v těch zásadních životních oblastech, takže mít někoho, od koho se můžu učit v oblasti víry, kdo mě může jít vzorem, někoho, kdo mě bude provázet v mým osobním životě ve vztazích. A zároveň si myslím, že je dobrý mít i nějaký učitele nebo místo, odkud můžu čerpat i ke vztahu k tomu, jak spravuju svůj majetek a i jak spravuju svoje zdraví a tělo, protože to jsou taky věci, které když nám nebudou fungovat, tak prostě ty vztahy budou taky kulhat a nebude se nám dařit je rozvíjet. Takže máme tady ten typ vztahu. Potom máme takovou druhou úroveň vztahu, tady takový východ-západ, tomu říkám parťáci.
A tyhle ty parťáci, berme, že jsou tak nějak v uvozovkách na stejné úrovni jako my. A ještě bych to rozšířil na parťáky, u kterých, kde můžeme fungovat jako takzvaný teploměr, a potom parťáky, u kterých můžeme fungovat jako termostat. Jo? A co to znamená? Tak jsou to lidi, se kterými sdílíme tu naši životní cestu, jdeme spolu tak nějak bok po boku a nejlépe se s nima buduje komunita. Je strašně důležitý používat tady ten princip toho teploměru a termostatu. Co to znamená? Tím, že máme kolem sebe nějakou komunitu lidí, tak oni můžou být v něčem pro nás třeba inspirací, v něčem prostě bychom měli být my inspirací jim nebo vzorem. No a když jsou ty oblasti, kde jsou na tom třeba líp nebo kde se od nich chceme učit, tak tam bychom měli být tím teploměrem, protože co dělá teploměr? Ten se přizpůsobuje tomu okolí, tu svoji teplotu. Takže když jsme kolem komunitě, kde chceme od ní čerpat, aby přebírat prostě to, co má, tak bychom měli být tím teploměrem. Na druhou stranu taky jsme volaní k tomu, aby jsme vlastně chodili za lidma, který třeba mají chování nebo věci, které nejsou ideální a které nechceme přebírat. A tam bychom naopak měli být tím termostatem, který prakticky dělá to, že nastavuje tu teplotu, takže se nepřizpůsobuje tomu okolí, ale vlastně nastavuje, jak by ty věci měly být. A tohle je důležitý princip, aby jsme se nenechali stáhnout v těch špatných věcech a v těch dobrých naopak, aby jsme se nechali inspirovat. V neposlední řadě, a potom je teda i důležitý nemyslet jenom na sebe a na svůj rozvoj a tak nějak s kým ten život sdílet, ale budovat i učednický vztahy. Věřím tomu, že je prostě naprosto zásadní, aby to, co máme, to životní situaci, ve které jsme, tak aby jsme ji i sdíleli směrem učit někomu, kdo ještě třeba na té cestě není tak daleko. A nemusí to být jenom kvůli tomu, že je mladší, ale třeba v té oblasti, kde jsme, tak jsme dál a dokážeme ho nějakým způsobem vést a doprovázet. A věřím tomu, že každý z nás prostě může být někomu vzorem nebo může někomu být tady tím osobou toho učitele, třeba když to tak nazvu, že může někoho vést. A není to jako upřímně jednoduchá věc, nebo jako věc, která by šla sama nebo zadarmo. Často vás to stojí nějaký úsilí, stojí vás to i čas, energii, možná nějaký zklamání, že ten člověk prostě třeba se nepoučí, nebo prostě pes na to vykašle, může to být prostě složitý. A na druhou stranu, pokud se tady ty učednické vztahy podaří budovat, tak přijde teda minimálně z vlastní zkušenosti, takže to přináší úplně takové ty nejkrásnější věci, kdy vidíte, jak někdo se posouvá, jak se jeho život rozvíjí a opravdu vnímám, že to může být taková ta nejhodnotnější věc, kterou můžeme tady na Zemi zažít z hlediska vztahu vůči druhým lidem. Já jsem slyšel několikrát od Davida Nováka, že říkal prostě, čeho si cení za celou tu dobu, co kdy dělal jako nejvíc, tak je to právě tady ty učednické vztahy s jednotlivcema, který on vybudoval, tak toho si cení úplně nejvíc nad, nevím, prostě odbor mládeže, kariéru v církvi, všechno možný. Co bylo pro něj nejvíc v životě, tak je právě budování těch učednických vztahů. Pokud ale stejně cítíte nebo máte takový pocit, že toho nejste hodný nebo na to nejste dost dobrý, tak je to minimálně dobrý podnět, tak abyste na sobě třeba začali pracovat a našli si aspoň teda nějakého toho učitele a začali jste se posouvat a mohli se stát někým, kdo může v budoucnu mít svoje učedníky, protože jsme k tomu volaní, aby jsme činili učedníky a je to opravdu skvělá věc. A nenadarmo taky je taková podmínka nebo princip, že často ten učitel se naučí toho sám minimálně tolik, co ten žák. Takže pokud se chcete posouvat, tak prostě mějte někoho v učednickém vztahu a vás to neskutečně vybuduje, protože pokud chcete něco předávat, tak to musíte první mít a to vás bude hnát k tomu, abyste na sobě pracovali a může vás to neskutečně posunout. Je to fakt skvělá věc a přeju vám, abyste to mohli zažít. Blížíme se k závěru, takže já bych shrnul to, co jsme dneska probírali. Vztahy jsou důležitý, je to zásadní, byli jsme s ním, k ním stvořený.
nejsme v nějaký svoji sociální bublině stvořený, aby jsme žili celý život. A může to mít určitý omezení, takže důležitý umět navazovat nové vztahy. A když na tom budeme pracovat, budeme vystupovat z té naší komfortní zóny, a tak to může přinášet neskutečné požehnání do našeho života. A tak bych vám popřál, ať se vám daří budovat tyhle smysluplné vztahy. A můžete o sobě říct, jsem dobrým učedníkem, jsem dobrým parťákem a taky jsem dobrým učitelem. A nezapomeňte však, ale že ten nejdůležitější vztah, který máme, tak je s Bohem, Otcem v nebesích, a když se nám podaří budovat dlouhodobě tenhle ten vztah, tak věřím, že nám to pomůže i do vztahu všech ostatních.

Jak se nám daří udržovat a rozvíjet naše vztahy? Přednáška Davida Pokorného, která zazněla na Broadfestu, nám snad byla inspirací, jak pracovat na networkingu. Její reprízu si můžete poslechnout také v úterý ve 22 hodin. Příště nás v Akademii čeká přednáška novináře Jana Žabky, která se věnuje dezinformacím v médiích s názvem Naše volba. Naladit ji můžete v sobotu 11. července od 19 hodin. Teď už na Rádiu 7 písnička Shilo Ben Hoda Everything That Is Missing, tedy Všechno, co mi chybí, ve které zpívá, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zaplatím tu cenu, stejně je všechno tvé. Nakonec, když tě potkám, ty mi dáš vše, co mi chybí, a já v tobě dosáhnu plnosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

To byla písnička Nejsem sám od City House Music. Blíží se 18. hodina a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Milan Remeš, po kterém převezme mikrofonové žezlo Broňa Procházková. Dnes slavíme státní svátek, který připomíná dva bratry, Cyrila a Metoděje, kteří do Čech a na Moravu přinesli poselství Evangelia o Ježíši Kristu. Byli připraveni sdílet se o to nejcennější, co měli. Během prázdnin nás čekají dovolené, spousta aktivit, dětské, mládežnické i rodinné kempy. Potkáme se přitom s dalšími lidmi. Buďme připraveni, stejně jako Cyril s Metodějem, dávat i přijímat. Sdílet se s lidmi kolem sebe o náš život, o poselství Ježíše Krista. Buďme připraveni modlit se za lidi kolem sebe, za naše blízké, vzdálené, za naše bližní, ať už budeme kdekoliv. Přeji vám krásný zbytek nedělního dne a zůstávejme s Bohem.

0: Naladěno máte Rádio 7. Minula 18. hodina, máme neděli 5. července. Ať je vám závěr dnešního dne časem příjemným, časem pohodovým a třeba i časem, který strávíte ve společnosti Rádia 7, vám přeje Broňa Procházková.
1: Sváteční slovo.
2: První neděli po prázdninách. Většina lidí si brala dovolenou a nějak odpočívala. Odpočinek není nic hříšného. Říkám to proto, že občas mám pocit, jako by někteří lidé, i křesťané, museli pořád něco dělat. A když si lehnou na divan, tak trpí a stydí se. Nyní si ale nevšímám lenochů. To je jiná kapitola. Bůh počítá s odpočinkem člověka a dokonce si přeje, aby každý odpočíval. A lidé vyznávající Boha za svého pána by ho měli poslouchat. Odpočinek je Boží dar a tak jako děkujeme za jiné dary, měli bychom být vděční i za odpočinek. A tak jako děkujeme za službu a sloužíme podle Božích představ, tak bychom mohli i odpočívat podle Božích představ. Malý odskok jinam. Kdo z nás, věřících lidí, ještě nepřemýšlel o tom, proč Bůh někdy nereaguje? Kdo z nás nepochyboval o tom, zda Bůh opravdu vnímá a slyší naše volání? Kdo z nás, věřících, nebyl nikdy prázdný a bez šťávy? Jak rádi si můžeme číst slova Božího zaslíbení Izraeli a rádi si je i přivlastňujeme, Hospodinova ruka není krátká a jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tato krátká věta je natolik silná, že věřit jí by mělo totálně změnit náš život. Ale po této větě jsou slova už méně lichotivá a skoro se ani nehodí, abych je četl v neděli. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk a tak dál. A nyní bychom mohli sestavovat nějakou tabulku hříchů a všech možných přestupků, biblickým metrem měřeno. Ale chci zůstat u odpočinku, u dne, který je vyčleněn z pracovního týdne. Oné úžasné větě, že Hospodinova ruka není krátká a jeho ucho není zalehlé, totiž předchází slova o odpočinku. Izajáš říká, jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib, můj svatý den, a nazveš-li den odpočinku dnem rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči. Pak nalezneš rozkoš a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších a z dědictví tvého otce tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa, a Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Tak to vypadá celý text pěkně pohromadě. A co děláme my třeba v neděli, když odpočíváme? Pochůzky, záliby, golf nebo pravidelné malé pivečko v restauraci? Že bychom toto nesměli nebo neměli? Nemyslím si. V uvedeném textu jsou dvě přivlastňovací zájména a já doporučuji každému, aby si ten text přečetl ve vlastní Biblii. Je to konec 58. a začátek 59. kapitoly Izajáše. A ta zájména jsou své a jeho. Bůh touží po přenesení svého pokoje do našeho života a k tomu je nutné to svoje odfiltrovat a jeho nasávat. To, jak probíhal den odpočinku Izraelitů, mělo přímý vliv na to, jak je Hospodin slyšel a jaký z toho oni měli potom pocit. Prázdný, bez spojení, anebo radost a pokoj s Hospodinem. Jsem pevně přesvědčen, že nejde o to, co děláme, ale o to, co je motivační silou našeho dělání, odpočívání. Takže nakonec vlastně jde o to, co děláme. A také v neděli. Den odpočinku je důvodem k oslavě. Nazveš-li den odpočinku rozkošným a svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak a tak. No, nemám, co bych dál asi k tomu řekl, ale zkusme to. To zaslíbení určitě stojí za to.

Nedělní večer začal svátečním slovem, čím bude pokračovat. Jaká je nabídka večerního vysílání? Pojďme nahlédnout. Je čtení branou k lepšímu pochopení života? A může být někdy i na škodu? Který literární hrdina může být inspirací? A kdy je dobré vzít do rukou Bibli? I na tyto otázky se dostane v zákoutí, jehož hostem bude středoškolský pedagog Stanislav Zajíček. Do tajů češtiny a dál míříme od 6:30. V 7 pak zamíříme za obzor. Hodina cestování nás zavede na Nový Zéland. Vyprávět o něm bude Veronika Cvetlerová, kterou k mikrofonu pozvala Anet Galda. Existuje v našem životě někdo, o kom si myslíme, že mu nemůžeme odpustit? Odpuštění je nevyhnutelný krok, chceme-li být osvobozeni pro lásku. Charles Stanley nás v dotecích od 20:15 povede cestou k tomuto cíli. Kde hledat sílu, když prožíváme dny plné radosti a vítězství, ale i chvíle těžkých starostí a proher? První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, zve k tomu nejzákladnějšímu, k načerpání síly u Boha skrze modlitbu. Zaposlouchejte se do modliteb podle Bible po 21. hodině. V pořadu Řeka života přiblíží Jarek Pleva, autora jedné z nejznámějších křesťanských písní irsko-kanadského básníka a kazatele Josepha Scrivena. Jeho nelehký životní příběh je vykřičníkem k lacinému křesťanství. K poslechu jste zváni po 22. hodině. Směr je jasný, tvrdí autor stejnojmenné knihy Jan Vopalecký. Jeho trefné postřehy ze života nabízí relace Večer pod lampou po 11. večerní. Směr je jasný, bude znít tedy po 23. hodině a směr je jasný i v tuto chvíli v závěru pořadů večerního vysílání. Ať je vám s Rádiem 7 dobře.

0: Máme 5. července, na dnešní den připadá státní svátek, máme den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyril a Metoděj patří k velice známým osobnostem českých a obecně slovanských dějin. Oba bratři ze Soluně dosáhli všeobecného uznání za uvedení křesťanství na Velkou Moravu. Před nimi zde sice již působili irští a germánští misionáři, ale příchod a působení slovansky hovořících věrozvěstů mělo pro střední Evropu zásadní význam. V kalendáři dnes najdete napsána jména Cyril a Metoděj.
1: Na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta, znamení víry, co člověka zvedá, tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát, vemte mi všechno a budu snít, ale mou víru tu nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

o tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát. Vemte mi pero a budu hrát.

Zákoutí je místo, kde se usedá i proto, aby byl člověk ukryt zrakům okolí. A taková místa často volají ke čtení. Dobré spojení pro dnešní setkání v pořadu, k jehož mikrofonu zve Lucie Endicherová hosty, kteří se nebojí klást si podstatné životní otázky a hledat na ně odpovědi. Ty nemusí vycházet z křesťanství, ale má cenu je poslouchat a zamýšlet se nad nimi. Za okamžik pořad Zákoutí.

0: Je třeba položit správnou otázku a umět na ně i odpovědět, říká můj dnešní host. Se svými studenty se mimo jiné snaží dostat k poselství knih z hloubky historie literatury i těch soudobých. Byl poslancem České národní rady, odborným pracovníkem Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a dnes je středoškolským pedagogem. Za svou přednost považuje zkušenosti, které získal v rámci ochotnického divadla. Může tak zahrát postavu správného učitele a stále usilovat o to, se co nejvíce přiblížit jejímu obsahu. Stanislav Zajíček z dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a velice děkuji za pozvání.
0: Já se přiznám, že natáčet s vámi je pro mě takový splněný sen, protože literatura je něco mému srdci velmi blízké. Konečně si můžu popovídat s někým, o kom mám pocit, že to vidí podobně. Tak jsem v hlavě generovala spoustu otázek a říkala jsem si, kterou začít. A pak mě napadla jedna úplně hloupá. Ale přijde mi potřebná položit. Je vlastně v dnešní době počítačů a vší techniky, sociálních sítí a všeho kolem nás ještě potřeba číst literaturu, knihy jako takové?
1: Ano. Já jsem se obával, že se asi nespokojíte s odpovědí ano. Ten důvod je velmi jednoduchý. Jestli něco je pro člověka podstatné, tak je to představivost. A představivost vzniká, když vy z určitého podnětu rozvíjíte představu jednu a druhou a třetí a v těch představách můžete nacházet například různé cesty pro odpovědi na otázky, které vás napadají, nebo jenom potěšení z obrazů, které se vám promítají do hlavy. A myslím si, že literatura je pro budování tohoto typu představivosti velmi, velmi dobrým médiem, velmi dobrým prostředníkem, takže říkám, určitě čtěme literaturu, protože potřebujeme představivost a literatura ji učí vyvolávat.
0: Nemám v hlavě přesná čísla, ale vím, že vždycky znovu, když vycházejí statistiky toho, kolik knih vychází ročně v češtině, tak mě děsí to množství a říkám si, že svět už je zaplevelen úplně ze všech stran. A ve mně osobně to vzbuzuje pocit, že přece všechna témata už byla zpracována xkrát a už jsou to jenom variace. Je možné napsat ještě něco nového? Něco, co nebylo napsáno?
1: Skvělá otázka, horečně přemýšlím, jak bych na ní nějak poučeně odpověděl a odpovídám samozřejmě, že je možné napsat něco nového, zvlášť v případě, kdy budeme uvažovat nad tím, co to slovo nový znamená. A jestliže nový znamená něco, co tu ještě nebylo, tak v tom případě bych řekl, asi ne, asi není možno napsat něco nového, ale pokud o nový uvažujeme, je to to, co já přináším a ostatní to neznají, tak v tom případě říkám ano, určitě, určitě. Protože věci, chvála Pánu Bohu, jsou zapomínány, takže můžou být znovu a znovu zpřítomňovány a my můžeme být překvapeni. Hle, podívejme se, jak ta věc je nová. Takže v tomto smyslu říkám ano, určitě, to víte, že jo.
0: Kdybych to vzala z druhé strany, jak se díváte na umělou inteligenci? V současné době se hodně vede debata o tom, komu všemu vezme AI práci a všichni pracovníci se slovem jsou tam zmiňováni celkem vysoko. Tak uvažuju, jestli se to bude týkat spisovatelů, učitelů, moderátorů, koho všeho. Jak to vidíte?
1: Začnu trochu vzpomínkou a trochu, řekněme, faktem. Já jsem se poprvé setkal s rozpačitým nebo agresivním nebo, řekněme, vstřícným postojem k pokroku v září roku 1968, když jsem nastoupil do první třídy a tehdy ještě paní učitelka nám řekla, že propisovací pera jsou zapovězena, protože my se nejdřív musíme naučit psát perem, které se nasazuje na násadku a namáčí do kalamáře. Takže vedle mě sedícího Václava hned uzemněla s tím, že tedy nechci svoje propisovací pero schová. A až teprve zvládne to pero namáčecí, tak můžeme pracovat dál. Jo? Víme, jak to dopadlo. Kdyby dneska paní učitelka v první třídě řekla dětem, ať si teda i hned schovají své propisky, tak by nepochybuju se snesla teda na její hlavu obrovská vlna agresivně, že jo, laděných odpovědí. A já tím chci říct to, že tak jako bylo nesporným faktem, že psát perem, jímž vy teda vládnete kalamářem a násadkou a tak dále, znamená mít cit pro materiál, daleko lepší motoriku, určitě i větší možnosti, tak nakonec zvítězila ta propisovací tužka. A v případě umělé inteligence je nesporné, že něco vezme a velmi mnoho dá. Takže já jsem přesvědčen, že kdo dneska nestuduje, o co jde, kdo se neseznamuje s jejími možnostmi a kdo nepřemýšlí nad tím, jak ji využít ke své práci, tak ten zítra v tom vlaku už nebude. Toho, řekl bych, tep doby vytepá z vlaku ven. Je to sledovatelné i na řadě jiných případů, než je pero a kalamář. Já jsem jich během své kariéry začal poměrně dost. A tady je to o to, řekl bych, naléhavější, že to je nástroj kalibru, jaký jsme tu teda doposud neměli. Vy jste se ptala, jestli to nahradí například novináře. Já říkám, některé určitě ano. Zprávaři si už můžou balit fidlátka, základní grafici si můžou balit fidlátka, ale ti, kteří, řekněme, využijí analytické schopnosti, které umělá inteligence má a kteří využijí, dejme tomu, rešeršní schopnosti, které má, ti v těch redakcích zůstanou. A pro učitele platí to samé, abych zůstal tedy u těchto dvou profesí. Tak
0: vy hodně říkáte, že jsou důležitější otázky než odpovědi. Jak se pozná dobrá otázka, nebo jak se pozná ta správně položená otázka, která tedy vede k tomu, aby se člověk dobral odpovědi?
1: Správně položená otázka je ta, která jde k jádru toho, co vy hledáte. To znamená, která směřuje k poznání, o které vám jde. Bezesporu si dovedeme představit otázky, které jdou mimo. To je známá věc a rétorika všech dob a časů učí, dejme tomu, účastníky v dialogu, v závorce sporu, v závorce hádek a tak dále, jak vhodně zvolenou otázkou třeba urazit toho, s kým mluvíte, což je věc, která evidentně nemíří k jádru, pokud tedy urážka nemá být tím jádrem. A u těch otázek, řekněme školních, je to stejné. To znamená, že dobrá otázka jde k podstatě věci, o kterou vám jde. Dovedu si představit, kdybychom, dejme tomu, mluvili o věcech fyzikálních nebo matematických, že jo, tak dobrá otázka se vždycky nějak týká například chování fyzikálních veličin, anebo se týká matematických vztahů, kdybych se držel přírodních věd. No a v literatuře tamto pole je samozřejmě daleko mlžnatější a o to důležitější je ty dobré otázky klást.
0: Jak to učíte své studenty? Jak v nich budujete tu schopnost klást dobré otázky?
1: Troufám si říct, že to začíná tou úplně první otázkou, kterou dostanu, když 1. září poprvé vstoupím do první třídy a vidíme se poprvé. A myslím si, že určitě velmi dobře odhadnete, jak ta moje otázka zní. Co myslíte, Lucie? Co je ta první otázka?
2: Nevím, co od toho čekají.
1: Skoro jste to trefila, ta první otázka zní, proč jsme tady? Proč jsme tady? A druhá otázka zní, proč neodejdou z této místnosti, když je venku tak nádherně a dveře jsou otevřeny. Většinou ještě předvedu, že ty dveře skutečně jsou otevřeny, že nikdo není přikován k tomu místu a může teď hned v tomto okamžiku se zvednout a jít z té třídy ven. A teď vznikne debata nad tím, proč to drtivá většina žáků neudělá. Mně se to teda ještě nikdy nestalo. Já sním o těch žácích, kteří vstanou a řeknou, no teď to je vlastně pravda. Jedeme do krasu, nebo jdeme do kavárny, nebo jdeme si sednout do parku, teď vy máte pravdu. My jsme svobodní lidé, nazdar, učiteli. Jo? Většinou zůstávají a teď samozřejmě se bavíme o těch siločarách, které se pohybují tou třídou a těch silách, které přikovávají k těm lavicím a dospějeme k tomu, že pravděpodobně existuje nějaká energie, která vybuzuje ty siločáry a která zřejmě se možná do nich nějak dostane, když v té škole zůstanou a když tedy na samém počátku si zodpoví otázku, proč jsou tady a že to možná je kvůli nějakým energiím, o kterých tedy mohou doufat, že se do nich nějak dostanou, no, nebo že se s nimi budou potýkat.
0: T Tenhle ten pořad má takový sumář otázek, které v něm znějí celkem pravidelně, tak já s dovolením teď ten sumář rozšířím o otázku, proč jsme tady, protože já ji kladu trošku modifikovaně, ale ve variantě, proč jsme tady, se mi líbí mnohem víc. Já se často ptám svých hostů na smysl života. Ale proč jsme tady, vlastně mnohem lepší varianta, protože to nepůsobí podle mě tak fatálně a přitom se to ptá úplně na to tež. Proč jsme tady? Já teď nemyslím tady ve vašem kabinetu na škole, ale myslím, proč je Stanislav Zajíček tady na světě?
1: Protože tomu tak chtěl osud, odpovídá řecká mytologie, velmi zjednodušeně řečeno. A já jsem asi před 5 minutami říkal, že mě teda nešetříte a vy jste na to reagovala, takže jste ještě přitvrdila. Jedna věc mě fascinuje na literatuře, že klade neustále znovu tytéž otázky, ale v různých situacích znějí nově. Ona to je ta věc, o které jsme se bavili na začátku. Jo? A otázka, proč jsme tady, je jedna z těch, která provokuje představu od všech dob a časů. A já tady jaksi nejsem ten, kdo by co soudce vám zjevil tu pravdu, ale jenom upozorním a pedagog ve mně to musí udělat, že na to existují velmi podnětné odpovědi, které z mého pohledu dává především mytologie, jejíž já jsem veliký fanda, a pochopitelně její dcera, což je filozofie, a potom její mladší dcera, což je věda. Čili kdyby na mém místě, já bych si tak v ideálu představoval třeba Marka Orkováchu, který na takové věci umí odpovídat skvěle, protože on jako biolog by vám řekl, protože biogenní prvky to tak chtěli. A člověk, který vychází právě, řekněme, z těch mytologických kořenů, tak bych řekl, že je to většinou dáno úradkem nějakých sil, které nás přesahují a které stvořily souce silami matérie, do kterých potom vdechly ty životy a způsobily skrze různé křižovatky, že teď a tady, ano, i v tomto kabinetku sedí Lucie a Stanislav. Takže neodpověděl jsem vám než tak, že tu odpověď si najděte sama, projděte si světové mytologie, projděte si světová náboženství a vyberte si. Vlastně mě napadá, že odpověď na tu otázku, proč jsme tady, je věcí volby.
0: Jakou volbu jste vy tímhle směrem udělal? Já vím, vy jste mě teď odkázal na všechny mytologie a tak dále, ale já se ptám na tu vaši osobní volbu, protože tohle je zase další z toho sumáře těch otázek. V mém podání většinou zní nějak jako, je podle vás Bůh?
1: Tam bych odpověděl slovy pana profesora Halíka, že jo, který zase rád mluví o něcistech a tak dál, že já nepatřím k těm, kteří by byli, řekněme, konfesijními vyznavači nějaké boží podoby, ale počítám se k těm, kteří se, řekl bych, jaksi sklánějí před faktem věcem, kterým nerozumějí a u kterých věří, a potrhuju to slovo věří, v nějaké velmi obtížně definovatelné záměry a smysly a tak dále. Mám tím na mysli to, že jako člověk Stanislav Zajíček jsem fascinován faktem takzvaných biogenních prvků, jako myslím v chemickém slova smyslu, což je několik elementů, které se tu zjevily před 5 miliardami let. A z nich vzniklo něco takového, jako je život. A ta fascinující struktura, které se říká život, ta fascinující struktura, která je na svém počátku redukovatelná na těchto několik elementů, a to se objevuje v každé mytologii, totiž, že na začátku je několik elementů, jejichž kombinací potom vzniká všechno, co kolem nás je, tak fascinující nespočitatelnou energií, která je vložena do těch nespočtů kombinací, říkám, že tu vznikla možnost a posléze skutečnost, že tedy vznikl Stanislav Zajíček, a to, proč je tady, a teď se znovu vracím k té odpovědi, je věcí volby. A dokonce bych řekl jako věcí jeho volby. Jo? V tomhle bych teda byl trochu načichlý jedním proudem řecké filozofie, kterou samozřejmě mám rád. No.
0: Tak dobře, tak když jsme byli někde na začátku před těmi 5 miliardami let a nějakými prvky, které se nějak pospojovaly, vznikl z toho člověk, tak úplně konkrétně, zase Stanislav Zajíček. A dobře, teď už i obecně jako lidstvo, odkud jdeme a kam, podle vás? Ptám se nejenom na to, co je před životem, ale i na to, co je po smrti.
1: Stanislav Zajíček mlčí, a jemu samotnému se nezdá pravděpodobné, že by nikdy nad takovou otázkou nepřemýšlel. A já se s dovolením nepřidržím mytologie, tedy tisíce těch zkušeností, ale přidržím se jedné konkrétní autorské zkušenosti. Já jsem velkým čtenářem Milana Kundery a on napsal knížku, ve které podle mého mínění překrásným obrazem ukázal, jak to bude po smrti. Ta knížka se jmenuje Nesmrtelnost. Zhodou okolností to s touto otázkou ku podivu nemá takřka nic společného, ten název. A on tam říká, že po smrti je doba, kdy se učíme být mrtví. A být mrtvý znamená rozplynout se v nádherném nebytí, které podle Novalise má modravou barvu, jak říká jedna z postav. Čili zase se obloukem od Milana Kundery vracím k mytologiím a konec konců i k náboženským odpovědím a ty říkají, je to rozplynout, je to nebytí, ale zároveň ta lehce modravá barva říká, že to s tím nebytím nebude tak. A i já odpovídám takovým naprosto naivním způsobem a říkám si, přece není možné, aby se všechna ta energie, všechno to, co je spojeno s lidským osudem, jen tak někam rozplynulo. A teď samozřejmě že křesťané by mě napomenuli a Buddha by mě samozřejmě napomenul také a tak dál. Ale myslím si, že nakonec bychom se shodli, že ta podobnost těch odpovědí je v tom, že není přece možné, aby se to všechno, aby se to všechno někam ztratilo. Čili patřím těm, kteří věří, ještě jednou potrhuji to slovo, kteří věří, že to tady někde zůstává.
0: My jsme mluvili o tom, že má smysl, aby vznikala stále nová literární díla, protože přinášejí nové pohledy toho daného autora. A tak mě zajímá, jak se proměňuje ta vaše víra, či to objevování toho náhledu na život, náhledu na naše směřování, na to, co bude po smrti v průběhu času. Nepředpokládám, že by člověk byl pořád stejný, že by někde na začátku se něco ustavilo a zabodla se nějaká tyčka, nějaká vlajka do nějakého bodu a to byl ten středobod, kolem toho se všechno motá a už nikdy se to nepohne. Dokázal byste tohle nějak zreflektovat?
1: Zkusím to. Myslím, že jedním z největších štěstí mého života bylo to, že jsem velice podstatnou část svého raného dětství vyrůstal na venkovském statku pod kuratelou dědečka a babičky, kteří byli takovými jako opravdu echt vysočinskými zemědělci se vším, co k tomu patří. I s osudem vysočinských sedláků třeba v 50. letech a tak dále. Ale to, o čem chci mluvit, je, že já jsem jako opravdu velmi malý dítě věděl, že nic neexistuje, aniž by to mělo příčinu. Nic neexistuje, aniž by to mělo následek. Dědeček byl filozoficky vzato, myslím si, opravdu autentický panteista, to znamená člověk, který věřil, že všechno, co ho obklopuje, prosákle jakýmsi základním duchem a například nebyl křesťan, což má zajímavou i historii, vzhledem k tomu, že se narodil na počátku 20. století. A on opravdu od mých nejútlejších vzpomínek upozorňoval na to, co se musí stát, aby vyrostla tráva, co se musí stát, aby se ta tráva dostala ke kravičce nebo kozičce nebo koníkovi, co se s tím děje v tom koníkovi, co se děje potom s tím, co vyjde z toho koníka. On vždycky říkal, staníčku, ono to sice smrdí, ale je to zlato, říkám ti já, to je zlato, protože my, když to dáme na pole, tak vzroste obilí a tak. Takže já jsem opravdu vyrůstal v takovém jako ideálním prostředí, ve kterém ten řetězec příčin a následků a toho, že nic nezůstane bez odezvy a nic se jaksi nestratí v ničem, vyrůstal tady od malinka a ve mně toto zůstalo na pořád a já se toho držím samozřejmě jako s jemnými modifikacemi toho, co člověk potom potká a jestli bych to něčím obohatil, tak asi tím, že k tomu, co mě dědeček učil o přírodě, bych ještě připočetl to, co jsem se později naučil o člověku, a to je to, že člověk má rozum a svobodnou vůli. A to jsou další, řekněme, jevy, ve které já velmi, po třetí to podtrhuju, věřím.
0: Vy jste tady několikrát zmínil svou lásku k mytologii. To přijde fascinující, protože přece jen Z pohledu člověka 21. století je to hluboká historie a takové pohádky. Čím je pro vás mytologie fascinující?
1: Pravdivým obrazem toho, co žijeme a v čem žijeme a jak žijeme. To je pro mě mytologie řečeno co nejjednodušeji. S troškou nadsázky, ale jenom velmi malou nadsázkou, můžu říct, že se řecké mytologii věnuju víc než půl století a upřímně řečeno jsem tak zhruba na začátku. Mytologie mě fascinuje proto, protože ona, trochu se tím vracíme na začátek našeho rozhovoru, ona formulovala všechny podstatné odpovědi na všechny podstatné otázky. Jo, mytologie není filozofie, mytologie neformuluje otázky, mytologie formuluje pouze odpovědi, ale z odpovědí ty otázky můžete jaksi odvodit. A speciálně řecká mytologie, které se v rámci své profese věnuju asi nejvíc, je fascinující řadou věcí, ale jedna z nich je, že všechno, co vy se k ní dozvíte, ať už je to postava, příběh, místo, má souvislost s něčím jiným a všechno dohromady to tvoří dokonalý celek. Jo? V té řecké mytologii platí, pro jiné taky, ale tuto znám nejlépe, že to, co se stane v pokolení X, se nemusí projevit v pokolení YZ, A, B, C, D, ale může se to projevit až v pokolení M a vy se můžete spolehnout, že se to nikam nestratí. Jo? Že každý akt, který vy uděláte, tak se posléze projeví v těch dalších příbězích a to je jedna jako z velmi podstatných věcí, o kterých ta mytologie mluví, o kterých mluvíme my. A další věc, která je na ní fascinující, je, že ona předvádí v metaforách skutečnosti o našem životě natolik, řekněme, obrazotvorně, řekl bych, čili dává vám natolik prostor pro vaši fantazii, nevnucuje vám nějaké zcela přesně formulované odpovědi, že to funguje teprve, když vy přistoupíte na tu hru. To je další podstatná věc. Jo? Teprve, když škrtnete slovo pohádka, a teprve, když začnete promýšlet slovo historie, protože historie je velice zajímavým jevem Evropy, slovo zajímavý není dobré, zajímavý je šváb v polévce, jak říkal že František Xaver Šalda, je to zase bych použil slova podnětný, tak to teprve začne do sebe zapadat. Jo? A je to mimochodem jedna z prvních věcí, které se snažím aspoň naznačit svým žákům, že když se zabýváme starými mytologickými příběhy, tak se zabýváme něčím, co jaksi stojí mimo čas, jo? O čem neplatí, že by to třeba takzvaně stárlo. Jo? To je marná sláva, že určitě existují věci, jako je vášeň, určitě existuje láska v jejich různých podobách, určitě existuje něco jako víra, určitě existuje něco jako schopnost a tak dále a tak dále. To je přece něco, co je od člověka neodlučitelné a s ním spojené. A ten rozum a ta svobodná vůle vás vede k tomu, že vy se tím zabýváte a racionálně si to tedy rozebírajíce, protože chcete, tak můžete dospět k leciakým odpovědím, které třeba nakonec vám dají nějakou směrovku na tu otázku, proč jsme tady. Jo. Tolik mytologie teda v tom, jak já ji vidím.
0: Děkuji, to byl moc zajímavý sumář. Já to srovnávám s tím, co o vás vím a s tím, co jste zatím říkal a říkám si dobře, rozumím tomu, proč je pro vás mytologie důležitá. Uměl byste takový sumář nabídnout i k tomu, proč z žáky čtete Bibli v hodinách, proč je na Bibli upozorňujete?
1: Ten důvod je totožný. To znamená, existuje tu koncentrovaná lidská zkušenost, a to koncentrovaná po pro nás velmi těžko představitelnou dobu. Člověk si dovede představit 10 let, 20 let, já už si dovedu představit 60 let, 18-letý člověk si dovede představit, řekněme, 20 let, víc ne. A teď je tu ta fascinující věc, že vy tu máte tu zkušenost jako opravdu mnoha tisíci lety a ta koncentrovanost zároveň zajišťuje, že odpadlo všechno, co je přebytečné, navíc k ničemu zbytečné. A existují tu otázky a odpovědi, řekněme, mytologie řecké a existují tu odpovědi a otázky mytologie židovské. A ty jsou vedle té řecké pro mě jakýmsi velice pozoruhodným neříkám protihráčem, ale spoluhráčem v té evropské tradici. Ostatně to je banální poučka, kterou si žáci píšou do sešitu, že ta tradice evropská je židovsko-křesťanská. Ale otázka je, co to konkrétně znamená. Že? Co můžete třeba uvést jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky židovský a jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky antický. To znamená, proto já čtu z žáky Bibli, protože jim chci ukázat, jak v konkrétní podobě vypadá ta obecná poučka o tom, že naše tradice, náš kořen, naše existence kulturní má tyto základy. Čili ta odpověď je ta, že to dělám proto, protože přesvědčen o chválihodnosti řecké mytologie jsem stejně tak přesvědčen o chválihodnosti mytologie židovské, protože oni jsou takovým velmi zajímavým způsobem doplňující se jevy naší evropské kultury.
0: Mnohokrát v průběhu našeho rozhovoru padlo slovo víra. Úplně banálně, ale neumím to jinak. Bych se chtěla zeptat, co to tedy ta víra je? Jak byste ji definoval?
1: Víra je přesvědčení, že něco je a tečka. To je pro mě víra. Víra je přesvědčení, že něco je. Ještě bych chtěl upozornit na starou Maximu Leibnicovu, který řekl, že je pozoruhodné, že ve vesmíru je spíše něco, nežli nic. A toto v této maximálně redukované podobě bych nechal tak.
3: Víc ze mě nedostanete.
0: Nesnažím se o to. Ale ještě tam přidám takovou tečku, protože vlastně často končíváme v těchto rozhovorech u tématu smrti. Jsem ráda, že jsme u něj byli mnohem dříve. O to raději zakončím otázkou, která mi přijde po celém tom našem povídání, jako byla by škoda, kdyby tu nebyla. Kde berete naději do života a co je vaší nadějí do života?
1: Ten život sám. To je takhle jednoduché. Když se podívám na strom, který se chvěje ve větru, když se podívám na nebe, které se najednou klene, jednou je na něm slunce, jednou z něj padá déšť, když si uvědomím, že pod tím nebem žijou lidi, který mám nade všechno rád a se kterými můžu být. A samozřejmě tady myslím na rodinu, což je další taková velice magická věc. A upřímně řečeno, když si uvědomím, že mi osud přihrál tak fantastickou šanci, že můžu v tom životě existovat a mít z toho převážně radost, tak říkám tam je ta odpověď. Jo? Tam je ta odpověď v tomhle.
0: Říká Stanislav Zajíček, středoškolský pedagog, host dnešního Zákoutí. Moc děkuji za vaše povídání.
1: A já moc děkuji za vaše otázky, i když jste mě teda vůbec nešetřila.

Hosté pořadu Zákoutí jsou lidé, kteří nutně nevycházejí z křesťanského myšlenkového okruhu, ale chtějí si v životě klást podstatné otázky a hledat na ně odpovědi. Červencová Zákoutí budou patřit literatuře. V tom příštím vydání se setkáme se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.

Nedělním večerem 5. července na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Minula 7. hodina a ta je pozváním k cestování. Je pozváním vydat se za obzor.

0: Cestovatelský pořad Za obzor nás vede na místa známá i neznámá, místa daleká i blízká a s lidmi, kteří dané místo navštívili, poznáváme různé kouty a kraje naší země. Většinou v cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme jednu zemi, ale dnes začneme takové putování. Cesta kolem světa. Manželé Vachůtkovi ji absolvovali před nějakou dobou a my se teď vypravíme na místa, která navštívili. Vítám je tady u mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Možná na začátek by stálo vůbec zastavení se před tou cestou. Co všechno to obnášelo naplánovat takovou cestu kolem světa?
1: No, tak já bych možná začala ještě úplně od začátku, jak nás to vůbec napadlo. Ta cesta byl jeden z takových mých snů. Měla jsem touhu potom vidět spoustu krajů, spoustu zemí na celém světě. A věděli jsme, že když jsme se seznámili a když jsme se potom brali, tak jsme věděli, že bychom chtěli brzy začít nějakou rodinu. A víme, že to cestování s tou rodinou, to se úplně tak dobře jako nesnáší. A já jsem pořád měla tu touhu vytestovat a ještě něco vidět. A tak jsme se nejdřív jsme se o tom začali bavit s Tomášem a když jsme zjistili, že na to nejsou vhodné finance, není na to čas, volnost práce a podobně, tak jsem z toho byla taková trošku zklamaná. Ale postupně jsme potom byli na festivalu United, kde jsme prožívali takový intenzivní čas s Bohem a tam jsem si uvědomila, že ten můj sen je takový sobecký. Je to vyloženě můj sen, který já si chci za každou okolností prostě splnit a vůbec jsem do toho Boha nepřizvala, do toho rozhodnutí. A tam mě Pán Bůh oslovil a já jsem tam musela vyznávat, že to je můj sen a že se toho musím vzdát, že prostě nemůžeme si dělat jenom to, co chceme. A bylo to pro mě těžké, protože jsem hodně potom toužila. A tak jsem řekla, dobře, Pane Bože, když ty to tak chceš, tak já ti to odevzdávám, ten sen, a možná, že se nikdy na takovou cestu nevypravíme, nikdy se nikam nedostaneme takhle daleko, ale vím, že ty máš ten nejlepší plán. Uběhlo pár měsíců, kdy jsme nad tím tolik nepřemýšleli, v podstatě skoro vůbec, nechali jsme to plavat, neřešili jsme finance, neřešili jsme tu dovolenou a najednou Pán Bůh začal dělat zázraky. Začalo se to měnit. Najednou finance byly, najednou dokonce Tomášův nadřízený řekl, že je možné získat vlastně neplacenou dovolenou na delší dobu a že ho tedy pustí. A tak to jsme byli z toho hrozně potěšení a říkali jsme si, tyjo, tak Pán Bůh to tak zařídil, když jsme mu to odevzdali, tak on se k tomu přiznal a dokonce nám ten sen svým způsobem vrátil zpátky. No a to byl říjen. To bylo v 2016, konec roku 2016, kdy jsme najednou zjistili, že bychom tedy v lednu mohli vycestovat. A to je přece jenom chvilka, je to 3 měsíce do té doby, než jsme odjížděli, takže my jsme neměli zajištěno v tu dobu nic. Ale spoléhali jsme na to, že Pán Bůh, když se tak postaral o ty věci, tak se postará i o tohle. A já jsem začala hledat letenky a začala jsem zařizovat tady tyhle si základní věci, které musely být, víza a očkování a další takové nutné věci. No a najednou šel měsíc a šeli 2 a my už měli koupené skoro všechny letenky, měli jsme zařízené očkování a tak dále. A už jsme se jenom těšili na to, co Pán Bůh pro nás připravuje.
2: Já bych tomu jenom dodal, že na tu cestu jsme se rozhodli jet z jednoho hlavního důvodu a to, abychom poznávali, co Pán Bůh stvořil. Ty krásy, ty krásné kouty různých zemí a zároveň, abychom i poznali kultury a jiné lidi. Proto jsme se i rozhodli jet na vlastní pěst, skoupit si letenky, zařídit si ubytování v místech bez cestovky a opravdu poznávat to, jak Pán Bůh stvořil krajinu a jak to tam lidi mění a jaké jsou tam zvyky a chování těch lidí. Takže bylo to pro nás opravdu ta největší motivace, to objevování jiných světů.
1: Také objevování vlastně toho vztahu s Bohem, znovu objevování, protože jsme si tak vyhradili i název pro to takový pracovní, který jsme potom dali i do titulu našeho blogu a bylo to Cesta kolem světa s Bohem a tím to bylo myšleno i to, že jsme ten čas chtěli trávit intenzivně s tím, že jsme nejenom objevovali ty krásy, ale zároveň jsme trávili čas nad Biblí, nad modlitbami a trávili jsme mnohem více času spolu a s Bohem, kdy přes normální běžném životě člověk chodí do práce a nemá na to dělat tolik času, ale tam jsme měli přece jenom ty prodlevy mezi různými místy větší a opravdu ten čas mohl být vyplněn tady tímto objevováním, čtením Bible, zkoumáním a studiem a tak dále.
0: To už se těším, jak postupně budeme objevovat svět a Pána Boha. Ale napadá mě, jak jste plánovali ty místa. Měli jste konkrétně vyhlídnuté, chceme navštívit tohle, toto, toto, toto, z nějakého průvodce od nějakých lidí, nebo jak jste vybírali, kam vlastně jet?
2: Na místech jsme se domlouvali, ale většinu z nich už měla Eliška v podstatě vybraný. Byly to hlavně místa, které jsme říkali, že nezvládneme s rodinou. Takže opravdu to byly místa nebezpečná, v uvozovkách nebezpečná, hlavně nebezpečná z toho důvodu, že bychom se mohli někde nakazit, nebo nebezpečná v tom, že by se mohlo stát, že nebudeme mít kde spát jeden nebo dva dny, a občas i trošku nebezpečná, co se týče lidí. Tato myšlenka, že by to mohlo být nebezpečné, co se týče lidí, se úplně obrátila během toho cestování, protože jsme zjistili, že ty země jsou všechny bezpečný, kde jsme byli. A že se opravdu není čeho bát.
0: V závislosti na tom potom i ty víza, očkování a všechno to už následovalo, když jste věděli, které země navštívit.
1: Přesně tak, ano. To zjistili jsme si u každé země, jaké jsou požadavky pro vstup. U většiny zemí v podstatě požadavky nebyly. Bylo asi jenom možná dvě země, kde jsme žádali o nějaká víza, a očkování jsme již měli z předchozí cesty částečně, protože jsme byli rok předtím v Peru, což byla naše první taková větší cesta. A takže nějaké očkování jsme měli už z té doby. A takže vlastně teďka už jsme jenom doočkovali ten zbytek, co byl potřeba, jenom ty nejzákladnější věci, a ostatní jsme si říkali, že budeme prostě důvěřovat Pánu Bohu, že nechytneme nic jiného. Nebrali jsme žádné antimalarika a nic takového, takže jsme si říkali, že se budeme nějak tak, budeme trošku opatrní na té cestě, což se potom taky úplně nevyvedlo, protože jsme opatrní moc nebyli, ale Pán Bůh nás i tak chránil, takže to nakonec dopadlo všechno dobře.
0: Tak pojďme udělat ten takový přehled, kde jste všude byli, jak jste cestovali, a pak se vypravíme na ty jednotlivé místa, kontinenty podrobně.
1: No, začali jsme na pražském ruzinském letišti a odtud jsme letěli poprvé nejdřív do Dubaje, z Dubaje jsme letěli do Keni, potom přes Dubaj zpátky jsme letěli do Indie, z Indie do Malajzie, z Malajzie do Kambodži, z Kambodži jsme se autobusem přesunuli do Vietnamu, který jsme projeli z jihu na sever, a z Vietnamu jsme potom pokračovali přes dva státy, mám pocit, že to byla snad Jižní Korea a Čína, kde jsme měli jenom krátké přestupy, kde jsme ani nevylezli z letiště, jsme pokračovali do Spojených států amerických, kde jsme strávili taky pár dní, pak jsme letěli do Mexika, pak jsme se vrátili do Spojených států amerických do New Yorku, který jsme si taky prohlédli, no a pak už jsme přes Norsko letěli zpátky do České republiky.
0: To je opravdu dobrodružná cesta, už jen jak to slyším. Ještě mě napadá balení kufru, zavazadel, to je taky věc, která s tím souvisí. Jsou přípravy předtím, očkování, plánování, a pak je to samotné balení. Co všechno jste brali sebou na takovou cestu?
2: S tím i hodně souvisí to, pro jaké země jsme se rozhodli, protože řekli jsme si, musíme jet na lehko, a tak jsme se nakonec rozhodli vlastně jet do zemí, kde opravdu bude teplo. Takže to je další vlastně důvod nebo vliv, pro jaké země jsme se rozhodovali. To vybírání oblečení a všeho možného, v podstatě snažili jsme se vybírat funkční věci, i když na ty nebyly peníze, ale něco jsme měli v šatníku, a v podstatě jsme se spolíhali na to, že budeme po cestě prát. Odjížděli jsme tuším 20-kilovým batohem, ale věc je ta, že po cestě jsme měli nebo jsme si vyhradili několik peněz na nakupování a různé takové jako dárky a oblečení pro nás. A tak jsme se vrátili v podstatě z 50 kily. Takže ten začátek byl poměrně snadný, ale postupně se to nabalovalo, až to bylo poměrně těžké, ty batohy.
0: Nějaké mapy, zdravotní vybavení, takové věci jste taky měli?
1: Já jsem měla sebou čtečku, což se docela osvědčilo. Ve čtečce jsem měla nějaké základní průvodce, které jsem si nastahovala, nebo které jsem někdy získala, nějaké zdarma kopie, nebo prostě údržky z nějakých různých webových stránek, které to nabízely. Takže co se týkalo map, tak jsme měli v podstatě mobil, ve kterém byly mapy. Měli jsme stažené mapy celého světa v mobilu, takové docela podrobné. A měli jsme tady čtečku s nějakými těmi základními průvodci a základními informacemi. Co se týče zdravotních věcí, měli jsme malou lékárničku, kde jsme měli nějaké základní věci na horečku a bolest a takhle. Měli jsme sebou nějakou malý flakonek, kde jsme měli nějaký alkohol, který byl v případě nouze, že by byla nějaká rána nebo cokoliv jiného, takže jsme měli nějaké takové základní vybavení sebou, ale spolehli jsme na to, že když bude nejhůř, tak snad se tam někde dopravíme. Měli jsme pojištění, takže jsme si říkali, že doufáme, že tam bude nějaké aspoň rozumné zdravotní zařízení poblíž. A nakonec jsme ho nepotřebovali vyhledat, takže to bylo v pohodě.

0: do letadla v Praze a ta cesta začala do Dubaje. Jaké to tam bylo? Jak vypadá Dubaj? Nebo vůbec ta první cesta z té vaší celosvětové cesty?
1: Já musím začít už u té cesty samotné, protože ta byla na jednu stranu už tak jako ze začátku hodně příjemná, protože jsme přišli na letiště, v pohodě jsme si uložili zavazadla, měli jsme asi 2 hodiny času, takže jsme trávili čas na letišti, připravovali se, jsme se modlili a ta cesta samotná byla super, protože to letadlo bylo pro nás hodně luxusní, ale po dosednutí letadla a vlastně vystoupení jsme přišli na takovou hodně nemilou věc, jak jsme získali zpět zavazadla z podpalubí, tak jsem si uvědomil, že jsem nechal peněženku ve vrchlíku mýho batohu, peněženku s naší jakoby jedinou finanční hotovostí a zálohou, takovou vatou, a ta peněženka tam chyběla. Takže už vlastně hnedka první moment, co jsme byli v zahraničí, tak jsme řešili problém, že se nám ztratilo spousta peněz, které sice měly být jako záloha, jako taková poslední záchrana, ale i přesto to hodně jakoby nás zarazilo, no, ten začátek.
2: Ono to bylo i tak, že jsme měli rozplánovány samozřejmě nějaké finance na celou cestu. Já jsem měla podrobný soupis toho, kolik v které zemi můžeme za co utratit, a měli jsme to opravdu napočítané v podstatě na 100 koruny skoro, nebo na 1000 koruny maximálně. A měli jsme opravdu 20 tisíc tu rezervu, kdyby se stalo něco, ujede nám letadlo, uletí, nebo jsme někde ztratíme, nebo prostě se nám něco stane, nebo cokoliv, byla tam nějaká ta přesně rezerva, kterou jsme si říkali, jo, to je to něco, co si prostě budeme šetřit, prostě kdyby se náhodou někde něco. A první den, co jsme vyrazili po pár hodinách cesty, jsme o to přišli, o tu rezervu, tak bylo to takové zarážející. Samozřejmě první moment byl velký šok a začali jsme to tam řešit s policií a podobně, která nám v podstatě řekla, že to byla naše chyba, což jako je pravda, že jsme to nechali v zavazadle, které jsme to nechávat neměli. Každopádně nás to naučilo určitě jednu věc, a to byla hned první lekce, kterou nás Pán Bůh vyučil, a to tím, že se nemůžeme spoléhat na nějaké naše zadní vrátka, na naše nějaké rezervy v životech a tak dále, ale že se máme plně spoléhat na něj. To byla taková zkouška, první zkouška, kterou jsme tak po té cestě zažili, ale zároveň, když se na to teďka zpátky se na to tak díváme, tak si myslím, že to bylo opravdu dobrá lekce pro nás a že to je určitě lekce, která je dobrá i do života obecně.
0: Na tu lekci jsem se chtěl zeptat, ale našli jste ty peníze nebo nebyly potřeba nakonec?
2: To bylo právě úžasné, jak to Pán Bůh zařídil, protože ty peníze se samozřejmě nenašly, to už si někdo udělal hezké Vánoce předčasně, takže peníze se nenašly, ale Pán Bůh to takovým způsobem požehnal, že nám poslal do cesty lidi a možnosti, jak vlastně ty peníze v průběhu té dovolené našetřit. A na to, že ta dovolená byla relativně krátká, nebo 64 dní, ale bylo to jako docela intenzivní čas a měli jsme opravdu hodně výdajů a tak dále, tak jsem byla hodně překvapená, že najednou v průběhu asi 2 týdnů se nám ty peníze v podstatě vrátily na tom, že jsme to ušetřili na jiným způsobem, což je prostě úplně úžasné, že Pán Bůh nám tady tuhle tu rezervu vlastně po tom, co jsme se od toho odpoutali, tak nám to zase jako hezky vrátil a my jsme měli jako takovou jako takový klid a byli jsme jako bez nějakých starostí a bez nějakých problémů. Takže Pán Bůh se k tomu přiznal.
0: První dobrodružství máme za sebou a teď můžeme vyrazit do Dubaje. Než se tam vypravíme, představme si ji v rozhlasové pohlednici.
3: Spojené arabské emiráty, které budou naší první zastávkou na cestě kolem světa, jsou, jak už název napovídá, federací 7 autonomních států. V čele každého z nich stojí emír. 2 okolní emiráty, Bahrajn a Katar, do Unie nevstoupily a teď tvoří sousední státy. Na arabském poloostrově, kde najdeme Spojené arabské emiráty, sousedí kromě Bahrajnu ještě se Saúdskou Arábií. Námořní hranici v Perském zálivu sdílí s Katarem, Íránem a Pákistánem. Zabrousíme-li do historie, dostali bychom se do 7. tisíciletí před Kristem, kdy jsou datovány první zmínky o sídlení ostrova. Místo bylo pod perskou nadvládou a od 8. století proniká na území islám, který

0: zde převládá dodnes. Ve 13. století zde soupeří o moc Perzie, Portugalsko, Omán či Turecko, a to nejen pro dobrou strategickou polohu arabského poloostrova, ale i pro přírodní bohatství. Vznikají tu přístavy a čilý obchodní ruch. V 18. století, kdy na síle získávalo britské impérium, nezůstanou ani tato území nepovšimnuta. Britové zde vytvořili síť vojenských základen, potřebných i boji proti pirátům, kterých je v oblasti relativně velké množství. V roce 1958 se tu našla velká ložiska ropy a začaly další boje o moc v zemi. Chvíli se zde snažila zapojit Francie, ale spojené síly místních emirátů začaly zamezovat odlivu financí ze země. Možná i díky tomu se během krátké doby Spojené emiráty osamostatněly. Všechny státy jsou absolutistickou monarchií. Pouze emirát kolem hlavního města Abu Zabí má ústavu. Možná i díky velké moci vládnoucích členů je zde možné najít mnoho luxusních míst, které jsou z velké části dotovány exportem ropy. Ta dnes živí 85% ekonomiky země. Přitom ještě v 50. letech minulého století bylo hlavní obživou sbírání perel a obchod s kořením. Vzhledem k velké pouštní rozloze je zemědělství minimální. Kromě oáz se pěstují zemědělské plodiny jen na zavlažovaných místech. 80% všech potravin se musí dovážet, ale to této nejbohatší zemi zdá se moc nevadí. Export ropy a přísun peněz z ní staví Spojené arabské emiráty mezi nejvyspělejší země světa. Spojené arabské emiráty jsou, co se rozlohy týče, o jednu příčku výše než Česká republika. Jejich území je od našeho větší asi jen o území Zlínského kraje. A také tu žije podobně velké množství lidí, asi 9 milionů obyvatel. V porovnání s Českou republikou ale můžeme ještě zůstat. Pokud se vypravíme do Dubaje, najdeme tu i českou stopu. Například nejvýše položený výtah v nejvyšší budově světa, ten vyráběla pardubická firma. A například dubajské metro osvětlují dva české lustry. Tím ale asi podobnosti s naší zemí končí. Velké množství peněz tu dovoluje benzín za 9 korun za litr, nejluxusnější hotel světa, největší obchodní centrum s 1200 obchody, největší cukrárnu, nejdelší vlakový systém řízený počítačem, a ve výčtu kuriozit bychom mohli pokračovat dlouho. Vzhledem k vysokým teplotám je tu v létě v noci kolem 30 stupňů Celsia a v zimě neklesají teploty pod 15 stupňů. Mají tu například klimatizované zastávky autobusu. Zlato si tady můžete koupit přímo v automatu, ale i navštívit některé památky. A na ty už se podíváme s našimi hosty.
1: Eliško, jaká je Dubaj?
2: Velká. Jako Dubaj je známá jako město největší, nejvyšší budova, největší toto a největší tamto. Vnímali jsme to tak i na té cestě. Lidé, kteří tam staví to město, které je v podstatě poměrně hodně nové, tak se snaží o to, aby ohromili všechny turisty, kteří přijedou. Snaží se ukázat, že mají dostatek peněz z ropy a kdo ví z čeho. Takže se tam snaží jako docela se ukázat, že mají všechno nejnovější a nejlepší. Já upřímně tady tohle to úplně jako nedokážu asi tak dobře ocenit. Jsem člověk, který sice se rád podívá na pěkné věci, ale mám radši takovou tu možná klasiku v některých věcech, mám ráda přírodu, mám ráda historické budovy a tam v podstatě takové jsme poměrně, v podstatě kromě jednoho dne, kdy jsme tam strávili čas v tom starém městě Dubaje, tak jsme tam viděli hlavně kolem ostatně ty mrakodrapy a takhle, což mě úplně jako neoslovilo, ale samozřejmě byly tam některé zajímavé momenty, které jsme viděli, jako třeba největší akvárium uvnitř nákupního centra a podobně.
1: Hnedka, jak jsme vystoupili z toho metra, tak tuším, že se začalo šeřit, byla už tma a my jsme v podstatě hnedka u toho metra potkali prvního člověka, který nám poradil, co máme navštívit. Samotné metro teda bylo už zážitek, že bylo bez řidiče a my jsme mohli koukat z předního vagónu přímo jakoby na kolej, kudy jedeme. Prostě jeli jsme bez řidiče. To je nepředstavitelné. A vlastně další věc je ta, že jsme celou tu cestu měli velice dobrý a kvalitní rozhovor s tím člověkem, který nám opravdu začal dávat velice užitečné rady. Byl moc příjemný a my jsme opravdu s Eliškou pociťovali, že nám ho poslal Pán Bůh do cesty. Díky němu jsme si mohli, vlastně předtím, než jsme šli potom spát, naplánovat celý další den a věděli jsme, kam přesně máme jít, abychom neutratili moc peněz a zároveň viděli co nejvíc Dubaje. Potom, co jsme našli náš hotel, který byl velice zajímavě umístěn hnedka naproti mešity a ráno nás vlastně budili první ranní modlitbou. A tím se dostáváme na konec dalšího dne, nebo prvního dne v hotelu, který byl moc pěkný, Eliška ho vybrala moc pěkně, a na konec prvního zážitku.
3: Eliško, ty jsi zmínila, že máš radši památky a přírodu. A proč zrovna Dubaj, když je to takové moderní město?
2: Tak to nám vybralo tak částečně to, že jsme chtěli se dostat například do té Kenie a do té Indie a v podstatě skoro všechny lety jsou přes Dubaj. A když už jsme přes tu Dubaj letěli, tak jsme si říkali, no tak přece jenom tam nepřejdeme jenom po tom letišti, aspoň to využijeme, aspoň se podíváme. Nemůžu zase říct, že by ta Dubaj byla tak špatná. Opravdu jsme viděli některé krásné věci. Byli jsme i v tom historickém městě, jak jsem již zmiňovala, a tam jsme mohli aspoň nahlédnout trochu, jak ta Dubaj mohla před třeba 150 lety vypadat. To bylo opravdu zajímavé. To bylo pro mě zajímavé. Měli tam veliké krásné muzeum, které bylo v podzemí pod jednou z jejich památek, a měli tam v podstatě vytvořené makety těch domů, toho, jak vypadaly trhy, rybářské vesnice a další životní prostředí, které tam kdysi bývalo, takže tam jsme si to mohli všechno projít, osahat, tak to bylo hodně zajímavé. Takže Dubaj se nám vybrala tak nějak sama, ale i tak jsme z toho, myslím, vytěžili úplně maximum, co jsme mohli pro nás.
3: Ještě mě zajímá ta finanční stránka, protože přece jenom Dubaj, všechno nej, hodně turistů. Bylo těžké vybrat nějaké, řekněme, památky, zajímavosti v nějaké rozumné cenové relaci? Nebo to právě ten člověk vám pomohl a díky němu jste mohli i částečně šetřit?
2: No, abych řekla pravdu, měli jsme v Dubaji vymyšleno, kromě toho, co jsme absolvovali, ještě jeden výlet, který nás měl stát poměrně hodně peněz. Měli jsme jet do pouště a tam strávit noc. To se nakonec teda neudálo, vzhledem tomu, co se odehrálo na letišti, ale měli jsme právě i ten tip od toho člověka, který nás na tom letišti potkal, který s námi jel tím metrem, a já už jsem měla taky nahledané nějaké typy míst, kam se podívat. A v Dubaji je zrovna výhoda toho, že přesto, že to město je poměrně drahé samozřejmě, tak spousta těch zajímavých věcí jsou zdarma přístupná turistům. Myslím, že třeba takové to právě akvárium, které je jedno z největších akvárií na světě, které je uvnitř nákupního centra, tak pokud člověk vyloženě nejde do toho akvária, které tam má samozřejmě tunel, člověk může procházet tím akváriem, tak pokud jde jenom kolem, tak to je zdarma samozřejmě, protože to je v nákupním centru a tam se člověk může zdarma pohybovat. Druhé nákupní centrum, které jsme navštívili, to bylo docela zajímavé, že jsme tam v tom Dubaji jsme navštívovali v té Dubaji téměř všechny nákupní centra, které tam měly nějaké větší, ale oni v každém tom centru měli něco zajímavého. A právě v tom druhém centru jsme zase viděli zastřešenou sjezdovku na lyžování a bobování. Takže to bylo taky zajímavé, takže to jsme viděli zase v druhém nákupním centru, samozřejmě opět zdarma. Třetí nákupní centrum bylo celé rozdělené na několik oblastí, nebo možná několik oblastí, sekcí, a každá ta sekce byla architektonicky upravená do nějaké země, to znamená, byla tam sekce čínská, takže všechno bylo prostě v té červeno-zlaté barvě a čínské nějaké motivy a tak dále, pak tam byla část, která byla indická a bylo to všechno vlastně zase architektonicky připraveno do toho indického stylu a tak dále. Měli tam takhle několik asi 5 nebo 6 sekcí, takže to bylo zajímavé se projít vlastně jedním nákupním centrem a vidět tam 5 různých architektonických stylů. Tak to bylo taky zajímavé, taky opět samozřejmě zdarma. Další jsme byli na pláži, kde jsme viděli ten nejdrahší hotel světa, nebo jeden z nejluxusnějších hotelů světa, který má snad, mám pocit, 6 nebo 7 hvězdiček a to samozřejmě šlo vidět z pláže. My jsme teda nešli dovnitř, neměli jsme na to, abychom si tam zaplatili noc nebo snad nějaký oběd nebo večeři, ale i zvenku to bylo zajímavé se na to podívat. Stejně tak nejvyšší budova světa, je pravda, že jsme nejeli nahoru, protože to stálo poměrně hodně peněz, ale i tak ze spoda šlo vidět, jak se mírně kymácí v tom větru a jak je neuvěřitelně vysoká, když jsme to viděli s porovnáním s dalšími mrakodrapy, které byly takový prcci kolem toho.
1: K tomu bych jen dodal, že opravdu ta budova, kdo v Dubaji nebyl, tak ať si představí obrovský panel nebo obrovský mrakodrap, který kdy v životě viděl, a ten vynásobí aspoň 10 a potom možná dostane tu nejvyšší budovu světa. Člověk, když před ní stojí, tak mu to ani tolik nepřijde, ale opravdu, když potom srovnává s těmi ostatními výškovými budovami, které jsou okolo, tak najednou zjistí, že to snad není ani možné, že to člověk vybudoval takovou budovu. A hnedka po tou budovou taky obrovská zajímavost a taky zadarmo mají tam jeden z nejkrásnějších, co jsme viděli, fontán. Jednu z nejkrásnějších fontán, která hraje do hudby vlastně ve večerních hodinách. Je to se světelnými efekty s hudbou a krásné trysky tam mají. Jsou tam obrovské výbuchy vody a opravdu ta podívaná stojí za to.
2: Naše křížíková fontána proti tomu je tak trošičku mladší sourozenec, bych řekla.
1: Starší sourozenec, ale o dost menší.
2: Nebo tak.
3: Takže jste už v Dubaji v podstatě ochutnali to, co vás čeká později, tu architekturu Číny a různých dalších zemí. Takže kdo chce do světa, tak Dubaj je dobrý začátek.
2: Určitě, je to taková brána, bych řekla, do všech těch možná asijských a afrických států. Jak jsem říkala, většina těch letadel i přes tu Dubaj letí, takže když už tam člověk je, tak určitě tam může strávit 1-2 dny a projít se tam, je určitě na co se koukat.

0: Cestovatelském pořadu Za obzor cestujeme s manželi Eliškou a Tomášem Vachutkovými kolem světa. Začali jsme cestu v Dubaji. Ještě by mě zajímalo, zmiňovali jste mešitu a to, ty ranní modlitby, tak vlastně setkání s tou cizí kulturou, náboženstvím, to, co tady u nás moc neznáme. Tak jak to bylo po téhle stránce arabský svět?
1: Tak já musím říct, že já už jsem s arabským světem měla nějaké zkušenosti, nějakou dobu jsem bydlela v Izraeli, takže jsem se tam s Araby setkávala poměrně pravidelně. Měla jsem tedy už ponětí o tom, co čekat. Docela mě to překvapilo, trošku jsem to četla v různých průvodcích, ale překvapilo mě i tak, že ta arabská kultura v Dubaji je úplně jiná než arabská kultura opravdu v arabských státech. Musím říct, že Dubaj je natolik metropolitní město, že tam člověk nezažívá a nevidí ani tak moc toho, možná těch zvyků, těch obyčejů, které by normálně zažil v arabských státech. Není problém tam chodit, řekněme, v evropském oblečení, i spousta Arabů tam chodí v evropském oblečení, ženy tam nenosí burky ve většině případů nebo v hodně případech, takže ta arabská kultura tam nebyla natolik zřetelná, a jak bychom možná mohli očekávat od toho, že to je čistě arabský stát. My jsme se setkali, nebo měli jsme možnost rozhovoru jenom tak jako intenzivnějšího s jedním Arabem, a to byl právě ten, který nás z toho letiště jel s námi tím metrem a dával nám tipy. Bylo to zajímavé ten rozhovor a dokonce jsme se na tom v průběhu toho rozhovoru měli možnost s tím člověkem bavit i o tom, jak on vlastně vnímá svou víru a jak on vnímá náboženství a tak dále. A zjistili jsme, že spousta lidí v této zemi má náboženství jenom jako něco na okraji. Není to nic, co by jim určovalo směr jejich životu. Je to opravdu jenom nějaká kultura, ve které oni vyrůstali. A speciálně právě v té Dubaji je to asi možná tím dáno, že to je tak metropolitní město, že opravdu to náboženství se tam zas tak moc do těch životů neotiskuje. Samozřejmě to říkám z určitého malého procenta lidí, které jsme tam poznali, určitě tam jsou hluboce věřící lidé nebo lidé, kteří vyznávají toto náboženství, ale my jsme se setkali většinou s lidmi, kteří ho měli opravdu jenom jako nějaký doplněk do svých životů.
0: Zmínili jsme lidi, tak by mě zajímalo, jaký jsou možná obecně jenom těch pár lidí, co jste potkali. Dají se nějak charakterizovat, měli něco společného?
2: Co se týče lidí, tak my jsme tam potkali převážně dva druhy lidí. A to první druh byli turisti a druhý druh byli obchodníci. Nedá se tedy moc hodnotit populace v Dubaji. Ovšem budu asi hodnotit ty obchodníky, protože turisty hodnotit nemůžu. Obchodníci byli často vlezlí, častokrát nás zatahovali do obchodu. Teďkom tady nakoukávám na jednu fotografii, kde nás zatáhli do obchodu s oblečením, s jejich místním oblečením, a začali ho na nás navlíkat. S tím, že samozřejmě nás přesvědčovali, že si nic kupovat nemusíme, že si uděláme fotky zadarmo a že to bude hezký a ať určitě neváháme a ať se nezdráháme. Na konci samozřejmě obchodník nám udělal krásné fotky sice, ale taky začal chtít peníze za oblečení, že nám ho prodá za skvělou cenu, což se nám teda nezdálo jako moc dobrá cena vzhledem k jiným cenám v Dubaji. A nakonec jsme z toho samozřejmě vyvázli, protože jsme byli přesvědčeni, že opravdu ty věci nechceme. A byli jsme na začátku cesty a už tak jsme věděli, že batohy budou těžší a těžší a nechtěli jsme je zatěžovat s takovýmadle věcma. Další obchodník, kterýho jsme například potkali, je obchodník s hodinkama, který nás zatáhl do svého koutu nebo obchůdku, který byl asi 100 metrů od hlavní ulice. Šlo se k němu opravdu úzkou uličkou mezi stánky a potom mezi domy, až ve mně začalo říkat něco jako, a jestli bychom se neměli raději otočit a jít zpátky. No a zatáhl nás právě na to, že nám prodá Rolexky, kvalitní hodinky, a zatáhl nás do obchůdku, kde opravdu jako ty hodinky byly pěkný, ale když jsme se začali více vyptávat a Eliška začala natáčet na kameru, tak jsme zjistili, že se jedná opravdu o levnou maketu za draho prodávanou. A obchodník byl nakonec i rád, že odcházíme pryč s tou kamerou. Že na ten záznam se nedostane moc informací. Další zkušenost mě teď nenapadá. Tebe něco, Eliško?
1: To byly asi ty hlavní, no, co jsme tak zažili. Samozřejmě pak jsme se setkali s mnoha lidmi, kteří nám něco někde prodali, nebo nám dali lístky, nebo jsme se setkali v restauracích s lidmi, kteří nám dávali jídlo, ale to už byly takové opravdu jenom krátké nějaké vztahy nebo prostě setkání.
2: Co se týče těch restaurací, tak mě napadá akorát jediná věc, a to ta, že když člověk nevyhledává restaurace na těch hlavních ulicích a opravdu jde do těch místních pro místní lidi, tak zjistí, že tam jsou velice přátelský a dělají dobré jídlo a za dobré peníze. A nesnaží se turistu okrást, protože ani tam neočekávají turistů v podstatě, očekávají tam své okolí a místní a pro ně vaří. Takže nejsou ani připravení na to, aby někoho okrádali nebo okrádali turisty. Takže opravdu, pokud někdy někdo pojede do Dubaje, tak doporučujeme uhnout z těch hlavních ulic a jít na ty vedlejší, kde najednou člověk zjistí, že je všechno za poloviční, za třetinovou cenu a přitom kvalitní a s poznáním místní kultury.
0: Akorát se musí potýkat s nápisy v arabštině. Nebo měli jste problémy? Předpokládám, že na těch turistických místech tam angličtina vládla, ale pak tady v těch uličkách už bylo náročnější se domluvit.
1: Většinou jsme se domluvili všude, samozřejmě někde to bylo rukama, nohama. Zrovna v té restauraci, o které asi Tomáš mluví, kterou si taky vybavuju, tak tam si pamatuju, že jsme v podstatě fungovali buď tím způsobem, že tam byly obrázky u jídel a my jsme se dívali na obrázky, a když ne, tak jsme dělali jako tohle, anebo tamto, a ukazovali jsme prstem na různá jídla, která tam někde měli lidé buď okolo, nebo je, které měli někde vystavené. Takže takhle jsme zkoušeli. Říkali jsme si, že to musíme vyzkoušet, protože je pravda, že v těch nákupních centrech a tady v těchhle z těch hlavních centrech je v podstatě, dá se říct, evropská kuchyně. Takže tam nemá moc smysl zkoušet něco, protože to je to samé, co si můžeme koupit doma. Takže jsme potom, jak říkal Tomáš, uhli do těch vedlejších uliček a tam opravdu bylo arabské jídlo, které chutnalo mnohem, mnohem jinak a mnohem lépe, bych řekla, i než to v těch drahých restauracích.
0: K jídlu se určitě dostaneme ještě na různých místech, ale takové malé okénko arabské kuchyně, co vás třeba zaujalo?
2: Zaujaly mě různé variace, ani nedokážu nazvat čeho, ale různé variace jídel, které nám dokázali dát na talíř. Většinou to byly jídla pálivá, pokud můžu tak říct, ano, ale přitom chutná. Například, když to srovnám s Indií, kde byly jídla pálivá a přitom pálivá a znova pálivá, tak opravdu tady v Dubaji nám chutnalo. Ale je pravda, že nás to aspoň pomalinku připravovalo na tu Indii, která brzy následovala.
1: My jsme tam měli v té jedné restauraci zrovna takové taštičky, to jsme tam viděli docela na hodně místech. Měli tam takové těsto, z kterého udělali něco jako malý pyroh, a ten pyroh byl naplněný různými právě zeleninou, nebo i třeba masem, sýry, nebo různými takovými náplněmi. Tak to tam prodávali docela dost a bylo to moc dobré.
0: Takový kebab. Ty stánky, které máme tady, tak jste tam potkávali, nebo to je místní arabská kuchyně přivezená, poevropštěná?
1: Já jsem se s kebaby setkávala hodně v Izraeli, nebo v palestinské části Izraele, ale ku podivu v Dubaji jsme snad možná ani nepotkali žádný stánek, mám pocit. Možná, že jsme se pohybovali na špatném místě, je to možné, ale tam jsme to opravdu moc neviděli. Je pravda, že tam byly dva odlišné světy. Svět pro turisty, a to byly přesně ty evropské kuchyně, a svět pro místní, a to byly tady tyhle ty pyrohy a různé masové a zeleninové směsi.

0: Zakončili jsme první den v Dubaji, první den vaší cesty, a tak pojďme do těch dalších dní, který následoval, co tam bylo zajímavého.
1: Například jsme šli do toho Starého města, které jsme ještě tady moc nepopisovali. To Staré město bylo snad jedna z těch nejhezčích věcí, co jsme tam mohli vidět. Měli tam jedno místo, kde měli zachovány hradby a jeden starý hrad, který byl volně přístupný, možná za malý poplatek, možná i dobrovolný. Tam jsem narazil, teďkom trošku odbočím, narazil na zajímavé letáky. Letáky, které říkali slova stylu nepopíráme Ježíše, byl to skvělý učenec a skvělý učitel, nicméně nebyl to Bůh. A ty texty jsem si tenkrát pobral, protože mě to velice zaujalo, co tam v podstatě hlásí a jak bojují proti křesťanství, jak v podstatě nenásilně na tom místě, což mi přišlo být nepochopitelné, protože myslím si, že s křesťanstvím tyto světy zas tak nenásilně nebo k ním takhle nenásilní nejsou obecně. Když to tady v Dubaji to vypadalo, jako by se snažili nějak s nimi vyjít a přesvědčit je, že se pletou křesťané.
2: V podstatě všechny ty letáky ukazovaly na to stejné. Jo, Ježíš byl dobrý učitel, přesně tak, ale a teď to vždycky následovalo ta masáž toho, že islám je ten pravé náboženství a Mohamed je ten jediný pravý prorok a podobně. Takže bylo to zajímavě podané a bylo to možná připraveno tak jako pro ty přesně turisty, aby si to ti turisté přečetli, protože to bylo samozřejmě v angličtině, ty buletiny nebo ty letáčky, ale překvapilo nás, jak moc to měli až propracované, tu jejich teologii, nebo jak to nazvat, jak měli propracované ty letáčky, jak opravdu se snažili spochybnit Ježíše Krista jako Božího syna, a dokážu si představit, že lidé, kteří možná v tom nemají jasno a kteří o Ježíši Kristu toho moc neví a Bibli nečtou, tak že jim na to mohli opravdu jednoduše skočit, protože tam vykládali některé věci, které tam předkládali jako pravdu a přitom to jsou vymyšlené nějaké teze, nebo naopak tu pravdu překrucovali. A tak to bylo hodně zajímavé a možná i takové smutné, že jsme si uvědomili, kolik lidí na to možná takhle skočí, a možná i ti Arabové sami častokrát neví, kde vlastně je ta pravda, protože jestli oni mají stejnou masáž už od škol, od školek, kdy opravdu dostávají ty informace takto zkreslené, tak se nemůžeme potom divit, že spousta z nich na křesťanství nahlíží úplně jiným pohledem.
1: Pokud se mám teda vrátit do toho Starého města, jak jsem odbočil, viděli jsme zde i vlastně řeku, která směřuje ze zálivu a jde až do středu toho města, protože to bylo dříve přístavní město a takhle vlastně vzniklo díky tomu, že tam byla ta lodní doprava. Takže my jsme měli možnost tu řeku překročit místní dopravou, a to by taková malá lodička, na kterou se člověk pomalu bál nastoupit, protože člověk tam seděl na lavici a lodička neměla ani nějaké zábradlí nebo něco a dost se kymácela na té vodě. Každopádně na to, kam nás až dostala, jakou vzdálenost s náma ujela, tak si vzali velice směšné peníze na místní poměry, no, na turistické poměry. Na místní poměry to bylo asi standardní peníz, ale opět dobrý zážitek.
0: Pomalu uzavíráme cestu po Dubaji a kam mířily vaše další kroky?
2: No, dále jsme pokračovali do Keni, afrického státu. Letěli jsme na letiště do Nairobi a v Keni jsme strávili asi 6 dní. U jedné, nebo část těch dní jsme strávili u jedné kamarádky, která nás tam ubytovala, a část dní jsme trávili po našich cestách po safari.
0: Nairobi se nám už do dnešního pořadu nevejde, tak se můžete těšit za týden, kdy budeme pokračovat v cestě kolem světa s manželi Vachůtkovými. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Pavel Kohl.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Krásný večer s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková. Minula 20. hodina máme neděli 5. července. 5. července znamená, že slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Čtvrt hodina písniček před námi a ta nás doprovodí k pořadu Doteky. Doteky se tentokrát zaměří na sílu lásky, zaměří se na odpuštění.

Láska nám umožní žít zcela určitým způsobem, na který bychom se bez ní nikdy nezmohli. Můžeme se snažit ji napodobit, ale trvale žít tak, jako kdybychom ji měli, to nezvládneme. Láska nás zmocňuje a umožňuje nám zcela konkrétní a zvláštní způsob života. Když o tom tak přemýšlím, chci vám sdělit, že si můžete v životě vybrat ze dvou možností. Můžete životem projít plně hněvu, hořkosti, vzdoru, nepřátelství a neodpuštění, prostě to všechno spackat a žít frustrovaně, nešťastně a bez radosti i pokoje, prostě svůj život nějak proklepat, v pondělí ráno vstát a říct tak a je přede mnou zase celý další týden. Nebo můžete vstát s Boží láskou, která vám bude proudit a svítit do života a skrze vás do okolí. Víte, k čemu dojde v tomhle případě? Nezáleží na tom, jak s vámi druzí jednají. Ani nezáleží na počasí, na ničem kolem vlastně doopravdy nezáleží, protože zdroj vaší radosti, štěstí a lásky proudí z vás zevnitř. A jednání druhých lidí, cokoliv zvnějšku, na to nemá vliv. Často si myslíme, že to, že milujeme, je reakce na lásku druhých lidí. Ale láska není jen reakce. Láska je čin. Láska je rozhodnutí. A my, kteří známe Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, čerpáme z nevyčerpatelného a nekonečného zdroje lásky všemocného Boha a zároveň dostáváme schopnost milovat. Většina lidí za celý svůj život tohle nikdy ani nezačne chápat. Všimněte si tedy, jak apoštol Pavel začíná ve 4. verši 1. listu Korinským. V první řadě říká, že láska mne naučí čekat. To má na mysli, když říká, že láska je trpělivá. Boží láska nám pomůže počkat si na Boží načasování, počkat si na Boží plán a cíl. Když toto říkám, myslím tím, že se to týká lidí. To znamená, že když se spoléháme na Boha a milujeme, láska nám, lidem, umožní čekat. Dál nám láska umožňuje být laskaví a jednat vlídně. To znamená, že můžeme být laskaví k lidem, kteří na nás laskaví nejsou. Často nás budou kritizovat, využívat, falešně obviňovat a tak dál. Jak na to máme reagovat? Lidsky řečeno se nám chce odpovědět tak, jak mluví a reaguje svět. Ale protože ve mně bydlí milující Bůh, nezáleží na tom, co nám někdo řekne, nebo o nás řekne, nebo co nám udělá. I přesto můžeme odpovědět laskavě. Dál říká, že láska nezávidí a není žárlivá. To znamená, že se budu umět rozdělit. Když mám přátele, nechci si je držet jen pro sebe. Když tedy žárlím jen proto, abych o vás nepřišel, anebo proto, že se o vás nechci s nikým dělit a nechci vaši společnost dopřát nikomu dalšímu, jedná se o nepříjemnou žárlivost. Bůh říká, že jestliže my, jeho děti, jsme plni jeho lásky, pak máme schopnost a sílu dělit se beze strachu. Samozřejmě tady mám na mysli dělení v Boží moudrosti a v hranicích, které on určí. Dál tu říká, že láska nám poskytne vnitřní klid a vyrovnanost. Co tohle znamená? Že se nemáme vytahovat a nemáme být arrogantní. Láska se chlubit nemusí. Víte proč? Protože láska má s Bohem takový vztah, který naplňuje. Když milujeme Boha i lidi, máme s ním vztah, který nám dává spokojenost. Tady vůbec nezáleží na tom, co si myslí lidé, co říkají, co dělají. Jsme plni Boží lásky. Něco prožíváme. A nepotřebujeme žádný vnější impuls, abychom se cítili celí či naplnění. Takže apoštol říká, že láska nám dává vnitřní klid a vyrovnanost. Má sílu a schopnost stát tiše, vnitřně stišená, bez ohledu na vnější okolnosti. Není arrogantní. Nemusí se vychloubat. Nemusí být číslo jedna, nemusí být středem pozornosti, nemusí ve společném hovoru být hlavní, ta první, mít největší prostor.

Dál říká, že láska nejedná nečestně, nebo jinak řečeno, láska je zdvořilá a slušná. Láska v sobě má sílu a umožňuje nám, abychom jednali kultivovaně a zdvořile, abychom byli k druhým pozorní, bez ohledu na to, o koho se jedná a jak jedná. Není to jen záležitost našeho chování na veřejnosti. Máme být slušní a zdvořilí i v soukromí, protože jsme synové a dcery Boží. A on říká, podle toho lidé poznají, že jste moji následovníci, že se máte vzájemně rádi. Láska jedná slušně, chová se kultivovaně. Dál apoštol říká, že láska nehledá svůj prospěch. Láska říká, vezmi si to, jen si to nech, je to tvoje. Láska se totiž narodila v naprosto jiné rovině. Láska skrze nás proudí k ostatním lidem a vůbec nezáleží na tom, jak s námi jednají. Máme milovat a ne bojovat za svá práva a hájit se. Pak tu také říká, že se láska nedá vydráždit. To znamená, že mi láska umožní zůstat klidný a tichý za všech okolností a v každé situaci. Když se naučíme milovat, pak milujeme i v situacích, kdy o nás lidé říkají spoustu nesmyslů. I v takových chvílích zvládneme v klidu stát, poslechnout si je a usmát se na ně se slovy díky, je mi to líto, že si to takhle pochopil. Nebo chápu, jak ti je a jak se cítíš, i to, co říkáš. A když vás obvinují, to jsi křesťan, když můžeš tohle a tamto, vy to prostě necháte bez poznámky. Lásce se musíme učit. Opravdu se to musíme naučit, abychom uměli správně reagovat. Nemusíme se nechat snadno vydráždit, jak říká Pavel. A jestli jsme takové rozbušky, a jestli jsme příliš hákliví, je to proto, že jsme zahleděni jen na sebe, co dělá radost mně, co se mně hodí, po čem se cítím dobře a z čeho jsem šťastný, co způsobuje, že já. To je problém člověka, který se hned nechá vytočit, hned bouchne. Pavel tady ale říká, že ti, kdo chápou Boží lásku a kteří ji zakusili, jednají tak, že nechají ty druhé vyjádřit všechno, co mají na srdci a udělat to, co se jim chce. Nemusíme se bránit. Jenom je milujeme bez ohledu na to, jak jednají oni. Dál tady o lásce říká v 5. verši, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Teď dávejte dobrý pozor. Víte, že jeden z největších problémů lidských vztahů je duch neodpuštění? Pavel tu říká, že láska nepočítá křivdy. To ve své podstatě znamená, že láska umí odpouštět. Láska mi umožní, abych odpustil úplně všechno. Zamysleme se nad tím. Duch neodpuštění je duch svázanosti. Je to duch vězení, protože si nemůžete vést záznamy křivd, aniž by vás to uvěznilo do seznamu jednotlivých bodů. A Bůh nechce, abychom tak jednali. Dovolte mi, abych se vás zeptal, kolika hříchů jste se dopustili a Bůh vám je neodpustil. Ani jednoho. Zeptám se tedy dál, kde bereme právo, jako věřící lidé, že nemůžeme odpustit něco, co Bůh tomu druhému odpustil. Když někdo věří Pánu Ježíši, žije v prostředí Božího odpuštění. Samozřejmě Bůh někdy bude muset přikročit ke kárnému řízení, aby člověku připomněl, co vyvedl, a také, aby napravil jeho jednání, skutky či smysl pro Boží vedení. Odpuštění ale není záležitost z mé strany volitelná. Odpuštění je součást bytí věřícího člověka. Nevěřící člověk s tím má obrovské potíže, ale my jako Boží děti máme uvnitř v sobě proud Boží lásky. Bůh nám to umožňuje. To je síla lásky. Umožňuje mi odpustit. Možná 95% lidí, kteří mají ve svých vztazích problémy, jestli ne ještě víc, mají problémy právě v oblasti neodpuštění. Prostě nemohou odpustit. A Pavel říká, že láska nám umožňuje, abychom v případě, že jsme si vytvořili takový seznam křivd, ho smazali. Na jakém základě?
protože velký mistr v odstraňování skvrn vymazal každou skvrnu i z našeho života. On říká, že když nám prominul, odpustil nám všechny hříchy, minulé, současné i budoucí. A to je možné díky ukřižování. Máte v sobě snad schopnost či možnost zařídit si to sami? Ne. Ale ve vás bydlí kdosi, kdo je ochotný nechat tu lásku skrze vás proudit za všech okolností. A je jasné, že když máte ducha neodpuštění, jste ve vězení. Až mne udivuje, jak lidé umí nenávidět, jak v sobě chovají odpor a hořkost, vzdor i nepřátelství a pocity tomu podobné. A přitom si myslí, že je to v pořádku. Může to být oprávněné z jejich pohledu, ale ve skutečnosti jim to šíří jed do celého vnitřního systému. Člověk, který žije s vnitřním neodpuštěním, žije v otráveném prostředí, pohybuje se v jedu a postupně ten jed proniká naprosto vším. Začíná to v myšlenkách a jde to až na dno jejich bytí, od hlavy až po paty. A pak ten jed začne ukapávat ven. A víte, jak to bude dál? Když je člověk takový, nemusíte být v jeho přítomnosti dlouho a už to ze sebe začne vylévat. Proto Pavel upozorňuje, že láska si nedělá žádný seznam křivd. Také říká, že láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Jde jednoduše o to, že láska mi umožní nenávidět zlo, které se tak nespravedlivě děje lidem okolo, když si to vůbec nezaslouží. To znamená, že v takovém případě mi láska umožní vykročit sám ze sebe a vidět bolest druhého člověka. Nenávidíme zlo a nespravedlnost. A má to tak být. Máme takové věci nenávidět. Věci, které způsobuje hřích. Nejde tedy o nenávist k člověku, který se nespravedlnosti dopouští, ale o nenávist ke zlu samotnému. Například televizní zprávy a noviny jsou plné událostí, kdy se lidé dopouštějí různých zvěrských zločinů a myslíme si, že by je za to měli pověsit nebo posadit na elektrické křeslo. A pokud se týká reality lidstva, asi by to bylo to nejmoudřejší, ale víte co? Navzdory všemu, co vidíme navenek, každý jednotlivý člověk, kterého kdy Bůh stvořil, v sobě má kapacitu stát se někým s velkým N. Často však to, jak vyrůstají a jak s nimi okolí jedná, co se naučili a co se nenaučili, čemu byli vystaveni a čemu vystaveni nebyli, to všechno je součást tohoto otráveného a jedovatého systému, který způsobil, že jsou morálně tak skažení, že mají tak skažený pohled na život, že touží ničit lidi kolem sebe. Přitom kdesi hluboko v nich je schovaný člověk. Je to někdo. Položím vám otázku, čím to je, že my jsme tak otřesné zločiny nespáchali? Je to jen díky Boží milosti, Boží dobrotě a lásce a věcem, které plně nechápeme, protože jsme nevyrůstali ve stejném prostředí jako oni. Někdo nás naučil něco lepšího. Naučili jsme se něco jiného. Měli jsme rodiče, nebo aspoň jednoho z nich. Nebo jsme možná rodiče neměli, ale nějak jinak jsme se dověděli dost pravdy na to, aby nás to kladně ovlivnilo. Takže nemusíme na takových hrozných věcech mít svůj podíl. Ale jsou lidé, kteří se nikdy nesetkali s ničím jiným, než jen brát, brát a brát, útočit, šplhat, být kolem sebe, strkat do lidí, odstrkovat je a uchvátit pro sebe pokud možno všechno, ať to stojí, co to stojí. Znamená to snad, že v sobě nemají schopnost milovat? Znamená to jen, že ta schopnost byla natolik zanesená a tak dlouho zabarikádovaná, že to vypadá, jako by ji vůbec neměli. Bůh je však stvořil s naprosto stejnou schopností milovat jako nás. Samozřejmě, když najdeme Pána Ježíše jako svého zachránce, potom umíme lidi milovat. Ale i ten nejnesympatičtější člověk a nejodpornější individuum stojí za záchranu. Proč to vím? Protože Bůh řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
i ten nejpohrdanější a nejodpornější člověk. Bůh má rád všechny lidi stejně. Jedná tedy s námi všemi stejně? Ne. Nabízí záchranu všem? To ano. Bůh si o nás nevede žádné zápisy, kde by zaznamenával naše skóre. Prostě nás miluje. A víte co? Chce, abychom i my měli rádi stejně. Pavel také říká, že láska se raduje z pravdy. Láska chce znát pravdu sama o sobě. Když máme rádi, chceme o sobě znát pravdu stejně jako ostatní, protože chceme, aby z nás vyzrály takové osobnosti, jaké z nás Bůh chce mít. Dál Pavel zmiňuje, že láska vydrží, ať se děje cokoliv. Co tohle asi znamená? To slovo v sobě nese skutečnost, že láska se snaží věci přikrýt. Boží láska ve mně mi umožní, abych od druhých lidí unesl i špatné jednání a nechal si to pro sebe. Láska přikrývá mnoho přestoupení. Jestli tedy patříte mezi lidi, kteří kdykoliv jim někdo něco nepříjemného řekne, okamžitě se chápou telefonu, pak to není láska. Když Bible říká, že láska přikrývá mnohá přestoupení a mnohý hřích, pak i když se mi něco hodně nepříjemného stane, nechci to okamžitě roztrousit po světě. Chci ti pomoct se s tím vypořádat, je-li to možné. A nebo s tím možná nebudu moct udělat nic jiného, než si to jen nechat pro sebe. Láska přikrývá mnohá přestoupení. Když mám někoho rád, vzpomínáte si, co to znamená? Když mám někoho doopravdy a upřímně rád, jde mi o jeho štěstí a spokojenost, jeho bezpečí a o jeho dobro. Možná jeho dobro bude pro mne znamenat, že za ním půjdu a řeknu mu, tady to není správné a měl bys s tím něco dělat. Jestli chceš, jsem ochotný ti s tím pomoci. Protože chci, aby z tebe byl skutečně ryzí člověk, takový, jakého si Bůh přeje. Aby z tebe nakonec mohla být skutečná osobnost, jak si to ty sám přeješ. Ale otevřeně kritizovat, rozširovat drby a jízlivě pomlouvat, nic z toho nemá nic společného s láskou. Znamená to ale být také ochotný nést břemeno druhého člověka. Najdeme si teď epištolu Galackým, kapitolu 5. Tady Pavel mluví o lidech, kteří dřív dělali chyby a ve svém životě zakopávali. A v 6. kapitole od začátku čteme: Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Jaký je Kristův zákon? Vzpomeňte si, jak to vyjádřil pán Ježíš. Celý zákon a proroci stojí na jednom. Budeš milovat Hospodina svého Boha z celého svého srdce, z celé své mysli, ze vší duše a ze vší síly, a svého bližního jako sebe. Tady říká, že máme na sebe brát břemena druhých. A když jsme ochotni stát pod břemenem druhého člověka, může to být emocionální břemeno, může se jednat o finanční problémy nebo o potíže v práci. Nezáleží na tom, o co jde. Říká tady, že láska umí vykročit sama ze sebe a dosáhnout až za své hranice. Ochotná ve chvílích potřeby břemeno druhého poponést nebo přikrýt. Ochotná chránit a stát pod tím břemenem a vzít na sebe jeho část. Dál tam máme řečeno, že láska všemu věří. Znamená to snad, že když máme lidi rádi, jsme naivní a lehkověrní, že opravdu věříme všemu, co slyšíme? Ne, ale znamená to, že láska mi umožní, abych si myslel o tom druhém to nejlepší, abych tomu věřil. To dělá láska. Láska není podezíravá a nevyhledává přestupky druhých jen proto, aby mohla kritizovat. Pak tady máme řečeno, že láska má naději. To znamená, že láska mi umožňuje doufat v to nejlepší v tobě, bez ohledu na to, co se děje a jak to vypadá. Na chvilku si to představte. Řekněte mi jedno, když prožíváte těžkosti, problémy, zkoušky a utrpení, co vám dává nejvíc naděje? Když nás má někdo rád, a když víme, že nás má rád, když cítíme jeho lásku a prožíváme ji, víte co?
I když je naše situace hodně zlá, těžká, hluboká, temná a ušpiněná, když v takové chvíli cítíme lásku druhého člověka, zvláštním způsobem to stimuluje a vzpružuje naději, která se nám právě tím rodí do života. Takže láska má naději. A láska také vytrvá. Co znamená tohle? Že když milujeme, je v tom síla, moc, energie a zdroj síly v nás, které se z nás rozlévají a které nám umožní vydržet, unést to, zvládnout, přijmout a projít všechny problémy, zkoušky a zármutky. A víte, co to způsobí? Jak si nás to udržuje vyrovnané a neochvějné? Když nám do života proudí Boží láska, jsme napojeni na tento nevyčerpatelný zdroj. A Boží láska námi může protékat. A děje se ještě další věc. Nezabydlíme se sami v sobě. Myslíme i na jiné lidi. Proto vydržíme v Boží síle. Je to láska v nás, která nám umožní vytrvat. A nakonec tento text končí jednoduchým a prostým vyjádřením v 8. verši. Láska nikdy nezanikne. To znamená, že láska nekončí. Teď pro vás mám zase otázku. Kdy se ta láska vyčerpá? Nikdy. Když Pavel říká, že láska nikdy nesklame či neprohraje, znamená to snad, že když mám někoho rád, že ho ovládnu? Kdepak? Znamená to ale, že nakonec bez ohledu na to, co se děje a jak dlouho to trvá, bez ohledu na to, s jakými problémy, zkouškami a bolestmi se musíme vyrovnávat, bez ohledu na to, co lidé říkají a co nám dělají, ta pravá reakce je vždycky láska. Ta nikdy nezanikne, nikdy nepřestane, nikdy neskončí a nikdy nesklame ani neselže. Jestli tedy miluji, jestli moje reakce na těžkosti, potíže a zkoušky a tak dále, jestli moje reakce je vždycky láska k druhému člověku, zkusme spolu domyslet, co to znamená. Znamená to, že bez ohledu na to, co nám někdo udělá, stále zůstávám svobodný a volný. Protože jim nedovolím, aby mne uzavřeli do mé hořkosti, vzdoru, hněvu, nepřátelství a neodpuštění. Kdybych se vás teď zeptal, přejete si být na svobodě nebo ve vězení, každý chce být volný. A přátelé, jestli chcete být volní, je nutné, aby vaším srdcem volně proudila Boží láska. Jsem přesvědčen, že Bůh chce, abychom všichni byli takové chodící gejzíry lásky. Jeho proudící lásky, protékající námi a přetékající k ostatním rozbolavělým lidem, kteří jsou všude kolem nás. Ono to funguje zvláštním způsobem, protože když se rozdávám lidem kolem sebe, nemyslím na sebe. A když se někomu dám, pak skrze nás proudí Boží láska, takže vůbec nemáme pocit, že bychom někomu něco dali. Protože Boží láska v nás průběžně nahrazuje všechno, co jsme dali. Láska je věčný dar Boží, který Boží děti zachovává a udržuje na svobodě. Což Bohu přináší čest. A tak to Bůh chce.

Charles Stanley připomněl, že síla boží lásky umožňuje pozvednout se nad každou situaci bez ohledu na to, jak je těžká nebo bolestná. Pořadem Doteky provázel Pavel Hromádka. Příští setkání, příští vydání tohoto pořadu je to opět za týden a tématem se stane skrytý nepřítel lásky.

Prožívat můžeme dny plné radosti, plné vítězství, prožívat můžeme ale i dny, kdy nás čekají chvíle těžkých starostí a proher. Kde hledat sílu? První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, nás čeká v pořadu modlitby podle Bible s 21. hodinou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Miloval, na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

0: Plná slova, ta nevysíláme. Rádio 7.
1: Z neděle 5. července uplynula 21. hodina. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Půl hodina před námi patří pořadu Modlitby podle Bible. Letní vydání do centra pozornosti budou dávat Boží zbroj.

Vítám vás u dalšího pokračování pravidelné relace modliteb podle Bible, ve kterým vás k pravidelným modlitbám podle čteného biblického textu zve Helena Brdečková. Ode dneška budeme několikrát otevírat Bibli v listu Efeským v 6. kapitole a budeme mluvit o tom, jak nás chce Pán Bůh do našich každodenních bojů, malých i velkých, vyzbrojovat. Budeme mluvit o víře, pravdě, spravedlnosti, spasení a podobně. Ty nám Pán Bůh připravuje, abychom se do nich oblékli. Cílem pořadu je vytvořit spolu s vámi společenství na modlitbách, ve kterých se chceme nechat vést, inspirovat a učit biblickým textem. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu také přinesli písmo, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během našeho ztišení. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří též čas pro naše modlitby. Chtěla bych na úvod otevřít Bibli v 65. žalmu. Jeho druhým a třetím veršem se můžeme nechat inspirovat ke vstupním modlitbám. Pro vás, kteří s námi sdílíte tento pořad poprvé, chci vysvětlit, že se často modlíme tím způsobem, že nejdřív čtu text tak, jak je zapsaný v Bibli, pak jej převádím do své modlitby podle toho, jak mě inspiruje, a obvykle potom navazuje písnička, která vytváří prostor pro naše individuální modlitby na základě přečteného textu. Pokud vám můj způsob, jakým mě text inspiruje a jak se podle něj modlím, nevyhovuje, nenechte se jim manévrovat, ale předkládejte své modlitby Bohu nezávisle na mě. Věřím, že jste už měli čas si oddíl nalistovat, můžeme se tedy začít modlit. Žalm 65, verše 2 a 3. Ztišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby. K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.

ztišením se sluší tebe chválit, Pane Bože. A ve ztišení k tobě s radostí přicházím. K tobě, který slyšíš modlitby i moje, přichází veškeré tvorstvo. Přicházím i já.

tomto a několika následujících dílech modliteb podle Bible budeme číst z Bible o tom, jak nás Pán Bůh chce připravovat do pokušení, čím nás chce vyzbrojit, abychom mohli obstát i v těžkostech, které nám život přináší. Nenechává nás bezbranné, ale chce nás vyzbrojovat jako vojáky do války. Centrálním textem, ke kterému se budeme často vracet, je oddíl zapsaný v 6. kapitole listu Efeským od 10. do 18. verše. Apoštol Pavel se nechal inspirovat při jeho psaní nejspíš římskými vojáky, kterých vídal kolem sebe dost a dost. My kolem sebe teď žádné Římany z přelomu věků nemáme. Možná nebude na škodu, když zapátráme v literatuře, abychom si takového ozbrojence dovedli lépe představit, třeba na internetu, nebo v komiksu o Asterixovi a Obelixovi, nebo ve filmech. Přečteme nejdřív celý oddíl a pak se vrátíme k jeho úvodu. Efeským, 6. kapitola od 10. do 18. verše. V ekumenické Bibli má oddíl nadpisek Výzbroj proti zlému. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

0: Můžeme Pánu Bohu podle tohoto textu děkovat za to, že nás chce proti všemu zlému v našem životě vyzbrojit. Můžeme se modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane Bože, že mě chceš dávat sílu a že mě chceš nechat zakoušet tvoji velikou moc. Děkuji ti, že mě chceš dát plnou Boží zbroj, abych mohla odolat všemu zlému v mém životě. Děkuji, že mi připomínáš, že nevedu boj proti lidem, ale vedu boj duchovní. Děkuji, že mi připravuješ plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Děkuji ti, Pane Bože, že mi dáváš pravdu jako pás, který mě chrání, že mi dáváš spravedlnost jako pancíř. Děkuji ti, že mě chceš uschopnit k pohotové službě evangeliu pokoje. Že mi připravuješ vždycky víru jako štít, který mě má chránit, aby mě nezraňovaly ohnivé šípy od zlého. Děkuji ti také za tvoji přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, které mi připravuješ. Děkuji ti, že se můžu v každý čas modlit a prosit v Duchu svatém, bdít na modlitbách a vytrvale se za všechny přimlouvat. Amen.
1: 1, 2, 3, 4.

Zaměříme se teď na první čtyři verše tohoto oddílu. Efeským, 6. kapitola od 10. do 13. verše. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

věku, ale na prvním místě na náš osobní duchovní boj, na to, abychom zůstali stát v pravdě, ve spravedlnosti, ve víře. Jistě na prvním místě v lásce. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla, píše Pavel. Také pán Ježíš zažíval pokušení, kterým se musel bránit. Podívejme se na jedno obzvlášť těžké, je zapsáno v Markově evangeliu v 8. kapitole. Můžeme číst od 27. do 33. verše. Tento oddíl popisuje situaci, kdy pán Ježíš mluví se svými učedníky o tom, kdo je. V 8. kapitole Markova evangelia od 27. do 30. verše se píše o Petrově vyznání. Marek 8, 27 až 30. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnice u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. A za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Na jiném místě v písmu je přidaný komentář pána Ježíše, ve kterém Petra chválí a říká mu, že mu to zjevil Otec v nebesích. Pokušení, o kterém chci mluvit, je zapsáno hned dál za těmito verši. Text pokračuje. Marek 8, 31 až 33. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ježíš začne mluvit o utrpení, kterého čeká, a Petr, právě Petr, kterého pán Ježíš před chvílí chválil, že mu určité věci dal poznat Bůh Otec, začne jednat nemoudře. Domlouvá pánu Ježíši a vlastně ho zrazuje od jeho rozhodnutí poslouchat Boha Otce. Jak to muselo být pro pána Ježíše Krista lákavé? Jak Petr mluví jednou s velkou moudrostí a v zápětí úplně bez poznání a bez moudrosti. Ale pán Ježíš neútočí proti Petrovi, ale proti pokušení, kterému je skrze Petra vystaven. Neříká, jdi mi z cesty Petře a už mi nechoď na oči. Ale brání se pokušení a dobře rozpoznává duchovní útok a brání se mu. Můžeme během další písničky přemýšlet o svých pokušeních a trápeních a hledět v nich obrátit svou pozornost od lidí a věcí na duchovní podstatu našeho pokušení. Vím, že na to je doba jedné písničky hodně krátká. Můžeme alespoň začít. Pane Ježíši, prosím, nauč mě bránit se v pokušení.

Náš čas se chýlí k závěru. Vraťme se k 6. kapitole listu Efeským a nechme se inspirovat verši 10 až 13 k uzavírající modlitbě. Efeským, 6. kapitola od 10. do 13. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Další modlitby podle Bible si můžete naladit na Rádiu 7 zase za týden o tomto čase. Pro dnešek se s vámi loučí 10. veršem 6. kapitoly listu Efeským a požehnaný týden přeje Helena Brdečková. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci.

0: příštím vydání pořadu Modlitby podle Bible, v premiéře tedy za týden v 21 hodin v nedělním večeru, se Helena Brdečková zaměří na pás pravdy.
1: Ty jsi můj pán, řekni běž a já půjdu rád, rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl.

Nedělní večer se blíží ke 9:45. V 10 hodin vysílání Rádia 7 nabídne pořad Řeka života. V něm Jarek Pleva přiblíží životní příběh irsko-kanadského básníka a kazatele Josepha Scrivena, autora jedné z nejznámějších křesťanských písní.

0: ať tu zní. Vzkříšený kraluješ a vládneš všemu stvoření. Tak ať jméno všech jmén, jméno Ježíš, ať tu zní.
1: Před námi kapela I Am They a písnička Awake My Love, ve které se zpívá o tom, že v Bohu nacházíme novou sílu a On v nás probouzí lásku.

0: Po celých 24 hodin je to Rádio 7 s vámi.
1: Jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou, na kraji půště se pro ně vydá, aby nevěděl.

Krátce po 22. hodině zní znělka Rádia 7, a to v nedělním večeru 5. července. U mikrofonu je Broňa Procházková, která zve k poslechu pořadu Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. V hodině, ve které se obrátíme do historie, vás vítá Broňa Procházková. Svou pozornost stáčíme do historie a hledáme tu příběhy, kde tu nosnou melodii tvořil Bůh, kde tóninu určovalo následování Ježíše Krista. Za dalším pozoruhodným příběhem nás vezme kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme zase spolu.
0: Za kým se dnes vydáme?
1: No, když jsi začala s tou hudební linkou, dnes bych vás chtěl seznámit s člověkem, jehož život, kdyby se na to díval člověk jenom z lidské stránky, by byl námět spíš na nějaký truchlospěv. A přesto to je člověk, který napsal jednu z nejnádhernějších křesťanských písní. Jmenuje se Joseph Medlicott Scriven.
0: Já prozradím, že se vydáváme do 19. století, jeho data narození úmrtí kopírují to 19. století 1819 až 1886. Do kterého kouta planety se začátkem příběhu dostáváme?
1: Scriven se narodil v Irsku, ale osud nebo život ho zavál do Kanady, takže se spíš označuje za irsko-kanadského básníka. Jeho život byl celkem dobře nalinkovaný, byl druhým dítětem kapitána královské námořní pěchoty Johna Scrivena, takže byl celkem dobře zajištěn a narodil se tedy v hrabství Down v Irsku. Potom trošičku tam byly takové přesuny, oni se přestěhovali do Anglie, tam chodil na vojenskou školu, protože otec si přál, aby následoval jeho kariéru, ale on nebyl úplně tělesné konstrukce, nějaké masivní, robustní, spíš slabší, takže se ukázalo, že by nebyl vhodný pro službu v koloniích, kde tedy tenkrát převážně sloužili ti angličtí vojáci. Takže se potom přestěhovali zpátky a odstěhovali se, vrátili se do Dublinu.
0: Kam se poděl pak? Když ne tedy vojenská kariéra, tak pro co se rozhodoval?
1: Vystudoval na Trinity College a rozhodl se pro dráhu učitele. Měl před svatbou, chtěli se stěhovat do nového bytu, ale den před svatbou přišel tragickou nehodou o svoji snoubenku. Přejížděli most přes rozbouřenou řeku a ona spadla z koně a přímo před jeho očima se utopila.
0: Počkej, oni jeli...
1: Nemohli nijak pomoct.
0: Oni jeli na koních a ona z toho koně spadla z mostu do vody.
1: Přesně tak. Jeho to velice zasáhlo. To je asi si dovedeme představit ve 23 letech, když člověk přijde o nejbližšího člověka den před svatbou, tak pro něj to byla obrovská rána, která ho ale přivedla blíž k Bohu.
0: A říkáš, že jí nemohl nějak pomoci, že s tou bezmocí on šel k Bohu. Tak to je hodně silný moment v životě mladého člověka. Přiblížil se k Bohu, co to znamenalo? Co bylo dál?
1: Tehdy vlastně naprostá většina lidí chodila do kostela a nějakým způsobem, říkám v uvozovkách, byli křesťany. Ale on najednou poznal, že jednotvárná bohoslužba a takový ten provoz církevní, kde vlastně nejde o nic víc, než tam přijít, posedět a odejít, že ho neuspokojuje, tak začal hledat společenství lidí, kteří také toužili po něčem víc, kteří četli Bibli a kolem roku 1840 tak v Dublinu vznikla taková biblická skupinka, kdy se několik křesťanů začalo scházet ke čtení Bible a k modlitbám, ne k oficiálním bohoslužbám, to hnutí se nazývalo také to separatisté, protože se z pohledu té oficiální církve oddělovali a samozřejmě byli také pronásledováni, Ale oni se scházeli každou neděli, četli Bibli, modlili se a lámali chléb. To bylo také pro ně typické. Vzpomínka na poslední ustanovení, vlastně rozloučení Pána Ježíše při poslední večeři. Ti lidé pocházeli z nejrůznějších církví a my je známe později pod názvem darbisté anebo plymouští bratři. U nás vlastně to je společenství, které si říká křesťanské sbory.
0: Takže byl součástí takových domácích skupinek, kde se mluvilo o Bohu, četlo se z Bible, rozebíralo se to, byly tam úzké vztahy, lámali spolu chléb. Čím se ti plymouští bratři vyznačovali nějak více, nebo v co věřili? Takovéto domácí skupinky, to si dovedu představit, je tam ještě nějaká jejich charakteristika?
1: Oni vlastně odmítali formální bohoslužby, formální způsoby, jak v tehdejší církvi byly rozšířené. Věřili v absolutní autoritu evangelia, to bylo pro ně hlavní a nejdůležitější slovo, kterým se řídili. A věřili, že Pán Bůh je milostivý dostatečně, aby nás ospravedlnil a vykoupil. To znamená žádné naše skutky, žádné úsilí, jenom Boží milost. Zajímavé je, že tito bratři považovali za nejdůležitější událost křesťanů, na rozdíl od třeba, když my myslíme, že to bylo vzkříšení Velikonoce, oni považovali letnice, to znamená seslání ducha. Proto také při svém kázání, při své službě se vždycky nechali vést duchem a nepotřebovali, nebo říkali, že nepotřebují kazatele, duchovní, kostely. To všechno odvrhli stranou a jejich taková teze nebo další charakteristika jejich učení je, že každý dospělý věřící muž má být kazatelem nebo služebníkem, jo? Protože nechtěli oficiální žádné faráře duchovní, protože říkali, to má každý dospělý muž, který je naplněný, přijal Ducha Svatého, tak má být tím služebníkem, jakého Pán chce mít.
0: Takže do tohoto společenství se Josef připojil a tam se i obrátil, to, co nazýváme obrácením. Tam přijal Krista, tam se rozhodl následovat Krista?
1: To nebylo, tam určitě rostl duchovně a on sám příliš informací nám nedává. My o něm nejvíc víme z těch jeho písní. On jich napsal spoustu, napsal také různé traktátky, ale pracoval jako učitel a potom pracoval jako vychovatel dětí v jedné rodině a s nimi se dostal na Blízký východ, doprovázel jej při jejich cestování jako učitel, takže se dostal na Blízký východ a stalo se to v roce 1846, kdy v Damašku prožil zvláštní zkušenost. On o tom říká jenom kratičce. Šel jsem ulicí jménem Přímá a Pán mě zavolal podobně jako apoštola Pavla. To je vlastně jeho svědectví, kdy z toho vidíme, že tam určitě prožil něco velkého, něco silného a určitě také velmi usvědčujícího, že jo, když si vzpomeneme na apoštola Pavla. Od té chvíle, nebo on už předtím toužil jít za Pánem, ale od té chvíle vlastně byl člověkem, který se celé vydal do služby. Jenom takový maličký příklad, my vlastně vůbec nevíme, jak vypadal. On se nechtěl fotit, prostě říkal, to je marnost, to je světská marnost, takže my nemáme žádný pořádný obrázek, kromě jednoho, který se tak nějak traduje, ale žil velmi přísným, téměř asketickým životem.
0: Od té doby se vydal tedy Kristu.

jako oheň, co dal si Eliáši, zář všech těch božích tváří, jež sledují osud můj. Ne jak blesky, které hasnou z bouří, ať moje oběť hoří a srdce mé se koří. Ať stále zírám na tvou krásu a v tichosti tvých hlasů, ať radost na

jako láska, která mě prostoupí a srdce mé si koupí, tak Bože, mám tě v hloubi. A síla, co nad hory se tyčí, pro tu mé srdce křičí.

0: jako touha, které není konce, jako nejjasnější slunce, co hřeje moje ruce. Jako struna, co k mojí duši mluví, jak oceán, když šumí.
1: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s Jarkem Plevou o životě, o životním příběhu Josefa Medlikota z Krivna. Víme, že se obrátil v Damašku, v ulici Přímá, nebo tam zažil takové výraznou chvíli. Co bylo dál?
2: Ztráta snoubenky na něj dopadla velmi těžce a dlouho se s tím vyrovnával. A nakonec odcestoval do Kanady, pak se vrátil, pak zase přijel zpátky a pracoval tam jako učitel a laický kazatel. To znamená, jinými slovy, on byl zaměstnán jako učitel, ale vznikla tam skupinka také těch plymouthských bratří. On se k ním přidal, možná dokonce tu skupinku založil, to nevíme tak úplně přesně. A znovu se stal vychovatelem v jedné rodině, kde sloužil jako dohled nebo učitel, vychovatel u dětí.
1: V druhé polovině 40. let toho 19. století je tedy Josef v Kanadě. V jaké oblasti?
2: Bylo to v oblasti Woodstocku a Clintonu. Jak jsem říkal, tam vznikla také skupina plymouthských bratří. A on dostal místo vychovatele u nějakého pana Pengeliho. To, co nás zajímá a kde už trošičku skočím dopředu, tak paní Pengeliová měla neteř Elizu.
1: Tam už větřím nějaké zahojení ran z toho dřívějšího nešťastného vztahu, z té velké bolesti. Pokračovalo to dále jako ten vztah, co se rozvíjel?
2: Je to tak. On tedy později od těch Pengeliových odešel a byl vychovatelem v domácnosti nějakého pana Jamese Sackvilla. To je důležité jméno, protože se stali velkými přáteli a tenhle ten pan Sackville později po jeho smrti vydával jeho knížky, jeho díla a jeho spisky. Takže on žil v domácnosti těch Sackvillových a když uplynulo nějakých 4-5 let, tak se znovu setkal s tou Elizou, o které jsme mluvili, a zasnoubili se. Eliza byla členkou anglikánské církve. To znamená, to byla ta, o které jsem mluvil, taková formální, kde nebyl příliš důraz na osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. A mimo jiné také tam, když se dítě narodilo, tak bylo polito a vlastně tam neznali nebo neprováděli biblický křest. Ta Eliza se také zblížila a začala navštěvovat to shromáždění plymouthských bratří a rozhodla se, že se nechá pokřtít. A chtěla, aby ten křest proběhl ještě před jejich svatbou. Možná, že to byl dokonce požadavek i toho společenství, aby si ten Josef vzal pokřtěnou sestru. Takže oni křtili biblickým způsobem, úplným ponořením. Ten křest se konal

0: Máme zprávy nějaké, jak to prožíval? Vím, že dovedu si představit, že těžce, ale jsou nějaké písně, ve kterých se to objevilo?
1: No, on těch písní napsal mnoho, ale ty písně jsou celkem neznámé, ty se nějak příliš nerozšířily. On vlastně jakoby psal, dneska bychom řekli, takovým stylem do šuplíku. Až po jeho smrti jeho přítel objevil ty jeho poznámky a písně vydal, ale on se hlavně soustředil na konkrétní praktickou službu. On chodil po ulicích nebo viděl někde pracovat dělníky, tak jim přišel a začal jim pomáhat. A přitom jim kázal, pak šli do hospody a on jim zase kázal. Samozřejmě dovedeme si představit, že se stal terčem posměchu. Dokonce někteří po něm házeli schnilé ovoce, zeleninu, ale jiní byli osloveni, protože jeho pokorný projev si je dokázal získat. Jeho neodradilo nic od kázání, dokonce ani vězení. Jedna taková historka, která je zaznamenaná, že v sobotu večer kázal na ulici, zatkl ho strážník a odvedl ho do cely. Ale jeho přátelé tak se za něj postavili a teď šli za soudcem. Tenkrát to bylo tak, že vlastně soudce byl okamžitě k dispozici a mohl hned vynést rozsudek a teď chtěli, aby ho soudce osvobodil, který to už mezi tím udělali. A když se potom došlo k projednávání jeho případu, tak ten Scriven říká, jak to, že vám vadí moje kázání, ale opilství, vulgárnost, obscenosti na ulici, že to vám nevadí? Soudce mu dá za pravdu, propustil ho, ale samozřejmě, že byli stále mnozí lidé, kteří se mu posmívali a kteří ho neměli rádi.
0: Zmínil jsi i to, že někteří ho přijímají a že ho přijali i proto, co viděli ty jeho dobré skutky, i ten pokorný jeho projev. A na ten projev se chci zeptat, jaký byl řečník, byl charismatický řečník?
1: Já myslím, že to se příliš nedá říct, že by byl nějaký strhující rétor. Jeho projev byl spíš tichý, spíš nenápadný, takový, kterým si získával důvěru. On ale si získal důvěru hlavně svým jednáním. Říká se, že chodil po tom městečku Port Hope, kde bydlel, a nosil sebou pilu a kozu na řezání dřeva. A říkal, kdo potřebuje, každému nařežu dřevo zdarma. Byl tam jeden obchodník, který říkal, jo, já potřebuju nařezat dřevo, pojď mě nařezat, já ti za to dobře zaplatím. A řekl, ne, já řežu jenom zadarmo a jenom těm, kteří to potřebují. Ty si to můžeš zaplatit. A to dřevo mu nenařezal.
0: Tak si dovedu představit, že pro toto jednání se skutečně stal známým pro své okolí. On se živí jako učitel, ve svém volném čase chodí pomáhat druhým a mluví o Bohu. Co vlastně bylo jeho živobytí, nebo kde bydlel? Tak, u koho bydlel?
1: No, v téhle té době pozdější, já si nejsem jistý, jestli ještě pracoval jako učitel, spíš myslím, že ne. Zase nemáme o tom úplně přesné záznamy. Bydlel v Port Hope u jedné vdovy. To byla žena, která přišla o manžela, ale protože by se jinak nemohla uživat, tak se, dalo by se říct, zuby nechty, snažila pokračovat v řemesle svého manžela, který byl mlékař. Měla krávu a za to, že u ní mohl bydlet, tak se Joseph staral o tu krávu, případně rozvážel mléko a pomáhal jí v tom jejím biznise. Ona byla nemocná, trpěla artritidou, takže z jeho strany to byla taková velmi dobrosrdečná péče. Nenašel jsem žádné konkrétní zmínky, ale myslím si, že v tuto dobu, že už nebyl učitel, že už opravdu žil z toho, co mu lidé dali, nebo z toho, co si třeba vydělal u té vdovy.
0: Řeže dřevo bez mzdy, pomáhá vdově, měl velmi dobročinné srdce. Ta dobročinnost je opravdu dechberoucí.
1: Jednou se stalo, že potkal chudou vdovu, které právě pošla kráva. A to byl jediný zdroj obživy, mléka pro ní a pro děti. A on, protože u sebe neměl žádné peníze, žádnou hotovost, tak prodal hodinky, které měl jedinou památku z Irska, kterou si dovezl, kdy bydlel, kdy byl dobře zajištěn, tak to měl krásné hodinky, on je prodal.

0: a za ty peníze té vdově koupil jinou krávu, aby mohla uživit své děti. A k tomu, z čeho žil, jeho rodina v Irsku ho totiž podporovala. Jeho bratr byl úspěšný lékař, jak jsem říkal, rodina byla dobře situovaná, takže oni mu posílali peníze a pomáhali mu.
1: Podporovat někoho, kdo všechno rozdá, to není jenom tak. Zažívali to i ostatní, co ho podporovali z okolí?
0: Ano, ale i ta rodina s tím brzy skončila, protože zjistili, že cokoliv mu poslali, tak on okamžitě rozdál. Říká se, že žádné šaty nebo oblek, který dostal, tak mu nevydržel déle než týden, protože on je rozdal. Takže potom přátelé mu dávali je oblečení s podmínkou, že aspoň týden ho musí nosit a nesmí ho darovat. Jo? Protože on prostě na tohle nedbal. Jednou se také stalo, že dostal peníze, aby mohli jet do Toronto na shromáždění, ale dali je někomu v nouzi a z toho Port Hope do Toronto šel pěšky. Takže on skutečně na sebe nedbal, protože nějakou péči zvláštní o vlastní osobu považoval za marnotratnost.
1: A teď si říkám, nemělo by větší váhu slovo od solidně oblečeného kazatele? Jak se vůbec díval na to oblečení? Říkáš, že to nemělo pro něj valnou cenu. Jak se na to díval?
0: No, on říká, že nošení zlata a drahého oblečení, ušitého podle světské módy, je špatné stejně jako krádež. Písmo mluví pouze o ženském oblečení, ale pokud muž nosí manžety, knoflíčky, zlaté řetízky a oblečení dražšího druhu, než které by bylo odolné a poskytovalo přiměřené pohodlí, porušuje slovo Boží, stejně jako žena, která nosí peří, náušnice a náramky. Takže to byl, i z tohohle hlediska byl velmi nepopulární. Na druhou stranu lidem, mezi kterými chodil a se kterými se stýkal, tak ti opravdu potřebovali úplně něco jiného než ozdobné manžety a manžetové knoflíčky. Zajímavé je také jeho názor na takovéto schánění financí na boží věci. On říká, kdybychom se vyhnuli zbytečným výdajům, nebylo by třeba žádat lidi ze světa o peníze na pokračování Kristova díla. Nebylo by potřeba pořádat koncerty, bankety a jiné nebiblické zábavy, proto abychom od nevěřících lidí vylákali peníze. Jakoby Kristus potřeboval žebrat od Satana.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Joseph Medlicott Scriven je tématem dnešního hovoru, ke kterému přizvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Scriven byl kazatelem, byl evangelistou, laickým kazatelem, byl i člověkem se silným sociálním cítěním, ale byl i autorem písní a básní. Co k tomuto tématu říci, Scriven jako autor slova?
1: Byl to člověk, který měl velmi bohatý vnitřní život, ale jak možná už nám vyplynulo i z toho, co jsme o něm si řekli, tak on s tím nešel navenek. Psal básně, psal různé traktáty, ale nechával si to pro sebe a dostali se na veřejnost vlastně až poté, co je po jeho smrti vydal jeho přítel. Jedna z nejznámějších písní, kterou od něj známe, tak vlastně ani nebyla píseň, ale bylo to báseň, když se dověděl, že jeho maminka v Irsku onemocněla, tak jí poslal báseň. Opis nebo kopii té básně dal také mamince toho pana Sequila, o kterém jsem mluvil. A teprve po jeho smrti, tak tahle ta báseň začala rezonovat, přišla sousedka, opsala si ji u té staré paní a tak se ta báseň pomaličku šířila, až nakonec byla zhudebněná a jako píseň se rozšířila, ale za to pořádně, prakticky po celém světě. Je to píseň What a Friend We Have in Jesus. Jaký přítel úžasný je Ježíš. Česky známe buď pod názvem O, jak věrný přítel Ježíš, anebo Jaké vzácné štěstí pro mě. Ježíš může přítel jest. To jsou takové dva hlavní české překlady. Tahle ta píseň je zajímavá tím, že patří mezi pět nejrozšířenějších křesťanských písní na světě. Mají ve svých zpěvnicích prakticky všechny církve, od katolíků přes baptisty, adventisty, evangelikály, letniční. Ta píseň je opravdu velice rozšířená. Už na konci 19. století byla považována za jednu z nejznámějších protestantských písní. O jejím rozšíření svědčí taky to, že v roce 1895, to znamená na konci 19. století, tak jeden časopis uvádí, že jí bylo vydáno více než 50 milionů výtisků. Možná, že bychom si tu píseň mohli pustit.

0: doznívá píseň, pod kterou je jako autor napsaný Joseph Medlicott Scriven. Ta píseň se stala velmi populárním napříč křesťanským spektrem. Kdo všechno ji uchopil, kdo všechno ji naspíval? Máme tu nějaká známá jména?
1: Naspívala ji celá řada známých i neznámých křesťanských zpěváků. Mezi těmi známějšími tak bych připomenul Mahalie Jackson, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald a dokonce i hvězda country Dolly Parton. Také Bing Crosby z těch současnějších Amy Grant anebo Michael Smith. Úžasné je, že tohleto všechno je před érou rozhlasu, gramofonu, televize a internetu. Hymnary.org, to je asi nejznámější internetová online databáze písní, tak uvádí, že v digitálních a jiných tištěných zpěvnicích tak se vyskytuje více než 2350krát. Jinými slovy, více než 2350 zpěvníků křesťanských písní obsahuje tuhle píseň. Takže to všechno svědčí o jejím rozšíření a původně to byla vlastně básnička, která šla ze srdce syna k jeho nemocné matce. Možná právě to jí dává tu sílu.
0: Vůbec se nedivím, že ta píseň je tak oblíbená. Ona mluví o tom, jak blízkého přítele máme v Ježíši. A možná právě ten, který sám zažil tolik bolesti, tak svými slovy těší potom zástupy těch, co tu píseň slyšeli a co ji interpretovali. Vůbec se tomu nedivím. Co udělat proto, aby mi byl Ježíš takovýmto přítelem, takovýmto blízkým přítelem?
1: Já tam vidím, tedy když se bavíme o Josefovi, obrovské sebevydání, že když se rozhodl následovat Ježíše, bylo to na 100%. To vidíme už z toho začátku, té probouzející se víry, kdy mu nestačila formální bohoslužba v kostele a jenom nějaký liturgický postup a kdy se začal scházet ke čtení Bible a potom, když prožil ten svůj formující zážitek, který připodobnil k zážitku apoštola Pavla, tak on opravdu on neměl žádný majetek, všechno, co měl, rozdál, sloužil. Dokonce teď ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou zprávičku z novin, z těch místních novin Port Hope, tak tam vyšla v září 1880 v rubrice místní zprávy takováto notická. Muž jménem Scribbins, tady popletli jeho jméno dokonce, má již nějakou dobu ve zvyku kázat na Ontario Street poblíž Walton Street a občas přitom vykřikuje jako pomatenec. Tento muž se stal obtížným a vyzýváme úřady, aby ho odstranili. Pokud musí kázat, ať se postaví odpoledne na tržiště, kde nebude překážet lidem v práci, kterou potřebují vykonat v určitém čase. Pan Scribbins možná koná dobro, ale my ho nevidíme. Takže vlastně víte, to opravdu neměl lehké a to, že ho nazývali pomatenec, to je asi jenom taková maličkost, toho se dočká každý, kdo někdy svědčí o své víře v Krista. Při tomto způsobu života ovšem také trpěl jeho zdraví, takže on poměrně brzy začal být nemocný a tam bylo moc dobře, že se ho ujal ten jeho přítel James Sackville a mohl u něj bydlet, který se o něj staral.
0: Co víme o závěru jeho života?
1: Docela těžko se o něm mluví. Protože to už je potřetí, kdy se v jeho životě objevuje nějaká tragická voda. Neví se přesně, jak Joseph zahynul. Pan Sackville, který o něj pečoval, odešel od něj, celou noc se o něj staral, potom odešel si číst nějaké jeho články a když nad ránem se vrátil, pokoj byl prázdný. Našli Josepha Scrivena utopeného ve vedlejším rybníku a má se za to, že šel ráno na bohoslužbu, uklouzl a utopil se pod hrází. kde byla docela velká hloubka. Nebylo zjištěno žádné cizí zavidění, ale nebylo ani zjištěno, že by to byl úmyslný odchod ze života. Pravděpodobně nešťastná náhoda, ale hodně nešťastná.
0: Ty lidské příběhy někdy znějí i v molových tónech a Joseph jich okusil mnoho. Tak si cením, jak přes ty rány šel dál i s těmi břemeny, zatížený břemeny, a ten jeho přítel mu byl po boku. Týkali se Ježíše i ostatní písně a básně? Byl i v nich Ježíš v centru?
1: Ano, určitě. Těch básní je celá řada. Vlastně ve všech těch svých spiscích nebo dílcích ukazuje na to, že Ježíš je jediná cesta člověka k Bohu. Ježíš je jediný způsob, jak se může člověk Bohu zalíbit, jak k němu může přijít. Ten výrazný kristocentrismus je tam všude vidět.
0: Kromě písní, kromě básní psal i nějaké spisky, zmiňoval si. Máme aspoň nějaké tituly, nebo o čem psal, nějaká témata?
1: Ano, ty jeho spisky vydal jeho přítel, pan Sequil, a například se jmenují některé z nich. Jaká církev? Boží církev? Kněžství? Služba ducha? Vidíte, že tam je vždycky důraz na to, že tu je něco ještě jiného než oficiální náboženství, když to řeknu v úvozovkách. Jo? Že se zabývá tím, že to, co je nám prezentováno jako církev, nebo to, co vidíme často v kostelích, nemusí být to pravé. A že tu je ještě jiná služba ducha. Naše shromáždění, příchod páně, také psal o tom. Takže ten jeho rozmach byl poměrně široký. Mě na něm fascinuje to, že jestli by někdo měl důvod zanevřít na Boha, tak to byl Josef. Měl rozjetou kariéru, pěkný život. Přišel o snoubenku, snažil se utéct, přišel o druhé, ale on svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu a držel se toho, že on je ten nejlepší přítel Ježíš. Taková ta jeho pevná, řeknu téměř křičovitá, ale myslím to pozitivně, ne negativně, že Ježíš je ten, koho se máme držet, ať se děje, co se děje. To nám, myslím, dneska chybí. My bychom chtěli všechno jako pohodlně, pohoda, užívat si, to je kolikrát tohle slyšíte, že by si člověk měl užívat, že by křesťan, pokud správně věří, tak by měl dostatek finanční a všeho dost, a být zdravý a nic, aby se mu nedělo. Joseph Scriven je takovým jakoby vykřičníkem na všechno tohleto pohodové křesťanství. A říká, ne, to není úplně tak, že když někdo věří, takže že je naprosto v pohodě a nic mu nechybí, ale naopak v těch situacích, které jsou těžké, může osvědčit svoji víru.
0: Tak tomu říkám slovo do dnešní doby. Prošli jsme tu Scrivenovo mládí, podivuhodné obrácení i to působení v Kanadě, i jeho kazatelskou práci, i sociální cítění, tu dobročinnost. Prošli jsme bolavé momenty, zmínili jsme jeho umění slov, jeho přínos na poli básní, písní. Jarku, vybereš na závěr nějaké verše Scrivena nebo nějaká jeho slova?
1: Například mě oslovuje verš z jedného písně. Když cesta má je trnitá a strmí každý sráz, když v srdci cítím únavu a v duši mrazím ráz, já vím, že nejsem opuštěn. I když se zdá být tma, můj přítel kráčí vedle mě a moji ruku má.
0: Jarku, díky za představení života Josepha Medlicota Scrivena. Díky za tvůj čas na Rádiu 7.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Rozhovor s kazatelem Jarkem Plevou vedla a od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.
1: A úplně na závěr řekl, proč bychom se měli bát zítřka, když víme, že náš přítel už tam je a čeká na nás.
2: Vidím ho svět, vidím zem, kde raší život

V závěru relace Řeka života připomeňme, že Joseph Scriven zemřel před 140 lety. Další vydání je tu v premiéře opět ve středu v 10 dopoledne. To se zaměříme na životní příběh Williama Camerona Townsenda.

třeba množství věd a my si můžem vyprávět o tom, co spletu, já už se znám, drž mě pevně.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Minula 23. hodina. Nedělním večerem 5. července na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. V pořadu Večer pod lampou se dnes už po páté můžeme zaposlouchat do krátkých úvah ze života a o životě, které v knize Směr je jasný sepsal Jan Vopalecký. Čte Petr Stoj.
2: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Vybudovat důvěru? Příště se ho už na nic ptát nebudu. Vůbec mě nepochopil. Zklamal mě. Já jsem si myslela, že mi porozumí, že mi pomůže, že bude se mnou cítit, ale on bere všechno tak technicky, tak chlapsky. Už se mu nebudu s ničím svěřovat. Máte podobné zkušenosti se zklamanou důvěrou? Nebo stojíte naopak na opačné straně a trpíte tím, že vám druzí nedůvěřují? Člověk se cítí sám, nikdo mu nerozumí, nevšímá si ho. Sám nemá už chuť k nikomu vyjít a znovu zkoušet obnovovat vztah. Mám ale také přátele, se kterými máme mezi sebou velkou důvěru. Některým z nich dokážu svěřit takřka všechno. A něco podobného vnímám od nich. Možná si řeknete, že jsem naivní, nebo naopak, že mám štěstí na přátele. Možná od obojího něco. Ale byly doby, kdy jsme právě s těmi dobrými důvěrníky měli vzájemné problémy v oblasti důvěry a porozumění. Zraňovali jsme se, jeden druhému jsme připisovali špatné motivy a nesprávné životní postoje. Celkově jsme jeden druhého vnímali negativně, ale nevzdali jsme to. Vím, že ani pán Ježíš neměl důvod mi důvěřovat a jít za mě na kříž. Nic nenasvědčovalo tomu, že jsem hoden jeho důvěry nebo dokonce takové oběti. Ale on přece šel. Rozhodl se bez ohledu na to, co udělám já. Uvěřil jsem jeho důvěře. Je úžasné, že byla jednostranná. Nekladl si podmínku, že mu musím také důvěřovat. Pán Ježíš je nejen příklad důvěry, ale především zdroj síly, abych i já uměl takto jednostranně vycházet druhým vstříc, i když se to musím pořád znovu učit. Uvědomuji si, že je to někdy sice trochu riskantní, ale stojí za to nabídnout člověku důvěru. Dokonce to i slovně vyjádřit, budu ti věřit, důvěřuji ti, myslím to s tebou dobře, nedělám ti naschvály, nebudu tě snižovat, chci ti rozumět, vidět, co potřebuješ a pomáhat ti ve tvých potřebách. To vše i za cenu rizika, že se ten druhý nebude chovat tak, jak mu to nabízím já. Ano, říkám jen slova, i když za nimi může být odhodlání. Ve svém životě však počítám s Bohem a věřím, že se i v těchto krocích bude ve mně on sám projevovat. Nemám zaručený recept na vybudování důvěry. Ale věřím, že i rozbitý vztah se dá díky Boží moci urovnat. Patří k tomu i umění říct, odpusť, byla to moje vina. Jsem rád, že hluboké vztahy důvěry v rodině, s dětmi či s dalšími lidmi jsou možné, i když za sebou máme vzájemné zranění a bolesti. I někdy vede cesta jednostranným vykročením, bez jistoty, jak to dopadne.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Politicky korektní. Asi víte, co znamená pojem politicky korektní. Dočetl jsem se, že v jeho pozadí původně stála snaha vyjadřovat se tak, abych se nikoho nedotkl a nikoho neurazil, zejména příslušníky menšin. Dnes se mi zdá, že to spíš znamená vyjadřovat se tak, jak se to líbí většině, zvlášť těm, kdo mají tendenci ovlivňovat a určovat názory druhých lidí. Když si představím, kam až by taková opatrnost mohla vést, vidím, jak spolu všichni mluví sice slušně, možná až ustrašeně, ale přitom nemohou říct, co si myslí. A nikdo vlastně neví, jak je na tom v očích druhých. Vztahy jsou prázdné, jalové, za to šuškanda a pomluvy jen kvetou. V pozadí totiž není skutečná úcta k člověku, ale strach, abych si to s ním kvůli jiným názorům nerozházel, abych s někým neměl problémy, snaha být se všemi za dobře. A přitom o řadě věcí mají lidé strach mluvit, i když je trápí. Nikoho se nedotknout, nikoho neurazit. Bůh hodnotí negativně znevažování a posměch. Viz Žalm 1.1 a přísloví 2.22. Když někomu něco vytýká, když odhaluje jeho hřích a trestá jej, tak ho přitom neuráží, neposmívá se mu, nepohrdá jim, ale projevuje mu přitom osobní úctu. Před nějakou dobou jsem sledoval, jak se jeden člověk potýká s hříchem. Uvažoval jsem, mám za ním jít a mluvit s ním o tom, nebo to přejít a nedělat si nepřátele. Kdo ví, jestli by mě vůbec vyslechl? Mám ho nechat, ať si dělá, co chce? Modlil jsem se za to, a ne jednou, a potom jsem za dotyčným šel. Především jsem se mu snažil ukázat, že si ho vážím a že mým cílem není pokárat a zdeptat, ale napravit. Sám mám zkušenost, jak blahodárně působí, když můžu žít v prostředí lidí, kteří si mě váží a nezatratí mě ani když zhřeším. Je těžké říct druhému něco nepříjemného, co se ho dotkne, co ho možná rozpláče nebo taky rozzuří. V uvedeném případě mě dotyčný vyslechl, zarazil se a nakonec projevil i vděčnost za upozornění. Byl jsem překvapen, když mi mimo jiné řekl, v hloubi duše už dlouho cítím, že to není správné. Potýkám se s tím, jsem rád, že jsi měl odvahu za mnou přijít. Vlastně je to pro mě úleva. Tento člověk hřích vyznal a učinil nápravu. Pán Ježíš měl odvahu mluvit se Samařankou o jejím v pořadí už šestém manželovi nemanželovi, s učencem Nikodémem o tom, že to podstatné nezná, učedníky konfrontoval s jejich nedůvěrou a vždycky to dělal s úctou. Samotný výsledek je však už na dotyčném. Máme sílu mluvit s úctou a láskou. Umíme říct i věci, které možná nejsou politicky korektní. Může to být bolestivé a nemusí se to všem líbit, ale nakonec to přinese užitek a vysvobození. Viz Efeským 4.29.

0: velas un ritmo. Skladame kolena pred teba, naše túžbo je vidieť, čo chceš vidieť ty, robiť, čo chceš robiť ty. Bože, všetko, to je naša túžba. To je naša túžba. To je naša túžba. Jedno tvoje slovo mení všetko. Jedno tvoje slovo mení všetko. To je naša modlitba. Tu sme. Použij si nás. Premeň naše krásne Slovensko.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou. Poslech čtení dobrých knih.
2: Udělat si pořádek. Někdy za mnou přijde některé z dětí, na kterém vidím, že ho právě nic nebaví a nudí se a říká: tati, co mám dělat? V takových chvílích radím dětem to, co mi říkávala moje maminka. Tak si běž uklidit.

hezky urovnané. Jindy Péťa přišel za 2 hodiny s krásným papírovým výtvorem. Přitom stačila troška inspirace, která vznikla vlastně z nepořádku. Pokud máte pořádné děti, které mají vždycky všechno uklizené, budete mít možná problém, ale vy jim určitě poradíte něco jiného. Jak často se my dospělí dostaneme k tomu, abychom uklízeli tam, kde se po čase nahromadí nepořádek? Sklep, zadní kouty spíže, různé staré zásoby. Pořád nosíme a schromažďujeme něco nového a na uklízení nemáme čas. Ale výsledkem úklidu je jednak pořádek a k tomu často i nově objevené věci nebo aspoň inspirace, co můžeme rozvíjet a budovat. Podobné je to i ve vztazích. Žijeme vedle sebe v rodině, ve sboru, v práci, ve službě. Jsme zaměřeni na povinnosti, na to, co je před námi. Chodíme kolem sebe, občas do sebe strčíme. Tu a tam jeden druhého zraníme, někdy víc, někdy méně. Různě se to v nás skládá. Vztahy nepozorovaně chladnou, jindy naopak nečekaně vybuchnou. Už nás to spolu nebaví. Co dělat? Uklidit si ve vztazích. Napřed se nám nechce. Znamená to otevírat nedořešené, pozapomenuté věci, ale zároveň je to setkání s člověkem, se kterým jsme něco prožili, který má i pro nás svou hodnotu a při úklidu ji můžeme znovu objevovat a rozvíjet. Vzájemné odpuštění přináší nejen novou naději, ale také inspiraci pro společné budování, pro vznik něčeho nového. Mám zkušenost, že odpuštění promění náš vztah do kvality, o které jsme nevěděli dokonce ani před vzájemným ublížením. Odpuštění vyřeší stereotyp ve vztahu a dá základ něčemu novému. Ideálem toho, co nového a krásného může vzniknout při úklidu ve vztazích, je Boží odpuštění. Promarněné dny, spousty napáchaných škod na duši i na těle druhých lidí i na nás samých, to vše Bůh proměňuje, dává nám hodnotu a smysl, tvoří něco nového, na čem můžeme stavět a co můžeme rozvíjet. Až si někdy nebudete vědět rady, zkuste si udělat pořádek.

Ostrůvky úcty. Vzpomenete si, kdy vám někdo naposledy nadával? Když pustím televizi, vidím, jak v parlamentu jeden poslanec zesměšňuje a uráží druhého. Když pročítám diskuzní příspěvky ke zprávám na internetu, žasnu, jak peprně a pohrdavě se lidé dokážou vyjadřovat ke každé zprávě. A nejvíc bodů získávají ty nejironičtější příspěvky. Raději ani nemluvím o vyřazovacích kolech reality show. Proč je mor pohrdání, ponižování a znevažování tak rozšířený? Setkáváme se s tím ve školách, v zaměstnání, ale i do sborového života proniká často postoj: on není nic moc, jeho neberu. Znevažování, neúcta nebo okázalé projevování pocitu nepotřebujeme tě je osobní problém, který drtí mnoho dnešních lidí. Když například někdo ztratí práci, cítí: jsem zbytečný, mám vůbec ještě nějakou hodnotu? Všichni prahneme po uznání, po tom, abychom měli nějakou hodnotu, a snažíme se uznání získat, jak umíme. Někteří tím, že předvádí, jak jsou chytří, jak kde co vědí, jiní, jak jsou krásní, dávají najevo, že mají peníze nebo úspěch, ale to nevydrží příliš dlouho a člověk musí pořád dřít, aby si takto podloženou úctu udržel. A teď pohled z jiné strany. Popisovat prostředí, kde si jeden druhého váží, nám může dnes připadat až jako něco nereálného. A přece takové ostrůvky existují. Znám jednotlivce a rodiny, v jejichž přítomnosti najednou vnímám, že mi i jako obyčejnému člověku dávají zcela přirozeně najevo, že si mě váží. Dokonce i když udělám chybu, tak mě nezavrhnou, ale naslouchají mému vyprávění, i když jim třeba odhalují svou 13. komnatu. V jejich blízkosti se cítím velmi dobře. Rád se tam vracím a také si jich nesmírně vážím. Neuznávají mě pro mé výkony, schopnosti či dokonce peníze, ale přijímají mě jako člověka. Prostě mají mě rádi jen tak, aniž bych si to musel nějak zasloužit. A pro mě je přirozené projevovat úctu také jim. Při zběžném pohledu bychom řekli, že to jsou slušní lidé. Ano, jsou slušní. Když něco chtějí, poprosí, umí poděkovat, pozdravit. Je radost dostat od nich jen obyčejný mail. Ale za jejich slušností tkví něco hlubšího. Jejich úcta k Bohu a zároveň vědomí, že oni sami mají před Bohem velkou cenu. Ne proto, co dokázali, ale proto, že je Bůh díky Kristu přijal. Bůh původně zamýšlel, aby každý člověk měl nejen osobní úctu, ale dokonce slávu. Římanům 3:23. Dnes pijeme hořké důsledky toho, že jsme o ni přišli. Nejenže nemáme slávu, ale žízníme po úctě, postrádáme úctu ze strany druhých a často ji nemáme ani sami k sobě. Ale pro Krista máme velkou cenu. Umřel za nás, i když jsme byli hříšní. Uvěřit tomu je začátek úcty k sobě, druhým lidem i k sobě navzájem. Projevovat si vzájemně úctu, to dává křídla. Vždyť je to něco, co Bůh s námi zamýšlel už od začátku.

0: Kdo to prosím tě je? Bylo to na pohřbu staříčké tety Lidky. V obřadní síni seděla vedle mě Dana, se kterou se známe už mnoho let. Za řečnický pult se postavil zralý muž, na kterém bylo vidět, že statečně, byť zpočátku ne příliš úspěšně, bojuje s trémou. Ale v očích měl jiskru. Karel. Vyzařovalo z něho něco zvláštního. Směs humoru, nebojácnosti a zároveň kus životní moudrosti a boží bázeň. Vtipně a přitom uctivě a vážně, chvílemi až poeticky, připomínal jednotlivé epizody či zvyklosti ze života tety Lidky. I kdyby ji přítomní neznali, z Karlových slov bylo najednou patrné, jaká to byla žena, jako bychom ji měli před sebou, svěží, živou, milou, obětavou tetu Lidku. Najednou se ke mně nakloní Dana, co sedí vedle mě, a zašeptá: kdo to prosím tě je? Rychle jsem musel vybrat některou z tisíce možností, jak jí představit Karla. Když jí řeknu jméno, bude se ptát dál. Není prostor jí tady vykládat, jaký to byl dobrodruh, co všechno prožil. Popisovat jeho temperament není třeba, vždyť vidí. Pak jsem si vzpomněl, vždyť Dana si pamatuje Karlovi věřící rodiče. Syn tetičky Holé, odpověděl jsem. Na Daně bylo vidět odlehčené, aha, stačilo to. K tomu, aby si Dana udělala představu, kdo to je Karel, stačilo znát jeho rodiče. Většinou je ale třeba něco víc. Myslím, že dříve jsem pro ty, kdo mě chtěli blíž poznat, nebýval úplně čitelný. Aspoň moje žena mi říkávala, že bych chtěla vědět víc o tom, kdo jsem. Velmi nám v tom pomáhají večery, kdy si povídáme, nebo chvíle, kdy prostě jsme spolu. Uvědomuji si, že je kolem mě mnoho lidí, které neznám. Vím sice, jak se jmenují, co dělají, možná i co je baví, ale abych je znal blíž, to ne. Někdy mi připadají tak trochu v ulitě, mají svá zákoutí a tajemství a nemají komu by je svěřili. Často bývají sami. Ale když najdou někoho, o kom ví, že mu můžou důvěřovat, rádi se otevřou, ukážou, co si myslí, čemu věří, o co jim jde. Vlastně jen hledají, kdo o ně má zájem a rád by je blíže poznal. Podívil jsem se, jak trocha odvahy druhému něco svěřit nebo se ho na něco zeptat odhaluje poklady v lidech, o kterých jsem si dřív myslel, že o mě nemají zájem, v lidech, se kterými jsem neměl chuť si povídat, i v těch, kteří vypadali uzavření ve svém světě se svými problémy. Stačilo je oslovit a já dnes vidím jejich skryté touhy, životní sílu, postoje, vítězství a prohry i oddanost vůči Bohu. Stejně tak nečitelný mi někdy připadá Bůh, vzdálený, uzavřený, nemluví na mě, na osvědčené, ale stereotypní modlitby neodpovídá a já se taky uzavírám do sebe. Přestávám s ním počítat, dělám si věci po svém a že zjistím, že tak nechci a nemůžu žít. Znovu ho oslovím, otevřu mu svoje ponuré 13. komnaty a pak jen s překvapením objevuji, že jsem vůbec nevěděl, kdo to Bůh je. Vede mě to k tomu, abych se lidí nebál a učil se jim otvírat své srdce i ucho. Totéž platí i ve vztahu k Bohu.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Závidíš? Tak odpusť. Taky znáte křik, on má víc. A proč on může a já ne? On nemusí a já musím. Vždycky, když u nás doma slyším něco podobného, zatrne mi a říkám si, byl jsem opravdu spravedlivý? Někdy tyto námitky řeším tím, že dětem vysvětlím, proč kdo co nesmí nebo musí. Jindy prostě autoritativně rozhodnu, že tentokrát to bude tak a příště se vystřídají. A děti se to už naučily akceptovat. U dětí jsou jejich postoje snadno čitelné, ale co mi dospělí? Sám o sobě bych asi nikdy neřekl, že jsem závistivý. Vy snad ano? Ale někdy trochu moc dlouho přemýšlím, proč se druhým daří lépe, proč v něčem mají větší úspěchy, které já nemám. A když o tom dost dlouho, snad až příliš dlouho přemýšlím, tak dokonce najdu někoho, kdo za to může. Je zajímavé, že k závisti se neradi přiznáváme. Tento hřích napřed sami před sebou zapíráme, pak ho tajíme před druhými, ale on na nás zanechává stopy. A nejen na nás. Vzniká v nás nevraživost, nepřejícnost. Na dotyčném nacházíme čím dál víc chyb. Vnitřně mu kdeco vyčítáme a nás samotné to užírá. Asi bych si závisti nevšiml, ale četl jsem verš: dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Židům 12:15. Vzpomněl jsem si na zahořklost, na lidi, kteří závistí a neustálými výčitkami vůči druhým zahořkli. Bible popisuje závist jako něco hořkého. Viz Jakub 3:14. Zahořklý člověk se projevuje tím, že už rezignoval. Není ochoten odpouštět a dávat druhým milost. Verš z listu Židům varuje, abychom závisti a hořkosti nedávali prostor, protože se snadno šíří a zachvacuje druhé. Je lepší hořkosti a závisti předcházet. Jak? Milostí, odpuštěním, stálým odpouštěním. Asi nám nepřipadá logické odpouštět tomu, komu závidíme, kdo má víc, komu se v životě daří. Ale přece se v nás časem vůči němu nahromadí výčitky a pak už je východiskem jen odpuštění. Možná máme vedle sebe někoho, kdo nám vadí, kdo všechno dělá tak nezvyklé a podle nás špatně, se špatnými motivy a přece se mu daří. Než se tím užírat, je lepší mu odpustit, dopřát milost, akceptovat jeho jinakost, pokud se nejedná o hřích. A také ho neschazovat, nepohrdat jim, ale vážit si ho. A přitom si uvědomovat, že Bůh dává každému jiné dary a má pro každého jiné poslání. Také se mi stalo, že jsem byl v pokušení závidět, ale dal jsem mu milost, odpustil jsem mu a za dotyčným člověkem zašel a dal se s ním do řeči. Setkání bylo úplně jiné, než jsem předtím ve své závisti předpokládal. Nebyl to nafoukaný frajer, ale vyprávěl o sobě a sdíleli jsme se o tom, jak Bůh v našich životech působí. Bylo to povzbuzením pro nás oba.

na půl. Určitě si to dovedete představit. Maminka pustí po dešti malého Ondru na zahradu. Ondra si hraje se svým velkým autem. Trochu se projede na koloběžce a stane se, že projede i kaluží a blátem a za půl hodiny se vrací domů. Maminka ho vítá ve dveřích se slovy: tak co, nejsi celý špinavý? A Ondra: jenom na půl. Co to znamená? Zvenku špinavý, zevnitř čistý? Zvenku ho umije, zevnitř nechá? Kolem nás je tolik věcí tak na půl. Vezměme si třeba, jestli někdo mluví pravdu. Pokud o někom víme, že mluví pravdu, tak se na něho spolehneme a předpokládáme, že řekne pravdu vždycky. Pokud někdo říká pravdu na půl, víme, že buď říká polopravdy, nebo někdy mluví pravdu a někdy lže. A my nevíme kdy. Člověku, který mluví pravdu na půl, se nedá důvěřovat. Jak si představíte člověka, který je poctivý na půl? Někdy poctivě pracuje, když ho pošlete do obchodu, všechno vám do halíře vyúčtuje, ale občas něco ukradne, protože je poctivý na půl. Ve věcech na půl bychom mohli dlouho pokračovat. Poloviční zdraví, poloviční cena, poloviční kvalita, poloviční výplata, poloviční šikana, poloviční pohodlí, poloviční porozumění. Když takhle mluvíme o věcech, které jsou na půl, trochu se tomu smějeme, ale zároveň jsme z nich rozmrzelí a otrávení. Ty poloviční, polovičaté věci nám berou naději. Svádí nás být také polovičatými a žít na půl. Tady se polovina zaokrouhluje dolů. O biblickém králi Amasiášovi, 1. královská 14.3, je napsáno, že dělal to, co je správné v Hospodinových očích, ale ne tak jako David. Nevím, jestli přesně na půl, ale něco tomu chybělo. Možná neudělal tolik činů jako David, ale spíš bych řekl, že mu chybělo něco z Davidovy oddanosti. Byl prostě Bohu oddaný na půl. Bůh chce, abychom mu byli oddaní plně, ne na půl. Obětoval úplně svého syna, aby nás úplně zachránil. Za to my máme tendenci si z jeho záchrany vzít jen půlku. Odpuštění minulosti a jistotu, že půjdeme do nebe. Ale jinak bychom si rádi žili podle svého. Boží záchrana se vztahuje i na život tady na zemi. Bůh stojí o to, abychom žili naplno, ne napůl. Tu plnou záchranu budeme prožívat, když budeme žít v posvěcení a v oddanosti, když ho budeme milovat z celého srdce, mysli, duše, síly a milovat bližního jako sebe. Uvědomuji si, že Bůh chce, abych nežil napůl, ale naplno. Aby i moje čistota, poctivost, oddanost, ale také láska a práce byla úplná. A pak také nemusím žít napůl, ale naplno.

Sudy. V obrovském hangáru, můžete si myslet, že se mi to zdálo, je ohromné množství sudů, kádí, nádob, nebo jak to nazvete. Některé jsou skleněné a je vidět dovnitř. Jiné jsou klasické sudy s obručemi, jiné moderní modré plastové sudy. Občas mezi nimi najdete starou kamennou tesanou káď. Některé mají víko, které pevně dosedá. Na jiných jsou třeba jen dvě prkna. Nádoby jsou většinou vyšší než já, takže do mnoha z nich není vidět, a tedy nevím, co v nich je. V některých nádobách je vidět voda nebo jiná tekutina. Najdou se tam i zásoby potravin, zbytky jídla, ale také nepotřebné věci jako staré žehličky nebo plechové trichtýře. A v těch vysokých, kdo ví. Chodím po potemnělém hangáru s těžkou polévkovou lžící, nic jiného nemám, a do některých nádob zkouším ťuknout. Snad se mi podaří zjistit, co v nich je. Od někud se ozve vysoké cink, odjinud zase těžké cink. Asi dvě nádoby se neozvaly vůbec, jako by byly oblepené molitanem nebo měkkým sametem a nevydají ani hlásku. V některých to zařinčí, jako když rozbijete talíř. Odjinud se ozve jakési chacha. Chodím a úporně se snažím zjistit, co v kterém sudu je. Nejsem spokojen s tím, jak se mi to daří. Tak se potácím hangárem mezi sudy a káděmi, až kdesi vzadu u zdi vidím kohoutek. Otočím jim a na zem vytéká temně červená, trošku průhledná tekutina. Krev to není, spíš víno. V tom si všimnu sotva čitelného nápisu na napůl zrzivělé plechové tabulce. Víno božího požehnání. Tak to jsem z toho jelen. Nakonec chodím a po lžičkách roznáším víno do jednotlivých sudů. V některém to jenom šplouchne, v jiném zašumí, ještě v jiném se něco rozbije. Do některých sudů je vidět. V jednom lžíce vína okamžitě obarví celý obsah do červena. V jiném víno plave jako kapka oleje na povrchu a do tekutiny nepronikne. Tak nějak vnímám lidi kolem sebe. Do některých nevidíte a i když se jich zeptáte, tak vám nic neřeknou. Jiní na sebe vyklopí všechno. Zkusíte na ně zacinkat a někteří se bolestně prohnou. Jiní zanotují veselou písničku. Co s těmi lidmi dělat? Někteří by v sobě potřebovali uklidit, někteří umít a vyčistit. Všichni by chtěli být drahocenou nádobou s ještě drahocenějším obsahem. Ale někteří to vzdali. Nechávají si svoje smradlavé zbytky v sobě a občas jen zabručí, já ne. Jako křesťané máme kohoutek. To je Kristova smrt a z ní pramenící odpuštění jako neomezený zdroj božího požehnání pro nás samé i pro všechny ty sudy kolem nás. Někdy nás mrzí, že máme v ruce jen jednu lžíci, tak rádi bychom rozdávali po hrncích nebo stříkali hadicí. Ale máme lžíci. Možná proto, abychom tím častěji chodili ke zdroji.

Postřehy ze života přináší kniha Jana Vopaleckého Směr je jasný, ze které četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Návrat domů.

Z nedělního večera zbývá už jen posledních pár minut. Od mikrofonu se krátce před půlnocí loučí Broňa Procházková s pozváním k poslechu nočního programu.

Je s vámi Rádio 7 a to i v pondělí 6. července. Přivítali jsme nový den a u nočního vysílání vás vítá Aneta Lofítková. A rovnou prozradím, jaké pořady jsou před námi. Do starověkého města Tyatyr se od čtvrt na jednu vydáme spolu s teologem Johnem Vernonem McGeem v relaci Světem Bible. Zjistíme, jakým těžkým zkouškám a svodům museli tehdejší křesťané čelit a jaké svědectví víry zanechali budoucím generacím. Bůh nám nedá hotový dort, ale dá nám ingredience, aby nás dostali k cíli. Boží cesty nejsou naše, jeho cesta vede jinudy, než bychom si představovali. Turbulentní cesta s Bohem je lepší než klidná bez něj, říká britský rapper Faith Child. Proč používá zrovna toto umělecké jméno? Jaký byl jeho první koncert? Stoupne si někdy před zrcadlo a pochválí se? A co si myslí o mikrovlnkové generaci? Nalaďte si po jedné hodině letní sérii zajímavé muziky i hlubokých rozhovorů The Best of Pohovka 2022 až 2025. Ve čtení na pokračování se vracíme do 70. let minulého století, kdy se manželé Gary a Barbara Shepherdovi vydali z Ameriky do Nepálu, aby přinesli kmeni Magaru evangelium. Po mnoha překážkách a velkém úsilí se podařilo přeložit Lukášovo evangelium, i když na ně číhala stále mnohá nebezpečí. Zažívali boží ochranu, jak uslyšíme čtvrt hodiny po druhé hodině, kdy opět otevřeme knihu Andělské stezky. Dosáhnout cíle bez zbytečného plýtvání energií, tak se dá stručně definovat efektivita. Jak se dá tento princip využít i v rodinném životě? Připomeňte si od 3. hodiny v repríze pořadu Rozmarína, kde byla hostem Petry Eliášové Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. První díl čtyřdílného cyklu nese název Jak se naučit pochopit chování dítěte. Jak může vypadat skautský oddíl dorostové unie v každodenní praxi? V rozhovoru s Ondrou Malým sdílí své zkušenosti Lukáš Vlk, vedoucí oddílu Maják v Kladně. Mimo jiné prozradí, proč si myslí, že stojí za to zažít společný průšvih, kdy ti do programu vtrhne život. Štafeta začíná 15 minut po 4. hodině. V následujících 5 týdnech se v relaci Nejen chlebem dostaneme s kazatelem Jaroslavem Pokorným do Ježíšovy školy. První zastavení nabídneme v 5 hodin. A v relaci Séla se po 17:30 vypravíme společně s evangelistou Matoušem za dětmi na tržiště.

Očistí mé oči, mé srdce, Pane, vezmi mě na začátek. Služba, ne zátěž, stačí se ti jen odevzdat, zpívá Lucy Grimble ve své písni

0: Do starověkého města Tyatyr se vydáme v relaci Světem Bible. Skrze list Zjevení nahlédneme do zápasu tamního sboru z prvního století a podíváme se, jakým svodům a zkouškám museli tehdejší křesťané čelit. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: Následuje církev v Tyatyře, která v tom historickém průmětu našeho učitele představuje tak říkaje období pořímštění. Temný středověk někdy mezi lety 590 a asi 1000. Byl to vskutku temný úsek dějin z duchovního hlediska. Tyatyra a zbývající tři církve jsou ve vnitrozemí. Město Tyatyra mělo překrásnou polohu. Sir William Ramsay o ní napsal: Tyatyra ležela na konci dlouhého údolí, které se táhne na sever i na jih. Údolím teče směrem k jihoříčka. Sama příroda vyznačila tuto cestu, velice snadnou stezku pro spojení mezi dvěma údolími. Dnes je po celé délce železniční trať, a ve středověku tudy také vedla jedna z hlavních dopravních tras v Malé Asii. Tyatyra ležela v tom dlouhém údolí. Původně byla vybudována patrně k obranným účelům. Většina měst, budovaných pro obranu, bývala umístěna na nějaké vyvýšenině nebo výspě, která zasahovala do moře. Taková města byla zpravidla obehnána hradbami, ale Tyatyra se od takových měst lišila. Stála nikoli někde na vrcholku, ale uprostřed údolí na velmi mírně stoupajícím svahu. Její síla byla v tom, že sem Řím umístil elitní posádku. Město vystavěl Lysimachus a potom znovu Seleukus I., zakladatel dynastie Seleukovců. Jejichž rozsáhlé království se rozkládalo pak až k Himalájím. Nakonec žádné město v této oblasti nebylo tak dokonale zničeno a zase pečlivě vybudováno jako právě toto. Navštívit trosky

Evropanka obrátila ve městě Filipis na Pavlovo kázání, pocházela právě odtud. Je o tom záznam ve Skutcích apoštolů 16. kapitole jako 14. verš.

Andělu pak Tyatyrské církve piš. Totoť pravý syn boží, kterýž má oči jako plamen ohně a jehož nohy podobné jsou mosazi. Zjevení 2.18. Syn boží je tímto slovem zobrazen vlastně jako soudce. Jeho oči jsou jako planoucí oheň, který prozkoumává všechno, co je kolem, a jeho nohy jako zářivý kov, jako měď, představují soud. Ano, Kristus svou církev, své lidi ve svůj čas soudí. Z hlediska toho historického průmětu, o němž občas hovoříme, je zde znázorněno období středověku, kdy jasná zvěst Božího slova byla mohutně a autoritativně nahrazována lidskými náboženskými dogmaty. A přesto má Pán Ježíš pro tento sbor pochvalná slova. Říká, znám ť skutky tvé i lásku, i přisluhování, i věrnost, i trpělivost tvou a skutky tvé i ty poslední větší nežli první. 19. verš. Pán Ježíš tu vyslovuje 6 pochvalných slov o této církvi. O církvi, kterou podle jejich charakteristik náš učitel dr. McGee promítá do historie na církev temného středověku. Tehdy žilo také mnoho opravdových věřících, naplněných osobní láskou k Pánu Ježíši projevovanou skutky. Skutky jsou anebo mají být viditelnou a lidem dobře srozumitelnou vizitkou pravých křesťanů. Jakub to ve své epištole vyjadřuje slovy: někdo vám řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích. Jakub 2, 18. verš. Těch 6 slov Pánovi pochvaly pro Tyatyru zní postupně takto. Za prvé skutky. Ty byly vnějším dokladem jejich křesťanství. Bylo mnoho těch, kdo žili bezúhonně a jejich dobré skutky byly ozdobou jejich učení. Za druhé je tu láska. Byla to církev, v níž byla láska. Přestože v některých věcech podlehla pohanským vlivům a oddala se rituálům. Mimochodem v době, na kterou náš učitel promítá tyto věci, žili někteří nádherní boží lidé, jako například Petr Valdo, John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola, Anselm a další. Třetí charakteristikou je víra. Třeba, že je jmenována až za skutky a láskou, byla v Tyatyře významná a byla pohnutkou i pro jejich skutky a lásku. Čtvrté je přisluhování, nebo dnešní češtinou řečeno služba, která se Pánu líbila. Pátá je trpělivost, čili vytrvalost a stálost v těch dnech temna. Šesté jsou skutky, ty poslední větší nežli první, nebo ekumenicky vím, že tvých skutků je čím dál více. Je to vlastně návrat ke skutkům, o nichž byla řeč v první položce. Úctyhodná byla skutečnost, že těchto dobrých skutků v Tyatyře spíš přibývalo, než ubývalo. A nyní po těchto pochvalách následuje hrozný odsuzující výrok.

že necháváš ženy Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, aby učila a svozovala služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované. A nebo ekumenicky, ale mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Jak snad trochu víme z biblické historie, královna Jezábel, čili žena izraelského krále Achaba, zavedla pohanství a pohanské modlářství v celém severním izraelském království. Z tohoto vyjádření zde v knize Zjevení se dá vyvodit domněnka, že v místním sboru v Tyatyře byla snad nějaká žena známá jako učitelka a prorokyně, která jakoby z oka vypadla Jezábel, manželce zmíněného krále Achaba. A co se týče historické etapy temného středověku, která, jak náš učitel věří, je reprezentována právě touto církví v Tyatyře, pohanské praktiky a vyslovené modlářství se skutečně velmi dokonale v té době promíchaly s křesťanskými skutky a původní biblickou bohoslužbou. Papežství se povýšilo na světovou moc za Řehoře I. rok 590 a později za Řehoře VII. Známějšího pod jménem Hildebrand od roku 1073 do roku 1085. Zavedení rituálů ve smyslu posvěcujících obřadů a také zavedení církevní nauky nahradilo osobní víru v Pána Ježíše a osobní duchovní spojení s ním. Uctívání panny a dítěte a také domněle posvěcující církevní mše natrvalo zakotvili v obřadech. K tomu ještě bylo přijato učení o očistci a vysluhování mší za mrtvé. Do oběhu se dali Izodorovi papežské výnosy, vkládající moc a vládu právě do rukou papeže. Podobně jako Jezábel, které zachutnala bezmezná moc, nechala zavraždit Nábota a pronásledovala boží proroky, včetně Eliáše, tak i středověká církev, do níž náš učitel promítá tyatyrskou situaci, zřídila ničivou inkvizici, která měla za cíl zlikvidovat každý odpor proti nastolené vládě papežské církve. Smilstvo, o němž je tu taky zmínka, znamená zásadní odklon od jednoho boha k modlářství. Znamená uctívání něčeho, co není božské. V ostrém protikladu k Jezábel stojí žena jménem Lydia, která přišla právě z tohoto města Tyatyra. Jezábel je pouze předzvěstí odpadlické církve, jak ji uvidíme dále ještě v 17. kapitole.

0: Ale dalť jsem jí čas, aby činila pokání z smilstva svého, avšak nečinila. Zjevení 2, verš 21. Pán Ježíš Kristus trpělivě snášel tento falešný modlářský systém vlastně víc než 1000 let. V průběhu staletí v něm nedošlo vlastně k žádné skutečné vnitřní proměně. V dějinách je vidět, že představitelé tohoto církevního modlářství a mnohdy vysloveného okultismu se touto stabilitou svého duchovního smilstva vysloveně chlubili. Je to však vždycky to správné, když se v našem životě a myšlení po dlouhou dobu, po celá desetiletí, nic nemění? Pán Ježíš jako pán církve si naopak přál, aby se tu mnoho změnilo. Dal jsem jí čas, aby činila pokání z smilstva svého. A 22. verš ve 2. kapitole přidává: aj já uvrhuji na lože i ty, kteříž cizoloží s ní, v soužení převeliké, jestliže nebudou činiti pokání z skutků svých. Mějme na paměti, že tu je stále řeč nikoli o církvi, ale o té ženě Jezábel, která v Tyatyře dostala vlivné místo. O ženě, kterou tam trpěli s jejími novotami a pohanskými vlivy duchovního smilstva. Tuto ženu Jezábel, čili tu, která se stala svůdkyní, za nějaký čas postihne zjevný a po zásluze velký trest. Náš doktor McGee se pokouší hledat konkrétní průměty v historických náboženských uskupeních, na jejichž dobu působení toto slovo promítá. Podle mého mínění jsou však příliš konkrétní tyto interpretace, které můžeme a nemusíme přijmout. Slovo o Jezábel pak pokračuje ještě ve verši 23. A syny její zmorduji smrtí, i zvědí všecky církve, že jsem já spytatel ledví i srdce, a odplatím vám jednomu každému podle skutků vašich. Synové anebo ekumenický děti té Jezábel jsou odchovanci toho rozpínavého modlářského systému, který byl popsán jejím obrazem. O nich je tu řečeno velmi tvrdé, snad vůbec nejtvrdší slovo. A syny její zmordují smrtí. Vincent překládá, ať jsou zahubeni smrtí, což se vztahuje na druhou smrt, čili na konečné, nezměnitelné oddělení od Boha. Zvědí všecky církve, to znamená církve všech dob, budou vědět, jak to s tou Jezábel dopadlo. Já jsem spytatel ledví i srdce, uzavírá to pak pán Ježíš osobním postojem. Čili jsem spytatel nejhlubšího nitra člověka, myšlenek, pocitů i nejhlubších úmyslů. Ano, Bůh vidí do nitra a srdce každého z nás. Zná naši vnitřní bytost. Když se podíváme do sebe, do svého nitra, do svého srdce, co se tam odehrává, musíme se znovu a znovu divit, že nás Pán Ježíš přijímá takové, jací jsme. Jeho den chválí za to. Ale mějme na paměti, že nás takové nechce nechat. I když nás přijal v té nejhorší bídě a třeba ve hrozném hříchu, nechce nás takové nechat.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Na další část se můžete těšit ve 20 hodin 15 minut.

vyznáváme. Vyznáváme, že ve tvé jménu je život. Ve tvé jménu je náš život. Ve tvé jménu je každé vítězství. Ať už ho vidím, nebo ho očekávám. Ve tvé jménu je zaslíbení.

neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Filipským 3. kapitola 8. verš.

0: Král je v této místnosti. Pojďte se podívat na jizvy na jeho rukou. Podívejte, jak tma mizí na jeho povel. Kdo je tento král? Jeho jméno je Ježíš. V jeho jméně je svoboda.
1: Hudba doznívá.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Posloucháte Rádio 7 a jeho noční vysílání, které probíhá 6. července 2026. Máme za sebou jednu hodinu. V následující hodince nás čeká další díl z letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025, plné zajímavé muziky i hlubokých rozhovorů. Vrátíme se na festival United 2025 k povídání s rapperem Faith Childem a Karolínou Vološinovou a Lídou Matuškovou.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu Pohovky na Rádiu 7. Dnes zavítáme na festival United, abychom se zaposlouchali do dle mého názoru inspirativního rozhovoru. Hostem bude Michael Oluwaseyi Ayo, a.k.a. Faith Child, rapper z Velké Británie. Provedu vás já, tedy Karolína Vološinová, a zdatně, obratně a vtipně přetlumočí Lída Matušková. Ať se vám dobře poslouchá nejen mluvené slovo, ale i skladby z alba Airborne. Po prvních dvou písních Take Off a Ricochet začne Faith Child rovnou vysvětlovat, proč si tak říká.
3: Sit back, relax. If there's anything we can do to make your flight a little more enjoyable, please don't hesitate.

0: Wow. Okay, this name relates to my birth story.
1: Tahle přezdívka se vztahuje k příběhu mého začátku života, k narození.
0: Do you want to hear the story?
1: Jsme ready na nějaký příběh?
0: Dobře, děkujem. Yes. So when my mom was pregnant with me, she didn't want to have any more children.
1: Když moje maminka otěhotněla, čekala mě, tak to bylo v její fázi života, kdy nechtěla mít už děti.
0: So I was a mistake.
1: Takže já jsem byl omyl.
0: Děkujem. So she went to the she went to the doctor to have a conversation.
1: A tak došla za doktorem, aby si s ním popovídala o té záležitosti.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Je nám jasné, oč jde?
0: There's some children around, so I'm being.
1: Yes. Jo, protože tady máme nějaký děti, tak se snažím naznačit, abychom my ostatní rozuměli. Yeah.
0: So when she spoke to the doctor, she said, I can't do it no more. It's too much pressure on my life.
1: Mluvila s doktorem a říkala mu, já tohle fakt nezvládnu, v mém životě už je příliš mnoho tlaků.
0: But God spoke to her for the first time.
1: Ale tehdy k ní Pán Bůh poprvé promluvil.
0: And he said, I want you to have this baby.
1: A vnímala, že jí říká, já chci, abys tohle dítě si nechala.
0: And she said, I'm a single mom.
1: A ona, já jsem svobodná matka.
0: Poverty.
1: Žiju v chudobě.
0: Domestic violence.
1: Prožívám domácí násilí.
0: Four children.
1: Už mám 4 děti.
0: How can I have another child?
1: Jak bych mohla zvládnout další miminko?
0: And God said, believe, have faith in me, and I will show you I am God.
1: A Pán Bůh jí na to řekl, věř mi, měj víru, faith, víru ve mně a já ti ukážu, že já jsem Bůh.
0: So I was a faith child.
1: Já jsem byl faith dítě, dítě víry.
0: So I use my story to inspire people.
1: A tenhle svůj příběh používám, abych lidi inspiroval.
0: People might tell you that you're a mistake, like I was a mistake.
1: Můžete slyšet od lidí okolo, že jste jako omyl, stejně tak jako já jsem byl nedopatření, neplánovaný omyl.
0: But God never makes mistakes.
1: Ale Pán Bůh nikdy chyby nedělá.
0: And has a special plan for every single person here.
1: A má speciální plán pro každého, kdo tady teď je.
0: And many years later, I'm in Setin having an amazing time.
1: A pak o spoustu let později jsem tady, mám se fantasticky s váma.
0: So that's the story behind my name.
1: Tohle je příběh, který souvisí s mojí přezdívkou, s mým jménem.
0: Děkujem.
2: To byl začátek tvojí cesty. Jaká byla cesta k hudbě a jaké bylo tvoje první vystoupení?
0: So I come from a church and youth group where they do all the things that young people like.
1: Já jsem chodil do mládeže, kde prostě byly věci, které mladí lidi mají rádi.
0: Music, poetry, drama.
1: Jelo to tam prostě hudba, básně, divadlo.
0: So we had a youth club and that's where we were taught how to make music.
1: A tak v rámci toho jsme měli jako vlastně skupinu, kde jsme se učili hudbu.
0: And people would invite us from one location to another location to another location.
1: Like the group already? A ta skupina, která vlastně z tohohle vznikla, tak nás zvali na různá místa.
0: And then I used to be in a group with four other musicians, other rappers.
1: Bylo nás pět, já a 4 další rapeři.
0: And then I went solo like Beyonce.
1: A pak jsem, okay. A pak jsem se vydal na solovou dráhu. And jako Beyonce.
0: And I left all of them.
1: A odešel jsem.
0: And now I'm very happy to be in Czech Republic.
1: A teď teda jsem šťastný, že můžu být tady v České republice.
0: So that's how I started into music.
1: Takhle jsem začal s hudbou.
2: A měl jsi třeba v rodině nějaké zázemí? Měli jste muzikanty doma? Hráli jste na nějaké nástroje?
0: So I come from a very musical and art family.
1: Moje rodina je velmi hudební a vůbec umělecky zaměřená.
0: My big sister is a singer.
1: Moje starší ségra je zpěvačka.
0: My second sister is a poet.
1: Druhá ségra je básnířka.
0: My brother is a DJ.
1: Bracha je DJ.
0: And then my other sister is also a singer and choir director.
1: A moje další ségra je zpěvačka a také vede sbor.
0: And then my mom studied a theater arts acting.
1: A moje mamka má vystudovaný divadelní umění.
0: So it's in all of my family.
1: Takže jo, v naší rodině to je.
2: Teď přečtu status, co sdílel Faith Child na Instagramu. A pochopíte, proč jsem měla v úvodu tu narážku na tu navigaci. Když cestujete s Bohem, málo kdy vás vede vyhlídkovou cestou. Někdy vás vezme na odbočku přes pouť a rychle zjistíte, že jeho Waze není váš Waze. Jeho cesty nejsou vaše cesty. To je začátek příběhu, který si teda sdílel na sociálních sítích, tak doufám, že nám to tady dopovíš. Co se tehdy stalo?
0: So you want me to explain that story? Okay, okay. I understand. Thank you. So okay, I'm a Christian.
1: Takže rozběhneme se na to, takže začneme tady. Jsem křesťan.
0: Is anybody else here a Christian?
1: Ještě někdo tady je křesťan?
0: Oh, okay. So I'm with my family now. Okay,
1: takže
0: I understand.
1: To je moje rodina tady teď, jo?
0: Okay, I feel okay, cool. So sometimes when you pray for a cake,
1: někdy je to tak, že se modlíte a prosíte si o koláč nebo dokonce dort.
0: God will not give you a cake.
1: Ale Pán Bůh vám nedá dort.
0: He will give you flour, eggs.
1: Dávám mouku, vajíčka.
0: Eggs. What else do you put in cake?
1: Takže dávám mouku, dávám vajíčko a teď teda prosím vás, z čeho dalšího by se ještě dal udělat koláč nebo marzipán?
0: Marzipán, yeah. What else?
1: Sugar.
0: Milk, sugar, yes. So God will give us the ingredients.
1: Takže prosíme o dort, o koláč a Pán Bůh nám nedá, ale dá nám ty jednotlivé ingredience, které pro něj jsou potřeby.
0: To get to the end destination.
1: Proto, aby nás dostal k tomu cíli.
0: And the Bible says God's ways is not our ways.
1: A Bible říká, že Boží cesty nejsou naše cesty.
0: So he has a way to take us through a different journey to get to the end goal.
1: A opravdu Pán Bůh to takhle dělá, že ta jeho cesta vede možná úplně jinak, než si představujeme, ale ten cíl toho dosáhne.
0: But the longer the journey, the more you will learn.
1: Ale pravda je taková, že tím, že se ta cesta natáhne, čím delší ta cesta je, tím více se toho můžeme naučit.
0: So a smooth, a turbulent journey with God.
1: Taková turbulentní cesta s Bohem
0: is better than a smooth journey without him.
1: Je vážně lepší než pohodlná, jemná, ale bez Boha.
0: So always call on God to direct you.
1: Vždycky volejte k Pánu Bohu a říkejte si o instrukce, o směrování.
0: Děkujem.
2: Dík. Tohle se stalo, když Faith Child letěl na Slovensko, tak třikrát mu zrušili let, tak to je takový jako výstup, na co přišel během toho.
0: I'm

0: Pokolikáte si dnes v České republice a pokolikáte si na festivalu?
1: I have been to Czech Republic about 20 times.
2: Mám za sebou asi 20 cest do České republiky.
1: Prague, Kalovivary, Cetin, many places. I've been to so many places.
2: Tolik míst, kromě těchto, které jsem jmenoval.
1: My favorite drink in the whole world is Kofola.
2: Můj nejoblíbenější nápoj na světě je Kofola.
1: However,
2: ovšem,

0: The best kofola,
1: ale je taky nejlepší kofola,
0: is from the tap.
1: Je točená.
0: Dobré?
1: Je to tak?
0: Yes, yes, yes, yes. So I've been to Czech Republic like 20 times and I love it. Great people, great food, great culture.
1: Jo, jo, jo, je to tak, že v České republice, a já to tady miluju, prostě fantastický lidi, skvělý jídlo, pití samozřejmě, kofola.
2: Fejse, ty jsi interpret, který získal několik ocenění. Například v kategorii Best Gospel Act si získal Mobo Award v roce 2015 a to je ocenění pro britské tvůrce s černovskými kořeny. Tvoje poslední album Airborne se vyšplhalo na žebříčku křesťanských a gospelových skladeb mezi top 5. Stoupneš si někdy před zrcadlo a pochválíš se? Řekneš si, jsem dobrý.
0: Never.
1: Jakože nikdy.
0: Well, sometimes.
1: Někdy.
0: And I will explain why.
1: A já vám vysvětlím, proč to tak je.
0: We all have amazing gifts and talents, things that we're very good at.
1: Všichni máme úžasnou dávku talentu a darů, každý.
0: But I understand that my gift and my talent comes only from God.
1: Ale když se na ně dívám, tak zároveň si uvědomuji, že pochází od Boha, že to, co mám, dostávám od něj.
0: So I never want to allow pride to get to my head for me to think it's my own strength and my own ability.
1: Já fakt bojuju o to, aby nikdy v mojí mysli nedostala místo pýcha, abych nezačal si myslet, že to mám ze svých vlastních schopností.
0: There's a verse in the Bible, Matthew 5 verse 16.
1: V Matouši v 5. kapitole v 16. verši.
0: Let your light so shine before others.
1: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi.
0: They will see your good works.
1: Aby viděli vaše dobré skutky.
0: And glorify your Father in heaven.
1: A aby vzdali chválu Bohu v nebesích.
0: So anytime people praise us, anytime we shine, we always should give the glory back to God.
1: Takže když nás lidi chválí, jako v těch okamžicích, kdy zazáříme, pamatujme na to, že sláva patří Bohu.
0: So even tonight when you see me and the band on stage tonight having a great time.
1: Takže i dneska večer, až nás uvidíte na stage s celou mojí kapelou, a bude to super.
0: It's going to be amazing, but all the glory is going to go to God.
1: Jestli se vám to bude líbit, a bude to super, budeme si to užívat, ale pamatujme, že sláva z toho všeho patří Pánu Bohu.
0: So I'm always humbled and appreciative for every gift and every opportunity.
1: Já vážně vždycky s pokorou přicházím ke každému daru, který objevím, k příležitosti, která se přede mnou otevře.
2: Ty vedeš workshopy, mluvíš s mladými lidmi. O čem? O čem je motivuješ? Jsou to motivačně laděné workshopy, tak o čem to je?
0: My message is that there is a life where you can be forgiven.
1: Asi to nejdůležitější, co mám potřebu sdělit, že existuje život, ve kterém může panovat odpuštění.
0: And all your insecurities can be taken away.
1: Život, ve kterém všechny vaše nejistoty mohou zmizet.
0: And all your regrets can be taken away.
1: Všechny neodpuštění, všechny hořkosti mohou být z vašeho života vyčištěny.
0: And that God has a plan and a purpose for every single young person.
1: Motivace, slovo povzbuzení v tom, že Pán Bůh má dobrý plán pro každého z nás.
0: Every single person, young and old, has a hole in their heart.
1: Každý člověk, ať je mladý nebo starý, každý v sobě máme prostor, díru.
0: And we often try to use things to fill that hole.
1: A často se snažíme tuhle tu díru zaplnit věcmi.
0: Money,
1: penězi,
0: drugs,
1: drogami,
0: alcohol,
1: alkoholem,
0: relationships,
1: vztahy.
0: But only God can satisfy and fill that hole.
1: Ale pravda je, že tuhle díru dokáže skutečně uspokojit, zaplnit jenom Bůh sám.
0: So the earlier we can introduce people to the power of the gospel.
1: A jsem přesvědčený, že čím dříve člověka můžeme jaksi konfrontovat s tou nádhernou pravdou evangelia.
0: The quicker they can come to know who God is and who they are in God.
1: Tak tím rychleji může mladý člověk přijít k tomu vědomí, kým je Bůh, kým je Ježíš a kým on, ten mladý člověk, je v Ježíši.
0: So that's the main message behind my workshops and everything that I do.
1: To je největší, to nosné poselství za vším, co dělám, nejenom workshopy, na které se ptala.
2: Mně připadá, že tak, jak to vnímám, u mladých lidí se vytrácí trpělivost, schopnost u něčeho vydržet delší dobu, u nějaké činnosti a být soustředění na ní. To mě nebaví, to dělat nebudu. A tak to plní to svoje nitro něčím, co chtějí zkoušet, něco nového, možná se naučit, ale pak zleniví a konzumují, co jim třeba internet přednese, co jim nabídne. Jak to vnímáš v Británii?
0: We live in a microwave generation.
1: Naši generaci bych nazval mikrovlnkovou.
0: Where we want everything instantly.
1: V tom smyslu, že všechno chceme hned. Tink.
0: But you understand that the day you plant the seed,
1: ale potřebujeme pochopit, že je tady den, kdy se zasívá.
0: Is not the day you eat the fruit.
1: Ale to není ten týden, jako kdy jíme z té sklizně, sklízíme.
0: So we have to endure before we enjoy.
1: Prostě je to tak, a to je anglická slovní hříčka, musíme vydržet, endure, než enjoy, než si budeme užívat. V češtině to tak nevyzní, ale kdo znáte anglicky, endure, enjoy. Nejdřív je jedno N a potom je další N.
0: So we have to program our minds to take the long way in order to enjoy the journey.
1: Potřebujeme si asi znova jako přeprogramovat mysl, abychom si uvědomili důležitost té dlouhé cesty.
0: So for example, I read my Bible on my phone.
1: Tak třeba řekněme, já čtu Bibli na telefonu.
0: But sometimes it can be distracting.
1: Ale někdy to, ten telefon dokáže být taková dost jako rušivá mrcha.
0: Because Facebook might pop up or a message or something.
1: Takže objeví se tam prostě zpráva od někud a Facebook má nějaký nový posty.
0: So you have to be ready to go back to get the physical book and read it that way.
1: A co na to pomáhá? No prostě se vrátit zpátky k té fyzické papírové knize s listy.
0: But there are still many benefits though to technology and all the other things that comes with it.
1: Jakože jo, je spousta výhod, které jdou s technologií, ale zároveň přináší sebou i další rušivé věci.
0: So I hope that helps you.
1: Takže snad aspoň tohle pomáhá.
2: Když si představíš, že bych přišla na tvůj workshop, tak v čem mě budeš motivovat? Nebo jako, co mi řekneš? Prostě přijdu a mě to je jedno, prostě přijdu, přijdu se podívat na tvůj workshop a mě zajímá prostě, jestli mě nějak budeš motivovat a co to bude. A co motivuje tebe, abys to dělal pro ty mladý?
0: The best way to motivate someone is to be relational.
1: Nejlepší způsob, jak motivovat někoho, co budu dělat já, je vstoupit do vztahu.
0: And just sharing your story and finding out what their interests are.
1: A být připravený sdílet svoje životy, naslouchat, trefit se do toho, potkat se s tím člověkem v tom místě, co ho zajímá.
0: So by putting yourself in that person's shoes, they're able to identify themselves in you and you see yourself in them as well.
1: A pak se to najednou stane. Ve chvíli, kdy si dám tu práci, že nějak se, já zase anglický obrat, jako postavím do jejich bod, najednou jsem na tom místě, zkusím být na místě toho člověka, se kterým mluvím, tak najednou vznikne zvláštní chemie toho, že můj příběh k němu konečně promlouvá a stejně tak já vlastně velmi intenzivně vnímám, co se děje v jeho životě.
0: There's a saying that says, they don't care how much you know, until they know how much you care.
1: Je takové pořekadlo, které je pro mě důležité. Nikoho nezajímá, jak moc víš, dokud se nezajímáš o to, co víš o nich. Nikdo se nezajímá o to, jak moc pečuješ, dokud skutečně nepečuješ. Zkouším to. Je to krásná slovní hříčka v angličtině. V češtině to tak nevyzní a dělám, co dělám.
0: So that's the best way to connect with someone who isn't motivated.
1: Takže když opravdu potkáte někoho, kdo má málo motivace v sobě, tak vnímejte ho a propojte se s ním.
2: Kde je hranice mezi brandem, značkou Faith Child, aby to či ono vypadalo dobře, znělo dobře? A jak se pozná, že Faith Child je sám sebou?
0: I feel like they are the same person.
1: Já prostě jsem přesvědčený, že ten brand, ten Faith Child na scéně, že je to totéž jako kdo jsem já.
0: My music is an extension of my life and my faith in God.
1: Moje hudba je takovým prodloužením, pokračováním toho, co žiju ve svém životě s Bohem.
0: All my songs are about God's love, who I am in God, God's forgiveness.
1: Všechny moje písničky jsou o Bohu, kdo je Bůh, kým jsem já v něm, o odpuštění.
0: And these are things I experience every single day.
1: Což jsou věci, které já každodenně zažívám.
0: If I wrote songs about getting drunk and selling drugs, that won't even be true, because that's not who I am.
1: I kdybych se pokusil třeba napsat písničky o tom, že se opijím nebo prostě prodávám drogy, to by nebylo ono, protože tohle to není, co já žiju.
0: And I want to share this with you.
1: A tohle je něco, co s vámi chci sdílet.
0: Every so often I go to these A-list red carpet events.
1: Já se prostě často dostávám na takové ty červené koberce, jo, že se mi to prostě stává, takový jako fu.
0: There's loads of celebrities in the room.
1: A se spoustou celebrit v místnosti.
0: And because I also present on BBC on television, people know me from being a presenter or from being a musician.
1: A jsem známý, protože mimo jiné také na BBC kanále prostě mám nějaké svoje pořady. Prostě lidi znají i ten můj obličej.
0: So they know that I am the Christian guy that they see on television.
1: Vědí, že já jsem ten křesťanský chlapík, který ho vídají v televizi.
0: So when we go to these events, all of them are queuing at the bar waiting for me to pray for them.
1: A představte si, že když jdu na tuhle tu akci, kde jsou všechny ty celebrity, ty červený koberce, všechno je takový úplně fancy, tak nezřídka se stane, že u baru stojí frontu, abych se za ně modlil.
0: So now this big club party turns into a church service.
1: Takže teď tahle ta obrovská klubová party čeká na moji vlastně jako církevní službu.
0: And that's because I am my true self.
1: A je to prostě a jednoduše proto, že já žiju to svoje skutečné já, to kdo jsem.
0: There's no difference between faith child the musician and faith child the man.
1: Prostě není rozdíl mezi faith childem hudebníkem a člověkem.
0: So no matter where you are, make sure you spread the love of God in your homes, in your schools, in your work, in your community.
1: I pro vás, prostě kdekoliv jste, nerozpakujte se a rozšiřujte okolo sebe Boží lásku doma, ve školách, v těch prostředích, ve kterých jste.
0: Because you might be the only Christian and the only love of God that they get to experience in the flesh.
1: Protože možná můžeš být tím jediným křesťanem, můžeš být tím jediným obrazem Boží lásky, se kterým se ty lidi v životě potkají. Právě ty.
3: Děkuji.
1: Děkuji.

0: Na webu máš sekci Book Faith Child a já, když jsem si to poprvé četla, tak jsem si říkala, asi vydal nějakou novou knížku, ale to bylo ve významu jako rezervovat. Tak když už jsem se nad tím zamyslela, tak si říkám, možná, že něco plánuje, je to tak? Jako chystáš nějakou knížku?
1: Maybe yes. But yeah, I would like to write a book one day.
2: Ano, jednoho dne bych asi rád napsal knihu.
1: If I write a book, would you read it?
2: Jakože dobře, kdybych napsal knihu, četli byste ji?
1: Thank you so much. Thank you so much. That one guy in a green t-shirt is going to read my book.
2: Tak tam máme borce v zeleném tričku, který by si nadšeně přečetl můj knihu.
1: Now I need to translate it to Czech.
2: Takže teď až ji napíšu, tak bude ještě ke všemu muset být přeložená do češtiny.
1: Yeah, I think I would write a book. I think also have an audiobook as well.
2: A nebo třeba co taková audiokniha.
1: Because of technology, people don't like to read anymore, but they like to listen.
2: Protože nějak mám pocit, že lidi úplně tak moc nečtou, ale audioknihu by si třeba poslechli.
1: So yes, I'm happy to explore that.
2: Tak jo, tak já se do toho pustím.
0: Když jsme u těch knih, tak máš nějakou oblíbenou biblickou pasáž?
1: So the book of Romans is a very powerful book.
2: Kniha Římanům, to je obrovská síla.
1: And Romans 8, the Romans chapter 8 is a very powerful chapter as well.
2: V té knize Římanům, 8. kapitola Římanům, to je super silná věc.
1: So Romans 8:28.
2: A pak tady ještě zazumujeme Římanům 8:28.
1: Says all things work together.
2: Tam je psáno, že všechny věci společně napomáhají
1: for the good of those who love the Lord,
2: k dobrému těm, kdo Boha milují.
1: And are called according to his purpose.
2: A v souladu s jeho povoláním a záměrem.
1: And Romans 8:18, I think.
2: 8:18
1: says the pain we suffer now,
2: říká, že to trápení, které teď procházíme,
1: is nothing in comparison to the glory that is to come.
2: Je nic ve srovnání s tou slávou, která přichází.
1: So you know, in this life we go through a lot of challenges, a lot of obstacles, but those two verses give us hope.
2: Jako
1: hope in God.
2: Ve svých životech procházíme problémy, starostmi, ale třeba jenom tyhle ty dva verše, to je obrovská naděje.
1: I can't promise you healing.
2: Nemůžu vám slíbit uzdravení.
1: I can't promise you wealth.
2: Nemůžu vám slíbit bohatství.
1: But I can promise you Jesus.
2: Ale co vám slíbit můžu, je Ježíš.
1: And the Bible says,
2: a Bible říká,
1: even though I walk through the valley of death,
2: i kdybych šel údolím smrti,
1: I will fear no evil, for you are with me.
2: Nebudu se bát zlého, protože ty, Bože, jsi se mnou.
1: Which means, as Christians, you will go through challenges.
2: Jasně z toho vyplývá, že i jako křesťané budeme procházet údolími.
1: But God will be with you during the challenges.
2: Ale Pán Bůh s vámi, s námi bude procházet těmi těžkostmi.
1: And that's the hope I've come to share today.
2: A tohle je naděje, se kterou jsem za vámi dneska přišel.
0: Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že Slovensko je tvoje druhé doma, tvým druhým domovem, tak já doufám, nebo doufáme, že i Česko se ti stane domovem. Díky moc za rozhovor, že jsi byl tady, ať se ti vydaří dnešní koncert. Díky moc, že jste byli vy s námi. Faith Child!
1: Děkujem, thank you so much. Oh, I just want to say one quick thing. Just one quick thing.
2: Ještě jednu krátkou věc vám chci povědět.
1: Can you give her a round of applause, please?
2: Může dostat Karolí úžasný potlesk.
1: This has been one of the best interviews I've done.
2: Protože tohle je jedno z nejlepších interview, který jsem kdy absolvoval.
1: Because she did her research.
2: Protože ona si teda udělala průzkum, zjistila si o mě věci, aby potom to interview bylo takový.
1: And that makes it more enjoyable.
2: Což ten rozhovor dělá úplně báječný.
1: So thank you. And thank you for listening. Thank you so much.
3: Atatea tumuli mwamba. Zinalamu. Ielitselu. Ufumwa uze. Ufuna kwanu kuchitidwe. Monga kumwamba. Choncho pasibanu. Amen.

0: Zábava, pokora, hlubší smysl a předávání dobré zprávy o Ježíši Kristu skrze hudbu a přinášení tak naděje mladé generaci. I tato témata mohla zarezonovat ve vašich uších v Pohovce s raperem Faith Childem v rozhovoru z multižánrového festivalu United.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.
0: Máme za sebou 2 hodiny a ladíte Rádio 7. V následující hodině se už za 15 minut na vás těší čtení na pokračování. Mezitím posílám ještě několik písniček.